zmizela jako laň lesa ve nízku. Očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marný.

schází, nejspíš mi to schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec a proč pyžamo

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Je tu pátek a na vlnách Českého rozhlasu posloucháte poslední, skutečně poslední díl mého pořadu Desky, pásky, vzpomínky aneb Nežil jsem jen život Karla Gotta. Váš Honza Adam. Setkávali jsme se na vlnách Českého rozhlasu od 2. ledna letošního roku, pátek co pátek, a mě příprava pořadů pro vás nesmírně bavila a těšila. Prostřednictvím telefonátů, SMSek, e-mailů a vzkazů na sociálních sítích jsem věděl, že se vám naše každotýdenní setkávání líbilo. A o to mi taky šlo. Náš dnešní pořad otevře nejslavnější charitativní píseň všech dob. Jmenuje se We Are The World a v roce 1985 ji napsali Michael Jackson a Lionel Richie. Nahrání téhle písničky producentsky vedl skvělý Quincy Jones a k jejímu nahrávání se ve studiu sešlo 45 největších hvězd americké populární hudby. Například Diana Ross, Ray Charles, Tina Turner, Stevie Wonder, Paul Simon, Cyndi Lauper, Bruce Springsteen a všichni sourozenci Michaela Jacksona. Singlu s hymnickou písní We Are The World se prodalo přes 1 000 000 kusů a výtěžek z jeho prodeje byl odeslán do Etiopie na pomoc hladovějícím.

Z našich každotýdenních setkání dobře víte, že se vás čas od času snažím upozornit na písně, které potkal zcela zvláštní osud. Jednou z nich je i ta nazvaná You Don't Bring Me Flowers, kterou napsal Neil Diamond s textařským a manželským tandemem Marilyn a Alan Bergmanovi. Neil Diamond ji zařadil na své stejnojmenné album a protože manželé Bergmanovi jsou přáteli a dvorními textaři Barbry Streisandové, naspívala jí v roce 1978 i tahle americká zpívající herečka. Písnička by pravděpodobně zapadla, nebýt jednoho rozhlasového diskjockeye z Louisville, který verze Neila Diamonda a Barbry Streisandové smíchal a písničku začal vysílat v jejich podání jako duet. Další DJové ho následovali, posluchači volali do rádií a žádali další a další vysílání tohoto krásného milostného duetu. Tak si ho teď v podání Barbry Streisandové a Neila Diamonda vychutnejte.

Pomineme-li milostnou baladu Stokrát chválím čas, je píseň Lásko má nejoblíbenější písní o lásce v lásce zasvěceném repertoáru Karla Gotta. Kdykoliv na některém ze svých koncertů začal Karel zpívat Lásko má si krásná, jak hudba zní tvůj hlas, sklidil frenetický potlesk. Určitě proto, že si mnohá dívka nebo žena v publiku představovala, že je tohle milostné vyznání určeno právě jí. Tuhle písničku, která se v originále jmenuje Unchained Melody, naspíval i Elvis Presley. Píseň Unchained Melody je jedním z největších love songů všech dob. Dočkala se více jak 700 cover verzí a vy ji teď uslyšíte právě v Elvisově podání. Elvis ji nahrál krátce před svou smrtí 16. srpna 1977 dvakrát. V dubnu a v červnu toho roku a americký hudební časopis Rolling Stone obě verze řadí mezi poslední, skutečně velké momenty jeho pěvecké kariéry. Připravte si kapesníky, budete slzet.

Karla Gotta vždy mrzelo, že u nás na žádném hudebním nosiči nevyšla v jeho podání slavná italská píseň O sole mio, kterou už v roce 1898 napsali italští autoři Eduardo di Capua a Alfredo Mazzucchi. Celosvětově tuto neapolskou kanconetu proslavili nejslavnější světoví tenoristé od Caruza po Pavarottiho. Proto by Karla Gotta moc potěšilo, že jsme s Honzou Fialou objevili v archívu Českého rozhlasu live verzi písně O sole mio. Takhle ji v roce 2001 zpívali Eva Urbanová, Petr Dvorský, Karel Gott a Helena Vondráčková za doprovodu velkého orchestru Paláce Žofín pod taktovkou Františka Preisslera na jednom z koncertů Hvězd na Žofíně. Pozorně poslouchejte, jak svůj part v této písni zpívá Helena Vondráčková. S Honzou Fialou jsme ji zprvu nepoznali a když jsme O sole mio Heleně pustili, zarazila se a řekla, to jsem fakt já. Tato nahrávka prozatím nikde nevyšla. Tady je.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: V roce 1976 získala Helena Vondráčková na mezinárodním písňovém festivalu v tureckém Istanbulu s písní Až půjde déšť do trávy spát třetí místo a cenu publika. Pořadatelům se Helena tak líbila, že ji rovnou pozvali na další ročník tohoto prestižního festivalu. Helena si takřka v zápětí vybrala soutěžní písničku z autorské dílny Alexandra Goldscheidera a Petra Markova Chci být tvou lampou, ale do Istanbulu v roce 1977 nakonec neodletěla. Pořadatelé byli totiž nuceni kvůli nečekanému vypuknutí válečného konfliktu festival zrušit. Píseň Chci být tvou lampou je ale krásná a vy právě teď uslyšíte v rozhlasové premiéře.

mezinárodních písňových festivalů ještě chvíli zůstaneme. Manžel Petry Janů Michal Zelenka své ženě od poloviny 70. let a v první polovině 80. let jsem toho byl svědkem u nich doma, mnohokrát opakoval. Maminko, tohle se nám musí povést. Musíš vyhrát Zlatého Slavíka a Bratislavskou liru, písničky ti musí začít psát Karel Svoboda, musíš získat zlatou desku Suprafonu, musíš se stát zasloužilou umělkyní a musíš vyhrát nějaký pořádný festival populární hudby v zahraničí. Všechno se Petře je podařilo. Bratři Drescherovi Petr a Pavel a textař Edar Krečmar obohatili v roce 1988 repertoár Petry Janů o krásně vystavěnou kantilénu A pakže je to hřích, ze které se stal velký hit. Petra za interpretaci téhle písně získala třetí místo na mezinárodním písňovém festivalu Corinfest na ostrově Curaçao v Nizozemských Antilách. Konkurence byla tenkrát velká. Festivalu se účastnilo 30 zpěváků z 26 zemí světa.

Párkrát v životě jsem viděl některý muzikál třikrát. Ze zahraničních muzikálů to byly Bídníci, Phantom Opery, Elizabeth, Mamma Mia a Jekyll a Hyde. Z tuzemských muzikálů pak Drákula, Monte Cristo a muzikál Eva, životní příběh a písně Evy Pilarové. Tenhle muzikál vymyslela a napsala hvězda Městského divadla Zlín Petra Králová a spolu se svým manželem Radovanem Králem v něm exceluje. A parádně v něm zpívá hity Evy Pilarové. O tom se už za chvíli sami přesvědčíte. Už 11. října se na tenhle muzikál můžete vypravit do divadla Semafor, ve kterém Eva Pilarová začínala. Nebo 9. listopadu do Petrov galery v Hradci Králové. Tenhle muzikál prostě musíte vidět a nebudete litovat. Petra Králová vám teď zaspívá dva Pilarčiny hity Montyho Čardáš a Turecký pochod.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: S Marií Rotrovou a s její dvorní textařkou Jiřinou Fikejzovou jsem se seznámil v roce 1986, když přišli na mnou organizovanou besedu v pražském vysokoškolském klubu Juridika. Nevěřím na náhody. Jak jinak si vysvětlit, že Jiřina Fikejzová seděla v 70. letech v suprafonském oddělení obchodu právy ve stejné kanceláři u stejného stolu, u kterého jsem seděl na konci 80. let a v první polovině let 90. já. Oba jsme nakupovali v zahraničí pro suprafon alba populární hudby. Jiřinka v 70. nakoupila pro dvojalbum Černá galaxie písně nejslavnější americké černošské gramofonové firmy Motown, začímco já začátkem 90. alba dnes už zmíněných černošských zpěváků Michaela Jacksona a Lionela Richieho. Jiřinka mi vyprávěla, že v roce 1975 doporučila Marii Rotrové do repertoáru píseň Je si maláde a napsala jí k ní český text To mám tak ráda. Když ji Maruška naspívala, Jiřinka písničku poslala jejímu spoluautorovi, francouzskému zpěvákovi a skladateli Serge Lamovi. Toho Marina verze jeho písně tak nadchla, že Jiřince poslal pro Marii celý svůj písňový katalog, aby si Marie Rotrová vybrala další píseň, co napsal. A víte, co se stalo? Marie Rotrová si už žádnou píseň Serge Lamy nevybrala. I takové osudy písničky mívají. Tak si teď v podání Marie Rotrové poslechněme písničku To mám tak ráda, která nejen podle mého názoru patří k tomu nejlepšímu, co ve spolupráci s Jiřinou Fikejzovou vytvořila. Loňský

Už jsem vám vyprávěl, že jednou z mých nejoblíbenějších písniček je píseň My Way z repertoáru Franka Sinatry. Tahle písnička se dočkala mnoha cover verzí a podle mého názoru ji u nás nejlépe naspíval král českého swingu Karel Hála. Škoda, že se na něho začíná hodně zapomínat.

Jsou písničky, které milujete, ale pak se něco stane a vy už nemáte sílu je poslouchat. To se mi stalo s písní Karla Gotta Už zhorzní zvon, což je původně americký tradicionál Amazing Grace. Když už Karel Gott věděl, že jeho dny na tomto světě jsou definitivně sečteny, připravil s kardinálem Dominikem Dukou podrobný scénář svého pohřbu. Ten se si státními poctami konal pro pozvané hosty v sobotu 12. října 2019 v katedrále svatého Jita na Pražském hradě. Takřka v samém závěru posledního rozloučení s Karlem Gottem se katedrálou svatého Víta rozezněla píseň Už zhorzní zvon. Když vojáci hradní stráže kolem mě odnášeli rakev s Karlem a naložili ji do pohřebního, pomalu se rozjíždějícího vozu, kapaly mi slzy jako hrachy. Věděl jsem, že definitivně končí podstatná část mého života, který jsem tak miloval. Uvědomil jsem si naplno, že profesně jsem už nikdy nic tak významného nepovede. Lidsky a profesně byl Karel Gott pro mě vše.

Tak a je to tady. Loučení. Definitivní loučení. Půl roku strávený ve vaší společnosti byl nádherný a nikdy na něj nezapomenu. Byť by se vám líbila jen jedna jediná písnička, kterou jsem vám pustil a zpříjemnil tak váš den, mělo naše setkávání smysl. Strávili jsme společně 26 hodin a to není opravdu málo. Děkuji za krásnou životní příležitost, kterou jsem dostal od ředitele Českého rozhlasu Hradec Králové Jirky Kánského a programové ředitelky této stanice Lady Klokočníkové. Oba k nám jezdili do Pardubic, kde jsme v Zelené ulici žili s mamkou. Poté, co u nás Jirka a Lada byli poprvé a odjeli, máma pravila: těch se, synu, drž, jsou to hodní a slušní lidé. A já se zuby nechty držím a držet budu. Taky moc děkuji Tomášovi Kačnerovi a Jirkovi Šmídovi za perfektní produkčně technickou spolupráci. Mějte se krásně a prožijte krásné prázdniny. Odcházím s vírou, že se třeba ještě někdy na vlnách Českého rozhlasu uslyšíme. Moc bych si to přál. Přeji vám, abyste byli zdraví a šťastní a abyste kráčeli jen za štěstím. Váš Honza Adam.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Kateřina Macháčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Ano, ahoj, vítej, krásné odpoledne všem.
1: Ano, kdo se s námi na hodinku zastaví, osvěží se a řádně pobaví.
0: Humoriáda.

0: skupina Jojoben, tady bitví a další obce naší hezké české, moravské a slezské vlasti, ano, dohromady ano, vzato ano. České republiky. Tak, Kateřina Macháčková ve studiu, ano. Jak se má co dělá, zvláště v těchto horkých dnech, nám poví teď.
1: Tak já tak jako v podstatě jsem zalezla doma. Já jsem naštěstí zimomřivá, takže mě začalo být horko asi převčírem. Ale já se na ty, je léto, já se na ty zprávy dívám pozitivně. Já nečtu každou zprávu o počasí jako horor, jo. Nebo teď tady byl pan hlasatel a v podstatě každá ta zpráva byla nějaká katastrofická, že jo. Tak my jsme nemývali, jako v těch lokálkách nebyla klimatizace a jezdilo se teda normálně. Nikdo to nějak neřešil, že jo. Jo, tady všecko, nebo že bude pršet. Tak pršelo, někdy nepršelo. Vím, že v 70. letech, v 80. byla dvakrát vyhlášena, že se asi bude doba ledová. Jo. Pak jsem jednou zažila, že jako zase už jako, že bude, jako, že budou tropy a tak. No. Já myslím, že planeta si bez ohledu na nás pidí tady, co se dneska chceme odpojené tady smát a nechceme nějaký katastrofický zprávy, tak jako si dělá, co si chce dělat.
0: Ona si to zařídí a my se přizpůsobíme.
1: Ano, a my se přizpůsobíme.
0: Nic jiného nám nezbývá, že?
1: Ano, právě. Tak, my se tady pobavíme.
0: Ano, jdeme se osvěžit prvním humorem. Kateřino, co si dáme?
1: No, máme tady Lubomíra Kostelku, což já ho miluju. On strašně jako hrál v různých jakoby filmech, v zábavných pořadech a tady je Silvestrovský večer a ženy. A bude s Jiřím Lírem.
0: Ano, a je to z Československé televize v roce 1971.
1: No to jsem určitě viděla.
0: Tak si to připomeneme.
1: Ano.
2: Petře. Člověče, vzpamatuj se, přece nebudeš tady sedět sám na Silvestra, tady v tom kamrlíku.
3: Ale kamaráde, je to o tebe báječné, že jsi vzpomněl, ale takový je úděl nás svobodných, nedá se nic dělat. Pozvalo mě 20 rodin, samých dobří známým, jenže půjdu k jedněm, ostatní se urazí.
2: Ale prosím tě, no tak si vemeš taxíka, všechny pěkně objedeš, pogratuluješ jim a zůstaneš u nás.
3: A v lednu se půjdu klouzat, viď? Kamaráde, víš, co mě ta legrace stála peněz? Bane. Já zůstanu tady v klidu a míru svého pokoje a sám, Oskar.
2: Ale prosím tě, nepropadej melancholii. To dělá ta tvoje psí osamělost. Já bych strašně rád, aby si jednou pocítil, co to je teplo rodinného krbu, co to je domov, co to je manžel.
3: No počkej, s tvou ženou. To bych se nenudil, to jo. Se přiznám.
2: To chápu, protože Klára to je taky ideální manželka, kamaráde. Věrná, spolehlivá, pro všechno má pochopení.
3: Pro Ilonku taky?
2: Prosím tě, psst, o tom nemá ani ponětí. Ale Ilona, chlapče, to je docela něco jiného. To je bouřlivý mládí, to je romantika, to jsou ideály a kromě toho je taky do mě celá pryč.
3: Víš, co mě zajímalo, Oskárku? U které z těch dvou budeš trávit dnešní večer?
2: Já se obětuju a zůstanu doma, chlapče.
3: Bravo.
2: Ale budu smutnej, když vím, že můj nejlepší přítel a kamarád sedí tady úplně sám, nemá tady nikoho, kdo by mu podal šálek čaje, kdo by ho pohladil, nemáš tady aspoň gramofon.
3: A kamaráde, já jsem šťastný bez gramofonu. Já totiž zbožňuju klid, víš, Oskárku. To je to, co ty neznáš a nikdy nepochopíš.
2: Nedá se nic dělat, chlapče, přikuknem si. Šťastný
3: a
2: veselý.
3: Šťastný a veselý.
2: A dobře to užij tady.
3: A pozdravuj Klárku.
2: Buď zdrav.
3: Nazdar.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik prozatím, začátek silvestrovského večera s Lubomírem Kostelkou a Jiřím Lírem. Kateřino, ty si oba tyto pány potkala pracovně?
1: No tak já jsem hodně měla štěstí, že jsem točila s Vladimírem Menšíkem a to byli spolužáci a kamarádi už z Brna. A vždycky, kdy hrál Menšík, tak hrál Kostelka. On teda, myslím, že byl jako takovej nedoceněný a hrával menší role, ale mezi tím nám vyprávěl historky, takže my ho známe hodně jako ze zákulisí, ale byl báječný, natočil několik krásných věcí. No a Jiřího Líra znám ještě jako dítě, když byl v angažmá v Budějovicích a s jeho dcerou Káťou jsme si hráli na divadelním dvoře. Ona byla o rok mladší. Jo, takže s tou se jako takže s rodinou Lírových se asi velmi jako dobře znám a Lubína Kostelku jsem opravdu měla ráda.
0: Mm-hmm. No. Tak Lubomír Kostelka, Jiří Lír, Kateřině Macháčkové důvěrně známi, můžou být i u vás za chvíli, když dáte Ačka. Když dáte Bčka, nastoupí Lubomír Lipský jako plavčík na plovárně Vyberte si SMS-kou humor.
1: Ale se Zdenou Handerbolcovou, pozor, potom.
0: Potom, až.
1: Jo, až potom, tak pardon, nebudu předbíhat.
0: Vyberte si SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem

0: Vaše hlasy přidáme je buď to Lubomíru Kostelkovi, nebo jinému Lubomírovi, a to Lipskému. A s tím má Kateřina taky něco společného?
1: No vzdáleně. Prozrad. V podstatě, ano, jeho bratr slavný Oldřich Lipský, režisér, měl manželku, která byla léta na damu pedagožka pohybu, takže s tou se znám velmi dobře a s jejich synem, jako Daliborem, ten zase dělal střihače a teď snad režíru a tak, to je můj vrstevník a to jsme, se známe moc dobře, kamarádi.
0: Takže to, jaké umíš pohyby, za to může švagrová pana Lubomíra Lipského?
1: Ano, ano, ale nevím, jestli se na mě zrovna, jako by ona nejvíc projevila, jako kladně.
0: Necháme to.
1: Ne, to necháme
0: posouzení
1: plavat, no. Kotrmle dozadu neumím.
0: Já už asi taky ne, ani možná dopředu ještě bych to zvládl z donucení. Dobrá, jdeme na naše posluchače, 731-800-900, kdo je tady? Dobrý den.
2: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás zdraví, paní Macháčkovou.
1: Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. A paní Macháčková, teď je to zámecké léto, pořad na Hradeckém rádiu.
0: Na všech regionálních stanicích, ano.
2: Takže i vás zdravím jako zámeckou paní.
0: No, prosím.
2: A dal bych si Bčko.
0: Děkujeme pěkně.
1: A jak to souvisí?
0: No, souvisí to tak, že si prožila život na zámku.
1: Jo, a takhle, ano, ano.
0: A byl to dlouhý seriál.
1: Ano, ano, jasně, už jsem pochopila.
0: Děkujeme, Stando, mějte se hezky. Zveme dalšího do našeho vysílání. Kdo pak je to? Dobrý den.
3: Dobrý den. Zdravím vás, Pavle. Doufám, že to dneska nepopletu, že tam jste.
0: Určitě ne, ano, souhlasím.
3: A paní Kateřinu.
1: Děkuji moc, děkuji.
3: Přeju vám k vašemu svátku, pane Pavle, hodně zdraví.
0: Děkuji pěkně.
3: A prosím, Ačko.
0: Máme zapsáno.
1: Děkujeme.
0: Hezký den a díky moc. Mějte se hezky. Dobré odpoledne, další. Vítáme vás. Dobrý den.
4: Dobrý den. Zdravím vás také, paní Macháčkovou, i vás, Pavle.
1: Moc vám děkujeme.
0: Ano.
4: Karel Bojkovic. A já bych si přál pana Lipského.
0: Děkuji. Děkujeme.
1: Ano, děkujeme.
0: Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď?
5: Dobrý den, Brano z Martina.
0: Zdravíme.
1: Dobrý den do Martina.
5: Hlasujem za Ačko a Pavel, všetko dobré, hodně zdraví a prajem.
0: Děkujeme velmi pekne.
1: Pavel má dnes meniny.
0: Teď ti to došlo.
5: Ano.
1: Tak já mám Petra doma, syna.
0: No, Petra, Pavel, to máme spolu
5: tak
0: teď.
5: Tak
0: no.
5: Jemu, ano. Dárí, všetko dobré. Dovidenia.
0: Braňo, děkujeme ano, srdečně. A další je s námi pán nebo paní. Dobrý den.
6: Mhm. Tak přeju vám taky krásný den.
0: Děkuji.
6: A chtěla bych Bčko.
0: Ano.
6: A přeju Pavlovi ke svátku hodně zdraví.
0: Děkuju. Díky moc.
1: Ano.
0: Mějte se hezky. Naschledanou.
1: Mějte se krásně, naschledanou.
0: Tak a plavčík na plovárně je váš Lubomír Lipský, má slovo.
7: Závod CHEP, provozovna Písek, dislokované pracoviště plovárna Jevíčko. U telefonu Štika. Co, kdo volá? Oddělení 005, plavčík Rybka? O, zdravím vás, Rybko. Tak co si přejete, Rybka? Cože? Že se někdo topí? A zdali pro ně můžete skočit bez příkazu podnikového ředitelství? Okamžik, Rybka, okamžik, sečkejte u aparátu, vypátrám, zavolám druhým telefonem, sdělím, okamžik. Haló, ta Štika z Jevíčka. Máme zde takový zvláštní případ. U nás na plovárně se někdo začal topit. Tedy ve vodě, prosím. A má pro něj plavčík Rybka skočit, anebo nemá? Cože? Rozumím, děkuji. No, pěkně děkuji. Tak, haló? Haló, Rybka? Haló, Rybka, tak helejte, prej si to máme rozhodnout sami. Prej to je naše věc, tak víte co, tak tam skočte, jo? No co, já to beru přece na sebe. Nejsme byrokrati, Rybka, že ano? A nestratíme to nejcennější, co dneska máme. Holý lidský život v produktivním věku, že ano? Ožem, haló, Rybka, pozor. Upozorňuji, že dotyční topící se musí mít podle paragrafu 17 z roku 1907 své bydliště u nás, jo? Jinak by za to nemohl vzít žádnou zodpovědnost. Cože, Rybka? Že už se hodně topí? Co? Že už má ruce nad vodou? Juj, Rybka, helejte, tak mu honem do nich vražte dotazník. My dole přece nejsme žádní byrokrati, že ano, ale něco v ruce mít musíme, že? No co, tak jak se to dělá, helejte, rodné číslo, že ano, zaměstnání. No, jak byste otahal, kdybyste nevěděl, o koho jde, čověče? Ještě, abyste nám tak vytahli nějakého recidivistu. To by nás zhora pěkně sprohnali, že ano? Jo, haló, Rybka, a ještě stav, jo? Stav, co špatný, ale tak já to nemyslím.

0: Jestli je svobodný nebo ženatý, jo? Hejte rybka ženatýho, netahejte, tomu tam bude líp.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik pohled na plavčickou, jak se tomu říká, profesi, z pohledu ale administrativního, úřednického.
3: To je škoda,
2: úřednického,
3: že jsme upustili od těchto dotazníků za každých okolností. Jo?
2: No, tak nevím, v tomhle případě bych od nich upustil a zachraňoval.
3: Ano, ne, tak ne? Já nevím, tak jako pořádek mít ve všem.
2: No, tak je přísná dneska, Kateřina. Tak přátelé, vy si vyberete sami Lubomíra Lipského, tentokrát s onou zmíněnou Zdenou Hadrbolcovou, anebo Petra Novotného. A k té Zdeně nám chtěla Kateřina něco říct.
3: Ano, já jsem přišla do divadla, bylo mi 22, už jsem měla půlročního syna a vypadala jsem tak na 14 a vím, že seděla jsem vedle Zdeny v šatně, ještě tam s námi seděla Marie Drahokoupilová a vždycky, když nás inspicient volal na jeviště, tak volal paní Drahokoupilová, paní Hadrbolcová, ne, slečna Hadrbolcová, slečna Drahokoupilová a paní Macháčková.
2: Aha.
3: Jsem to spletla, no, takže vtip jsem vzala stranou. No.
2: Dobře, takže jste spolu seděli.
3: Seděli 20 let.
2: A byla taková maminkovská, jako ji známe z těch rolí filmových.
3: Byla taková zvláštní. Aha. Kdežto ta Mařenka je noblesní a jako vždycky byla nad věcí a taková to. S tý souzenou jsem si nevěděla rady nikdy.
2: Aha.
3: Nikdy, ani předtím, ani potom.
2: Takže jste se nebavili?
3: Ale nebavili jsme se, bavili, ale byla taková zvláštně neosobní. Ale tak byli lidi jako Iva Hitnerová, nebo se kterýma se... No, ne, tak já
2: no prostě
3: jsem
2: nebyli takový... jste parta hic v té šatně. No,
3: no nebyla jsem parta hic.
2: Schrneme, no. Takže Zdena s Lubomírem Lipským Ačko, Petr Novotný Bčko, hlasujte Humor, Mizera A nebo B, SMS-kou na 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď to má Lenka Filipová pro nás písničku Norský dřevo.

hezký dívat se do plamenů, někdo tam vidí směnky, někdo ženu.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak to byla doslova po pěti letech novinka od Lenky Filipové z autorské dílny Ondřeje Soukupa a Gábiny Osvaldové.
2: Novinka? No, krásná.
1: No, letošní. Čerstvý kousek od Lenky. No a Lenka Filipová je taky propojená s Kateřinou Macháčkovou.
2: No tak ne, jako spíš její táta Adolf Filip, herec, který hodně hrál. Seznámila jsem se s ním v divadle u Volkru, kde jsem hrála pohádce, jak se brouci měli rádi. Tam si mě vyhlíd Petr Svojitka. A pak, když jsem jako porodila, tak jsem šla do divadla v Libni a tam přišel posléze Adolf Filip a byli jsme velký přátelé, jo, i přes toho Petra a jako výborný jako kolega, fakt, jako, no.
1: Dobře.
2: Hodně točil.
1: Mm-hmm. Adolf Filip je to jméno, o kterém byla řeč.
2: Byl hrdý na svou dceru. No, kdyby tak, tuší, aby ne. Jak ona, ale ona potom ještě, jakoby,
1: a zase se vylepšila. Paní vygradoval. Lenka je hrdá na svou dceru Leny, takže to pokračuje.
2: Ano, ne, to je
1: nádherný. Nekonečný řetězec.
2: Ano,
1: umělecky
2: Filipovi.
1: Rodinný. Tak přátelé, další jména máme pro vás: Lubomír Lipský nebo Petr Novotný. To je aktuální hlasování, ano, ke kterému se vracíme právě teď. No a zveme vás 731 800 900. Přidejte své hlasy, prosím. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy, já vás zdravím a prosila bych Ačko.
1: Děkujeme pěkně, hezký den. Naslyšenou, dobré odpoledne. Haló? Už dobrý vás den. Slyšíme, dobrý ano. Den.
4: Tady František z Lipka a přeli bychom si Lubomíra Lipského.
1: Výborně,
2: ano, děkujeme.
1: Si. A děkujeme. Hezký den přejeme.
2: Mějte se krásně.
1: I dalšímu, dobrý den.
5: Dobrý den, dobré humoriádické odpoledne. No. Zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
2: Moc děkuju.
5: Dobrý den, paní Katko.
2: Ano, mám taky krásný den.
5: Děkuji, přeji vám krásné léto, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný tropický večer či příjemné probouzení do úterního rána všem posluchačům, možná trochu deštivého. Mějte se krásně, posluchačka Růžena z Rychnovska.
1: Děkujeme.
2: Děkuji vám, paní Růženo.
1: Dobrý den, vítejte.
6: Dobrý den, tady je Míla z Prahy 8, já vás oba dva zdravím. Jak vás, Pavle, tak paní Machačko, protože my se známe z divadla, já jsem tam kdysi točil, to už je dávno.
2: Ano.
6: Pro pana Lipskýho.
1: Dobře.
6: Protože s ním jsem dělal tu věc, která byla nádherná v Karlickém divadle teda. Ty jsme z Nového Jorku, kde naprosto skvěle řádil, to prostě výborný.
2: Ty krásný.
1: Tak děkujeme.
6: Takže bych byl proto děkuju,
1: Mílo,
2: my
1: zdravíme.
2: Taky děkujeme, mějte se moc krásně.
1: Přesně tak, tak. Přátelé, je dohlasováno. Lubomír Lipský, jak byl soudruh Pipka odměněn? Silvestr 1960 a zmíněná paní Zdena Hadrobolcová.
7: Jo, on si Pipku podá a já se budu kvůli němu tento, ne? Tak pár úderů od kraje, Helenko. Počkej, tolik ne, to je moc. No, ťukni. Tak. Počkej, to je zase prosím, málo, tak. Asi tak doprostřed někam. Tak prosím, a piš. No. Josef, Pipka.
8: Je vedoucím střediska 22.
7: Jo, je 22, ale nakonec napiš sice.
8: Je vedoucím střediska 22 sice?
7: Ano, je vedoucím 22 sice, ale skrz nedostatek organizační schopnosti.
8: Pro nedostatek, ne?
7: Dobrý. No. Nedostatek organizační schopnosti není schopen zajištění splnění úkolů v normální pracovní době.
8: Normální pracovní době, chudák Pipka.
7: Jo, jen ho lituj, prosím tě. U svých zaměstnanců dělá často líbivou politiku, jo? A co tam bylo dál?
8: Pro svou veselou povahu, přímost a houževnatost.
7: Jo, to zrovna, akorát, jo. On si ho podá a Pipka bude mít veselou povahu, ne? Hele, napiš tam, jedná lehkomyslně, často i demagogicky a je, počkej, jak to tam bylo, houževnatost, nic, a je tvrdohlavý jako mezek.
8: No ale, mezek nemůžeme přece psát do návrhu, prosím.
7: No tak to napiš bez toho mezka. Pod jeho vedením středisko stěží plní plán. No a k tomu napiš, že skrz to doporučujeme, aby Pipka dostal starou belu a ne odměnu. Tak.
8: A ne,
7: prosím.
9: Tak kdy dostanu ty návrhy, hrdina?
7: Jo, už se to dopisuje soudruhu řediteli, právě děláme tečku, soudruhu řediteli.
9: No, fajn, fajn. Jo, měl jsem tady toho Pipku, hrdina.
7: Je.
9: No, ale já ti řeknu, on je to správný chlap. Správný a rovný chlap, víš? No tak ty návrhy, hrdina, jo, ty
7: ano,
9: návrhy.
7: Ano, soudruhu řediteli, ano, už to posledám. Tak. Pro Krista pána, co to trháš?
8: No ten první návrh, pochopitelně.
7: Ježíš Maria, prosím tě, ale honem nový papír a rychle. První návrh. Pár úder od kraje, ne moc, ne málo, do prostředka a píš.
8: Tak prosím.
7: Soudruh, ano, soudruh Josef Pipka je obětavý pracovník.
8: Obětavý.
7: Je velice
8: moment.
7: Oblíben, tečka. A tak dále.
0: Humoriáda.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: A teď s herečkou Kateřinou Macháčkovou budeme probírat její léto. Na co se chystá, na co se těší?
4: No, Kateřina, já se moc těším, že jedu s celou rodinou, sice letos jenom na týden, se všema svýma dětma, čili dvěma, se všema svýma vnoučatama, čili čtyřma, že jedeme do Řecka na Itaku a jedeme na takovou plážičku, kam jezdíváme a já to tam miluji a hlavně jsme tam všichni. Všichni
3: to už spolu. Je na takový rodinný mikrobus, ne?
4: No, tak oni jedou, dvě skupiny odjížděly včera trajektem, no a my poletíme jako s dcerou a tady s vnučkou. Tady.
3: Ano, jeden tady vzorek mám, vnoučat takový, tady máme sebou.
4: Ano, mám tady, tak ta si hraje nějaký hry. No. takže to se moc těším a pak ještě pojedu někam do Františkovy chlázní, protože všichni tam budou mít nějaký povídání a tak a jinak já víceméně jako se budu připravovat už odpočívat.
3: Letní klid před podzimním rozbouřeným divadelním světem.
4: Trošku jsem si říkala, že budu dávat do pořádku zahradu a dům, ale zřejmě možná k tomu zase letos nedojde. No, ale tak jako, no, budu si číst a budu se připravovat, budeme mít maturitní ročník, tak budeme připravovat text a něco mám zkoušet, tak se budu učit text.
3: Dobře. Zase text, člověk text, se text. Stále učí.
4: No, ale tady jsem si zaznamenala o zmatenosti s Kateřinou Cajdhamlovou.
3: No, to bude v pátek to budu, v jednu.
4: Ano, tak to já budu jako tady jedna z příjemkyň.
3: No, i když se tě to samozřejmě zatím vůbec netýká, že?
4: No to právě
3: preventivně
4: nevíme.
3: Preventivně si poslechneš
4: ano.
3: Jenom.
4: A ty chceš mě poměrně někoho vybrala.
3: Ano, já po tobě chci, aby si, teda chci, já tě poprosím slušně, gentlemansky, aby si nám vybrala další baviče.
4: No já jsem už strašně, že to byly často frekventanti takových zábavných pořadů Adela Gondíková a Dalibor Gondík, Gogo Show.
3: Měli svou Gogo Show a už je to 26 let, v roce 2000 to bylo na obrazovkách. Ne, letí to, ne, no, to přes strašný. Čtvrt to letí.
4: No, tak když mě už bude skoro 100, tak já to není divu. Tak jo, takže tak, ty bych si ráda vybrala.
3: Ano, žárlivý manžel se to jmenuje.
4: Ano, ještě, a ještě sourozenci žárlivý manžel, že?
5: Haló. No, antilopka už je sama a čeká na svého lva. No, bůvol odjel už před čtvrt hodinou. No ano, ten vůl už je pryč, lásko, okamžitě prosím tě přijeď, protože já už jsem tak nedočková, až mi zase pokoušeš, že já budu dělat, toto bolí, toto bolí, au, au, au. No tak honem, prosím tě přijeď hned teď, pa. Pusinka. A teď navoníme první erotickou zónu. Druhou erotickou zónu, jo. Ten miláček je tak rychlej dále. No a teď hlavní erotickou zónu.
6: To tady blbneš.
5: Vůl. Totiž beránek. Beránku, co pak, že jsi se vrátil ke svojí ovečce?
6: Ale proč to tady vypadá jak v továrně na voňavky? Ty máš tady schovanýho někde živýho Diora?
5: Ale ne, ale tak se mi zdálo, že přijdeš, víš? Tak jsem si říkala, podřenky mi říkali přijde a Hřebínek mi říkal přijde. Všichni mi říkali přijde, no a ty jsi přišel a já tě tomu mám a už tě nedám, beránku můj.
6: Hele, proč máš na sobě tu noční košili?
5: No právě jsem ti to řekla, že se mi zdálo, že sem přijdeš a že tady budeš se mnou, beránku. Teď ovečka ti přece nikdy nelží, tak proč se pořád ptáš?
6: Ale já jsem přijel z letiště, něco jsem si tady zapomněl, nejspíš asi bačkory, víš?
5: Nebo... Beránek poletí na letiště, velkým ptákem poletí, velkým ptákem,
6: počkej, co to máš s těma, co to máš s těma ptákama? Ty jsi dneska nějaká divná. Nemáš tady někoho z ODS?
5: Ale prosím tě, Beritě, já jsem žena tisíce tváří a každá z nich patří tobě, Beránku.
6: Je, ty jsi udělala puding. No, tak ten mám rád. Banánovej.
5: Právě jíš mojí pleťovou masku, pitomče.
6: A kdo je tohle?
5: No, to je... to je... paní Bouzová. Ano, je to paní Bouzová a jde si k nám dát kocoura, aby mohla jít do kina. Nestarej se o to, já ji otevřu.
6: No, já ji otevřu. A jestli je to jiný kocour, než říkáš, tak má zítra nová delší zpravodajství o jednoho mrtvýho chlapa.
5: Andělíčko, můj strážničko, prosím tě, zachraň mě, udělej nějaký zázrak. Přece víš, že každý den chodím do kostela. Budu volit lidovce. Au.
6: Drápnou mě potvora, no,
5: tak vidíš, Beránku, že ovečka nikdy nelže. Když řeknu kocoulek, tak je to kocoulek mňau, mňau. A čačí, no. A teď už musíš ale jít, protože letadlo velký pták nečeká ani na Beránky. Takže šupí to pryč, to pryč.
6: Hele, proč mě najednou tak vyháníš?
5: Ale já tě nevyháním, jenom chci, aby měl Beránek pohodlné místo u okýnka a mohl pozorovat moje andělíčky.
6: Ale holka, andělíčky budeš polikat ty, až tě tady nachytám s nějakým potápěčem.
5: Rozum si ztratil, poezii si ztratil, vlasy si ztratil.
6: Tak. A kdo to je teď?
5: Tohle bude asi muž. Bude to muž, jo.
6: Jako tvůj muž, nebo to?
5: No to
6: jsem já. No to jsem já.
5: No tak to...
6: Tak kdo to je?
5: No jediný muž, to bude muž.
6: A co tady bude dělat?
5: No, bude to asi moje vlasy. Bude to správce, nese k nám vyklepaný koberec, ano. Bude to
6: se vyklepou koberce, teď se zahejbá manželům.
5: Andělíčku, můj strážničku, prosím tě, udělej nějaký zázrak. Přece víš, že každý den chodím do kostela. No já vím, že jsem se tam neměla muchlovat s tím doktorem, ale slibuju, že v kostele už nikdy, hlavně udělej nějaký zázrak, prosím.
2: Řekl si 5 kilo mrzák?
5: No, vidíš to.
2: Určitě to nedaní, hajzo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik sourozenci Gondíkovi.
7: Nějak jsem se v tom ztratila.
3: No, Kateřino, ale vy jste spolupracovali s Daliborem i s
7: Andalou? Ano, my jsme spolupracovali, tak já s Daliborem dokonce, on u mě hrál jako herec. Já jsem jednou tak jako možná nedopatřením režírovala Ginger a Fred. Jako podle filmu jsem si jako udělala scénář. Hralo se to na Broadwayi, ale mělo to spoustu jako různých takových jako neduhů. Nicméně mi tam hrál Dalibor jako konferenciéra, hrála tam Božidara Turzonovová, hrál tam Láďa Županěč a já na to strašně ráda vzpomínám. Dalo mi to moc. Nevím, kolik to dalo divákům, ale některým těm hercům vzpomínají na to rádi. No a Adélou Gondíkovou jsem alternovala, byť asi o 30 let jako starší jsem, tak jsme alternovali jednu roli, takový produkční, v celebritách SRO.
3: Dobře, tak už to víme skoro všechno.
7: Už to jenom, víte skoro všechno,
3: dámy
7: co
3: a páni
7: budeme dál.
3: Neví, co bude dál. Budou Gogo Show anebo Smutný muž Jaroslav Válek?
7: Ty jsi to prozradil.
3: Já to musím prozradit, aby věděli, jak hlasovat.
7: No já vím, ale mohli jsme se zeptat, jak se jmenoval Smutný muž.
3: Na to není čas.
7: Dobře.
3: Drahá. pojďme dál. Humor mezera A, to je pro Gondíky. Humor mezera B, pro smutného muže pana Válka. 90 01 04, tam pošlete SMS, jinak zavolejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Petra Janů zpívala a ano. Kateřina Macháčková své vnučce sdělila.
2: Ano.
1: Cituji.
2: Ano, že to je hudba mého mládí, mého života a že teď pojedeme domů a budeme poslouchat hudbu jejího teď. Dětství, mládí, ale báječnou. Báječnou, já jsem ji neznala a teď konečně budu poznávat jednotlivý zpěváky, interprety a moc se mi to líbí. Mm-hmm.
1: Tak tolik naše hudební okénko. Teď se vracíme mezi naše archivní snímky našich humoristů. Už známe vítěze.
2: Ano.
1: A je to onen pan Válek, čili...
2: Smutný muž.
1: A Žňová hlídka.
3: Přesto, že vrozená skromnost mi velí, abych se nezmiňoval o své maličkosti, v zájmu pravdy jsem nucen podotknout, že i já jsem se zapojil. Letos jsem šel pomoci našim družstevníkům se žňovými pracemi. Ještě nejsem vyučen zemědělcem, byli nuceni svěřiti mi něco neodborného. Šlo však o práci neméně zodpovědnou. Byl jsem ustanoven jako žňová hlídka. Předseda mě zavedl večer na pracoviště a sdělil mi: zde toto budete střežiti. Váš rajon je zde od kůlny k tamtomu červenému světélku a zpět. Druhého dne jsem byl nezvěstný. Ani třetího dne jsem nebyl k nalezení. Vrátil jsem se po 14 dnech mírně uprášen. Když mě předseda sekýroval, kdeže jsem byl, pravil jsem: ono červené světélko bylo na nákladním autě z Košic. Ale ouha, zjišťuji, že jsem se zapovídal, zatímco se neodvratně blíží střed gramodesky. Nuže vězte, že to, co jsem vám řekl, nebylo určeno k tomu, abyste se mně a mým příbuzným posmívali, nýbrž k tomu, abyste se lecčím spoučili. Jsem přesvědčen, že je vám líto, že už je konec, ale nebojte se. Až to cvakne, pusťte si to ještě jednou. Zatím nazdar.
2: Nazdar, no už si to asi nepustíme.
1: No to je konec.
2: To je konec.
1: Dnešní humoriády s Kateřinou Macháčkovou.
2: Mějte se moc krásně, krásné léto.
1: Těšíme se na příště. Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů a mějte se krásně.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Ústecký kraj odmítl plány na zpracování nebezpečného odpadu v regionu. Silničáři plně zprůjezdnili most u Nového Boru na Českolipsku. Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat do 19. července. Dnes bude převažovat oblačnost zataženo s občasným deštěm a teplotou do 28 stupňů. Zprávy a Jana Moravcová. Dobré ráno. Ústecký kraj odmítl záměr spalovat v regionu jedovaté kadmiové kaly ze Šumperska. Nesouhlasí taky se stavbou spalovny nebezpečných odpadů u Litvínova. O obou záměrech bude rozhodovat krajský úřad v rámci posuzování vlivu na životní prostředí. Proti spalovně nebezpečných odpadů se už ve čtvrtek vyslovilo město Litvínov. Hejtman Richard Brabec z Hnutí ANO upozornil na to, že kraj nese dlouhodobou ekologickou zátěž už z minulosti. Most přes železnici na obchvatu Nového Boru na Českolipsku je průjezdný v obou směrech. Ředitelství silnic a dálnic dokončilo jeho rekonstrukci za 18 milionů korun. Stavba začala loni na konci léta a kromě zimní přestávky byl na mostě jednosměrný provoz řízený kyvadlově.
2: Jen o pár set metrů dál státní podnik buduje další most. Jde o přestavbu mimoúrovňové křižovatky mezi Novým Borem a Okrouhlou. Tam už jeden most je, ale nevyhovuje budoucímu napojení obchvatu České Lípy. Jak popsala mluvčí ředitelství silnic a dálnic Kamila Zahálková, paralelně s tím stávajícím se buduje most nový. Hotovo bude příští rok na podzim. Z Nového Boru Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Předseda motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka se omluvil za nezamýšlenou reklamu folklorního festivalu ve Strážnici. Řekl to po jednání vlády. V pátek tam publikum nejdříve vypískalo ministra kultury Otu Klempíře za motoristy. Macinka pak v sobotu hlediště rozlobil, když vystoupil a označil festival za spolitizovaný.
3: Mě to mrzí, určitě jsem tam nejel nikoho provokovat. To bych chtěl, aby zaznělo jasně. Já jsem opravdu myslel, že tam dojde k nějaké třeba diskuzi. Jsem připraven tam říct nějaký smířlivější postoj, což se tady nestalo. Za ty turbulence a za tu určitě nezamýšlenou reklamu, kterou tento festival získal, tak bych se za to rád omluvil.
0: Vláda rozhodla, že regulace cen pohonných hmot bude pokračovat až do 19. července. Oznámila to ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Pokud se do té doby situace na trhu s palivy stabilizuje, vrátí se prodej nafty a benzínu od 20. července k běžné praxi. Regulaci vláda zavedla kvůli konfliktu na Blízkém východě v dubnu. Dosud platné opatření počítalo s jejím ukončením na konci června.
1: Počasí.
0: Dnešek bude oblačný až zatažený, ještě ráno a dopoledne k tomu občasný déšť, nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů, na Litoměřicku a Roudnicku až 29. Čekáme taky bouřky, místy mohou být i silné.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Jak to vypadá aktuálně? Na severočeských silnicích jedete bez nehod, místy čekejte mokré vozovky, tak zpomaltejte opatrně. V Ústí nad Labem, v Neštěmicích neprojedete ulicí Hluboká, a to kvůli stavebním pracím, a v Huntířově na Děčínsku počítejte s dopravním omezením, a to kvůli stavebním pracím projedete tudy pouze zúženými jízdními pruhy. To byly zprávy v 5 hodin, já vám přeji pěkné úterní ráno s námi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Jana Moravcová přinesla zprávy v pět a já přeju také krásné úterní ráno s Českým rozhlasem Severem. Už za chvilku projdeme dnešní datum, máme tu poslední červnový den. No a pak se trochu ochladíme, protože vyrazíme na teplický zimní stadion. O místo dvou hodin víc než šest, o tolik se prodloužila příprava ledové plochy na novou sezonu, protože v Teplicích hostí bruslaře například Lotyšska, Japonska nebo Norska. O té akci uslyšíte před půl šestou. Teď už ale písničky, které nestárnou Valdemar Matuška nebo Michal Tučný.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Až do věží nás vzal Valdemar Matuška a Český rozhlas Sever v 5 hodin 12 minut nabízí pohled do kalendáře. Dneska je poslední červnový den a i pro něj našel Petr Jungmann spoustu zajímavých výročí.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Poslední červnový den roku, úterý 30. Svátek mají nositelky horského jména Šárka a tady je Petr Jungmann, hezký den. Katedrála svatého Václava v Olomouci byla vysvěcena biskupem Jindřichem Zdíkem v roce 1131. Příběhy krásné Scarlett, elegantního Retta Butlera a dalších slavných postav poprvé vyšly před 90 lety v roce 1936. Margaret Mitchellová ten den vydala svůj slavný román Jih proti severu, odehrávající se v dobách americké občanské války a několik let po ní. Mitchellová za román získala i Pulitzerovu cenu. První úsek dálnice D3, obchvat Tábora, tedy 3300 metrů dlouhý úsek Čekanice Mašát, byl otevřen před 35 lety v roce 1991. Teď

0: narodila před 75 lety v roce 1951. 60 slaví americký boxer Mike Tyson. A 45 je naší sportovní hvězdě, dvojnásobné olympijské vítězce a mistryni světa, oštěpařce Barboře Špotákové. Já přeju pěkný den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 5:17, aktuální teploty venku od 16 do 20 stupňů Celsia. Na radaru vidíme drobné srážky, třeba v okolí Ústí nad Labem, ale je to zatím spíš takové mrholení. Jinak bude oblačno až zataženo, hlavně ráno a dopoledne se může objevit déšť nebo přehánky a nejvyšší denní teploty se dostanou na 25 až 28.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař.
1: Míříme do Teplic. Od pondělí začala nová sezóna na zimním stadionu. Po odstávce technologií vyšlo namrazování ledové plochy na dny s extrémně vysokými teplotami, ale i přes obtíže si nakonec ledovou plochu včera vyzkoušeli krasobruslaři z celého světa.
2: Je teplota normálně a když je na 30 stupňů, tak se automaticky vyvětrá, aby se nepřehřál.
3: To je horší, venku je chlazení kondenzátoru a to musíme pořád regulovat, protože to, když se přehřeje, tak prostě to nechladí, vypne se tisíče a musíme čekat.
4: Přehřívali
3: se permanentně.
5: Říká Zdeněk Bednář, vedoucí zimního stadionu.
3: Když nachlazujeme, tak musíme chladit nějakých minus 5, minus 6 stupňů a to v těchto vedrech to fakt neuchladilo. Uchladí to třeba na minus 2, na minus 3, no. A to potom přibývá ten let hrozně pomaličku a není ještě takový, jak má být. A trvá to hodinu, než tam nastříkáme tu jednu vrstvu.
5: Hodinu, než ji nastříkáte a pak se mrazí jak dlouho?
3: Pak se mrazí. Když je normální stav, tak se třeba mrazí 2-3 hodiny, ale jako je stav tenhle týden, tady to vedro, tak jsme čekali třeba 6 hodin, než to umrazí.
5: Ten milimetr,
3: ano.
6: Víceméně se chladilo jenom večer, nebo chladilo se pořád, ale tu teplotu na tom mrazení jsme dostali až přes večer. To znamená všechny ty nástřiky, když se vlastně začíná stříkat ručně, tak se dělalo jenom v noci.
5: Vysvětluje Pavel Tetřev, ředitel Sport Areny Teplice.
6: Takže dneska vlastně teď, když se podíváte, tak to jsou první kručky na letošním ledě v sezóně 2026-2027. Máme tady mezinárodní kemp krasobruslařů, kdy vlastně tyhle ty malé děti ten led jako tolik nepoškodí, což je výhoda. My jsme zrušili i hobíky, protože ty už se na to těší taky. Zaprvé by to vytrhlo a ještě uděláme ještě třeba o centimetr vyšší vrstvu toho ledu. No. Samozřejmě v těle těch dnech ta spotřeba té energie je ohromná, jo, ale tím, že oni jsou minimálně 10 hodin na ledě, plus jsou ubytovaný u nás, plus u nás jedí, takže na ty kempy se nám vyplatí ty ledy takhle dělat brzo.
5: Podle Pavla Tetřeva se zájem o služby pro celé týmy každoročně zvyšuje. Komerční pronájem pak Sport Areně pomáhá pokrýt zvýšené náklady v těchto teplých měsících. Z Teplic Robin Rerich, Český rozhlas.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Tak to byl Miroš Birka, vy posloucháte Český rozhlas Sever, přeju dobré ráno a už za malou chvíli uslyšíte také další aktuální zprávy, které pro vás chystá na 17:30 Jana Moravcová. A co se dozvíte? Třeba to, že Vrtyni na Trutnovsku už jsou víc než týden bez pitné vody. I o tom tedy ve zprávách, které tu budou za 3 minutky.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Končí zbraňová amnestie, majitelé nelegálně držených zbraní, střeliva, munice je můžou policistům beztrestně odevzdat ještě dnes. Lidé jich od ledna odevzdali přes 3700. Teplice požádají o dotaci na rekonstrukci bývalé měnírny, kde chtějí vybudovat centrum sociálních služeb. Součástí žádosti je bezúročná půjčka na revitalizaci nevyužívané budovy. V Rígrově ulici ve čtvrti Trnovany vznikne zázemí pro sociální poradenství a centrum pro rodiny s dětmi. Obyvatelé 3000 Rtyně v Podkrkonoší na Trutnovsku jsou více než týden bez pitné vody. Důvodem je mikrobiální znečištění vrtů po nedávné bleskové povodni. Pitná voda ve městě je tak k dispozici pouze z přistavených cisteren. Na přehradní nádrži Rozkoš u České Skalice na Náchodsku dnes cvičí armáda a záchranné složky. Součástí výcviku budou se skoky vojáků do vody a jejich následný transport na břeh. Po explozi v domě v centru Monaka jsou zranění 3 lidé, z toho 2 vážně. Podle televize BFMTV je mezi nimi ukrajinský oligarcha Vadim Jermolajev a jeho žena. Policie teď pátrá po pachateli, který údajně utekl do Francie. Bude oblačno až zataženo, ráno a dopoledne ještě občasný déšť nebo přehánky, během dne budou srážky slábnout, odpoledne se mohou objevit bouřky hlavně na horách, odpoledne i silné. Nejvyšší denní teploty do 28, na Litoměřicku a Roudnicku do 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Chomutově je uzavřena kvůli stavebním pracím Beethovenova ulice a na D8 čekejte aktuálně mlhu od exitu 80 Měnice až po státní hranici.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak to byly zprávy o půl šesté a Jana Moravcová a já přeju pěkné úterní ráno z Českého rozhlasu Sever. Za chvilku pozvánka k odpolednímu vysílání, prozradíme si, kdo bude hostem u Alex Minářové. A před 6 hodinou si poradíme v Babských radách, tentokrát přijde na řadu Bublanina. Teď už ale písničky, které nestárnou, připravené Karel Gott a teď Ivan Hlas.

0: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.
1: Zlití jako bláznivý, já nešitím ho ani vy,

0: Karel Gott dospíval a teď v 5 hodin 39 minut je tu pozvánka k odpolednímu vysílání. Po 13. hodině tu bude Alex Minářová a také její host. Dneska to bude cestovatel, fotograf a spisovatel Jiří Kolbaba. A dozvíte se třeba i to, jestli si vzpomene, kdy byl naposled nemocný a kdo byl pro něj velkou inspirací.
1: Já jsem od revoluce nebyl ani jeden den nemocný. Ani tu koronu jsem neměl, jo, takže nebo co to bylo. Takže super, ale potřeba je proto něco dělat. Já se snažím to zdraví trošku si ho hlídat, udržovat. Já to tady zase propálím úplně na mikrofon, to jsem nikdy takhle otevřený nebyl. Pro mě velkou inspirací Miroslav Zikmund. Já se chci taky dožít 100 let. Já chci taky svým pravnukům povídat ty příběhy ze světa, které teďka nasávám, protože si myslím, že to stojí za to. A ten Miroslav uměl žít zdravě a hlavně to v hlavě. Všechno, nebo většina je v hlavě. Můj životní krédo je to, co řekl Abraham Lincoln. Většina lidí je tak šťastná, jak šťastná se rozhodla být. Já v to velmi věřím. Že když budu pozitivně myslet a nehledat ty negativní konsekvence a černé scénáře, tak to má velký vliv na duševní a fyzické zdraví. Definitivně to tak je.
0: Poslechněte si po 13. hodině Alex Minářovou a jeho zajímavého hosta za chvilku počasí.

0: počasí.
1: 6:15 a pojďme se zeptat, jaké že nás čeká počasí. Tak nejdřív aktuální teploty, většinou od 16 do 20 stupňů Celsia, takže docela příjemná noc a příjemné ranní teploty na vyvětrání, tedy zcela dozajistá. Pohled do radar, na radar nám zatím neukazuje žádné strážky, možná nějaká drobnost okolí Kadaně. Každopádně předpověď říká, že bude oblačno až zataženo. Hlavně teď ráno a dopoledne místy s občasným deštěm nebo přeháňkami. Odpoledne pak už budou srážky slábnout, pozor na horách, tam se můžou objevit bouřky, odpoledne dokonce i silné. Nejvyšší denní teploty v celku příjemných 25 až 28 a na Litoměřicku a Roudnicku až 29 stupňů Celsia.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Mandraže na Českém rozhlasu Sever. Přeju pěkné ráno. Jestli pak už jste měli něco dobrého k snídani, no pokud máte chuť třeba na bublaninu, tak Babské rady a Jarka Vykoupilová jsou připraveni. Máme tu recept na doslova letní nadýchanou bublaninu a dozvíte se dokonce i to, odkud tahle dobrota vzala svůj název.
1: Babské rady.
2: Bublanina je typickým rychlým letním dezertem. A proč se jmenuje právě tak? Řídké piškotové těsto při pečení probublává nahoru a tvoří nad ovocem typické bubliny. Do tohoto těsta se zpravidla používá mléko, někdy také jogurt, který se postará o ještě větší vláčnost. Bublanina s jogurtem navíc vydrží déle svěží. Ale zkoušeli jste už nahradit mléko smetanou ke šlehání? Výsledek vás nadchne. A výhodou je, že do šlehačkové bublaniny už nebudete potřebovat žádný další tuk. Mám pro vás i podrobný recept. Potřebujete 2 hrnky hrubé mouky, 3/4 hrnku cukru, 1 sáček kypřícího prášku, 4 vejce a 250 ml smetany ke šlehání. Těsto vyjde na plech o rozměrech 40x30 cm. Hrnek odměřování zvolte o objemu 250 ml. Ovoce zvolte podle sezony. Výtečné budou meruňky, švestky, borůvky i rybíz.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Za 5 minut tu bude 6. hodina a to znamená, že Jana Moravcová přinese další zprávy na Českém rozhlasu Sever. A podíváme se samozřejmě na sever Čech. Na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem by do 3 let mohla být nová zeleň. Repliku historické sklářské pece v Desné slavnostně rozpálí 18. července. I to se tedy dozvíte ve zprávách, které tu budou už za 5 minut. Hezké úterní ráno.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Protestní akce studentů skončí smrtí učitele fotografie. Případ přebírá inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Marianinou křehkou pozicí u dvora otře se zničující zpráva o smrti jejího bratra. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art. Portrét první dámy britské kinematografie a nejoblíbenější představitelky královny Alžběty II. Dokument Helen Mirrenová, neuvěřitelně silná. Úterní večer s Českou televizí.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Poslanci projednají navýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku se má zvýšit o 50 tisíc korun. Na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem by mohla být do 3 let nová zeleň. Repliku historické sklářské pece v Desné slavnostně rozpálí 18. července. Bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a teplotou do 28 stupňů. Pěkné ráno zprávy a Jana Moravcová. Sněmovna dnes ve druhém čtení projedná navýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku má stoupnout o 50 tisíc korun. Rodinám s jedním dítětem by se tak zvýšil na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka mohla narůst na 800 tisíc. Opozice chce do návrhu zařadit automatickou valorizaci příspěvku. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO to ale není jednoduché.
4: Je to velmi komplikované valorizovat ten rodičák jako takový, protože už si můžeme vybrat od půl roku ten rodičák skoro celý až po 4 roky. Můžeme to co čtvrt roku měnit vlastně výplatu toho rodičáku, nejen jeho výši, ale i to, který pečující bude samozřejmě pečovat, zda to bude maminka nebo tatínek.
2: Projednat by sněmovna dnes mohla taky návrh koaličních poslanců na zpřísnění trestů za týrání zvířat. Nové a barevnější rostliny budou zdobit Lidické náměstí v Ústí nad Labem. Dosud jsou květiny pouze ve velkých květináčích, to chce město změnit. Nová zeleň bude taky odolnější vůči suchu. Návrh připravilo studio Architek. Časem budou muset být například pokácené některé stromy, kterým odpadávají větve. Co je nahradí, řekl krajinářský architekt Radek Prokeš.
5: Máme v plánu vysazovat například okrasnou višeň chloupakatou, která kvete velmi brzy, časně z jara. Někdy, když je hodně teplo, tak to zvládne i na podzim. Například trávník nahradit podrosty nebo okrasnými trvalkovými záhony, tak aby to náměstí mohlo kvést od jara do podzimu.
2: Podle městské dendroložky Jitky Novákové by mohla být výměna zeleně na Lidickém náměstí hotová do 3 let. Návštěvníci Desné na Jablonecku budou moct o prázdninách vidět první tavení skla v nové replice sklářské pece. Symbolické požehnání a křest pece vedení města chystá na sobotu 18. července. Unikátní zařízení vzniká v zahradě Riedlovy vily. V provozu bude například při sklářských sympoziích. Počet potvrzených obětí eboly v Demokratické republice Kongo vzrostl na 377. Podle tamních úřadů se v této africké zemi dosud potvrdilo 1307 případů nemoci. Epidemie zasáhla celý severovýchod Konga. Způsobila je varianta viru Bundibugyo, proti které zatím neexistuje žádná schválená léčba ani vakcína.
3: Počasí.
2: Bude oblačno, až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami, hlavně ráno ještě a dopoledne. Nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů, na Litoměřicku a Roudnicku až 29.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Od exitu 80 Knínice po státní hranici čekejte mlhu na D8. V Chabařovicích na Ústecku počítejte s uzavírkou náměstí 9. května a Husova náměstí.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. V
6: Dobré ráno, zprávy v 6 a Jana Moravcová. No a za malou chvíli nás už čekají další skrimi historek ze severu Čech. Důvěra majitelky domu přišla docela draho kvůli dvěma mužům, kteří uklízeli, ale něco si také vzali sebou. Pak před 6, tedy před 7 se podíváme do růžové zahrady děčínského zámku, do prostoru, který se jmenuje Sala Terrena. No a nesmí chybět písničky, které nestárnou ABBA nebo Jakub Smolík.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Krimi historky.
1: Důvěra majitelky domu přišla draho kvůli dvěma mužům, kteří se během úklidu rodinného domu v Litoměřicích rozhodli pomoci si po svém. Z porcelánové misky zmizely dva zlaté prsteny za zhruba 24 tisíc. Jeden z mužů si odnesl prsten s rubínem a brilianty a druhý zlatý snubní prsten. Oba šperky skončily v zastavárně a získané peníze pachatelé utratili. Litoměřickým kriminalistům se podařilo oba muže vypátrat a pod tíhou důkazů se ke krádeži přiznali. Jeden z nich byl obviněn z trestného činu krádeže, druhý bude své jednání vysvětlovat ve správním řízení. Odcizené prsteny se bohužel najít nepodařilo.
0: Krimi historky. Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: počasí.
1: Pokotníky ve vodě, jak zpíval Petr Kotwald se Stanislavem Hloškem, se stále ještě nepohybujeme, to tedy opravdu ne, i když v noci nějaká ta přehánka a srážka na Ústeckém kraji a na severu Čech proběhly. Tak pojďme se podívat na aktuální teploty, ty se většinou pohybují od nějakých 16 do 20 stupňů Celsia, takže po dlouhé době docela přijatelné teploty na třeba na to, aby se dalo bytě vyvětrat. Jinak pokud se podíváme na radar, vidíme přehánky třeba v okolí Kadaně, předpověď mluví o tom, že během dneška bude oblačno až zataženo. A hlavně ráno a dopoledne místy také s občasným deštěm nebo přeháňkami. Během odpoledne pak budou srážky slábnout, hlavně na horách se můžou objevit také bouřky, odpoledne i poměrně silné. A teploty? Ty nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 25 až 28 stupni na Litoměřicku a Roudnicku se teploty mohou dostat na nějakých 29. Asi už jste zjistili, že se pomalu, ale jistě ochlazuje z toho víkendového vedra a předpověď na středu to dokazuje. Nejvyšší denní teploty se zítra dostanou jen na 21 až 24 stupňů Celsia. Čeká nás opět zatažená obloha a i zítra déšť, přehánky nebo poměrně i silné bouřky.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: Dospíval Petr Kolář a my už teď míříme do Děčína, tedy konkrétně do děčínské zámecké zahrady. Možná víte, že je nově zrekonstruovaná a právě téhle zahradě, pokud jste tam byli, vévodí prostor zvaný Sala Teréna. Co to znamená? Podíváme se tam s ředitelkou zámku Miroslavou Poskočilovou a také naší redaktorkou Evou Bucharovou.
2: Co to je ta Sala Teréna?
3: Prostor, který uzavírá růžovou zahradu ze západu. Naopak naproti nám, kde se teď můžeme rozhlídnout na východě, je vlastně vznosný dvoupatrový gloriet. Sala Teréna je prostor pro zahradní slavnosti, pro zahradní posezení. Mnohdy nebývá prosklený. My tady máme prosklené vitráže, takže Sala Teréna se dá i uzavřít a v současné době slouží například pro uzavírání svatebních obřadů. Jsou tady zároveň uloženy originály soch, které byly sejmuty během rekonstrukce z glorietu a zdobí teď tento prostor.
4: Ta zvláštní akustika tady, to je schválně nebo je to náhoda?
3: Asi to vzniká tou proporcionalitou toho prostoru, protože i ta se změnila a například podlaha v Sala Teréně se snížila až o 40 cm. Ten prostor získal jiný vzhled, ale zároveň i tu akustiku, o které se zmiňujete.
4: Zvedněme teď svoje zraky nad naše hlavy.
3: Pohled stojí za to, protože je to nádherná freska Apolóna, která byla zrekonstruovaná panem restaurátorem Novotným, takže z jeho dílny se tady opravdu vydekorovaly zase odstíny, které tady původně byly.
4: Pojďte nám představit sochy, které tady v Sala Teréně máte.
3: Tady máme Ceres, Flóru, Pomonu a Venuši a potom alegorii tří žen. A jsou to ty sochy, které stejné můžeme vidět zároveň na prvním parteru glorietu na druhé východní straně růžové zahrady.
0: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.
5: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta. I její vlasy, dech i hlas a údiv můj je jak prchá část.

0: jsem je na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Když dozrálo víno, o tom zpíval Petr Spálený na Českém rozhlasu Sever. No a Pohled na hodiny říká, že úterní ráno je v plném proudu, protože za 5 minut už bude 6:30. Pro nás to samozřejmě znamená, že uslyšíme další aktuální zprávy, které pro vás chystá Jana Moravcová. A co se dozvíte? Třeba to, že kriminalisté z Litoměřic obvinili realitní makléřku z toho, že se dlouhodobým zatajováním příjmů vyhýbala exekuci. Jak to dělala, o tom vám řekne Jana Moravcová. Za malou chvíli podíváme se i do Chřibské, kde zvýšili zastupitelé na posledním jednání poplatek za nájem hrobových míst. Víc tedy ve zprávách v 6:30.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Chřibské na Děčínsku zastupitelé schválili na posledním jednání zvýšení poplatku za nájem hrobového místa. Dlouhodobě lidé podle nezávislého starosty Jana Machače platili 4 koruny za metr. Poplatek se podle něj od července zvýší na 20 korun za metr. Kriminalisté z Litoměřic obvinili realitní makléřku z toho, že se dlouhodobým zatajováním příjmů vyhýbala exekučnímu řízení. Podle policistů nejméně od ledna 2015 do června 2016 zatajila majetek a peníze v hodnotě přes 1 000 000 korun. Park u zámku v Zákupech na Českolipsku je ode dneška přístupný jen se vstupenkou. Je součástí nového prohlídkového okruhu bez průvodce. Česká armáda dnes vymění své nejvyšší velení. Prezident Petr Pavel na Pražském hradě jmenuje novým náčelníkem generálního štábu generálporučíka Miroslava Hlaváče. Němečtí fotbalisté končí na mistrovství světa v prvním kole vyřazovací fáze. S Paraguají prohráli 3-4 v penaltovém rozstřelu. Po základní části prodloužení byl stav nerozhodný 1-1. To platilo i v zápase Maroka s Nizozemskem. Maroko nakonec uspělo na penalty 3-2 a Brazílie postoupila do osmifinále díky výhře nad Japonskem 2-1. Bude oblačno, až zataženo místy občasný déšť nebo přehánky a teploty naměříme do 28 stupňů, na Litoměřicku a Roudnicku do 29.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Ruské ulici v Dubí na Teplicku u kostela čekejte nehodu, osobní auto tam srazilo, chodce na místě, policie i záchranáři. Na D8 čekejte zdržení kvůli porouchanému vozidlu u Liboukce ve směru na Německo na 84. kilometru a mlhu čekejte na D8 od Petrovic po státní hranici.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pěkné ráno na severu, tak to byly zprávy od Jany Moravcové. A za malou chvíli si řekneme, co přinese dnešní den, to znamená úterý 30. červen tady u nás na severu Čech. Promluvíme si s meteorology o počasí a před 7 hodinou vyrazíme na výlet do Postoloprt v rámci našeho seriálu o příbězích měst a obcí. Teď ale písničky, které nestárnou, Marta Kubišová nebo Činasky.
3: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Marta Kubišová zpívala na Českém rozhlasu Sever a pokud posloucháte i dnes ráno, tak vám určitě neuteče, co zajímavého přinese dnešní den tady u nás na severu Čech. Začínáme v Mostě. V 16 hodin tam startuje divadelní piknik, celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla. Nabídne desítky představení, koncertů, workshopů i program pro děti. No a dneska v parku Střed zahajují představením Don Kichot a v 19 hodin se koná slavnostní zahájení v městském divadle. V Lounech se v 17 hodin otevře oblastní muzeum a také výstava Mušle Středomoří. Rozmanitost mořských plžů a mlžů vás určitě překvapí a výstava bude přístupná až do 13. září. No a v Ústí nad Labem je také muzeum. Od 17 hodin je tu přednáška Předpovídání počasí v praxi. To bude určitě moc zajímavé. O tom, jak vznikají meteorologické předpovědi, jak funguje práce meteorologů, budou mluvit Lenka Došková a Martin Novák z Českého hydrometeorologického ústavu. Běžte se podívat.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Je právě 6:45. Vy posloucháte Český rozhlas Sever a samozřejmě vám neuniknou ani informace o počasí. Na telefonu je teď Polina Maťunina z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem Kočkově. I vám dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: No tak pojďme si říct, jestli je opravdu hezké. Jaká je aktuální situace?
1: A tak na většině území máme spíš velkou oblačnost, je to nízká oblačnost. A co se týče teplot, tak většinou se pohybujeme v intervalu mezi 17 až 20 stupňů Celsia. Na horách máme většinou kolem 16 stupňů.
0: A co říká předpověď, jaké bude úterý?
1: A tak očekáváme, že během dne bude i nadále přehlédat spíš ta velká oblačnost. Odpoledne se na místy objeví přeháňky, ojediněle se může objevit i bouřka, ale hlavně na horách, a k večeru srážky budou zase ubývat. Co se týče teplot, tak očekáváme dneska 25 až 28 stupňů Celsia. Na Litoměřicku a Roudnicku může být to něco teplejš, tam můžeme naměřit i 29 stupňů Celsia. Co se týče hor, tak budeme mít většinou kolem 23 stupňů.
0: No, tak jak je vidět, přece jenom se trochu ochlazuje. Bude ten trend pokračovat i dál v dalších dnech?
1: Určitě bude pokračovat, neboť například zítra očekáváme, že maximální teploty nám vylezou jenom na interval 21 až 24 stupně Celsia a tam zůstanou během následujících několika dnů.
0: Říká Polina Maťunina z Českého hydrometeorologického ústavu. A já děkuji za předpověď. Hezký den na Kočkov. Naslyšenou.
1: Mějte se hezky.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Tak to byl Jelen na Českém rozhlasu Sever, 6:52 a máme tu další z příběhů měst a obcí. Tentokrát vyrazíme někam, kde mají ve znaku kapra.
1: Myslím, že míříme do Postoloprt.
2: Příběhy severočeských měst a obcí.
3: Víte, které město na Lounsku má ve znaku kapra? Jsou to Postoloprty. Na velmi povedeném městském znaku z roku 2007 jsou na modrém pozadí hradby, dvě stříbrné hradní věže a mezi nimi červený štít se zlatou rybou. O tom, jak vznikl název města, se jazykovědci dohadují. První teorie Václava Hájka z Libočan byla už dávno odmítnuta. Ukázalo se, že slavný kronikář měl hodně bujnou fantazii. Až do husitských válek byla vesnice Postoloprty klášterním majetkem. V roce 1420 klášter přepadli a vypálili vojenské oddíly a klášterní majetek byl rozdělen mezi jednotlivá města. Na městských stránkách se uvádí, že král Vladislav Jagellonský povolil v městečku konání trhů, usazování řemeslníků a provozování živností. V roce 1669 koupil postoloprtské panství hrabě Jiří Ludvík Sitzendorf. K zámku tehdy patřil pivovar, sladovna, hospodářský dvůr, dále vinopalna, kovárna, bažantnice a cihelna. Hrabě také nechal opravit místní zámek. Až přijedete do Postoloprt, kromě zámku a barokního kostela na nebevzetí Panny Marie na náměstí, si všimněte také budovy bývalé radnice z 18. století nebo památkově chráněné fary.
2: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

Za 4 minuty tu bude 7. hodina a vy posloucháte Český rozhlas Sever. Za chvíli nás také čekají další aktuální zprávy. Jana Moravcová vám řekne například to, že fotbalový trenér Miroslav Koubek skončil u reprezentace. Víc v 7.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Ústecký kraj odmítá dovoz nebezpečných kadmiových kalů ze Šumperska na Litoměřicko. V Liberci od července platí nová omezení na dopravním terminálu Fignerova. Fotbalový trenér Miroslav Koubek skončil po neúspěšném mistrovství světa u české reprezentace. Převládat dnes bude velká oblačnost, odpoledne čekáme místy přehánky, teploty do 28 stupňů Celsia. Pěkné úterní ráno, zprávy a Jana Moravcová. Ústecký kraj vyjádřil zásadní nesouhlas se záměrem převést nebezpečné kadmiové kaly ze skladu ve Vykanticích na Šumpersku do skládkového areálu Lukavec na Litoměřicku. Krajští radní zároveň v procesu EIA požadují podrobné posouzení rizik spojených s přepravou, skladováním i konečným odstraněním odpadu, říká hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec. Ano.
2: Není žádným tajemstvím, že Ústecký kraj dlouhodobě nese nadprůměrnou environmentální zátěž vyplývající z vlastní historické průmyslové činnosti a nepovažuje za přijatelné, aby na jeho území byly navíc ještě trvale odstraňovány významné ekologické zátěže vzniklé mimo jeho území.
1: Ve skladu ve Vykanticích podle státního podniku Diamo zůstává 1250 tun kadmiových kalů ve 178 kontejnerech. Cestující v Liberci musí od července počítat se změnami na dopravním terminálu Fignerova, oznámil to dopravní podnik. Kvůli opravám budovy terminálu budou od zítřka například přesunutá stanoviště linky číslo 5 a 6. Zastávka pro noční linky se přesune na stanoviště číslo 1. Vládní novelu o růstu rodičovského příspěvku dnes ve druhém čtení projedná sněmovna. Koalice navrhuje zvýšení podpory na 400 tisíc korun u jednoho dítěte a 800 tisíc u vícerčat. Opozice chce do zákona doplnit pravidelnou automatickou valorizaci příspěvku. Dopravní podnik města Brna dnes do centra města vyšle spanilou jízdu 40 tramvají typu 45T. Pokusí se tak o zápis do České knihy rekordů za nejdelší tramvajový konvoj. Sport. Miroslav Koubek už není trenérem české fotbalové reprezentace. 74letý kouč skončil krátce po návratu z mistrovství světa. Předseda fotbalové asociace David Trunda přijal po vzájemné dohodě Koubkovu rezignaci. Více redaktor Tomáš Petr.
3: Miroslav Koubek převzal národní tým v loni v prosinci a po 20 letech dostal Česko přes úspěšnou březnovou baráž na mistrovství světa. Na šampionátu ale reprezentace uhrála jediný bod za remízu 1-1 s jeho Africkou republikou a skončila tak už v základní skupině. Smlouvu měl Koubek ještě na 2 roky. Po sobotním příletu z mistrovství světa podpořil jeho setrvání ve funkci generální manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd. O 2 dny později ale Koubek nabídl svou rezignaci, kterou předseda fotbalové asociace David Trunda po vzájemné debatě přijal.
1: Fotbalisté Maroka postoupili na mistrovství světa do osmifinále. Nizozemsko porazili 2-1 po penaltách a v další fázi playoff je čeká Kanada. Stejným výsledkem vyřadila Paraguay Německo a Brazílie porazila Japonsko 2-1 už v základní hrací době.
0: Počasí.
1: Dnes bude převážně oblačno, ráno a dopoledne výjimečně, odpoledne místy přehánky i bouřky, večer budou srážky opět ubývat. Nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů, na Litoměřicku a Roudnicku až 29.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Mlhu čekejte řidiči na D8 od Petrovic ke státní hranici a nehodu potom v Ruské ulici v Dubí na Teplicku.
0: Zelená vlna Známe lepší cestu.
4: Pěkné ráno s Českým rozhlasem Sever, pokud stáváte společně s námi. Ano, je tu 7:00, to byly zprávy s Janou Moravcovou. Už za chvíli pohled do kalendáře, připomínám, že je tu poslední červnový den. A pak se podíváme do Liberce za fotbalisty. Fotbalový Liberec oficiálně představil posily ze Slavie. My o tom budeme mluvit před 7:30. Teď už ale písničky, které nestárnou. Václav Neckář a Hana Zagorová.
0: Dobré ráno.

0: Doktor Damdydam, Václav Neckář, 10 minut po 7 hodině, to je přesný čas. A my se teď můžeme podívat společně do kalendáře. Petr Jungmann nám řekne něco o dnešním datu. Připomínám, že máme poslední červnový den, je 30. úterý.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Poslední červnový den roku, úterý 30. Svátek mají nositelky horského jména Šárka a tady je Petr Jungmann, hezký den. Katedrála svatého Václava v Olomouci byla vysvěcena biskupem Jindřichem Zdíkem v roce 1131. Příběhy krásné Scarlett, elegantního Retta Butlera a dalších slavných postav poprvé vyšly před 90 lety v roce 1936. Margaret Mitchellová ten den vydala svůj slavný román Jih proti severu, odehrávající se v dobách americké občanské války a několik let po ní. Mitchellová za román získala i Pulitzerovu cenu. První úsek dálnice D3, obchvat Tábora, tedy 3300 metrů dlouhý úsek Čekanice Mašát, byl otevřen před 35 lety v roce 1991. Teď se na D3 jezdí z Mezna až do Kaplice nádraží. Fotbalový svátek nastal před 30 lety v roce 1996. Ve Wembley se hrálo finále fotbalového mistrovství Evropy a náš tým v boji o zlato vyzval Němce. Naši prohráli až zlatým gólem Olivera Bierhoffa v prodloužení a z Londýna si odvezli stříbrné medaile. Opravdu, drazí mladí přátelé, to není sci-fi, kdy si náš fotbalový nároďák skutečně válel. Poslední žena, popravená v Československu, Olga Hebnarová, se narodila před 75 lety v roce 1951. 60 slaví americký boxer Mike Tyson. A 45 je naší sportovní hvězdě, dvojnásobné olympijské vítězce a mistryni světa, oštěpařce Barboře Špotákové. Já přeju pěkný den.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin a 16 minut, počasí na severu Čech, tak aktuální teploty většinou okolo 18 až 22 stupňů Celsia. Na radaru nám pohled říká, že vidíme třeba v Podbořanek nebo v okolí Podbořan drobné přeháňky. Každopádně i dneska čekejte většinou zataženo. Už od rána déšť, přeháňky, místy i pouřky, někde dokonce i silné. Odpoledne budou srážky postupně ubývat a večer začne ubývat i oblačnost. Nejvyšší denní teploty 21 až 24 stupňů.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
0: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Za 9 minut bude 7:30, my teď míříme do Liberce za fotbalisty. Tři nové posily získal při spolupráci se Slavií právě fotbalový Liberec. S týmem už trénuje středopolař Alexandr Bužek. Oficiálně pak Slovan představil dva zkušené hráče, útočníka Vasila Kušeje a obránce Jana Bořila. Bývalý kapitán Pražanů přišel jako volný hráč.
1: Já mám velkou motivaci, chci ještě hrát, cítím to, že prostě stále na to mám. Vlastně ve Slavii mi to nebylo umožněno. Nechtěl jsem tam být, prostě v Bčku, cítil jsem, že prostě bych chtěl být pořád v A týmu, to nebylo vyslyšeno, tak jsem řekl, že si prostě najdu něco jiného.
2: Přiblížil Jan Bořil důvody, proč změnil dres. Ve Slavii po příchodu z Mladé Boleslavy získal za 10 let 6 mistrovských titulů. O novém působišti přemýšlel dlouho.
1: Než jsem odjel na soustředění, tak se se mnou bavil Jarda Tvrdík, jak by to mohlo vypadat v Bčku. To jsem de facto jako odmítnul, chtěl jsem stále hrát a pak se mnou mluvili trenéři a de facto mi řekli, že se mnou nepočítají do A týmu, že nechtějí vlastně, abych tam byl, takže de facto já jsem se rozhodoval hned. A hledal jsem už něco dopředu, protože nechtěl jsem čekat, až mi skončí smlouva ve Slavii a byl to vlastně kulový blesk.
2: A Liberec v novém ligovém ročníku přivítá Slavii ve čtvrtém kole. Dnes už bývalý kapitán Pražanů se na souboj těší.
1: Určitě už jsem psal klukům všem, že jsem se nejdřív rozloučil a pak konec věty jsem říkal, že čtvrtý kolo bude peklo, tak ať se na to připravej se vším všudy.
2: Říká s předstihem Jan Bořil. Spolu s ním a Alexandrem Buškem přichází také útočník Vasil Kušej. Působení ve Slovanu nevnímá v žádném případě jako krok zpět ve své kariéře.
3: V první řadě si myslím, že my jsme přišli do Liberce ukázat nějakým způsobem naši vítěznou mentalitu a proč jsme se na ten vrchol dostali. Jestli to vnímá jako krok zpátky, neřekl bych úplně. Myslím si, že se tady skládá dobrý tým. Má to určitý směr, který nás zaujal a my jsme sem prostě přišli s vítěznou mentalitou a chceme tu vítězit a být úspěšný.
2: Motivaci mají oba hráči jasnou. Je spojená s velkými ambicemi, které liberecký Slovan má.
3: Chci týmu pomáhat co nejvíce v ofenzivě, chci týmu pomáhat nějakýma svýma zkušenostmi, které jsem nabral právě třeba ve Slavii a i v reprezentaci.
1: S Honzou Nezmarem jsme se bavili, že chtějí zkušený hráče a jsou tady mladí kluci draví, kteří chtějí něco dokázat. My jsme tady od toho, aby jsme jim pomohli a zároveň celému Liberci a já doufám, že si to sedne a že budeme hrát jak pěkný fotbal a hlavně sbírat ty body. A motivace je jasná, dostat Liberec do evropských pohárů.
2: Navázal na Vasila Kuše Jan Bořil. Z Liberce Pavel Petr, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Zpívala Marie Rotrová na Českém rozhlasu Sever, už chystáme další zprávy. Jana Moravcová vám řekne třeba to, že Teplice požádají o dotaci na rekonstrukci bývalé měnírny. Víc v 7:30 ve zprávách.

0: Je 7:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Končí zbraňová amnestie. Majitelé nelegálních zbraní, střeliva a munice je můžou policistům beztrestně odevzdat ještě dnes. Teplice požádají o dotaci na rekonstrukci bývalé měnírny. Součástí žádosti je bezúročná půjčka na obnovu nevyužívané budovy. V Rígrově ulici ve čtvrti Trnovany vznikne zázemí pro sociální poradenství a centrum pro rodiny s dětmi. Obyvatelé 3000 Rtyně v Podkrkonoší na Trutnovsku jsou více než týden bez pitné vody. Důvodem je mikrobiální znečištění vrtů po nedávné bleskové povodni. Na přehradní nádrži Rozkoš u České Skalice na Náchodsku dnes cvičí armáda. Součástí výcviku jsou seskoky vojáků do vody a jejich následný transport na břeh. Trenér Miroslav Koubek skončil po půl roce na lavičce fotbalové reprezentace. Národní tým dovedl v baráži k postupu na světový šampionát a v základní skupině mistrovství světa ale získal s mužstvem bod. Skončil poslední a nepostoupil do vyřazovací fáze. Koubek sám rezignoval. Převládat dnes bude velká oblačnost, ráno a dopoledne výjimečně, odpoledne pak místy přehánky, ojediněle i bouřky, večer budou srážky opět ustávat, nejvyšší denní teploty do 28, na Litoměřicku a Roudnicku do 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: U Vilémova na Chomutovsku čekejte řidiči nehodu, osobní auto se tam srazilo s divočákem, bouralo se taky v Ruské ulici v Dubí na Teplicku a mlhu očekávejte aktuálně na D8 od Petrovic po státní hranici.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Zprávy v 7:30 jste slyšeli, to byla Jana Moravcová a já přeju pěkné úterní ráno. Už za malou chvíli se vrátíme ke včerejšímu Dáme řeč, kdy jsme si povídali o čem jiném než o vedru. No a pak se podíváme do Roudnice. Sokolové totiž plánují rozsáhlé opravy stoletého kina. O tom budeme mluvit s Lucí Hejzlovou před 8 hodinou. Teď už ale písničky, které nestárnou, připravené Marcela Holanová, teď už Redy Kirken s Michalem Hrůzou.

0: Za 5 minut bude 7:45 a vy posloucháte Český rozhlas Sever. A pokud nás posloucháte pravidelně i po 9, tak víme, že vždycky dáváme řeč s kolegou Zdeňkem Lukeslem. A i včera jsme tak učinili a se Zdeňkem jsme probírali vedra. Do studia se dovolala také posluchačka Jana z Děčína.
1: Dobrý den, zdravím všechny posluchače. Samozřejmě, že všichni budou říkat, že jako trpěli v těch horkách a že z toho mají strach, jak se to bude dále vyvíjet. Ale já naopak si říkám, že z toho budou mít radost porodníci a porodnice, protože si stěžují, že se snižuje stav dětí, obyvatel, že musí zavírat porodnice, protože tam mají málo případů. A já si právě tohleto spojuju s tím, že lidi jdou večer spát, je jim horko, spotějí se, pak se jdou vysprchovat, vrátějí se na lože a zjistějí, že nemusí jenom spát. A mám pocit, že příští rok na jaře, co bude únor, březen, duben, tak najednou se začnou plnit porodnice. A že z toho bude mít stát radost, že se mu zvyšuje počet obyvatel.
2: Ano. No a jak se zvládla vy ta vedra?
1: Když jsem šla třeba v pátek do klubu důchodců, tak jich tam bylo plno a rozdávali se tam vějířky, takže se mohl člověk ovívat vějířem, aby se ochladil.
0: Tak, vedra máme za sebou i podle předpovědi počasí, to což je dobře. Dneska si budeme po 9. dáme řeč povídat o mistrovství světa ve fotbale. Sledujete ho? Co říkáte na ty naše? Co říkáte na kvalitu? No to všechno po 9. se Zdeňkem Lukeslem.

0: počasí.
1: Je 7:45. Jaké je počasí na severu? Tak pojďme na teploty. Aktuálně se většinou pohybujeme od nějakých 17 do 21 stupňů Celsia. Pohled na radár nám ukazuje srážky třeba v okolí Podbořan. Jinak podle meteorologů a předpovědi bude i dnes převládat velká oblačnost. Ráno a dopoledne jen výjimečně, ale odpoledne místy přehánky, ojediněle i bouřky. A nejvyšší denní teploty 25 až 28.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Zpívala Darina Rolincová 7 hodin a 8 a 40 minut a my s Českým rozhlasem Sever míříme do Roudnice nad Labem. Sokolové tam totiž chtějí opravit a taky opraví kino. Ve funkcionalistické budově vznikne nové kulturní a kreativní centrum. Kromě promítání filmů, pořádání přednášek nebo koncertů bude to kino sloužit taky jako místo pro veřejné debaty. A podrobnosti zná naše redaktorka Lucie Hejzlová. Lucie, dobré ráno.
1: Pěkný den.
0: Čeho se budou ty opravy týkat? Kolik to bude stát?
1: Roudničtí Sokolové na projektu pracují přes rok a půl. Na opravy se jim podařilo získat 95 milionů korun z Fondu spravedlivé transformace. Celkem ale potřebují 112 milionů korun. S chybějícími financemi podle předsedy tělocvičné jednoty Sokol v Roudnici nad Labem Jakuba Vysokého pomůže město.
2: Město nám poskytne mimořádnou dotaci až 12 milionů. Zároveň my městu prodáme pozemek jeden, takový významný pro ně, za 5 milionů. A díky tomuhle budeme mít na tu spoluúčast teď.
1: Roudnické kino bylo postaveno v roce 1927, má kapacitu 400 lidí a jde o největší sál na Podřibsku. Je zapotřebí obnovit kinosál, rozvody, topení, vzduchotechniku. Vyměňovat se bude například ale i audiovizuální technika.
0: Co všechno bude součástí nového centra a hlavně, kdyby se mohlo otevřít veřejnosti?
1: Sokolové se nejdřív ptali tamních obyvatel, co jim ve městě z pohledu kultury chybí. Kromě nového kinosálu, tak bude součástí kina například i nová kavárna s terasou, která propojí sousední multifunkční hřiště a podle Jakuba Vysokého vznikne také zázemí pro začínající kapely.
2: Máme v plánu vytvořit sdílenou kancelář, zároveň tam přesuneme 3D dílnu sdílenou, polytechnickou dílničku s 3D tiskárnama a robotikou. Ještě vznikne sdílená zkušebna pro studentské kapely a takový lehký, řekněme, nahrávací studio.
1: Sál budou teď do budoucna Sokolové sdílet s Domem kultury a Jakub Vysoký současně uvedl, že by se nové kulturní a kreativní centrum mohlo dokončit v roce 2027, kdy kino oslaví 100. výročí od svého vzniku.
0: Taková hezká kulatá událost, tak budeme přát, aby všechno v Roudnici vyšlo. Lucie Hejzlová, díky za informace, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Jsme s vámi i na Podřibsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Býval Radek Tomášek a na Českém rozhlasu Sever už se chystají také další aktuální zprávy. Přinese Jana Moravcová už za malou chvíli, tedy za 5 minut. A co se dozvíte? Třeba to, že silničáři plně zprůjezdnili most u Nového Boru na Českolipsku. Víc tedy ve zprávách v 8 hodin.

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Končí půlroční zbraňová amnestie. Lidé odevzdali kolem 4000 zbraní. Do 3 let chce Ústí nad Labem proměnit zeleni na Lidickém náměstí. Silničáři plně zprůjezdnili most u Nového Boru na Českolipsku. Dnes bude převažovat oblačno, místy přehánky, bouřky ojedinělé. Na teploty naměříme do 28 stupňů. Krásné ráno, zprávy a Jana Moravcová. Dneškem v Česku končí půlroční zbraňová amnestie. Lidé tak mají poslední možnost beztrestně odevzdat nelegálně držené zbraně, munici nebo trhavinu. Zajištěné zbraně je možné donést na jakoukoliv policejní služebnu. K nebezpečnému arzenálu je nutné zavolat linku 158. Pokračuje mluvčí policejního prezidia David Shen.
2: Každému doporučuji, pokud nějakou nelegálně drženou komoditu má, aby ji odevzdal v rámci aktuálně končící zbraňové amnestie a vyhnul se tak případnému postihu za trestný čin nedovolené ozbrojování.
0: Horní sazba je podle zákona až 2 roky vězení. Město Ústí nad Labem chystá výměnu zeleně na Lidickém náměstí. Některé stromy nahradí brzy kvetoucí ozdobné višně. V záhonech budou trvalky a okrasné trávy. Podobná výsadba bude i místo dosavadních trávníkových pruhů. Podle městské dendroložky Jitky Novákové by měl být reprezentativní prostor pěkný a zajímavý. Jsou ale i další důvody, doplnila Nováková.
3: Navíc údržba trávníku je ta nejdražší údržba, která je, zvláště v tuto dobu, kdy máme ty velká bedra. Proto je lepší nahrazovat plochy tam, kde to jde, nějakými smíšenými výsadbami. Poskytnou ten lepší efekt, co se týká té estetiky, a i zlepšují mikroklima.
0: Jitka Nováková předpokládá, že výměna zeleně na Lidickém náměstí by mohla být hotová do 3 let. Most přes železnici na obchvatu Nového Boru na Českolipsku je průjezdný v obou směrech. Ředitelství silnic a dálnic dokončilo jeho rekonstrukci za 18 milionů korun. Stavba začala loni na konci léta a kromě zimní přestávky byl na mostě jednosměrný provoz řízený kyvadlově. Dnes začíná festival Loutkářská Chrudim. Přehlídku amatérského divadla hostí město už 75 let. V hlavním programu bude soutěžit 18 inscenací, dalších 30 nabídne doplňková část. Festival potrvá týden a soubory budou vystupovat na několika místech ve městě. Sport. Maročtí fotbalisté prošli na mistrovství světa do 8. finále. Nizozemce porazili 2-1 po penaltách. Stejným výsledkem vyřadila Paraguay favorizované Němce a Brazílie zvítězila nad Japonskem 2-1 už v základní hrací době. V úvodní den tenisového Wimbledonu postoupili do 2. kola Karolína Muchová, Barbora Krejčíková, Nikola Bartuňková a Kateřina Siňaková. Dnes čeká vstup do travnatého Grand Slamu dalších 8 českých singlistů. Počasí. Dnes bude převládat velká oblačnost, ráno a dopoledne výjimečně, odpoledne místy přehánky, ojediněle i bouřky. Večer budou srážky opět ustávat. Nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů, na horách do 24 a na Litoměřicku a Roudnicku maxima do 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: U Vilémova na Chomutovsku pozor na dopravní nehodu. Osobní auto tam srazilo divočáka, vyšetřuje tam policie a v Dubí na Teplicku přetrvávají komplikace v Ruské ulici poté, co tam ráno osobní auto srazilo chodce.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Právě v 8 hodin od Jany Moravcové jste slyšeli, já vám přeju pěkné úterní ráno, už za chvilku si řekneme, co v učebnicích nebylo a tentokrát se vypravíme do zvířecí říše. Bylo by ideální asi vědět přesně, jaké počasí nás čeká během dovolené. My vám za chvilku řekneme, kde najdete místo, kde se jednotlivé meteorologické modely mohou i shodovat. Takže před 8:30 o počasí. A teď už písničky, které nestárnou, Valdemar Matuška nebo Olympik.
1: Dobré ráno s Petrem Beranem.

0: Valdemar Matuška dospíval a my teď míříme do zvířecí říše. Tentokrát s Martinem Pisaříkem probereme, co v učebnicích nebylo a zeptáme se, jak rychle nebo naopak pomalu přivádějí na svět své potomky některé zvířecí druhy.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že samice žraloka límcového si na narození potomka musí počkat 3,5 roku? Tahle pariba jakoby byla zapomenuta v čase. Vyskytovala se na Zemi totiž už před 80 miliony let a podobá se dávno vyhynulým druhům. Jde o hlubokomorského tvora, který obývá otevřená moře a oceány. Žije například ve východním Atlantiku, v okolí Japonska, Havaje nebo Nového Zélandu. Žralok límcový je rekordmanem v březosti, která u něj může trvat až 42 měsíců. Vědci si to vysvětlují tak, že žije ve velké hloubce, kde jsou nízké teploty vody, což zpomaluje metabolismus a tedy i vývoj mláděte. Na souši jsou nejvytrvalejší slonice, které svá mláďata nosí obvykle 22 měsíců. Naproti tomu přeborníky v rychlosti plození mláďat jsou vačnatci. Třeba příslušník této třídy, nazývaný oposum, je březí jen 12 až 13 dnů. A pravděpodobně nejrychleji přivádí svá mláďata na svět vakomyš písčitá, které k tomu stačí jen 11 dnů. Ustálený příměr množí se jak králíci, bychom tedy mohli nahradit větou množí se jak vačice.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: 8 hodin a 16 minut, počasí na severu Čech. Tak máme za sebou docela příjemné ráno, leckde sprchlo a teploty nám velí, že můžeme i vyvětrat, většinou od 17 do 21 stupňů Celsia. Pohled na radar nám ukazuje, že zatím Ústecký kraj v tuhle chvíli beze srážek, ale předpověď mluví o tom, že bude převládat velká oblačnost ráno a dopoledne, výjimečně přehánky, odpoledne pak přehánky ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty 25 až 28.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude cestovatel, fotograf a spisovatel Jiří Kolbaba.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Voda živá a Aneta Langerová na Českém rozhlasu Sever. No, možná už to máte taky doma, pas, letenka, zbalený kufr, samozřejmě informace o počasí. No a asi každý chce vědět, jak bude během jeho dovolené. Jenže když si otevřete třeba tři aplikace, každá může ukazovat něco trochu jiného. A máme tip, jak se v tom zorientovat. Existují totiž stránky, které spojují téměř všechny numery

0: statistické modely. A čím více se jejich předpovědi shodují, tím větší je pravděpodobnost, že právě takové počasí na vaší dovolené bude.
1: A je to všechno na jedné stránce a člověk si může nastavit místo, které ho zajímá, takže pojedeme k moři a dáme si tam třeba Split.
2: Martin Pecha z Českého hydrometeorologického ústavu to teď zadává do vyhledávacího řádku stránky meteorologic.com, kterou si můžeme, a to je velká výhoda, přepnout i do češtiny.
1: A teď si tam vyjedeme prostě všechny dostupné modely. Jo, a můžeme si tady nastavit 3 dny a vidíme prostě, že chvilku se to načítá, jak moc se ty modely liší od sebe.
2: A proto je nejbližší 3 dny vypadají skoro stejně. My tady vidíme graf, kde jsou dny a teploty. Každý ze zhruba 10 předpovědních modelů má svou vlastní barvu. A jsou to vlastně takové vlnky, sinusoidy, podle toho, jestli je den anebo noc.
1: Vidíme, že v nejbližší době, co se týče těch modelů, tak jsou docela sjednocený, že nebudou tam v těch nejbližších 5 dnech nějaký velmi významný teplotní rozdíly.
2: Graf si ale můžeme přepnout i na tlak, vítr, anebo, a já to teď zkusím, očekávané srážky. A tady vidím, že polovina modelů předpovídá na začátek července ve Splitu přece jen trochu deště.
1: To vypadá velmi dobře, maximálně přijde nějaká bouřka.
2: A podobně je to i na německé stránce weathercentral.de. Také tady jsou předpovědi počasí různých světových modelů i na 9, 14 nebo 16 dnů. A to pro kterékoliv místo na světě.
3: Co se týče teplot, tak ta předpověď má opravdu vysokou spolehlivost, třeba až na nějakých 10 dní dopředu. Problematické jsou srážky. Spolehlivost předpovědi po nějakých 3 dnech výrazně klesá.
2: Vysvětluje Monika Hlavsová z Ústavu globální změny Akademie věd, která se podílí i na webu Intersucho.
3: Ale většinou dáváme k dispozici předpověď na 9 dní dopředu.
2: Pro dovolenkový výhled počasí je ale nejpodstatnější, jestli se modely shodují, anebo se po prvních 3 dnech velmi rozchází.
1: Každých 6 hodin se ty modely přepočítávají, pak se třeba i ty ansámbly sjednocují a třeba už druhý den člověk ví, ha, tak dobrý, budeme mít štěstí, vyjde ta slunečnější a teplejší varianta.
2: Různá předpověď počasí je dána rozlišením. Lokální modely řeší každé zhruba 2 km2, globální cílí na plochu asi 5x větší. Eva Kézrová, Český rozhlas.

Zahradou ticha nás provedla skupina Projektil a za 4 minuty už tady bude 9:30, což znamená, že uslyšíte další aktuální zprávy od Jany Moravcové. Počkejte si na ně.

0: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami dopravy Ústeckého kraje, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: V Chřibské na Děčínsku zastupitelé schválili na posledním jednání zvýšení poplatku za nájem hrobového místa. Dlouhodobě lidé podle nezávislého starosty Jana Machače platili 4 koruny za metr. Poplatek se od července zvýší. Park u zámku v Zákupech na Českolipsku je ode dneška přístupný jen se vstupenkou. Je součástí nového prohlídkového okruhu bez průvodce. Generál poručík Miroslav Hlaváč dnes převezme velení České armády. Prezident Petr Pavel ho na Pražském hradě jmenuje náčelníkem generálního štábu. Vystřídá Karla Řehku, u kterého působil jako první zástupce. Ruská protivzdušná obrana v noci sestřelila přes 400 ukrajinských dronů, některé z nich i nad Moskvou a jejím okolím. Na síti Telegram o tom informovalo ruské ministerstvo obrany. Vedení české fotbalové reprezentace bude po mistrovství světa hledat nového trenéra. Miroslav Koubek ve funkci skončil po vzájemné dohodě se šéfem fotbalové asociace Davidem Trundou. Koubek působil u národního týmu necelý půl rok. Dnes čekáme převážně oblačno, místy přehánky, ojediněle bouřky a teploty do 28 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na D7 u Vitozevsi na exitu 60 ve směru na Chomutov čekejte nehodu a ode dneška počítejte s uzavírkou v Jiříkově na Děčínsku ve Filipovské ulici. To byly zprávy o 8:30. Pěkné ráno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Zprávy o 8:30 jste slyšeli a už za malou chvíli si prozradíme, co přinese dnešní den na severu Čech. Před 9 hodinou vyrazíme do Ústí na Lidické náměstí, které prý bude barevnější. Postarají se o to různorodé květiny a ozdobné trávy, jak uslyšíme v naší reportáži. A teď už písničky, které nestárnou, Jiří Korn nebo Katapult.

0: Projeli jsme se s Jiřím Kornem, teď je 8 minut po půl deváté a na Českém rozhlasu Sever si prozradíme, co přinese dnešní den. Je tu poslední červen, máme tu úterý. V Mostě odstartuje v 16 hodin divadelní piknik, celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla. Takže během 8 dnů tu budou představení, koncerty, workshopy, programy pro děti. Dneska zahajují v parku Střed představením Don Quixote, od 19 hodin se pak koná slavnostní zahájení v městském divadle. No a v Lounech, tam se v 17 hodin otevře v oblastním muzeu výstava Mušle Středomoří, takže pokud nemáte na to vyrazit třeba někam k moři, ať už čas nebo peníze, tak se můžete podívat, jakáže je rozmanitost mořských plžů a mlžů. V Ústí nad Labem vás pozveme také do muzea, tentokrát na přednášku Předpovídání počasí v praxi. O tom, jak vznikají meteorologické předpovědi, jak funguje práce meteorologů, budou mluvit Lenka Došková a Martin Novák z Českého hydrometeorologického ústavu. Běžte si to poslechnout.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Jaké máme počasí na severu Čech? Tak aktuální teploty většinou okolo 20, někde už 22 stupňů Celsia. Pohled na radar nám ukazuje Ústecký kraj zatím beze srážek. Nicméně převládat bude velká oblačnost, ráno a dopoledne se výjimečně nějaká přehánka objevit může. Odpoledne budou určitě častější ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: stačí, že žiješ. Všechno nejlepší nám popřáli Nedvědi, vy posloucháte Český rozhlas Sever a my teď míříme do Ústí nad Labem. Místo trávníků ozdobné trávy, místo některých stromů kvetoucí ozdobné višně, tak by se měla postupně proměnit zeleň na Lidickém náměstí. Město chce reprezentativní prostor před magistrátem udělat barevnější. Rostliny by zároveň neměly být příliš náročné na údržbu a měly by zvládnout městské i horké prostředí.
1: Zatím jsou tam jen keře, trávník a květiny v květináčích. Výhody různorodějšího složení rostlin shrnula dendroložka města Jitka Nováková.
2: Smíšené výsadby poskytnou ten lepší efekt, co se týká té estetiky, a i zlepšují mikroklima, protože ty různé květiny kvetoucí vylučují látky, které nám umožňují lépe dýchat, cítíme se tam lépe, voní a lépe zadržují tu vzdušnou vlhkost.
1: Radek Prokeš ze studia Architekt s kolegyní Barborou Filipovou představili, jak by mohlo být Lidické náměstí krásně barevné.
3: Například trávník nahradit podrosty nebo okrasnými trvalkovými záhony, tak aby to náměstí mohlo kvést od jara do podzimu.
1: Tam jsou i stromořadí. Některé ty stromy jsou příjemné, protože dávají stín v těchto vedrech, ale některé už jsou nemocné, budou muset jít pryč. Co místo nich?
3: Místo těch, které budeme odstraňovat, tak máme v plánu vysazovat okrasnou višeň chloupakatou, která kvete velmi brzy, časně z jara. Někdy, když je hodně teplo, tak to zvládne i na podzim. Cílem je nevykácet vlastně všechny stromy, ale provést tam postupnou obměnu tak, aby ty stromy, které tam zachováme, dávaly pořád ten stín a ty nové stihly dorůst, než bude potřeba nějakým způsobem vyřešit ten zbytek.
1: Jsou tam i takové velké květníky s obrubami, na kterých se dá sedět. Co v nich bude?
4: Ty budou určitě osazené trvalkovými záhony, jednak jsou jednodušší na údržbu. Finančně to je také příznivější pro to město.
1: A jaké trvalky by tam třeba mohly být?
4: Mohla by to být určitě kombinace i s okrasnými trávami. Mohly by se tam použít hezky kvetoucí, vlastně i vonící, například čalvie.
3: Nebo třeba festuka.
4: Nebo třeba festuky. Ano, to jsou ty okrasné trávy.
3: Případně tam určitě budou nějaké okrasné astry na podzim kvetoucí, nebo pár dalších trvalek, které budou odolné suchu, aby to zvládly v tom květníku.
1: A jak dlouho to vidíte?
2: Za 2-3 roky je to podle mě proveditelné.
1: Doplnila dendroložka Jitka Nováková. Architekti také navrhli sjednocení předzahradek u kaváren a restaurací s tím, že by mezi nimi a domy zůstal průchozí chodník. Z Ústí nad Labem Gabriela Hauptfoglová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: 8 hodin a 53 minut, to byla Lucie Vondráčková a proti mně už sedí Zdeněk Lukesle, což je známka toho, že se blíží 9. hodina a odstartuje také pořad Dáme řeč. Ahoj Zdeňku.
1: Ahoj, já tě zdravím. Dnešní téma je mistrovství světa ve fotbale.
0: Ano.
1: Zvolili jsme to takhle schválně, až když naše vypadly.
0: Abychom... To jsme mohli i dřív.
1: No, aby jsme zhodnotili jejich výkon. Jak to hodnotíš?
0: Já se necítím jako specialista na fotbal, ale vidím všechny zápasy a zatím mi připadalo, že naši hráli úplně ze všech, co tam byli, úplně jako nejhůř.
1: Jo? No. Byla tam nějaká světlá osobnost mezi nimi?
0: Netroufám si říct. Ne. Tak konec konců je to hra, fotbal, kterou hraje zhruba 22 lidí a vždycky vyhrajou Němci.
1: Ano.
0: Tak letos ne.
1: Letos už vypadli Němci.
0: Letos vypadli dneska v noci Němci, taky myslím s Paraguají nebo s někým takovým. Takže to mistrovství světa tím, jak je rozšířeno na těch X týmů, tak přináší spoustu zajímavých překvapení. Kromě jediného a to, že my jsme nepostoupili, to žádné překvapení nebylo.
1: Kdo podle tebe tam má nejvíc jako našlápnuto?
0: Mně se neuvěřitelně líbila Anglie, ale Anglie, Brazílie, to jsou jako Španělsko.
1: Tak uvidíme. No uvidíme, který fotbalový expert se dovolá po 9. hodině.
0: Já to nejsem, bych chtěl říct, takže tak. Po 9. dejte řeč, mistrovství světa ve fotbale, dnešní téma pro Zdeňka Lukesleho a taky pro vás naše posluchače. Teď se loučí Petr Beran a zítra ráno, když vám brzy zazvoní budík, tak se zase uslyšíme.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: O prázdninách stoupá počet přestupků v tunelech na dálnici D8 na Ústecku o 2 až 3 tisíce. Radnice v Chřibské na Děčínsku zvýšila poplatek za hrobové místo. Cenové stropy na pohonné hmoty dnes vzrostly o jednotky haléřů. Dnes čekáme převážně velkou oblačnost, teploty do 28 stupňů a místy přehánky, ojediněle i bouřky. Pěkné dopoledne zprávy a Jana Moravcová. Každé prázdniny se zvýšeným provozem na dálnici D8 stoupá i počet případů překročení povolené rychlosti v tunelech Panenská a Libouchec. Podle údajů ústeckého magistrátu bývá o 2 až 3 tisíce přestupků více. V tunelech je maximální možná rychlost 100 km za hodinu.
2: Radary v tunelech řidiče od rychlé jízdy neodrazují. Zatímco před 5 lety vyřizoval úřad skoro 39 tisíc přestupků, v roce 2024 to bylo přes 65 tisíc. Podle mluvčího magistrátu Marka Lukiniče byla nejvyšší naměřená rychlost loni 160 a letos 177 km za hodinu. Z Ústí nad Labem Gabriela Hauptfoglová, Český rozhlas.
0: V Chřibské na Děčínsku zastupitelé schválili na posledním jednání zvýšení poplatku za nájem hrobového místa. Dlouhodobě lidé podle nezávislého starosty Jana Machače platili 4 koruny za metr. Poplatek se od července zvýší.
3: Chřibská spadala mezi ty nejlevnější obce, že jsme pořád ještě měli špatně, možná 25 let 4 koruny za metr čtvereční na rok hrobového místa. Tam jsme to upravili, myslím, že na 20 korun, že tam jsme zase spadali mezi ty nejlevnější obce tady vůbec v celém okolí.
0: Maximální povolené ceny pohonných hmot se dnes mírně zvednou. Litr benzínu budou moc čerpací stanice prodávat nejvýš za 40 korun a 47 haléřů. To je o haléř víc než včera, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty vzrostl o 7 haléřů na 36 korun a 47 haléřů. Vládní regulace cen bude zatím pokračovat až do 19. července. Mezi pohřešovanými po zemětřesení ve Venezuele jsou i desítky lidí, které do země krátce před katastrofou deportovali Spojené státy. Zřítil se s nimi hotel, ve kterém měli čekat na lékařské prohlídky, očkování a vydání dokladů totožnosti. Deportační spoje s Venezuelany vyhoštěnými v rámci protiimigrační politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa létali ze Spojených států dvakrát týdně. Na palubě letu v den zemětřesení bylo přes 140 lidí, včetně 7 dětí. Dvojice zemětřesení z minulého týdne má přes 1700 potvrzených obětí, desítky tisíc lidí se stále pohřešují.
1: Počasí.
0: Dnes čekáme převážně oblačno, místy přehánky, ojediněle bouřky, teplotu do 28 stupňů, na horách do 24. Stav řeky Labe dnes v 7 hodin ráno v Ústí nad Labem, hladina měla 121 cm, průtok byl 73 metry krychlové za sekundu, předpověď 125 cm, tendence setrvalý stav a zajištěný vodní stav Ústí dnes 120 cm.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Hustou mlhu dál čekejte na D8 u Petrovic mezi Petrovicemi a státní hranicí, konkrétně 84. až 92. kilometr. Na silnici 608 u Doksan na Litoměřicku pak čekejte nehodu dvou osobních aut.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Český rozhlas Sever s vámi. Mistrovství světa ve fotbale pokračuje už bez nás, a tak se vás budu ptát, jak hodnotíte výkon našich, jestli byl v našem týmu fotbalista, který stojí za pochvalu, a kdo si myslíte, že vyhraje mistrovství světa ve fotbale. Mám tady fotbalovou expertku. Díváš se na fotbal, Jani?
5: Ne.
4: Ne?
5: Ne.
4: Ani jeden zápas si neviděla?
5: Ne.
4: A víš, že jsme vypadli?
5: Ano.
4: To víš. A kdo vyhraje?
5: Brazílie.
4: Dobře, tak jo. Tak to byl krátký rozhovor s fotbalovou expertkou Janou. Doufám, že s vámi ten rozhovor bude delší. Volejte 475 212 212, dáme řeč a dáme i písničky, které nestárnou. Za chvíli Elton John, teď Iveta Bartošová.
1: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Probereme mistrovství světa ve fotbale. Úplně nejsem fotbalovým fanouškem, viděl jsem jen pár zápasů, samozřejmě vím, jak se vedl našim. Naši podle mě nepředvedli dobrý výkon, skončili ve skupině, ale to už všechno víme. Všechno se teď točí kolem fotbalu, kdo ten šampionát vyhraje. My se zastavíme na Azteckém stadionu v Mexiku, kde skončila naše fotbalová pouť, kde zakončila šampionát i česká fotbalová reprezentace. Ale my se přeneseme do roku 1970, kdy mistrovství v Mexiku ovládla Brazílie a slavila tak třetí světový titul. Spíš než finálový duel se ale do dějin zapsal semifinálový souboj mezi Itálií a Německem, dnes známý jako zápas století.
1: Ancora Polizeňa, tiro, rete, Polizeňa, Polizeňa, segnato, Polizeňa, ottavo minuto, Italia 1, Germania 0.
2: Na Azteckém stadionu před víc než 100 tisíci fanoušky v 8. minutě otevřel skóre Boninsegna a Italové po většinu utkání hubený náskok kontrolovali. Němci si ale nakonec vynutili prodloužení, v samotném závěru se totiž trefil Schnellinger.
1: Riesce a effettuare il cross, ed è il pareggio di Schnellinger.
2: Semifinálový zápas tak dospěl do prodloužení, které divákům na tribunách i u televizních obrazovek nabídlo skutečně parádní podívanou. V následující půl hodině padlo hned 5 gólů. Němce poslal do vedení nejlepší střelec šampionátu Gerd Müller. Italové pak otočili na 3-2. Müller následně znovu srovnal, ale hned po rozehrání ve 111. minutě upravil na konečných 4-3 pro Itálii Gianni Rivera.
1: Passaggio Rivera,
3: pro mě to byl hrozně důležitý moment. Vyrovnávacímu gólu Němců na 3-3 jsem mohl zabránit, ale míč nakonec prošel do branky. Cítil jsem velkou zodpovědnost, musel jsem to nějak odčinit, jinak bych se do Itálie nemohl vrátit. Bylo to velmi emotivní.
2: Přiznal v rozhovoru pro televizi Retroný vítěz zlatého míče z roku 1969 Gianni Rivera. Zatímco Italové po památném duelu slavili postup do zápasu o titul, Němci na finálovou účast z roku 66 nenavázali. V Mexiku přitom měli hodně silný výběr v čele s legendárním Francem Beckenbauerem, který semifinále odehrál se zlomenou klíční kostí.
4: Beckenbauer s tou zavázanou klíční kostí vyjel středem hřiště, což byl první, který to tenkrát dělal, že jo? Od toho vlastně vápna šel středem asi 60 metrů a takovým tím vycházkovým tempem. A nikdo ho neatakoval.
2: Vzpomíná bývalý československý reprezentant a olympijský vítěz z roku 1980 Werner Lička. Lukáš Michalík, Český rozhlas.
0: To je podle některých zápas století. Podle vás, jaký je to zápas století, který byste vyhodnotili jako ten nejkrásnější zápas, který jste v životě viděli na šampionátu? Naši skončili, jak hodnotíte výkony našich, kdo podle vás vyhraje letošní šampionát? Volejte 475 212 212 Dáme řeč, nebo napište mail na dámereč@rozhlas.cz.

0: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.
1: Ano, jak hodnotíte výkony našich, který podle vás výkon je nejlepší z našich fotbalistů? Kdo bude mistrem světa? To všechno teď probíráme. Říkám si na to, jak se všechno točí v naší společnosti kolem fotbalu. Vlastně fotbalisté jsou v každé malé obci, v každém městě tínej. Tak by to chtělo trošičku lepší výkony, ale tak třeba budoucnost bude dobrá, uvidíme. Jirka z Litvínova je na telefonu, hezký den.
2: Já vás, Zdeňku, zdravím vás a všechny posluchače Českého rozhlasu Sever.
1: Tak jak to hodnotíte ty výkony našich na mistrovství?
2: Tak já jsem bohužel viděl jenom zápas s Jihoafrickou republikou. Ano. A to právě byl zápas, kde jsme měli získat 3 body a určitě by to byl postup ze skupiny. Ale bohužel jinak po těch 20 letech, co jsme se tam na ten šampionát dostali, se nepředvedli nic, co by nás mohlo jakoby katapultovat.
1: Je tam někdo z našeho týmu, komu byste přesto za ty výkony jako poděkoval, že byl tím světlým bodem v našem mužstvu?
2: Já si myslím, že možná Ladislav Krejčí, možná Coufal, a možná i některý další, ale teď nevím. No, celkově myslím, že naše hra byla zklamání a říkám, jak po 20 letech jsem šampiona dostat, tak jsem si myslel, že to nasazení bude jiný a i to srdce, i to prostě všechno pro tu Českou republiku, že to bude trošku jiný výkon.
1: Jasně. Kdo podle vás teda ten šampionát vyhraje? Komu fandíte teď?
2: Tak Zdeňku, já od malička miluju Argentínu. Jsem nikdy nebyl, ale prostě Argentina to je moje srdcovka, takže já... Můj jediný tip je Argentina.
1: Argentina. A vstáváte třeba teď i brzo ráno, když Argentina hraje, abyste se díval na zápas?
2: Ano, v pátek si beru volno, protože Argentina hraje s Kaverdama.
1: Dobře, tak držíme palce Argentině. Díky za hezký telefonát.
2: Akorát se strašně bojím Zdeňku Francie, no. Tu bych potřeboval, jako jen to nepřeju, ale aby tu někdo odstranil z cesty.
1: Takže Francie, Argentina, dobrý. Tak jo, mějte se krásně.
2: Já vám přeju hezký den.
1: Taky. Naschledanou. Naschledanou, tolik Jirka z Litvínova. A co vy píšete? Tady píše a shrnul to Petr. 20 let na to člověk čeká, potom takováhle fraška. Tak zavolejte 475 212 212, dáme řeč, jak hodnotí výkony našich na mistrovství světa a samozřejmě, kdo podle vás vyhraje.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Mistrovství světa ve fotbale probíráme, jak hodnotíte výkony našich, abychom je nepomlouvali, slyšel jsem, že úspěchem bylo, že jsme se na mistrovství světa dostali. Kde je chyba? To je těžký. Když se nám dařilo, nebo kdyby se nám dařilo, tak slyšíme, že je všechno v pořádku, teď se bude všechno svádět na práci s mládeží, protože nezapomeňme, co Čech, to nejlepší fotbalový trenér. Pojďme na další telefonát, Marcela z Neštěmic je na telefonu, hezký den.
1: Hezký den, pane Zdeňku, zdravím vás a všechny posluchače.
0: No my vás taky. Tak jak jste spokojená?
1: Nejsem vůbec, nejste. Pane Zdeňku. Dopadli jsme jako v hokeji, přesně to sami. Takový nejslabší mužstva a my s nima prohrajeme. To je úplně ostuda. Já nevím, já bych jim za to nedávala tolik peněz, co za to berou. To je úplně katastrofální, ale my jako fanoušky s tím nic neuděláme.
0: Vy jste teda fanděla, že jste i vstávala takhle brzo ráno?
1: Já stávám, protože já jsem opravdu faninka jako sportu. Já koukám na všechen sport, takže mě to baví, ale mám prostě vztek, že nedokázali vůbec nic.
0: Tomu rozumím, ale přesto pochválil byste v našem týmu někoho?
1: Já si myslím, že asi pane Zdenku, letos vůbec ne.
0: Dobře. Tak, ale,
1: a myslím si, ano. Že to vyhraje, já bych dala Brazílii.
0: Brazílii, dobře, tak díky za telefonát a
1: fandíme Brazílii. Nemáte zač a mějte se hezky, nakončenou.
0: Píše i Jirka, jednoznačně nejhorší na mistrovství světa, který jsem viděl. Tenhle tým je třeba rozpustit a začít stavit na jiných hráčích, bude to asi bolet a dlouho trvat, než budou mít nějakou úroveň. Zavolejte i vy 475 212 212, dáme řeč, jak hodnotíte výkony našich, jak se vám líbí letošní šampionát, koho byste třeba pochválili. Můžete napsat i mail na dámeřeč@rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Sever, dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem.

0: Český rozhlas Sever, s vámi probíráme šampiona, výkony našich, i komu teď fandíte. Já jsem zaznamenal, že tam je skvělá, báječná atmosféra, musí to tam být super, i všechno okolo. Taky samozřejmě pár novinek, třeba, že mají i nějakou tu pauzu navíc kvůli hydrataci hráčů, což v tom vedru hrát fotbal je utrpení. Tak přátelé, pojďme na další telefonát. Jana z Ústí je na telefonu, hezký den.
1: Dobrý den.
0: Tak jak hodnotíte výkony našich na šampionátu?
1: No, tak já musím být úplně v opaku.
0: Fakt?
1: Já nevím, jestli jsme koukali všichni na stejné mistrovství, ale pokud by, jestliže oni všichni vidějí jenom to v hráčích, tak já to naopak vidím v trenérovi. Protože ten prokoučoval všechny tři utkání. To nejsou žádný trpaslíci, ani Korea, ani Saudský, ani ty ostatní, s kterými jsme hráli, Jihoafrickou.
0: Ano.
1: No to je neštěstí, aby měnil sestavu na mistrovství světa, tak ten měl jít pěšky z té destinace. Jinak samozřejmě to mužstvo má budoucnost, ale potřebuje trenéra, měli nechat Haška,
0: ano,
1: aby to dotáhl, protože pan Koubek opravdu před ním smekám, ale měl by si uvědomit, že na to nestačí. Umíte si představit, asi jak budou dneska mluvit Němci o Němcích, kdy ty prohráli ještě potupně, nebo Nizozemci, jak dopadli s Marokem. No to ty naši kluci by tu Kanadu přejeli, kdyby jsme postoupili z té skupiny. To říkal Jirka dobře.
0: Dobře.
1: Takže naše mužstvo má budoucnost a za to všechno v podstatě i měli těžké podmínky toho přelítávání, přejíždění, ale za to všechno může svaz a pan Koubek.
0: Ano.
1: Protože takový hráči, jako je Kovář, ať to vemu, jak to vemu, a jako je obránci, jako je Coufal, záložáci, jako je Souček, nebo ten novej kluk Vyšinský, nebo naši útočníci světoví, Patrik, a oni si tam neškrtnou, protože on to neuměl postavit, ten Zoufaleček. Tak vám tak rozděnečku, přeju hezký den.
0: Ještě se vás zeptám na jednu. Komu teď fandíte, kdo to podle vás hraje?
1: Tak já jsem unešená ze hry Maroka,
0: ano,
1: ze hry Francie a mě tak ani neinsponuje Messi, protože Argentina, protože ten to tam dostává, kdyby to tam takhle dostával po té lajně, po těch křídlech náš šik, který by mu to tam vytvořili, ty podmínky, tak jsme taky dobrý. Takže já Francii a ty paslíky, kterým nikdo nevěří.
0: Dobře, tak jo.
1: Maroko nejsou, to není ten paslík. Ty byli čtvrtý posledně.
0: Ano,
1: ale
0: ano.
1: Já přeju i tomu Kurakavu, prostě všem, který se nebojí běhat, jenom to chce rozestavit.
0: Dobře.
1: Fotbal, jak je vidět, umí hrát každý. Ten umím hrát i já.
0: Ano. Dobře, tak díky za telefonát a fanděme, mějte se hezky. Naschledanou. Napsal i Jirka, za mě je to úplně v pohodě, je to očekávaný výsledek a obraz našeho fotbalu. Tak ještě jeden telefonát stihneme, protože ve 9:45 začíná zámecké léto. Tak zavolejte, dáme řeč.
2: Dáme řeč se Zdeňkem Lukeslem na Českém rozhlase Sever.

0: Český rozhlas Sever s vámi. Mistrovství světa ve fotbale hodnotíme. Já se asi podívám o prázdninách na seriál Okresní přebor. Tam byla alespoň legrace, ale nezapomínejme. Jsme fotbalovým národem, Masopust, Panenka, mnoho dalších. A jinak, jak tak koukám, tak já se rozhoduji, jestli budu fandit teď Francii nebo Argentíně. Uvidím ještě. Pojďme na poslední telefonát. Petr z Teplické je na telefonu. Hezký den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Tak jak vy hodnotíte výkony našich?
1: Takhle. Já za prvé, první bych se chtěl poklonit té dámě, co před chvilkou mluvila. Hlubou dolů před ní.
0: Ano.
1: A já nebudu úplně hodnotit nebo nehodnotit. Mě by, já jsem takový člověk, který hrál mnoho mistráků za peníze druholikových mančat stadionech. Jo. Hmm. Ale to je od. Ale teď k tomu než tomu. Mě by zajímalo, kdyby to někdo dokázal říct na rovinu. Kolik to stálo ten výlet měsíční. A takovýhle věci, co to všechno stálo tu naši republiku. Takovýhle paskvě pak tam předvedli, takže nebudu dlouho zdržovat. Samozřejmě přeju mladým a tak dále. Takže jsem z toho smutný samozřejmě. A když bych chtěl říct, protože já mám pro Francii, tak bych potom žil v Francii. V 68. jsem byl na Eiffelovce, krátce potom, co přišli Rusové.
0: Dobře, já vám děkuji za telefonát a díky moc.
1: Já taky.
0: Mějte se hezky. Taky. Naschledanou. Tak tolik poslední telefonát k šampionátu. Zavolal, nebo spíš napsal i Jirka. Kdo z fanoušků s naším týmem ráno vstával, ten by si zasloužil medaili. To bezesporu. Díky moc za dnešní telefonáty. Do pořadu dáme řeč. Český rozhlas Sever, písmo.

0: Pěkný den s Českým rozhlasem Sever. I zítra dáme řeč po 9. hodině. Zítřejší téma: v Mostě každý rok a i v Litoměřicích hledají srdcaře roku. V oblasti kultury, v oblasti sociální, v oblasti podnikatelů i sportovní. Tak komu byste takový titul ve vašem městě, ve vaší obci dali? Kdo je podle vás tím největším srdcařem vašeho města či vaší obce? To probereme už zítra po 9. hodině a vždycky během prázdnin máme čas do 9:45, protože ve 9:45, tedy již za pár minut i tady u nás, začíná zámecké léto. I dneska navštívíme jeden z našich zámků, i dneska něco hezkého od nás určitě vyhrajete. Tak držím palce, hezký den vám všem.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Přeji vám krásný den, hezké úterý, vlastně poslední červnové úterý. No a naše zámecké putování tedy pokračuje druhým dnem, zítra už nastartujeme červenec. Pokud jste nás neslyšeli v loňském roce nebo včera, tak jenom řeknu, putujeme po našich zámcích, představujeme vám je, představujeme také jejich majitele, spousty zajímavostí a soutěžíme o cestovatelské balíčky od pondělí do pátku, každý den o sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. V pátek pak vylosujeme z těch 5 výherců, tedy bude-li jich 5, jednoho, který si užije soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. No a na konci prázdnin, tak tam vylosujeme 3 víkendové pobyty, nebo řekněme příjemné zámecké pobyty pro 3 z vás. To je ale daleko, i když vemte si, jak to rychle utíká. Tak rychle do toho, František Kinský má slovo, kam nás dnes pozve.
0: Zámecké léto.
2: Vydáme se do severních Čech, kde stojí nad řekou Ohří nádherná barokně upravená stavba – zámek Libochovice. Posledními urozenými majiteli byli páni rodu Herbersteinů, kteří toto sídlo obývali až do 40. let minulého století. Více nám řekne Slávka Brádlová.
3: Každý návštěvník Libochovic musí hned na začátku vyřešit takové dilema. Nejdřív zahrada nebo zámek. A mě by zajímalo, jak tohle dilema řeší Jan Holub, který na zámku pracuje. A vzhledem k té profesi možná ta volba bude jasná.
4: Většinou teda chodím do zahrad.
3: Do dlouhé řady zde působících zahradníků od zakladatele Jana Tulipána přes Josefa Rubliče a pana Blechu až tedy k Janu Holubovi. Nicméně my musíme říct si také něco o historii objektu.
4: Byla tady tvrz už ve 12. století na stejném půdorysu, dá se říct, nebo na hodně podobném půdorysu. A ta tvrz se samozřejmě vyvíjela v tom 17. století. Tady stál renesanční zámek, který vyhořel a vlastníci zámku, tehdy to byly Štenberkové, prodávají ruinu nebo ten vyhořelý zámek rodu Dietrichsteinů. Začne mohutná přestavba na zámek raně barokní podoby. Prací se ujal architekt Antonio de la Porta, který přestavoval i zámek v nedaleké Roudnici nebo ještě v Milešově.
3: Libochovice přece jenom mají tu svoji zvláštnost a specialitu, protože tak krásně upravenou francouzskou zahradu, která plynule přechází do anglického parku, to se hned tak nevidí.
4: Libochovice svojí polohou k řece Ohři, která tvoří značnou část hranice zámeckého parku, se nabízí parkové úpravy v tom okolí, takže i když začal Gundakar s přestavbou zámku na to sídlo tady na severu Čech, tak si přál, aby ta zahrada byla stejně reprezentativní jako ten zámek.
3: Končil jste u zámku, pojďme se tam tedy vrátit také. Co ta dnešní expozice nabízí? Jedno patro bohužel přístupné není, protože probíhá rekonstrukce střechy.
4: A bohužel je uzavřena i část toho patra prvního, které bylo takové piano nobile. My jsme měli tohleto patro rozdělené na 2 okruhy, který prezentoval 2 odlišné rody, což byl ten rod Dietrichsteinů, majitele, který zámek přestavili do této podoby, a pak to byl následující rod Herbersteinů, hlavně posledního majitele zámku Josefa Herbersteina.
3: Projekt po stopách šlechtických rodů má každý rok nějaké konkrétní téma. Jaké téma je letos a jak se to pozná na Libochovicích?
4: Letošní rok je věnován vlastně šlechtě na cestách, téma se jmenuje Šlechta na cestách, a Libochovice se do tohoto programu letos přihlásili, protože poslední majitel Josef Herberstein byl vášnivý cestovatel a sběratel a ze svých četných cest po Africe a Asii jsem do Libochovic přivezl spoustu předmětů, které se nám dochovaly do dnešní doby a rádi je návštěvníkům ukážeme. Při té příležitosti vzniká v letošním roce nová expozice nebo část nové expozice v prostorách, které byly z důvodu rekonstrukce uzavřeny a právě jsou věnovány předmětům z těch cest, které hrabě jsem do Libochovic dovezl. Expozice se teprve dotváří a plně otevřena bude 1. července na celé prázdniny a přijďte se podívat, stojí to za to.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Libochovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak díky za pozvánku. Já jsem přemýšlel, kdybych byl soutěžící, jakože nesmím, žádný rozhlasák nesmí soutěžit v rozhlasových soutěžích, jak postupovat, tak na jedné straně vytáčet náš telefon 731 800 900, na druhé straně poslouchat, případně si dělat poznámky, aby ta odpověď byla jasná, jako včera třeba posluchač si dělal poznámky. Evidentně se to dá, takže jak na to jdete vy, to už je váš problém nebo vaše starost. Moje starost je vyhlásit telefon 731 800 900, vyzvat vás k soutěži, no a správně odpovědět. Ceny jsou připravené, doufám, že vy taky. Tak kolik má písnička Michal Tučný? 3,5 minuty, dost času.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Michal Tučný, Abych tu žil. Tady je Český rozhlas, tady je Zámecké leto, pravidelná všednodenní soutěž mezi 9.45 a hodinou 10. No, je to vždycky honička během té písničky. Teď nechci zarmoutit toho, kdo volá, vždycky dávám jednoho, kdo je třetí do vysílání, pak do rezervy a vždycky tomu, kdo je v rezervě, říkám, dobrá zpráva, dovolil jste se, špatná jste v rezervě, ale ne vždycky. Prostě i v loni se stalo, že ten, kdo byl na prvním místě, nevěděl. Paní Lenka z Dechovice. Paní Lenko, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Už jste v našem soutěžním létě třeba v loni vyhrála nebo účastnila jste se?
1: No, účastnila, ale nedovolala.
0: Tak teď jste měla štěstí. No tak já doufám, že bude pokračovat. Já mám pro vás soutěžní otázku. Pokud teď uhodnete, tak dostanete náš zámecký balíček, sluneční brýle, deku, termosku, letní ponožky a batoh, takže na vaše turistické letní cesty se to může hodit. V pátek pak losujeme o ten pobyt a teď nechci zdržovat to, co už jsem vlastně říkal, co se objevuje i v těch našich anoncích. Takže půjdeme rovnou k otázce. Můžeme?
1: Ano.
0: Musíme. Tak dávejte dobrý pozor. V jakém století vyhořel původní renesanční zámek v Libochovicích? Za A v 17. století, za B v 18. za C v 19. století. 17, 18, 19.
1: Tak já si myslím, že to je za A.
0: Myslíte nebo víte?
1: No, jestli slyšela jsem 17. století, tak doufám, že to je ono.
0: Teď jsem si připadal, jak chcete být milionářem, jak Vladimír Čech. Jste si jistá, mám označit Ačko. Označuj Ačko.
1: A. No, vidíte, tak to jsem ráda.
0: Nevyhrála jste 10 milionů, vyhrála jste náš zámecký cestovatelský balíček. Tak doufám, že máte radost.
1: Mám radost, děkuju moc.
0: Vaše radost, naše radost, teď jsem jak na komerčním trhu. Jinak vy už samozřejmě soutěžit nemůžete, stejně jako každý, ano. Kdo vyhraje v průběhu těch dvou měsíců, tak už se nemůže znovu soutěžit. Tak já vám gratuluju, mám radost, mějte se hezky, užívejte
1: děkuju,
0: si poslední černový den.
1: Ano, krásný den.
0: Krásné, děkuju. Jak máme všichni radost. Hezký den. No já doufám, že budete mít radost zítra, protože pokračujeme zase v 9.45, kam se to vydáme. Na zámek Humprecht, nádherný zámek. K tomu vám pak řeknu jednu takovou soukromou zajímavost. Mějte se moc pěkně, zdraví vás Pavel Kudrn. No a jinak samozřejmě nezapomeňte, že i odpoledne vám nabídneme také informaci z toho našeho zámeckého leta. Teď si všimněte, jak lovím ty poslední vteřiny, aby mi to vyšlo do konce časového znamení. Takže ještě jednou hrajeme každý den o sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. V pátek budeme losovat pobyt na zámku v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby, to zámek Františka Kinského. No a na konci měsíce toho druhého, tedy srpna, pak losujeme tři výherce, kteří vyhrají pobyt. Tak časové znamení je připraveno, zprávy taky. A já už se s vámi loučím definitivně, tedy pro dnešní den.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Volby by v květnu vyhrálo hnutí ANO, vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Ústecký kraj hledá firmu na rekonstrukci muzea v Krupce u Teplic. Repliku historické sklářské pece v Desné slavnostně rozpálí 18. července. Dnes čekáme velkou oblačnost, místy přehánky, bouřky ojediněle a teplotu do 28 stupňů. Pěkné úterní dopoledne, zprávy a Jana Moravcová. Sněmovní volby by v květnu vyhrálo hnutí ANO, dostalo by 35,5% hlasů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median, do kterého se od začátku do konce května zapojilo přes 1000 lidí. Druhé by podle šetření skončilo hnutí STAN se 14,5%. Třetí by byla ODS, podle průzkumu by dostala 12% hlasů. Do sněmovny by se dostali taky Piráti a SPD. Hranici 5% v průzkumu nepřekonali motoristé. Ústecký kraj vypsal výběrové řízení na rekonstrukci muzea v Krupce na Teplicku. Zakázka za několik desítek milionů korun se týká historické budovy, která je pro veřejnost uzavřená od roku 2019. Rekonstrukce by podle krajského radního Jiřího Fedorišky z ANO mohla začít letos na podzim. Práce začaly už v roce 2023, ale bylo nutné předělat projekt, doplnil Fedoriška.
2: V té době vím, že už proběhlo výběrové řízení, dokonce byly zahájeny nějaké práce už na té rekonstrukci, ale zjistilo se, že vlastně ta projektová dokumentace byla tak špatně udělaná, že nedávalo smysl vůbec pokračovat.
0: Podle Fedorišky by se obnovené muzeum následně mělo věnovat historii hornické činnosti v regionu. Návštěvníci Desné na Jablonecku budou moct o prázdninách vidět první tavení skla v nové replice sklářské pece. Symbolické požehnání a křest pece vedení města chystá na sobotu 18. července. Unikátní zařízení vzniká v zahradě Rýdlovy vily. V provozu bude například při sklářských sympozích. Českou armádu ode dneška povede Miroslav Hlaváč. Prezident Petr Pavel ho na Pražském hradě jmenoval novým náčelníkem generálního štábu. Doteď Hlaváč působil jako zástupce končícího šéfa armády Karla Řehky. Už dřív řekl, že jednou z jeho priorit bude třeba dokončení výstavby těžké brigády. Podle prezidenta čekají Hlaváče nelehké časy. Pavel ale věří, že nový náčelník bude spoléhat na odborné rady.
3: Čeká vás období, kdy budeme muset implementovat některé změny v souvislosti s vývojem konfliktů nejenom na Ukrajině, ale i třeba na Blízkém východě. Budeme se muset přizpůsobit nové realitě v alianci s částečným ústupem nejenom americké armády z Evropy. To všechno na pozadí poměrně limitovaného finančního rámce.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme na severu Čech převážně velkou oblačnost, odpoledne místy přehánky, ojediněle bouřky, večer pak budou srážky opět ubývat. Nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů, na Litoměřicku a Roudnicku až 29.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Od Petrovic po státní hranici čekejte na D8 aktuálně hustou mlhu a na D7 na exitu 60 u Bytozevsi ve směru na Chomutov očekávejte nehodu. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a pěkné dopoledne s námi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Něco málo o chlebu, respektive o pekařích, něco o třešních, respektive o bublanině, kterou z nich lze upéct, a taky něco o děčínském zámku, respektive o jeho zahradách, najdete v dnešním dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever. Právě začínáme modrou od Jany Kiršner. Tak pěkný poslední červnový den s námi.
1: Dopolední expres s Lenkou Šobo.

0: Karel Gott v téhleté písni, kterou jsme slyšeli 12 minut po 10. hodině v dopoledním expresu Českého rozhlasu Sever, vzpomínal. A my ve vzpomínání budeme pokračovat v rubrice o slavných Severočeších. Vzpomeneme na zakladatele jednoho dodnes slavného pekařského klanu.
1: Slavní Severočeši.
2: Za nejslavnějšího českého mlynáře všech dob mnozí považují Františka Serafína Odkolka, který se narodil v roce 1817 v Roudnici nad Labem. Jeho příbuzní zde vlastnili řadu nemovitostí. Podnikali například v mydlářství, řeznictví a realitách. Po ničivé povodni v roce 1845 však z města pod Řípem odešli. František Odkolek se vyučil mlynářem. Po přestěhování do Prahy si se svým bratrem koupil mlýn u Tří kaprů. Peníze z jeho prodeje pak vložil do rekonstrukce dnes již legendárního Sovova mlýna na Kampě, který získal sňatkem s Marií Trédlovou. Tento svazek představoval spojení dvou mlynářských, původně roudnických rodin. V roce 1867 si nechal zaregistrovat rodinnou firmu František Odkolek. Starý vodní mlýn přebudoval na moderní parní provoz. Mlýn a pekárnu na Kampě tehdy tvořil komplex budov, které František a jeho žena získali různými směnami, prodeji a nákupy dalších nemovitostí. Jejich součástí byl také vysoký komín, který vyvolával u některých obyvatel města kontroverzi kvůli zakrytí části pohledu na Pražský hrad a okolí. František Odkolek byl členem Pražské městské rady. Za své úspěchy dostal od císaře Františka Josefa zlatý záslužný kříž s korunou. Zemřel v roce 1876 na takzvanou mlynářskou horečku. Dnes se o něm hovoří jako o jednom z nejúspěšnějších a nejprogresivnějších českých podnikatelů 19. století.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Chamecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: křížem krajem.
1: Děčínské zámecké zahradě, která je nově zrekonstruovaná, vévodí prostor zvaný Sala Terena. A právě tam se teď podíváme s ředitelkou zámku Miroslavou Poskočilovou a redaktorkou Evou Bucharovou.
2: Co to je ta Sala Terena? Prostor, který uzavírá růžovou zahradu ze západu. Naopak naproti nám, kde se teď můžeme rozhlídnout na východě, je vlastně vznosný dvoupatrový gloriet. Sala Terena je prostor pro zahradní slavnosti, pro zahradní posezení. Mnohdy nebývá prosklený. My tady máme prosklené vitráže, takže Sala Terena se dá i uzavřít a v současné době slouží například pro uzavírání svatebních obřadů. Jsou tady zároveň uloženy originály soch, které byly sejmuty během rekonstrukce z glorietu a zdobí teď tento prostor.
3: Ta zvláštní akustika tady, to je schválně nebo je to náhoda?
2: Asi to vzniká tou proporcionalitou toho prostoru, protože i ta se změnila a například podlaha v Sala Tereně se snížila až o 40 cm. Ten prostor získal jiný vzhled, ale zároveň i tu akustiku, o které se zmiňujete.
3: Zvedněme teď svoje zraky nad naše hlavy.
2: Pohled stojí za to, protože je to nádherná freska Apolóna, která byla zrekonstruovaná panem restaurátorem Novotným, takže z jeho dílny se tady opravdu vydekorovaly zase odstíny, které tady původně byly.
3: Pojďte nám představit sochy, které tady v Sala Tereně máte.
2: Tady máme Ceres, Flóru, Pomonu a Venuši a potom alegorii tří žen. A jsou to ty sochy, které stejné můžeme vidět zároveň na prvním parteru glorietu na druhé východní straně růžové zahrady.
1: Popisuje Sala Terenu v růžové zahradě ředitelka děčínského zámku Miroslava Poskočilová. Já myslím, že šance prohlédnout si nově opravenou a teď už určitě krásně kvetoucí zahradu, tak to je šance, kterou byste neměli promarnit.
0: Jsme s vámi i na Děčínsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Michal David a jeho Jedem dál. Dál jede i dopolední expres Českého rozhlasu Sever. Je 10:30 a před námi je recept pochoutkového roku. V neděli vám totiž Patrik rozehnal v letošním jubilejním ročníku téhle soutěže. Připomněl podle posluchačů vůbec nejlepší recept z roku 2022. Šlo o likérové řezy, jakýsi vrstvený dezert s piškotem, pudinkovým krémem, šlehačkou a broskvemi. Původně je ten recept od Aleny Doskočilové z Drnovic na Moravě. My si ho ale teď upečeme s cukrářem Josefem Maršálkem.
1: Přátelé, tak jak jsem to od paní Aleny Doskočilové dostal, tak to jedna ku jedné budu reprodukovat tady u nás v jihočeské kuchyni. Takže ve vším respektu.
2: Z čeho to budeme dělat?
1: Takže na začátku si připravíme piškot a na něj budeme potřebovat 6 vajec, 6 lžic cukru, 6 lžic polohrubé mouky, 3 lžíce vlažné vody, na krém pak 500 gramů mléka, 6 lžic cukru, 3 vanilkové pudinky s pravou vanilkou, 200 gramů nebo mililitru vaječňáku a 250 gramů másla. A potom na dokončení 500 gramů smetany ke šlehání, 800 gramů broskví z kompotu, 3 lžíce meringového džemu a 1 lžíce cukru.
3: Pochoutkový rok.
1: Začneme tím, abychom si tu práci lépe zorganizovali, že si nejdříve připravíme krém, on nám bude chladnout a mezi tím si připravíme korpus. Krém se dělá tak, že do hrnce dáváme mléko, cukr a vanilkový puding s vanilkou. Pozor. Já tam přidám i ten vaječňáček. Uvaříme to za stálého míchání, přivedeme k varu, vaříme minutu, aby se škrob provařil, necháme vychladnout. A zatímco bude krém chladnout, my si připravíme piškot, moje milá drobotino. Jdeme na ten piškot, jak jsme si slíbili, a ten se skládá ze 6 vajec, takový bohatý piškot. Budeme šlehat pevný sníh z bílku a za stálého šlehání postupně přidáme těch 6 lžic cukru krupice, jo? My tady dáváme teď 3 lžíce vody do té hmoty. Pěkně do té vyšlehané sněhové hmoty nadýchané. Klidně jsme mohli dát bílky, vodu a cukr na začátku dohromady a vyšlehat najednou. Takže teď já tam dám ještě k té vodě žloutky a krátce došlehám. To je taková minutka. Teď do té našlehané pěny dáváme 6 lžic polohrubé mouky. Tak, rychle a krátce vymíchám metličkou pěkně, aby nám ta hmota zbytečně nezřídla. A teď to natřeme na plech, vyložený pečícím papírem.
2: Uhladíme a teď už to vložíme do té předehřáté trouby na 190 stupňů. Ne jak dlouho?
1: Takových nějakých 10 minut, 8 až 10 minut do zlatova. Pečte teď!
2: Pokročíme v receptu dál.
1: Krém pudinkový si takhle přendáme do kotlíku. Metlu přidáme a šleháme jednu minutu pěkně do hladka. A až po té minutě přidáme na malé kousky nakrájené máslo o stejné teplotě. S vaječným likérem a z vany. To je nejvíc zložitý pro to, aby se ten krém nestrazil. Nastává kompletace.
2: Máme vychladlý korpus, pořád je na plechu a s pečícím papírem.
1: A nejčko ho z toho plechu opatrně sundáme. Obrátíme na jiný pečící papír z hůru nohama a ten původní papír lehce sundáme.
2: A teď jak přijdou vrstvy, co tam přijde na ten piškot?
1: Nejdříve prokapeme vaječným likérem. Myslím, že tak třeba půl decky. Teď si vezmeme meringový džem. Tak máme tam džem.
2: A rozetřeme to.
1: A teď jdeme na ten krém.
2: Prostě to vyndáme z mísy a rozetřeme to.
1: Cukrářským nožem, neboli paletou. Teď tam dáme ty broskve. Pěkně vyrovnáme. Takhle jednu vedle druhé, hezky.
2: Poslední věc dekorační.
1: Řezy se nám chladí. Podle paní Doskočilové by měly být v lednici přes noc.
2: Teď ty vrstvy těch broskví překryjeme tedy polovinou té šlehačky.
1: Ano, a já si...
4: A tu druhou půlku dáme do cukrářského sáčku a hezky to nazdobíme. A pak je nakrájíme.
1: Přátelé, tohoto jsou vynikající řezy, takové ty klasické české na plech, na takové malé nedělní víkendové pečení. Na tom nemůžete nikdy nic zkazit. Tak dobrou chuť.
0: Do zpěvu bude i vám, pokud si tyhle ty likérové řezy připravíte a posléze ochutnáte. Prý jsou opravdu výborné. Recept, který Josef Maršálek v podstatě nijak neupravoval, najdete na stránce www.pochoutkovirok.cz. No a v neděli si v pochoutkovém roce připomeneme další recept. Tentokrát to bude ten, který se v roce 2022 ocitl na druhém místě díky rozhodnutí poroty. Půjde o plněné ořechové trubičky pečené na skle, které tentokrát pěkně po svém připraví cukrář Vojta Vrtiška.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: Taky vám teď na zahradě dozrávají třešně. My jsme měli velkou úrodu loni, takže letos je to u nás slabší, ale jinak jsou stromy doslova obalené. A tak přichází otázka, kam s nimi. No, proč ne třeba do bublaniny? Třeba do té, kterou nás dnes naučí Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Bublanina je typickým rychlým letním dezertem. A proč se jmenuje právě tak? Řídké piškotové těsto při pečení probublává nahoru a tvoří nad ovocem typické bubliny. Do tohoto těsta se zpravidla používá mléko, někdy také jogurt, který se postará o ještě větší vláčnost. Bublanina s jogurtem navíc vydrží déle svěží. Ale zkoušeli jste už nahradit mléko smetanou ke šlehání? Výsledek vás nadchne. A výhodou je, že do šlehačkové bublaniny už nebudete potřebovat žádný další tuk. Mám pro vás i podrobný recept. Potřebujete 2 hrnky hrubé mouky, 3/4 hrnku cukru, 1 sáček kypřícího prášku, 4 vejce a 250 ml smetany ke šlehání. Těsto vyjde na plech o rozměrech 40x30 cm. Hrnek k odměřování zvolte o objemu 250 ml. Ovoce zvolte podle sezony. Výtečné budou meruňky, švestky, borůvky i rybíz.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Flex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude cestovatel, fotograf a spisovatel Jiří Kolbaba.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever.

Za 10 minut bude 11. Pěkné úterní dopoledne s Českým rozhlasem Sever. Je tu čas pozvat vás na zajímavé akce, které se dnes někde v Ústeckém kraji konají. A ta první pozvánka míří za akcí divadelní. Přestože začaly oficiální divadelní prázdniny, tak v Mostě se divadlo hrát bude. Právě dnes tu totiž začíná divadelní piknik. O ten začátek se ve 4 hodiny odpoledne postará představení Don Quixote, a to v parku Střed na tom krásném novém malém pódiu pod kavárnou na ulici. Tam to začne, ale oficiální a slavnostní zahájení proběhne v 19 hodin ve velkém, tedy v městském divadle v Mostě. No a následovat bude představení divadla pod Palmovkou 294 statečných. Já myslím, že úvod je to opravdu silný. Divadelní piknik v Mostě bude pokračovat i zítra. Jsou tam tituly, které stojí za shlédnutí. V jednom z nich dokonce můžete vidět naší kolegyni zprávařku Petru Vališovou s litoměřickým souborem, tuším, že si říkají lidi. Pojďme ale na další dnešní tip. Ten nás zavede k moři. Vlastně ne k moři, ale k něčemu, co k moři patří, to jest k mušlím. Lounské oblastní muzeum připravilo výstavu Mušle Středomoří, a tak můžete nahlédnout do světa mořské biologie a ekologie právě prostřednictvím bohaté sbírky mušlí, schránek měkýšů, mlžů, plžů, prostě všeho, co bydlí někde pod středomořskou hladinou. Zajímavý program nabízí i Ústecké oblastní muzeum. Tady od 17 hodin můžete slyšet přednášku meteorologů Lenky Doškové a Martina Nováka z Ústeckého hydrometeorologického ústavu. Konec konců znáte je i z našeho vysílání. No a v muzeu vám vysvětlí, jak vypadá takové předpovídání v praxi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Protestní akce studentů skončí smrtí učitele fotografie. Případ přebírá inspektorka Candice Renoirová. ČT2. Marianinou křehkou pozicí u dvora otře se zničující zpráva o smrti jejího bratra. Premiéra seriálu Robin Hood. A ČT Art. Portrét první dámy britské kinematografie a nejoblíbenější představitelky královny Alžběty II. Dokument Helen Mirrenová, neuvěřitelně silná. Úterní večer s Českou televizí.
0: Léto je tady. Vyrazte za zážitky do Ústeckého kraje. Čekají na vás dechberoucí výhledy v Krušných horách, kilometry cyklostezek Českým středohořím, krásné památky i pohodové chvíle v přírodě v Českém Švýcarsku. Stačí si jen vybrat směr. Třeba s turistickými linkami dopravy Ústeckého kraje, které vás dovezou za dalším letním dobrodružstvím. Ať už cestujete s rodinou, přáteli nebo sami, inspiraci na výlety najdete na Brána do Čech. Ústecký kraj. Překvapivě blízko a nezapomenutelně krásný.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Ústecký kraj odmítá dovoz nebezpečných kadmiových kalů ze Šumperska na Litoměřicku. Na zámku v Libochovicích zítra odhalí novou expozici, součástí budou egyptské mumie nebo štíty z želvího krunýře. Z lidskoprávních vládních rad odešlo už přes 50 expertů. Vadí jim přesun agent pod ministerstva. Dnešek bude převážně na severu oblačný, místy přehánky i bouřky, teploty do 28 stupňů. Zprávy a Jana Moravcová. Pěkné dopoledne. Ústecký kraj nesouhlasí se záměrem převést nebezpečné kadmiové kaly ze skladu ve Vykanticích na Šumpersku do skládkového areálu Lukavec. Krajští radní zároveň v procesu EIA požadují podrobné posouzení rizik spojených s přepravou, skladováním i konečným odstraněním odpadu, říká hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec z ANO.
2: Není žádným tajemstvím, že Ústecký kraj dlouhodobě nese nadprůměrnou environmentální zátěž vyplývající z vlastní historické průmyslové činnosti a nepovažuje za přijatelné, aby na jeho území byly navíc ještě trvale odstraňovány významné ekologické zátěže vzniklé mimo jeho území.
1: V Libochovickém zámku dnes vrcholí přípravy na odhalení nové expozice s názvem Šlechta na cestách. Otevírá se už zítra ráno a návštěvníci uvidí například i skutečné mumie, které si hrabata z rodu Herbersteinů přivezli ze svých cest. A na místě je právě teď naše reportérka Lucie Hejzlová.
3: Torza nabalzamovaných mumií si hrabě Jan Josef Herberstein přivezl z egyptského tržiště, kde si pořídil například i hroší zuby. Kromě Egypta zdejší hraběcí rodina cestovala do dalších afrických zemí, Indie nebo na Srí Lanku. Jako suvenýry si přivezli například i štíty z želvých krunýřů, vycpaného krokodýla, kterého hrabě na přelomu 19. a 20. století ulovil. Za každým tím exponátem je samostatný příběh a na zámku mají totiž i cestovatelské deníky. V rámci nové expozice se návštěvníkům představí vůbec ty nejcennější exponáty z jednotlivých expedic. Z Libochovic Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
1: Z lidskoprávních vládních rad k dnešku rezignovalo už 53 expertů. Nesouhlasí s přesunem agent z úřadu vlády mezi ministerstva. Podle nich změna oslabí ochranu zranitelných v Česku. Vadí jim taky, že vláda s nimi rozhodnutí o přesunu dopředu neprobrala a kompromisní návrhy neprojednala. Podle vedoucí úřadu vlády Tinde Bárta ale bude nové uspořádání efektivnější. O přesunu agent pod ministerstva rozhodla vláda v polovině května. Přesun se týká třeba oblasti lidských práv, rovnosti žen a mužů, národnostních menšin nebo zdravotně postižených. Řidiče v Praze čekají od zítřka výrazná dopravní omezení v Gbelské ulici. Kvůli rozsáhlé rekonstrukci bude v obou směrech průjezdný jen jeden jízdní pruh místo dvou. Po vytížené silnici přitom denně projede kolem 90 tisíc aut. Gbelská bude sloužit jen tranzitní dopravě. Řidiči z ní během opravy nebudou moct odbočovat ani na ní najíždět.
0: Počasí.
1: Převládat dnes bude velká oblačnost, dopoledne místy přehánky, odpoledne přehánky i bouřky, k večeru pak budou srážky ubývat. Nejvyšší denní teploty 25 až 28 stupňů, na horách do 24.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Palacké ulici v Chomutově havarovala dvě osobní auta. Hustou mlhu i dál čekejte na D8 mezi Petrovicemi a státní hranicí, konkrétně 86. až 92. kilometr, a bouralo se taky čerstvě u Horní Řepčice na Litoměřicku na silnici 1/15. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Přeji stále pěkné úterní dopoledne s Českým rozhlasem Sever. Po 11. hodině přichází v dopoledním expresu čas pro hosta. Dnes vlastně pro hosty. Dětská lékařka, spolu s ní praktická sestra z dětského a dorostového oddělení nemocnice Děčín nám o novinkách a trendech v péči o budoucí maminky i o čerstvá novorozeňata budou vyprávět už po písničce skupiny Krištof.
0: Dopolední expres

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: O tom, jak přicházejí na svět nové životy, si dnes budeme povídat s lékařkou Terezou Koutnou a praktickou sestrou Kateřinou Wolfovou. Obě jsou z dětského a dorostového oddělení nemocnice Děčín. Dámy, pěkné dopoledne.
2: Hezké dopoledne.
3: Krásný den.
1: Pro vás ten loňský rok, nebo vlastně začátek letošního roku, byl dost zajímavý, protože jste dostali nové prostory, je to tak?
2: Ano. Měli jsme možnost vlastně začít pracovat v nádherných prostorech, velkých prostorech a vlastně umožnit těm maminkám a rodičům vlastně úplně nový způsoby vlastně, když ty děti přicházejí na svět.
1: Jak se změnila ta vaše práce v kontextu právě s tím novým prostředím? Když je něco nové, tak je to hezké a zároveň moderní. Čím to jako obohatilo tu vaši práci? Nebo posunulo někam jinam?
2: No, tak asi se změnilo hlavně to, že máme prostory pro to, aby vlastně jsme vůbec neoddělovali ty miminka s maminkou i vlastně po císařském řezu. Máme tam prostor vlastně na bonding a vůbec vlastně nemusí být separovaný.
1: Řekla jste bonding, možná ne všichni vědí, co to je, tak co to je?
2: Bonding je vlastně jako kontakt kůže na kůži, vlastně když se to miminko narodí, tak i hned vlastně přichází na hrudník té maminky a takhle spolu vlastně jsou celou dobu po porodu.
1: My jsme se posunuli za porod, protože tam vlastně ta vaše péče začíná, protože dokud je miminko v bříšku, starají se o něj gynekologové, na vás přichází řada až později. Ale přesto, než se dítě narodí, maminka, zvlášť prvorodička, jako neví, do čeho jde. Pomáháte vy nějak budoucím maminkám? Pořádáte nějaké předporodní kurzy? Něco, kde si to maminky mohou na nečisto jako vyzkoušet?
2: Určitě naše vlastně nemocnice ve vedení paní primářky vlastně ten předporodní kurz vlastně pořádají, kde si povídají vlastně o komplexní péči, o novorozence, o kojence. Je tam vlastně účastněna i naše dětská fyzioterapeutka, kde se povídá i o handlingu, o zavinování, nezavinování. A vlastně se probírá i kojení a vlastně co to miminko bude čekat i za vyšetření a veškerá ta péče vlastně od toho novorozence.
1: My to určitě rozebereme ještě podrobněji, ale vy jste použila další výraz, který možná spousta z těch, kteří nás poslouchají, nezná přesto, že jsou to třeba zasloužilé matky. Handling. Čemu se říká handling?
2: Handling je vlastně manipulace s tím novorozencem.
1: Posloucháte dopolední expres Českého rozhlasu Sever. To dnešní povídání, kdyby mohlo vonět, vonilo by po miminkách a to je ta nejkrásnější vůně na světě. My se k němu vrátíme po písničce.
4: Český rozhlas Sever, písnička.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Posloucháte dopolední expres Českého rozhlasu Sever. Dnes tu máme dva hosty, doktorku Terezu Koutnou a praktickou dětskou sestru Kateřinu Wolfovou, obě z nemocnice v Děčíně, a povídáme si o péči o ty úplně nejmenší, tedy čerstvě narozené děti. Paní doktorka se zatím ke slovu moc nedostala, ale já doufám, že to v tomhle vstupu trochu proměníme. Když se zastavíme u porodu, přestože to vlastně není starost dětského lékaře, tak když na to jako dětská doktorka koukáte, dnes existuje spousta takových až módních trendů v technice porodů, porodní stoly, vany, o domácích porodech asi radši ani mluvit nebudeme. Když se na to díváte vy z pohledu dětské lékařky, je v tom, jak dítě přijde na svět, podle vás nějaký zásadní rozdíl?
2: Rozdíly se najdou, určitě, ale mě vlastně zajímá, jak to miminko vypadá po té, co se narodí, a jestli se narodilo zcela normálním porodem, nebo jestli ten porod byl do nějaké míry alternativní. Pro mě asi nehraje v rámci té péče zásadní roli, protože vždycky se snažím na to miminko koukat tak, jestli se adaptuje dobře, jestli tam není nějaká komplikace, a neberu to nikdy tak, že bych se nechala ukolébat nebo ukonejšit tím, že vlastně porod probíhal normálně, tak se nemůže nic špatného stát. Stejně tak, jako si neřeknu, porod probíhal nějak zásadně patologicky, tak očekávám větší riziko, ale k tomu miminku se snažím stavět po každé stejně.
1: Z hlediska bezpečnosti toho právě narozeného dítěte, jsou ty alternativní porody legitimní cestou? Pokud všechno probíhá, jak má, nejsou tam žádné komplikace, je to něco proti něčemu?
2: Nedokážu na to otázku odpovědět. Je to spíš otázka směřovaná na gynekologa. Neznám tyhle ty právní aspekty, které do toho zasahují. Nedokážu říct.
1: Když se podíváme na proces porodu jako takový, tak dneska se razí cesta, že už tam vlastně lékaři vůbec nejsou. Kdy přichází dětský lékař k porodu?
2: U nás na pracovišti to máme nastavené tak, že pokud se tam objevuje nějaká komplikace toho porodu, tak přichází pediatr. Za normální porod, říkáme tomu fyziologický, bereme porod, kdy se dítě rodí vaginálně, klasicky, hlavičkou napřed, neprobíhají tam žádné

0: narodí a lékař není zapotřebí. Je tam dětská sestra? Co s ním dělá?
1: Ano, vlastně dětské sestře do ruky to miminko přijde jenom tak letmo, pokud je to fyziologický porod. Vlastně hned, jakmile se miminko vybaví, tak se položí vlastně na holý hrudník té maminky a dělá se vlastně taková ta jenom osušení, označení miminka a přikrytí vlastně jenom tohleto a vůbec se nepřerušuje vlastně ten kontakt s tou matkou.
0: Jak dlouho trvá to bezprostřední spojení, to, kdy se ti dva potkají z očí do očí, přestože spolu předtím 9 měsíců velmi intenzivně žili.
1: Vlastně po tom porodu zůstávají 2 hodiny na porodním sále, takže vlastně ten bezprostřední bonding vlastně kůže na kůži trvá 2 hodiny.
0: Našimi dnešními hosty jsou lékařka Tereza Koutná, praktická sestra Kateřina Wolfová z děčínské nemocnice a povídáme si o nově narozených dětech. Kapitolou samou o sobě je kojení, tedy to nejlepší, co může matka pro své dítě udělat. A právě kojení se budeme věnovat po písničce.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
1: Tereza Koutná a Kateřina Wolfová, lékařka a praktická sestra z nemocnice v Děčíně, jsou dnes hosty dopoledního expresu Českého rozhlasu Sever a společně si povídáme o začátcích života, tedy o tom, co se děje s novorozenci, když přijdou na svět. Zmiňovali jsme bonding, tedy ten kontakt bezprostředně po porodu. To je úžasná věc ve chvíli, kdy ten porod běží bez komplikací a kdy to jde. Ale když lékaři musí sáhnout k císařskému řezu, tak maminka v tu chvíli není při vědomí. Jak velký problém to je? Tam ten kontakt jako přijít nemůže?
2: Ono ne vždycky, ten císařský řez musí probíhat vlastně jako v celkové anestezii, takže může být vlastně jako svodná anestezie, kdy, když to dovolí stav miminka i maminky, můžeme bondovat vlastně s maminkou přímo na tom operačním sále, kdy vlastně na hrudník dostane to miminko a jsme tam dokavať vlastně neodjíždí potom zpátky nahoru na Šestinedělí. A pokavať se musí řešit vlastně akutní císařský řez, kdy ta maminka se musí uspat a je přítomen otec nebo jakýkoliv jiný rodinný příslušník, můžeme vlastně bezprostředně potom porodu vlastně bondovat s nimi.
1: Je to skutečně tak důležité, je to skutečně tak zásadní, aby to miminko mělo tenhle tělesný kontakt poté, co se vyklube na svět?
2: Je, protože vlastně novorozenci nemají vyvinutou termoregulaci a vlastně ztrácí teplo tím povrchem těla, takže tímhletím jim zajistíme jak vlastně to teplo, který potřebujou, tak i vlastně ten klid, protože většinou hlas toho otce třeba znají už z bříška a sklidní se tím.
1: Mm-hmm. Říká se, že by jim taky mohl chybět tlukot srdce, který je doprovázel celých těch 9 měsíců a najednou ten zvuk nikde.
2: Ano, ano, to je potom spíš u té maminky, kdy ten tlukot srdce vlastně jako znají.
1: Pak přichází doba, kdy se maminka musí s dítětem naučit zacházet a ono to není úplně jednoduché. Sice nějaké mateřské instinkty ano, ale manipulovat s tím uzlíčkem, jak zbavujete maminky ostychu?
2: Vlastně pokud se jedná o ten fyziologický porod, tak vlastně po tom bondingu už mamince ukazujeme vlastně na porodním sále, na tom výhřevném lůžku, jak s tím novorozencem vlastně manipulovat, jak se měří teplota, jak se přebaluje, jak se oblíkají bodíčko přes hlavičku, ručičky a všechno vlastně a dáváme jim vlastně takovou tu jistotu, že kdykoliv za těch 72 hodin si vlastně nebudou jistí, vždycky si za náma můžou přijít a my jim to znova ukážeme.
1: Co se často zmiňuje v současném zdravotnictví je nedostatek personálu. Máte krásné nové prostory, ale ve chvíli, kdy nebude sestřička po ruce a kdy já budu mít pocit, že ji třeba ruším od jiné práce, protože toho má mnoho, tak to tomu komfortnímu pocitu při péči o novorozence asi nepřidá. Je vás dost?
2: Samozřejmě personálu vždycky by mohlo být víc. Ale myslím si, že vždycky se jim to snažíme vysvětlit, tak chviličku počkejte, my vám hned přijdeme pomoct. Nebo tam mají právě oporu toho otce, který vlastně i ty otce učíme, jak manipulovat s těma novorozencema, aby si poradili vlastně spolu. Ale myslím si, že se vždycky snažíme jim víc vstříct hned.
1: To, že je otec u porodu, už je asi docela běžná věc, pokud se na tom ti dva dohodnou a oběma to přijde jako dobrý nápad. Jak je to s přítomností otce potom na tom oddělení, kde je maminka bezprostředně po porodu?
2: Tak samozřejmě, pokud nemají zaplacený nadstandard, otec může být přítomen vlastně na pokoji, pokud to nenarušuje nějaký chod druhé maminky, anebo si mohou zakoupit teda nadstandardní pokoj i dvoulůžkový, kde ten otec může být hospitalizovaný vlastně celých 72 hodin po tom porodu.
1: 72 hodin, to je doba, po kterou zůstává matka s dítětem v porodnici vždycky?
3: Ano, 72 hodin je doba doporučená pro pobyt novorozence na oddělení 6 nedělí, aby se odhalily případné patologie, které by mohly být s tím novorozeneckým obdobím spojené. Takže necháváme u nás miminka po porodu 72 hodin a věřím, že to tak je napříč republikou všude.
1: Říká doktorka Tereza Koutná, která je společně s Kateřinou Wolfovou dnes naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever.
4: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí bejt, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: nechutnou nudu.
1: Sponzorem pořadu Host dopoledního expresu je Ústecký kraj. Zaposlouchejte se do příběhů osobností z našeho regionu. Ústecký kraj. Brána do Čech i vašich srdcí.
2: S Terezou Koutnou a Kateřinou Wolfovou dnes řešíme péči o nově narozené děti, tedy o ta úplně nejmenší miminka. A slibovala jsem, že probereme kojení, což je jako zásadní záležitost. A jak dítě, tak maminka se to učí právě v té porodnici. Jak složité je naučit maminku kojit?
3: Tak ono to není úplně jako o složitosti, tam spíš je to o té trpělivosti vlastně té maminky a i toho personálu, což si myslím, že u nás problém není, ale vesměs ty děti přicházejí na svět vlastně s tím reflexem, kdy oni opravdu mají to sání a umějí si vyhledat vlastně ten prs a tu bradavku sami.
2: No ale úplně jednoduché to není. Každá žena, která to zažila, tak ví, že to, co se s tím ženským tělem po porodu děje, je zásadní a i ta prsa se velmi mění a najít tu techniku, jak to provést, může být někdy komplikované. Jste na to připravené?
3: Určitě, tam vlastně, jelikož u nás na oddělení všechny novorozenecké sestry vlastně jsme laktační poradkyně, takže zhodnotíme vlastně vzhled těch prsou, která poloha by byla vlastně nejlepší. I vlastně co se týče toho miminka, jak má jazyček, bradu a tak dále, a tý mamince vlastně nabídneme několik poloh, který by mohly vlastně jako vyhovovat k tomu kojení.
2: Přesto, že tu základní péči o vlastní dítě maminka během těch 72 hodin, kdy je pod dozorem, nějak zvládne, tak je to období, kdy nastupují i strachy a obavy, protože prostě to miminko je křehké a my máme pocit, že bychom ho měli opečovávat a velikým strašákem je takzvaný syndrom náhlého úmrtí. Říká se, že dítě je tak šťastné, že zapomene dýchat. Je obava z něčeho takového skutečně oprávněná a dá se těmhle situacím předcházet?
4: Ta obava je oprávněná a my maminkám u nás na oddělení se snažíme předtím, než odcházejí do domácího prostředí, dát doporučení ohledně toho, jak by měli dítě ke spánku správně ukládat, aby to bylo to nejbezpečnější možné. Těch pravidel je několik. Miminko by mělo mít svoji vlastní postýlku, která je ale v místnosti společně s rodiči, blízko toho místa, kde rodiče nebo maminka spí, ale teda ve vlastní postýlce na tvrdé rovné matraci. Neměly by být kolem toho miminka žádné polštářky, plyšáčci, mantinely, nemělo by tam být hnízdečko, to dítě by mělo spát opravdu jenom na té rovné tvrdší matraci. Může být přikryté spacím pytlem a případně nějakou dečkou a ideálně by měla být ta dečka založena ještě za spod té matrace, tak aby se nepřehrnula děťátku přes obličej. V místnosti, kde to miminko spí, by se nemělo kouřit, neměla by být ta místnost přetápěná, mělo by tam být kolem 20 stupňů Celsia přibližně. A to jsou tak asi ty základní věci a snažíme se to maminkám vždycky tohleto klást na srdce, aby o tom byly srozuměné.
2: Mám pocit, že i pokud jde o dětský spánek, existuje něco jako téměř módní vlny, jako že na bříško ano, zásadně jenom na záda.
4: Ano, moc vám děkuji za otázku, úplně výborně se ptáte, protože to je důležitá věc, kterou jsem asi vlivem nervozity nezmínila. Miminko uloží vždycky na záda, do postýlky, vždycky na záda.
2: I tak se ale může stát, že děťátko přestane dýchat a medicína proto zatím nemá úplně vysvětlení. Jsou ty moderní technologie, ty kontroly dechu, ty podložky, které jsou na trhu k mání, důležitou věcí?
4: Tyhle ty všechny možné monitory dechu se tomu říká, nejsou prevencí pro syndrom náhlého úmrtí dítěte. Je to je to věc, která není doporučovaná v domácím prostředí. Platí ty zásady, co jsem předtím říkala. Miminko společně v místnosti s rodiči, ve své postýlce, blízko k těm rodičům, ale monitor dechu není prevencí náhlého úmrtí.
2: Zajímavá informace. Člověk by řekl, že když se postará o tyhle ty moderní vymoženosti a dopřeje sobě i dítěti, tak dělá to nejlepší, co může.
4: Chápu, nicméně aktuální doporučení zní takhle.
2: Říká doktorka Tereza Koutná, která byla společně s praktickou sestrou Kateřinou Wolfovou dnes naším hostem ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Dámy, já moc děkuji za váš čas a přeju hodně šťastných a zdravých miminek.
4: Moc děkujeme za pozvání.

0: Dnes po 13. hodině odvysíláme další pořad z cyklu Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové, cestovatel, fotograf a spisovatel Jiří Kolbaba. Dozvíte se například i to, jestli si vzpomene, kdy byl naposled nemocný a taky, kdo pro něho byl inspirací.
1: Já jsem od revoluce nebyl ani jeden den nemocný. Ani tu koronu jsem neměl, jo, takže nebo co to bylo. Takže super, ale třeba je proto něco dělat. Já se snažím to zdraví trošku si ho hlídat, udržovat. Já to tady zase propálím úplně na mikrofon, to jsem nikdy takhle otevřený nebyl. Pro mě velkou inspirací Miroslav Zikmund. Já se chci taky dožít 100 let. Já chci taky svým pravnukům povídat ty příběhy ze světa, které teďka nasávám, protože si myslím, že to stojí za to. A ten Miroslav uměl žít zdravě a hlavně to v hlavě. Všechno, nebo většina je v hlavě. Můj životní krédo je to, co řekl Abraham Lincoln. Většina lidí je tak šťastná, jak šťastná se rozhodla být. Já v to velmi věřím. Že když budu pozitivně myslet a nehledat ty negativní konsekvence a černé scénáře, tak to má velký vliv na duševní a fyzické zdraví. Definitivně to tak je.
0: Celý rozhovor s Jiřím Kolbabou si poslechněte dnes po 13. hodině ve vysílání Českého rozhlasu Sever. Teď si v něm poslechněte skupinu Erasure.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Brontosauři dospívali, 9,5 minuty nám zbývá do úterního poledne a čeká nás dnešní recept Slávky Brádlové. Už jednou jsme dnes v našem dopoledním vysílání zpracovávali aktuální ovocnou úrodu a budeme v tom pokračovat. Se Slávkou si totiž uděláme kynutý rybízový koláč.
1: Vaříme se Slávkou.
2: Tradičním letním moučníkům patří samozřejmě také kynutý koláč rybízový. Tady jenom počítejte s tím, že budeme připravovat i drobenku, která příjemně vyváží kyselost rybízu. Tak potřebovat budeme 300 g hladké mouky, 200 g polohrubé mouky, 100 g cukru, sáček sušeného droždí, 50 g másla, jedno vejce, čtvrt litr mléka a trošku soli. A na náplň nebo na tu ozdobu samozřejmě misku rybízu a drobenku. Poměr je 3 lžíce másla, 4 lžíce hrubé mouky a 3 lžíce cukru. Smícháme obě mouky s cukrem a sušeným droždím, přidáme špetku soli, v mléce rozkvedláme vejce, přidáme rozehřáté máslo a zaděláme tím hladké těsto. Necháme ho v teple asi hodinu kynout, pak na pomoučeném válu rozválíme na placku a přeneseme na plech, nebo rukama potřenýma olejem placku roztahujeme hned na pečící papír na plechu a vytvoříme trošku zvýšené okraje. Zatímco těsto kyne, opláchneme na sýtu rybíz a necháme ho oschnout. Na placku pak na celou plochu rybíz rozvrstvíme, otrháváme ho třeba za pomocí vidličky. Rovnoměrně ještě posypeme drobenkou a ve středně předehřáté troubě upečeme.
1: Vaříme se Slávkou.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Sever, zprávy.
1: O prázdninách stoupá počet přestupků v tunelech na dálnici D8 na Ústecku o 2 až 3 tisíce. V zákupech na Českolipsku je nově spoplatněný vstup do zámeckého parku. Dneškem může začít kampaň před senátními a komunálními volbami. Převládá velká oblačnost, místy přehánky a bouřky. Teplotu naměříme nejvýše 25 až 28 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré poledne. Každé prázdniny se zvýšeným provozem na dálnici D8 stoupá i počet případů překročení povolené rychlosti v tunelech Panenská a Libouchec. Podle údajů ústeckého magistrátu bývá o 2 až 3 tisíce přestupků více. V tunelech je maximální možná rychlost 100 km za hodinu.
2: Radary v tunelech řidiče od rychlé jízdy neodrazují. Zatímco před 5 lety vyřizoval úřad skoro 39 tisíc přestupků, v roce 2024 to bylo přes 65 tisíc. Podle mluvčího magistrátu Marka Lukiniče byla nejvyšší naměřená rychlost loni 160 a letos 177 km za hodinu. Z Ústí nad Labem Gabriela Hauptfoglová, Český rozhlas.
1: Park u zámku v zákupech na Českolipsku je ode dneška přístupný jen se vstupenkou. Je součástí nového prohlídkového okruhu bez průvodce. Kromě parku a barokní zahrady na něm návštěvníci uvidí i loni opravené barokní konírny. Kontrola vstupu do parku by mohla zamezit jeho poškozování některými návštěvníky, říká kastelán Vladimír Tregl.
3: Já si sám pamatuju, když jsem kolem kruhové kašny vysázel nové kvetoucí keříčky a nevydrželi tam v podstatě ani 14 dní. Kolem té kašny jsou prostě zvyklé děti honit se kolem dokola a dospělí jim prostě neřekli, dejte pozor, vyhněte se těm keříčkům, takže byly prostě zašlapány brzy zase do země.
1: Kampaň před říjnovými volbami může ode dneška začít. Ve sbírce zákonů totiž už vyšel termín voleb. O vedení obecních zastupitelstev a složení třetiny senátu rozhodnou lidé v Česku 9. a 10. října. Termín voleb vyhlásil minulý týden prezident Petr Pavel. V kampani do horní komory parlamentu nesmí kandidáti v prvním kole voleb utratit víc než 2 miliony korun. V komunálních volbách zatím limit není. Lidé mají už jen dnešek na to, aby policii bez postihu odevzdali nelegálně držené zbraně, munici nebo trhaviny. Končí totiž půlroční zbraňová amnestie. Zbraně je možné přinést na kteroukoliv policejní služebnu. V případě nebezpečného arzenálu je potřeba zavolat linku 158. Zatím lidé odevzdali zhruba 4 000 zbraní.
0: Počasí.
1: Převládá velká oblačnost, místy s přeháňkami a ojediněle bouřkami. Teploty dnes vystoupí nejvýše na 25 až 28 stupňů, na Litoměřicku a Roudnicku až 29 stupňů Celsia. A povane také slabý vítr, který v bouřkách zesílí.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 zhruba na 81. kilometru u Libouchce stojí ve směru na Drážďany porouchané vozidlo. Očekávejte tam zdržení. V Ústí nad Labem došlo k dopravní nehodě v ulici Pod Úvozem. Srazila se tam dvě osobní auta. A dvě osobní auta se srazila také v Liberci v ulici Sokolská.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Písničky na přání s Renátou Filipy.

0: Písničky na přání s Renátou Filipy.
1: Na Českém rozhlase Sever právě teď odstartovaly úterní polední písničky na přání. To znamená, že už můžete vytáčet linku do studia, ta je 475 212 212. Pište e-maily na adresu zahrajte@rozhlas.cz a posílejte SMSky na číslo 91104. Pojďme na první telefon dnešního dne a k nám do studia se dovolal pan Jirka ze Šluknova. Pane Jirko, hezké odpoledne.
2: Já vás taky zdravím, dobrý den. A prosil bych o pánovou flétnu o Familiu pastýře.
1: Ano, písničky.
2: Je to pro manželku, pro pečovateláku nádraží ve Šluknově, pro všechny lidi tam a i pro vás.
1: Moc děkujeme, tady je tedy Osamělý pastýř. Pane Jirko, mějte se hezky a hezké úterý.
2: Děkuju, nashledanou.

Tohle byl Osamělý pastýř na Českém rozhlase Sever. K nám do studia si o písničku na přání zavolala i paní Zdena z Karlup nad Vltavou. Přála si písničku od Arnošta Pátka Poslední prázdniny. A ta písnička je pro všechny, kteří ukončili školní rok a začínají jim právě dneska prázdniny.

Posloucháte Český rozhlas Sever, tak je jeho úterní polední písničky na přání. K nám do studia si o písničku zavolal i pan Josef ze Šluknova. Přál si skupinu Katapult a jejich smutnou nevěstu. A ta písnička putuje do Dolní Pousterny.

0: Smutná nevěsta. Tady je Český rozhlas Sever, taky jeho písničky na přání. Pojďme teď na vaše e-maily, které posíláte na adresu zahrajte@rozhlas.cz. Všechno nejlepší k svátku pro moji úžasnou manželku Šárku z Ústí nad Labem. Děkuji za to, že tě mám. Krásně si užij dnešní den, tvůj manžel Jirka. A vše nejlepší přejeme i z Českého rozhlasu Sever.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude cestovatel, fotograf a spisovatel Jiří Kolbaba.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Skupina Škvor a Síla starých vín. 12 hodin a 27 minut k tomu tady je Český rozhlas Sever, tak jeho úterní polední písničky na přání. A další e-mail. Dobrý den vámi posluchačům. Ráda bych potěšila písničkou Marcelku a Radka, Milenku, Ivetku, také Boženku do Jirkova, Jarmilku a Marušky do Děčína a Šestajovic. A ještě Romana do nemocnice, přeji mu brzké uzdravení. Písnička je i pro všechny posluchače, kteří rádi poslouchají mé oblíbené rádio, tedy Český rozhlas Sever. Moc děkuji, stála posluchačka paní Maruška z Chomutova, a budeme hrát skupinu Kryštof hned teď.

0: Tohle byla skupina Krištof a vy posloucháte Český rozhlas Sever. Tady a teď se vrátíme k písničkách na přání zpět k telefonům a k nám do studia se dovolal David Davidku. Tak slyšíme se, halo, halo.
1: Ano, ano, dobrý den, paní Renátko.
0: Já vás zdravím, skupina Holky a vzpomínky zůstanou. Pro koho ta písnička bude?
1: Takže bude to pro všechny, co mají rádi tuto písničku a budeme hrát Holky, vzpomínky zůstanou.
0: Tak jo, skvělá písnička je připravená, Davidku, pro příště prosím vypni se rádio, jinak se pořádně neuslyšíme. Tady jsou Holky, díky a naslyšenou.

Skupina Holky a vzpomínky zůstanou. Tady je Český rozhlas Sever, kde probíhají písničky na přání. Mám tady další z vašich e-mailů. Dobrý den, prosíme o zahrání oblíbené písničky Santa Maria ve francouzštině pro našeho tatínka Jiřího Pražáka z Brandlacké Lhoty, aby měl pěkný den. Moc děkujeme za zahrání a přejeme vám do studia a všem posluchačům hezký den od Ivony, Rendy, Pavla, Marti a taky Lucky.

Společnost vám dělá Český rozhlas Sever, taky jeho písničky Nepřání. A další telefon k nám do studia se dovolala paní Jana z Ústí nad Labem. Přála si písničku od Rudolfa Hrušinského Šel jsem světem. Písnička je pro všechny posluchače, hlavně pro radost.

světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas, spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

0: Šel jsem světem
1: podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak vzdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrhl.

Já světem táh jen tak s Celtou a Michal Tučný a taky písničky, které nestárnou, které velmi rádi hrajeme na Českém rozhlase Sever. Ale teď posloucháte písničky na přání, tak honem rychle zpátky k písničkám. Už jsme hráli z telefonu z linky 475 212 212. Taky jsem zahrála pár přání z e-mailu zahrajte@rozhlas.cz a chybí nám SMSky na čísle 911 04. Pojďme tedy na ně a připomínám, že SMSky i e-maily můžete psát klidně v průběhu celého dne. Prosím pro Dušana Sadeckého k jeho 53. narozeninám písničku Švihák lázeňský. Vše nejlepší za celou rodinu přeje máma. A vše nejlepší přejeme i z Českého rozhlasu Sever.

Jiří Schillinger a jeho švihák lázeňský. Máme 12 hodin a skoro 52 minut. K tomu my na Českém rozhlase Sever stihneme ještě jednu písničku na přání znovu z vašich SMSek na čísle 911 04. Dobrý den, prosím Daniela Hůlku, Déšť, hůz a pláč. Písnička bude naprosto pro všechny posluchače Českého rozhlasu Sever. Děkuji, paní Maruška.

dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přítmí skryl, měl nůž. Jeden muž, jenž zákon ctil, tiše k zemi padl.

mizel mrak těch bran, mizel v dálce i ten

0: Kuka a jeho Déšť, vůz a pláč. A taky poslední písnička na přání, kterou jsme stihli, ale v této hodině. Ty další tady budou opět po 18. a teď už se na vás moc těší moje kolegyně Eva Bucharová. Petra Firstová už připravuje nové zprávy od nás ze severu Čech. Ve studiu bude za chvíli. Já vám do té doby ještě posílám Janu Kratochvílovou. Renáta Filipi přeje hezký poslech a dobrý den.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Ústecký kraj nesouhlasí se záměrem výstavby nové spalovny nebezpečných odpadů u Litvínova. V Liberci je ode dneška nový oficiální fotopoint s výhledem na Ještěd. Dvě ženy z kutnohorské sekty půjdou do vězení na 9 a 12 let. Zavraždili léčitele, rozhodl soud. Převládá velká oblačnost, místy přehánky a bouřky. Teplotu naměříme nejvýše 25 až 28 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré odpoledne. Ústecký kraj v pondělí vyjádřil zásadní nesouhlas se záměrem výstavby nové spalovny nebezpečných odpadů v areálu Celio u Litvínova. Krajští radní zároveň v procesu EIA požadují podrobnější vyhodnocení dopadů projektu. Podle hejtmana Ústeckého kraje Richarda Brabce z Hnutí ANO by spalovna zvýšila ekologickou zátěž regionu.
3: Tuhle potřebu zajišťuje stávající zařízení pro spalování nebezpečných odpadů v Termicích, a které po dokončení probíhající rekonstrukce a ekologizace bude disponovat naprosto dostatečnou kapacitou pro potřeby Ústeckého kraje a přilehlého regionu.
2: Proti výstavbě spalovny se minulý týden vyslovilo také zastupitelstvo Litvínova. V libereckém sportovním areálu Vesec ode dneška funguje první oficiální fotopoint ve městě. Lidé ho najdou na kopci Špičák. Fotit se můžou v dřevěném kruhu s červeným srdcem a s Ještědem v pozadí. Podobu fotopointu navrhl student střední školy Kateřinky v Liberci Aleš Vlček.
4: Já jsem nechtěl žádný ohraný tvar, jako jsou krychle, tak jsem vymyslel kruh a jelikož to bylo řekni to srdcem, tak mě napadlo tam vložit srdce. Je tam liberecká žula, to srdce je vlastně z plastu a dřevo je masivní modří.
2: Za novou atrakci zaplatil Liberec 435 tisíc korun. Kromě kruhové dekorace vznikly na kopci také dřevěné lavičky. Meteorologové varují před bouřkami. Odpoledne a večer zasáhnou východ Česka. Nejsilnější budou bouřky na západě Moravy. Včera kvůli bouřkám vyjížděli hasiči hned v několika krajích, nejčastěji k popadaným stromům. Na Moravě, hlavně na jihu, platí dál taky výstraha před vysokými teplotami. Přesáhnout můžou 34 stupňů Celsia. Vrchní soud v Praze poslal zubařku Magdalenu a penzistku Irenu na 9 a 12 let do vězení za vraždu kutnohorského léčitele Richarda Šifra. Potvrdil tak dřívější rozhodnutí Městského soudu v Praze v otázce viny, změnil ale výši trestů. Verdikt je pravomocný, ženy budou moct podat dovolání k Nejvyššímu soudu.
1: Počasí.
2: Převládá velká oblačnost, místy s přehánkami a ojediněle bouřkami. Teploty dnes vystoupí nejvýše na 25 až 28 stupňů, na Litoměřicku a Roudnicku až 29 stupňů Celsia. A povane také slabý vítr, který v bouřkách zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: K dopravní nehodě došlo v Teplicích v ulici Emílie Dvořákové. Osobní auto se tam srazilo s nákladním, projíždí se zvýšenou opatrností. A v Ústí nad Labem se bouralo v ulici Pod Úvozem, srazila se tam dvě osobní auta.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Alex a host.
5: Svůj profesní i soukromý život zasvětil cestování, objevování a fotografování. Procestoval všech 6 kontinentů a dohromady zatím 145 zemí světa. Své zážitky sdílí prostřednictvím knih, výstav i přednášek. Jiří Kolbaba je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Alex host.

0: Brněnský rodák a cestovatel Jiří Kolbaba je s námi ve vysílání. Budu vás oslovovat, pane Jiří, protože jste mi to dovolil. Říkal jste, oslovujte mě civilněji.
1: Požádal jsem o to.
0: Tak, ano, já vám ráda výjdu vstříc. Pane Jiří, co bylo dřív? Láska k cestování nebo k fotografování?
1: To je definitivně jasné, protože já jsem zaprvé na 9 letech třeba ještě jsem neuměl říct, že bych chtěl být cestovatel nebo fotograf, to jsem chtěl být egyptolog nebo archeolog. A protože jsem to cestování asi měl od rodičů, my jsme cestovali velmi, velmi nuzně, tehdy jen tak k Balatonu nebo do východního Německa, dál nás nikdy nepustili komunisté, tak jsem měl nějakou touhu cestovat a poznávat a vidět. A já jsem kvůli tomu sportoval. Docela určitě jsem 20 let výkonnostně a vrcholově sportoval, abych se dostal ven, což bylo super. Člověk se nemusel namočit s režimem a mohl se podívat třeba i na ten toužený západ. Tak to se mnohokrát povedlo a to bylo definitivní. A potom jsem jezdil a fotil jsem si takové dost špatné fotky, takové šedé, rozmazané, bylo to hrozné. A jednou jsem navštívil jednu prodejnu fototechniky a říkám, hele, já si chci taky vozit ty hezké fotky, co si vozí ostatní. A ten borec, co stál za tím pultem, říká, já vám prodám tu techniku, ale to, co máte v hlavě, v srdci a v oku, to vám neprodám. To tam buď to objevíte, nebo to tam nenajdete. No a já jsem objevil fantastického koníčka, který se mi posléze stal zaměstnáním. Dnes je to pro mě úplně spalující činnost. Já vidím svět v kompozicích. Všechno, na co koukám, vidím v kompozicích a miluju fotografování a pak ta reakce na ty fotky, to mě nesmírně baví.
0: Tak a to intenzivní cestování vám přináší více možností, myslím tím rozmanitost toho, co můžete fotografovat.
1: No definitivně je to tak, to je, ten svět je tak barevný, tak uchvatný, tak ještě stále neskažený, přesto všechno, jak mnoho lidí vidí svět třeba negativně, já ho vidím velmi pozitivně. Já cestuji 33 let a za tu dobu jsem měl šanci vidět tolik fantastických scenérií přírodních, potkat tolik úžasných, skvostných lidí, vidět exotická zvířata, to, co bych přál každému, kdo má tyto touhy jasny. A já si to tak nějak plním, vůbec nechápu, jak se to mohlo takhle rozvinout, že dokážu trávit tolik měsíců v roce, už 33 let, takhle na cestách, na všech kontinentech planety. Je to jedno velké požehnání. Já jsem za to osudu nesmírně vděčný. A to má úžasnou symbiózu. Cestování a focení, to jde dohromady. Já si nedovedu skoro představit lepší zaměstnání, lepší činnost, lepší poslání, než jsou tady tyto dvě zvláštní aktivity.
0: Jak vlastně vypadalo vaše léto? To je takové období cestování, ale u vás samozřejmě je to asi po celý rok, bez ohledu na roční období, ale jaké bylo? Byl jste vůbec v České republice?
1: Já jsem málo v České republice a dokonce dostávám otázky, kde jsi byl na dovolené naposledy. Tak vzpomínám si, že s jednou přítelkyní se mi slíbil, že pojedeme na dovolenou a já nebudu pracovat a vydržel jsem to 3 dny ležet někde na pláži ve Středozemním moři a za chvilku jsem měl půjčené auto a byl jsem v horách. Já to neumím, ale jezdím za těmi poznávacími zájezdy a výlety. Zájezdy je zvláštní slovo, jezdím možná i expedice často. A někdy jezdím, představte si, mě oslovilo mnoho cestovních kanceláří a jezdím s jejich klienty. Ten neuvěřitelně funguje už asi 17-18 let. Já poznávám Čechy, kteří mají podobné cestovatelské srdce a touhy jako já. Jsou to většinou, představte si, starší dámy ve věku 50 až 70 let. To je dneska typický vzorek poznávacího zájezdu, že jde dáma sama nebo s kamarádkou a někdy jde s partnerem, o to ještě si cením také, ale často ti chlapi zůstávají doma a ty ženy cestují. No a mě to takhle nesmírně baví, takže jsem to zařadil do svého života. Léto pro mě znamená hodně cestovat, protože zima je dělám přednášky, jezdím po celé zemi a přednáším. A potom tedy toto léto bylo zase velmi dynamické, takže jsem byl, když to vezmu jenom Evropa, Norsko, Island, Azory, Fajery, ale pochopitelně letos jsem byl 2x více jak měsíc v Africe, byl jsem také v Grónsku, za pár dní odlétám do Iráku, pak do Japonska, no jsem stále v jednom kole. Já jsem minimálně 6-7 měsíců v roce on the road, ale bylo i 9.
0: Tak to máme velké štěstí, že jsme vás chytili zrovna teď tady v České republice a že můžete být hostem Alex a host.
1: Je to pro mě velká čest, děkuji.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s cestovatelem Jiřím Kolbabou. Vy jste minulém vstupu, nebo v tom prvním vstupu vzpomínal na to, jak jste se k cestování dostal a že vám k tomu vlastně dopomohl sport a atletika. Byla to atletika, že jo? To byl králom na sportu, to byl váš sport.
1: Já jsem běhal střední dlouhé tratě, zejména trojku překážek a vydržel jsem to 20 závodních sezon a byly to šťastné roky, kdy jsem potkal fantastické lidi a myslím, že to člověka i trošku formuje, že potom člověk umí prohrávat, uvědomí si, že všechno je za něco, že se musí máknout, kdo nemákne, tak nevyhrává a dalo mi to úžasně do života. Já teď dneska běhám taky, ale málo, to už tolik nevydržím, ale hodně chodím treky. A myslím, že ta svalová paměť tam je, že ty treky, to je něco pro mě, to já mám nesmírně rád, dělám to v celém světě.
0: Tak a určitě potom, když jdete nějakou delší túru, tak se vám to asi i hodí, musíte nějakým způsobem se na nějakou delší cestu připravovat, myslím tím i po té fyzické stránce.
1: Tak tím, že si chodím zaběhat a zaposilovat a nějak cvičím jenom tak doma, třeba ráno na posteli a pak na koberci, to já takhle dělám, proč ne? Já nemusím chodit do bodybuilding studia, abych něco málo udělal pro své zdraví, tak se to potom pochopitelně vyplácí. A já chodím treky ve vysokém Himálaji, v Tibetu, v Nepálu, v Butánu, zlatokopecký trek Kanada, Aljaška, islandské treky, norské treky, české treky, proč ne? A před pár dny jsem byl na Kilimandžáru, takže ačkoliv se táhne na 70, tak jsem na těch 6 kilometrů jako vylezl relativně v pohodě. Měl jsem krizi někde uprostřed, po třetím dnu a nahoře jsem byl úplně v pohodě. Vůbec nechápu, jak to takhle dobře klaplo. Baví mě ty treky, protože člověk kouká do přírody, já ještě tahnu tu kameru sebou, tu mám zavěšenou na tom krku a hodně fotím. A ten motiv je,

0: Jo, dělat koníčka a zaměstnání, které inspiruje ještě další lidi, což je něco fantastického. A Češi jsou v tomto ohledu skvělí a patří jim velký dík a poklona, protože chodí na přednášky na naše cestovatelské. A dneska je tady skupina českých cestovatelů, kteří mají ambici dávat ty inspirace a ti lidé chodí v neuvěřitelné množství. My plníme sály, tak jak třeba zpěvák nebo herec, to by mě nikdy před lety nenapadlo. To ukázal Leo Šimánek, slavný český cestovatel, nedávné minulosti, který to prezentoval a teď nás inspiroval. A tu další, v té další generaci je tady Láďa Zibura, že, a takových mnoho klasiků, kteří mají co říct. A já vždycky říkám, že cestování učí tolerantnosti. Masaryk to říkal Disraeli. Masaryk zase říkal, že když budeme cestovat, tak to nestačí. Je potřeba ještě v sobě zpracovat, co nám to cestování dává. A když to dáte dohromady a nabídnete to lidem jako inspiraci pro jejich vlastní cestování, což je moje ambice, tak oni to asi vycítí a chodí za námi a já jsem jim za to vděčný, protože mě to naplňuje a teď to tak klidně řeknu na mikrofon, mě to také živí a živí to tím lidi kolem mě, protože to cestování v těch mých potom už dimenzích také něco stojí, to je jasná věc.
1: Děkuji za upřímnost. Jiří Kolbaba je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Alex a host. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Ve studiu je s námi stále cestovatel Jiří Kolbaba. Prozraďte, Jiří, jak probíhá plánování vašich cest. Vy jste říkal, teď mě čeká Irák, pak Japonsko. Tak podle čeho se rozhodujete, kam zamíříte?
1: To je různé. Někdy plánuju něco velmi dlouho dopředu. Dneska jsem svému sekretáři. Představte si, já mám přes 30 let sekretáře. Radek Šnirch je můj kamarád a kolega ve firmě a pracuje pro mě přes 30 let. Dneska jsem ho požádal, aby mě vyrobil plachtu na rok 7, protože už chystám některé cesty v roce 7. Třeba bych chtěl autem dojet do Ománu. Teď jsem byl nedávno autem v Dakaru. Jel jsem z Brna do Dakaru, do Senegalu a zpátky.
0: Jak dlouho jste to jel?
1: Byl jsem tam přes měsíc, jsem si tak jako projel v klidu Maroko a Španěl. A Mauritánii a západní Saharu a úplně v klidu, nikam jsem nespěchal. Dokonce si představte, já už jsem byl ve Španělsku v polovině Španělska směrem ke střední Evropě. Dozvěděl jsem se, že na jihu Španělska 500 kilometrů zpátky je nějaká slavnost, nějaká fiesta, tak jsem si 500 kilometrů vrátil zpátky, 1000 kiláků jsem si přidal proto, abych si pořídil zajímavé fotky. Toto je pro mě ten motiv.
0: Hledat a stálo to za to, no, potom ty fotky.
1: Jasně, Španělky v kroji tancovali, to bylo něco úžasného. Takže jsem to takhle chytil. Já ty cesty plánuji někdy dlouho dopředu a jindy je to ad hoc, protože spolupracuji s těmi cestovkami, s různými institucemi, úřady, už jsem fotil i pro krále třeba. Já dostanu zakázku a pak na ní jedu, když mám čas. A nebo se něco dozvím, jako inspiraci, tak odletím na Havaj fotit výbuch sopky nebo nějakou fiestu kdekoliv na světě nebo něco cokoliv, co se kde stane, vybuchne sopka na Islandu, okamžitě, pokud mám čas, skáču do letadla a jedu to vyfotit.
0: Je to opravdu dobrodruh.
1: Něco je plánované, něco není. Podle toho je taky zařízený celý můj život, soukromý a profesní, že? Tak na to se mě lidé často ptají, já vám to klidně tady na mikrofon řeknu. Jak vypadá domácnost cestovatele? Já říkám, tak nesmíš tam mít žádnou živou bytost, žádné živé zvíře a žádnou živou rostlinu. A pak můžeš odjet kdykoliv. A oni se ptají dál, já říkám, no tak otevřu ledničku, ta je většinou prázdná. Buď to ji naplním, anebo využiju, že je prázdná a odjíždím, odlétám. Ne, já to mám tak nastaveno, že zdraví slouží brilantně. Jo. Já to tady klidně řeknu, já tím chci inspirovat naše posluchače. Já jsem od revoluce nebyl ani jeden den nemocný.
0: Oh.
1: Ani tu koronu jsem neměl, jo, takže nebo co to bylo. Takže super, ale třeba je proto něco dělat. Já se snažím to zdraví trošku si ho hlídat a udržovat. Já to tady zase propálím úplně na mikrofon, to jsem nikdy takhle otevřený nebyl. Pro mě je velkou inspirací Miroslav Zikmund. Já se chci taky dožít 100 let. Já chci taky svým pravnukům povídat ty příběhy ze světa, které teďka nasávám, protože si myslím, že to stojí za to. A ten Miroslav uměl žít zdravě. A hlavně je to v hlavě. Všechno, nebo většina je v hlavě. Můj životní krédo je to, co řekl Abraham Lincoln. Většina lidí je tak šťastná, jak šťastná se rozhodla být. Já v to velmi věřím. Že když budu pozitivně myslet a nehledat ty negativní konsekvence a černé scénáře, tak to má velký vliv na duševní a fyzické zdraví. Definitivně to tak je. Teď jsem měl jednoho lékaře u sebe, říkám, chodím na všechny prevence, ale nemám ani žádného domácího, nebo jak se to jmenuje, osobního, nebo jak se to jmenuje, ty lékaři, tak já nevím, jak se to jmenuje. Já vůbec nevím, jak je strukturováno.
0: Praktický lékař.
1: Já vůbec nevím, jak je strukturováno české zdravotnictví. Já platím do systému, ale vlastně to nevyužívám. Ale to je dobře. Tak.
0: To je dobře, tak ať vám to takto dlouho vydrží. Ale jedna věc je zdraví, ale druhá věc je potom, co se vám může stát nebo potkat vás na těch cestách. Byl jste někdy v nebezpečí?
1: Ne. Pokud nejedu po D1 nebo po českých silnicích, tak se necítím ohrožen. Na českých silnicích je to katastrofa. Vůbec v celé východní Evropě. Vy jste tady řekla, že jsem byl ve 145 zemích světa. Cestuji 33 let a každý rok jsem půl až 3/4 roku venku. A teď to řeknu zase vašim posluchačům. Nikdy mě nikdo neuhodil, nikdy mě nikdo neokradl a nikdy se na mě snad nikdo ani křivě nepodíval. Třikrát se mě pokusili okrást, ať jsem úplně objektivní. Jednou to bylo dramatičtější na Papui Nové Guineji v Port Moresby, to je hlavní město Papui. Jednou to bylo v Nikaragui a jednou to bylo na Jávě. Ale pro mě to dobře dopadlo, včas jsem zareagoval, nebo se to vyřešilo na následně. Takže takhle. Já nevidím svět tak, jak ho vidí některý populistický politik a straší tím lidi. Naopak vidím svět velmi pozitivně. Nejsem jediný. Já potkávám na cestách tisíce lidí z celého světa a máme podobný náhled na mnoho fenoménů, které jsou kolem nás.
0: Říká Jiří Kolbaba, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba. Ono to může se zdát, že jezdíte na ta odlehlá místa, ale vy máte procestovanou i Českou republiku, Evropu, prostě všude, kde je krásně. Kam se rád vracíte? Kde to máte rád? Kromě Brna, což je vaše
1: rodiště. Jasně, že doma v Brně a v Brně Slatině. Já bydlím v Brně Slatině v takové úžasné čtvrti. Včera jsem zase na Facebooku složil poklonu, protože mě to baví, jak to tam vede. Ta radnice je taková mladá a vede to skvěle. Tak to mě baví. A to Brno máme směrně rád. Já jsem žil v Praze. Já si dovedu představit život kdekoliv na světě. Od Rakouska kdekoliv. Mě se na to kde kdo ptá, kdyby jsi emigroval, kde bys chtěl žít. Rakousko, Německo a dále. Prostě kdekoliv. Mám pocit, že se dá žít a skvěle a plnohodnotně. No a mám to rád úplně všude, no ale mám svoje favorizovaná místa na světě, definitivně, kromě mé vlastní země. Jedničkou je a vždycky bude Antarktida. Já teď už v lednu startuji po čtvrté do Antarktidy, na jachtě zase, na malé polské jachtě. Je to dobrodružství číslo jedna, hned po té jedničce je to největší dobrodružství a drama mého života. Jedu s několika zajímavými kamarády. Beru sebou Jirku Procházku, klidně vám to řeknu, MMA bojovníka, který je úžasný člověk, filozof. Jeho mě baví, my máme rádi tu filozofii Bushido, těch bojovníků japonských a podobně, to nás tak hodně taky spojuje, jsme kamarádi a tak když Jirka říkal, hele, ve mně někam do světa, chci něco prožít dramatického, tak jsem řekl, nabízel jsem mu Afriku, on nemohl, protože teď končil studia na vysoké škole, tak Antarktidu vzal, tak budeme v Antarktidě, to je pro mě jednička. Fotogeničnost jednoznačná je Island. Jo, z hlediska fotogeničnosti je to Island. Já jsem byl 35krát na Islandu a budu, doufám, ještě 50krát v životě na Islandu a dovedu si představit, že tam budu žít půl roku a fotit a psát knížky třeba nebo vysílat do médií. To je tak ideální místo na focení, ovlivněné geotermální, termální, vulkanickou, seismickou energií. Jedno z pro mě jednička světová, definitivně. A pak bych mohl jmenovat 100 dalších zemí nebo oblastí nebo biotopů na světě. Mám rád pouště, proto mám rád Omán třeba, ale stejně tak Austrálii, Nový Zéland, Havaj, na cokoliv. Baví mě to, když je příroda silná a baví mě také, když jsou tam zajímaví a příjemní lidé, zajímavá etnika, jezdím fotit i různá etnika, kultury do Afriky zejména, do Etiopie, do Keni, do Tanzánie a podobně. Teď jsem se vrátil z Tanzánie a z Keni, je to pár dní, jsem tady v Česku, tam mě to také baví, tam jezdím hlavně za etniky a tak těmi zvířaty. Ten svět je velmi inspirativní, ale nezapomínám na Česko. Kdysi jsem jako sportovec hodně běhal závody mimo dráhu, jezdil jsem se sportem po Česku a teď jezdím na přednášky. Kde by mě napadlo, že si mě pozve vesnice ve Šluknovském výběžku a druhý den jsem někde v jižních Čechách a třetí den jsem na Ostravsku a čtvrtý den jsem v Olomouci. A to je neuvěřitelné. To je cestuji po Česku velmi rád.
0: Já se jenom vrátím, jste říkal, rád jezdím za etniky. Jak vás přijímají ta etnika, jak na vás reagují, nebo jak se k ním vy dostanete, přiblížíte?
1: Žádnou vědu v tom nehledám. Platí jedno velké, úžasné moudro cestovatelské od Davida Livingstona a pokračuje doteď. Co vyzařuješ, to se ti vrátí zpátky. Jestliže jsem pozitivně naladěný sám k sobě, jestliže si vážím sebe, tak si vážím ostatních lidí a nemůžu být xenofobní nebo nenávistný. Musím hodnotit jednotlivce a nemůžu paušalizovat a odsuzovat celé národy, etnika, kultury. To je naprosto špatně, to je cesta do pekel. A my, co cestujeme, tak na svět pohlížíme jinak. Myslím si, to je výrazně zdravěji. A to je o tom, že hodnotíme jednotlivce podle jeho chování. A takže když se na ty lidi usmívám, vážím si jich, oni to vycítí. To jsou přírodní národy, to jsou kolektivistické kultury, oni to mají nastaveno úplně jinak. Teď se podívejte, jak se tady málo zdravíme v obchodě, v supermarketu, v nemocnici, v lékárně, ve službách, na úřadech. To je málo, to je špatně. Tato země byla kdysi více exponovaná, co se týče pozdravu, úsměvu, očního kontaktu, verbálního, nonverbálního kontaktu. Nám se to vytrácí, je to problém, je to velký, já to cítím jako problém. Nemusím být sociolog, odborník na nějakékoliv disciplíny. Stačí mě jenom, když vejdu do restaurace nebo někam do služeb, nebo jdu na vesnici, nebo teď jsem se připravoval s mým synem a s mým vnukem, jsme se připravovali na Kilimandžáro, tak jsme chodili treky, no, kdysi v té přírodě se zdravili lidi všichni, nebo skoro všichni. Dneska, když vás někdo pozdraví, tak úplně zajásáte a poděkujete mu, protože ty pozdravy se jako vytrácí a hlavně, a co je smutné, To je můj postřeh, prosím pěkně, ať to nikdo nebere osobně, ale je to objektivizovaný postřeh, mnohonásobně potvrzený. Děti přestali zdravit. A já přednáším i školákům. A to je naprosto smutné, když nepozdraví. Já jsem na Karlově univerzitě na přírodovědecké fakultě a oni nepozdraví svého 75-letého profesora na chodbě. A nebo základní škola, nebo učňovské nějaké zařízení. Toto se hodně ztrácí a mě to trápí, protože já tvrdím, že u pozdravu, u úsměvu, u učního kontaktu začíná slušné chování a jednání. A to umí ty kolektivistické kultury, kam já jezdím a tam mě to baví. A já mám svůj zemi nesmírně rád a snažím se to tady měnit, to klima, aspoň ve svém okolí, ale budu upřímný, mě to trápí. Tam je základ slušného ohleduplného chování mezi námi a měli bychom se na to zase zaměřit. Rodiče vůči dětem, pedagog moc nemůže to, když to nemá rodina, tak to pedagog nedožene, že? Ale i ti pedagogové mnozí se snaží, tak to, na tom pracujme. Já za to poděkuju,
0: jsem
1: když pro, to někdo
0: mám
1: umí. Mám
0: děti, pracuju na tom. Jiří Kolbaba je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je cestovatel Jiří Kolbaba, který kromě jiných tedy zemí jste navštívil a vlastně i navštívíte znovu, také Japonsko. Pak chystáte přednášky po svém návratu a u té přednášky je uvedeno mystické Japonsko. Proč je Japonsko mystické?
1: Tak to slovo mystické můžeme nakonec přiřadit úplně ke všemu, to proč ne, ale já si myslím, já to tak vnímám, já to Japonsko vnímám jako mystické. Už z hlediska historie, co tam všechno proběhlo, i z hlediska toho, jak se ke mně to Japonsko chová, ti lidé, které tam navštěvují, já tam navštěvuji památky, ty zenové zahrady a podobně. Já si myslím, že tu mysticitu, takovou jakousi kvázi mysticitu, já nejsem zase na toto nějak odborník, já ji vnímám. A nebo, tak popisuju jakési zvláštní klima, atmosféru, možná spíš pohodu ve vztahu k nějakým hodnotám mravním. To Japonsko je pro mě místo, které je těmi lidmi, to tak vnímám, jakkoliv to v historickém nějakém kontextu bývala velmi militantní země, všichni to víme, tak dneska na mě působí tak vyváženě, vyrovnaně, klidně, každý ten jednotlivec, kterého tam potkám, mě ta zdvořilost, pokora, sklidnění nesmírně konvenuje. Mně to chybí v té naší uspěchané Evropě, tom euroamerickém prostředí, ve kterém se tady pohybujeme, jak se honíme za těmi penězi a za těmi kariérami a podobně. Oni jsou takový sklidní, taky se honí všichni víme, jak vypadá pracovní nasazení, jak vypadají psychické problémy s tím spojené a zvláštní životní styl. Ale když já jako turista navštívím Japonsko, teď tam budu měsíc, tak na mě působí mysticky, sklidním se tam a vrátím se jiný, takový lépe naladěný pro interpersonální třeba komunikaci.
0: Ještě to jde, abyste vy byl lépe naladěný?
1: No tak jasně, stále jsou rezervy, já se stále učím. Já jsem ve všech těch disciplínách a jakémsi možná životním stylu, já jsem tam jeden velký jako žák stále. Já jsem samouk v těch disciplínách, já jsem nikdy neprošel nějakým kurzem retoriky nebo focení nebo psaní a všechny tyto disciplíny, vyjmenoval jsem tři, víc toho nepostihnu, asi bych chtěl dokonale umět, takže já mám sen, jak se zúčastním kurzu, jak budu chodit do školy a dovzdělám se, protože nejsem příliš vzdělaný, nemám vysokou školu, tak to všechno mě tak jako trápí a chybí ještě a stále se učím, za pochodu se učím, jak lépe fotit, jak lépe psát, jak lépe retoricky se vyjadřovat a podobně.
0: Jak to vypadá, když se učíte?
1: Já si vzpomínám, když můj syn pracoval v médiích, on pracoval v televizi, tak on měl mediální trénink. A já jsem nikdy žádný mediální trénink neměl. A já na jednom rádiu vysílám už 22 let a chodím často do médií, jak audio, tak také video. A tam hovořím. A můj syn mě sledoval a pak mě zatelefonoval a říkal, tati, udělej si pozor, dávej si pozor na toto, jo? Používáš tuto větu opakovaně nebo toto slovo. A já zase jsem ho sledoval, když on byl na televizní obrazovce a tak jsem mu zavolal, říkám, Tome, pozor, všiml jsem si tady tohoto. Tak jsme se vzájemně trénovali a vzájemně jsme se učili, jak vystupujeme na veřejnosti. A já mám tu šanci, že si můžu poslechnout svůj pořad někdy zpětně, anebo že občas mě někdo nahraje, když jsem na přednáškách v jevištních a pak to slyším a říkám, ježiš, to jsem opravdu řekl, to není možný. A někdy se sám přichytím při chybě, nesmírně rád poslouchám slovesné útvary různé, mám mnoho desítek knih namluvených českými klasiky a podobně. Poslouchám všechny zprávy a mnoho pořadů v rádiích. Váš pořad jsem, Alex, slyšel mnohonáctkrát. Všechna talk show poslouchám a když jsem v zahraničí, tak já mám data v každé zemi, kde jsem, já si kupuji data. Teď jedu do Iráku, tak jsem si koupil 10 giga zrovna dneska ráno a budu zase poslouchat podcasty. Poslouchám podcasty české klasické podcasty, zejména politické, já hodně sleduju českou politiku. Já si večer pracuji na fotkách nebo na textech a k tomu si pustím parlament nebo senát a nebo nějaké rozhovory a podcasty. Mě to hrozně baví, abych věděl, co se ve světě děje, abych si utvořil obrázek podle toho, co prožívám a co se mohu dozvědět. Pak si můžu udělat nějaký plastičtější obraz o mé zemi a o situaci v mé zemi a o světě třeba.
0: Říká Jiří Kolbaba, který je naším dnešním hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Cestovatel, fotograf Jiří Kolbaba je stále naším hostem. Teď mi prozradil, že snad nevadí, že to řeknu ven, ale že cítíte každodenní štěstí.
1: No, je to zvláštní, že?
0: Tak a ty si představte, že byste byl celý rok doma. Cítil byste ho také?
1: Nevím, já mám ten svůj byt hrozně rád. Já vím, že bych tam koukal na nějaký pořad v televizi, zajímavý, vzdělávací, nebo bych si četl, nebo bych sám zpracovával nějaké texty nebo fotografie, ale že bych musel být doma sám. No, já bych si potřeboval totiž uklidit a utřídit fotky a diáky. Jo? Já jsem nedávno zjistil s mým kolegou, že jsem nafotil víc jak milion záběrů ze světa. Já nemám vlastně většinu ještě vůbec zpracováno. Já vím, že člověk se nemá takhle vůbec. Já nevím, jak se používá jaké slovo, ale já jsem jednou řekl, já bych se potřeboval zlomit nohu, abych byl půl roku doma a zpracoval jsem všechny ty diáky a ty fotky, které jsem nespracoval.
0: Nerouhejte
1: se. Pak přišla korona, já jsem byl víc doma, já jsem cestoval v koroně, že značně tedy kontrolovaný, ale cestoval jsem, ale výrazně méně a taky jsem to neudělal, tak já nevím vůbec, kdy se k tomu dostanu. Tak já si myslím, že bych nebyl tak šťastný, protože já se vidím venku. Ale řeknu vám upřímně, Alex, já když jsem doma, tak se těším ven a vidím se na Novém Zélandu, nebo v Patagonii, nebo na Havaji, nebo na Fidži, nebo kdekoliv v království Tonga. A když jsem v království Tonga, tak se vidím někde na Šumavě, nebo v Krušných horách, nebo někde na Vysočině. Já to tak mám, já se těším domů a já se těším ven. A nevadí mě nikdy, ty přelety mě nevadí, zdravotně jsem na tom brilantně, nemám nikdy žádné problémy zdravotní na cestách, tak všechno je to takové hladké, takové pohodové a přál bych to každému. Přál bych to každému, kdo nás dneska slyší, kdo má tu ambici nejenom cestovat, ale jakkoliv, v jakémkoliv oboru vyniknout, nebo si jenom splnit sen, nebo se věnovat koníčku. A takové lidi já potkávám. Já mám tu moji bublinu takhle nastavenou, zajímavě to, ti lidé se zájemně doplňují a navazují na sebe a inspirují se. Já mám kolem sebe lidi optimisticky naladěné, je mi mezi nimi dobře a jestli já občas přispívám k tomu, k té pohodě nás všech a přidám nějakou inspiraci z mého ranku, tak mě to činí nesmírně šťastným a kež by to ještě desítky let vydrželo. Na to se mě lidé ptají, protože přece jenom už mám svůj věk a lidi se ptají, jak dlouho ještě chceš cestovat. Já říkám, tak já se vidím 10, 12, 15 let na cestách. Proč ne? Já potkávám čilé osmdesátníky. Je to o hlavě a je to o tom zdraví. A to se může změnit, jasně, já to v plném respektu to tak mám. Ten osud neovlivíme některý. Takže pokud nepřijdou zdravotní limity, tak se vidím na cestách a doufám, že to nastavení mentální, to, že prožívám denně to bytostné štěstí, mě také zůstane a mě to činí šťastným a mě to činí zdravým a myslím si, že to je to, co bychom měli ve svých životech hledat a najít to v sobě. Všichni to v sobě máme. Všichni v sobě to máme, jenom je potřeba si to trošku jako si tam zahrabat a vyhledat si to. A pak budeme šťastní.
0: A pokud má v sobě někdo právě toho cestovatelského ducha a chtěl by začít cestovat tak jako vy, třeba s jeho vzorem, tak kdyby měl začít vlastně?
1: Já obdivuji rodiče, kteří vyjedou už s malými dětmi, ale někdy ti děti ještě z toho rozum nemají, ale pak posléze budou mít, takže já to nedokážu vůbec říct, kdyby měl začít. Ale každopádně měl by začít, jo, to je důležité. Za mnou chodí lidé a říkají, no ty to máš rozjetý a ty fotíš a děláš knihy a kalendáře a přednášky a tebe to živí. Já říkám, hele, já jsem začal na zelené louce, ty máš jedinečnou šanci a vy mladí jste vzdělanější, než byla ta moje generace. My jsme začali s němčinou a ruštinou a vy už dneska se učíte světové jazyky a můžete s nimi vyrazit do světa. Máte k tomu, když budete chtít, blíž. A dá se cestovat ještě velmi levně. Jako backpacker jsem procestoval většinu zemí světa. A pravdou je, že tenkrát ty ceny byly nižší před těmi 30 lety. Dneska jsou ty ceny trošku vyšroubované výš. Ale mnoho mladých lidí umí fantasticky skvěle inspirativně cestovat za málo peněz. O penězích to tolik není. Je to o srdci a o tahu na branku. To budu vždycky tvrdit a zatím si budu stát.
0: Já moc děkuju, že jste přišel. Užijte si Irák, Japonsko, to jsou země, které vás teď čekají a hlavně se ze svých cest v pořádku vraťte domů. Jiří Kolbaba byl naším hostem.
1: Já děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Poslanci projednají navýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku se má zvýšit o 50 tisíc korun. Na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem by mohla být do 3 let nová zeleň. V Česku dnes končí zbraňová amnestie. Převládá velká oblačnost, místy přehánky a bouřky. Teplotu naměříme nejvýše 25 až 28 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré odpoledne. Sněmovna dnes ve druhém čtení projedná navýšení rodičovského příspěvku. Od příštího roku má stoupnout o 50 tisíc korun. Rodinám s jedním dítětem by se tak zvýšil na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat by pak částka mohla narůst na 800 tisíc. Opozice chce do návrhu zařadit automatickou valorizaci příspěvku. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO to ale není jednoduché.
2: Je to velmi komplikované valorizovat ten rodičák jako takový, protože už si můžeme vybrat od půl roku ten rodičák skoro celý až po 4 roky. Můžeme to co čtvrt roku měnit vlastně výplatu toho rodičáku, nejen jeho výši, ale i to, který pečující bude samozřejmě pečovat, zda to bude maminka nebo tatínek.
0: Projednat by sněmovna dnes mohla taky návrh koaličních poslanců na zpřísnění trestů za týrání zvířat. Nové a barevnější rostliny budou zdobit Lidické náměstí v Ústí nad Labem. Dosud jsou květiny pouze ve velkých květináčích. To chce město změnit. Nová zeleň bude také odolnější vůči suchu. Návrh připravilo studio Architek. Časem budou muset být například pokácené některé stromy, kterým odpadávají větve. Co je nahradí, řekl krajinářský architekt Radek Prokeš.
3: Máme v plánu vysazovat například okrasnou višeň chloupkatou, která kvete velmi brzy, časně z jara. Někdy, když je hodně teplo, tak to zvládne i na podzim. Například trávník nahradit podrosty nebo okrasnými trvalkovými záhony, tak aby to náměstí mohlo kvést od jara do podzimu.
0: Podle městské dendroložky Jitky Novákové by mohla být výměna zeleně na Lidickém náměstí hotová do 3 let. Ještě dnes můžou lidé policii beztrestně odevzdat nelegálně držené zbraně a střelivo. Dnešním dnem končí zbraňová amnestie. V Česku trvá od letošního ledna. Lidé díky ní mají možnost vyhnout se postihu, který běžně za držení neevidovaných zbraní hrozí. Jen za první měsíc odevzdali lidé v Libereckém kraji 38 zbraní a přes 500 kusů střeliva. Česká ekonomika za první 3 měsíce letošního roku meziročně vzrostla o 2,2%. Potvrdil to Český statistický úřad svým zpřesněným odhadem. Oproti závěru loňského roku tak ekonomika posílila o 0,2%. Podle statistiků zároveň domácnostem reálně vzrostly příjmy o 3,2% a zvýšila se i jejich spotřeba.
1: Počasí.
0: Převládá velká oblačnost, místy s přeháňkami a ojediněle bouřkami. Teploty dnes vystoupí nejvýše na 25 až 28 stupňů, na Litoměřicku a Roudnicku až na 29 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Teplicích došlo k nehodě v ulici Emílie Dvořákové. Osobní auto se tam srazilo s nákladním. A na dálnici D8 u Dušníků stojí na 33. kilometru ve směru na Prahu osobní auto s poruchou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Je čas na dnešní pohodové odpoledne, jinak poslední v měsíci červnu, posloucháte Český rozhlas Sever, no a s prázdninami se nám vrátilo zámecké léto a dnes nás zavede k nám na sever, do Libochovic. Jedna spalovna Ústeckému kraji stačí. Krajští radní zastupit zásadně nesouhlasí s plánovanou výstavbou spalovny nebezpečného odpadu u Litvínova na Mostecku. Podrobnosti zhruba za 15 minut v tipech vás pozvu hlavně do Mostu na 8denní divadelní maraton a slavným severočeským Čechem bude jeden z nejznámějších českých mlynářů František Odkolek a chybět opět nebudou ani písničky, které nestárnou. Brzy tady bude třeba Vaby Daněka, zaspívá i Olga Blechová s Valdemarem Matuškou.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

0: Rosa na kolejích, Babi Daněk, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. S létem, s prázdninami se nám vrátilo zámecké léto, ve kterém vám představíme více než 50 nových památek, které určitě stojí za to, abyste je navštívili. A každé všední dopoledne navíc s námi můžete krátce před 10. hodinou soutěžit o zámecké cestovatelské balíčky. Teď už předám slovo průvodci zámeckým létem, Františku Kinskému, který nám prozradí dnešní cíl.
1: Zámecké léto.
2: Vydáme se do severních Čech, kde stojí nad řekou Ohří nádherná barokně upravená stavba, zámek Libochovice. Posledními urozenými majiteli byli páni rodu Herbersteinů, kteří toto sídlo obývali až do 40. let minulého století. Více nám řekne Slávka Brádlová.
3: Každý návštěvník Libochovic musí hned na začátku vyřešit takové dilema. Nejdřív zahrada nebo zámek. A mě by zajímalo, jak tohle dilema řeší Jan Holub, který na zámku pracuje. A vzhledem k té profesi možná ta volba bude jasná.
4: Většinou teda chodím do zahrad.
3: Do dlouhé řady zde působících zahradníků od zakladatele Jana Tulipána přes Josefa Rubliče a pana Blechu až tedy k Janu Holubovi. Nicméně my musíme říct si také něco o historii objektu.
4: Byla tady tvrz už ve 12. století na stejném půdorysu, dá se říct, nebo na hodně podobném půdorysu. A ta tvrz se samozřejmě vyvíjela v tom 17. století. Tady stál renesanční zámek, který vyhořel a vlastníci zámku, tehdy to byly Štenberkové, prodávají ruinu nebo ten vyhořelý zámek rodu Dietrichsteinů. Začne mohutná přestavba na zámek raně barokní podoby. Prací se ujal architekt Antonio de la Porta, který přestavoval i zámek v nedaleké Roudnici nebo ještě v Milešově.
3: Libochovice přece jenom mají tu svoji zvláštnost a specialitu, protože tak krásně upravenou francouzskou zahradu, která plynule přechází do anglického parku, to se hned tak nevidí.
4: Libochovice svojí polohou řece Ohři, která tvoří značnou část hranice zámeckého parku, se nabízí parkové úpravy v tom okolí, takže i když začal Gundakar s přestavbou zámku na to sídlo tady na severu Čech, tak si přál, aby ta zahrada byla stejně reprezentativní jako ten zámek.
3: Končil jste u zámku, pojďme se tam tedy vrátit také. Co ta dnešní expozice nabízí? Jedno patro bohužel přístupné není, protože probíhá rekonstrukce střechy.
4: A bohužel je uzavřená i část toho patra prvního, které bylo takové piano nobile. My jsme měli tohleto patro rozdělené na dva okruhy, který prezentoval dva odlišné rody, což byl ten rod Dietrichsteinů, majitele, který zámek přestavili do této podoby, a pak to byl následující rod Herbersteinů, hlavně posledního majitele zámku Josefa Herbersteina.
3: Projekt po stopách šlechtických rodů má každý rok nějaké konkrétní téma. Jaké téma je letos a jak se to pozná na Libochovicích?
4: Letošní rok je věnován vlastně šlechtě na cestách. Téma se jmenuje Šlechta na cestách a Libochovice se do tohoto programu letos přihlásili, protože poslední majitel Josef Herberstein byl vášnivý cestovatel a sběratel a ze svých četných cest po Africe a Asii jsem do Libochovic přivezl spoustu předmětů, které se nám dochovaly do dnešní doby a rádi je návštěvníkům ukážeme. Při té příležitosti vzniká v letošním roce nová expozice nebo část nové expozice v prostorách, které byly z důvodu rekonstrukce uzavřeny a právě jsou věnovány předmětům z těch cest, které hrabě jsem do Libochovic dovezl. Expozice se teprve dotváří a plně otevřena bude 1. července na celé prázdniny a přijďte se podívat, stojí to za to.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Libochovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. We'll be right back.

0: Činaskyjich, první signální 14 hodin 23 minut, přesně posloucháte Český rozhlas Sever. Ústecký kraj zásadně nesouhlasí se záměrem společnosti Zoe Waste postavit u litvínovské skládky Celio spalovnu nebezpečného odpadu. Svůj nesouhlas vyjádřil k oznámení záměru ve zjišťovacím řízení EIA. Projekt počítá s výstavbou zařízení, které má ročně zpracovat až 50 000 tun nebezpečných odpadů. Podrobnosti má teď pro nás přímo ve studiu naše redaktorka Kateřina Kučerová, dobrý den.
1: Dobrý den. Na úvod je důležité říct, že Rada kraje zatím o ničem nerozhodla. Pouze vyjádřila svůj nesouhlas s výstavbou spalovny. Podle hejtmana kraje Richarda Brabce z ANO je jedním z hlavních argumentů to, že Ústecký kraj už jednu takovou spalovnu má.
2: Podle názoru Rady Ústeckého kraje nebyla prokázána potřeba vybudování další spalovny nebezpečných odpadů na území kraje, neboť tuhle potřebu zajišťuje stávající zařízení pro spalování nebezpečných odpadů v Termicích, a které po dokončení probíhající rekonstrukce a ekologizace bude disponovat naprosto dostatečnou kapacitou pro potřeby Ústeckého kraje a přilehlého regionu.
1: Krajští radní zároveň upozorňují, že Ústecký kraj už dlouhodobě nese vysokou koncentraci průmyslu i odpadových zařízení. Další spalovna by podle hejtmana Brabce znamenala ještě větší ekologickou zátěž pro region. Proti se postavili také zastupitelé Litvínova.
0: Kraj požaduje, aby se v další fázi posuzování EIA podrobněji prověřily například dopady na hluk, dopravu nebo rizika havárií. Jak na to reaguje společnost Zoe Waste?
1: Mluvčí firmy Miroslav Beneš říká, že společnost všechny připomínky kraje i obcí vítá a že současné šetření jsou při setkáních připraveni doložit ověřenými daty.

0: Je důležité upozornit, že zařízení Zoe připravujeme jako skutečně moderní zařízení, které má srovnatelné emise jako jakékoliv jiné zařízení ZEVO na zpracování komunálního odpadu. Naším cílem je bezpečně řešit odpady, které dnes již v Ústeckém kraji jsou, anebo je zde průmysl produkuje.
1: Beneš zároveň dodal, že do roku 2030 budou průmyslové firmy potřebovat spalovnu pro odpad, které už nebude možné nadále pouze skladovat. Společnost také tvrdí, že po zprovoznění zařízení dokáže do 5 let odstranit nebezpečné styrény ze skládky Celio. Podle investora to ale bude možné jen při splnění právních, technických a bezpečnostních podmínek. Ještě doplním, že své připomínky k předběžnému průzkumu EIA můžou obce, kraj, veřejnost poslat do 8. července.
2: Říká naše redaktorka Kateřina Kučerová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
3: Český rozhlas.

0: Gazeboslavný hit I Like Chopin, 14 hodin 29 minut. Pokračuje úterní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever a je čas na dnešní tipy. Máte-li rádi divadlo, dnes vám začíná v Mostě takový malý, no možná i trochu větší svátek. Celostátní přehlídka amatérského činoherního a hudebního divadla Divadelní piknik. Most se na 8 dní promění v jedno velké divadelní jeviště. Účinkovat bude 30 souborů z celé republiky a společně přivezou špičková divadelní představení, koncerty, průvody městem, workshopy a semináře, program pro děti i celé rodiny. Hrát se nebude jen v Městském divadle v Mostě a v Divadle rozmanitostí. Festival ožije také v parku Střed na prvním náměstí a na dalších místech po celém městě. Dnes od 16 hodin v parku Střed uvidíte představení Don Quixote a od 19 hodin pak slavnostní zahájení v Městském divadle a následně host festivalu Divadlo pod Palmovkou s představením 294 statečných. Podmořskou hladinu se můžete ode dneška ponořit v oblastním muzeu v Lounech. Výstava Mušle Středomoří má dnes v 17 hodin vernisáž a nabídne pohled do světa mořské biologie a ekologie prostřednictvím bohaté sbírky mušlí, schránek měkýšů, plžů a mlžů. Návštěvníci se seznámí s rozmanitostí těchto živočichů i s jejich rolí v přírodě a mořských ekosystémech. Pro děti bude připraven tematický herní koutek. Výstava potrvá do 13. září a přímo na vernisáž bude nebo vyrazí i naše regionální stopařka Veronika Jaklová, která za hodinu přidá další podrobnosti. Český rozhlas Sever vám už tradičně ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem v Ústí nad Labem Kočkově přináší předpověď pro Ústecký a Liberecký kraj. Jak se ale předpověď dělá, to se dnes dozvíte z přednášky Lenky Doškové a Martina Nováka. Odpoledne s názvem Předpovídání počasí v praxi začíná v 17 hodin v oblastním muzeu v Ústí nad Labem. A v Ústí nabídnu ještě klubové kino v Hraničáři ve 20 hodin Žralok na kokainu. Zmutovaní žraloci a péčková apokalypsa, která mění drogovou paranoju v krvavou grotesku. Film pro otrlé a filmové fančmikry.
1: Pořádáte kulturní, společenskou nebo sportovní akci? Napište nám o tom na e-mail produkce@sever.rozhlas.cz.

0: Písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Olga Blechová, Valdemar Matuška. 14 hodin 39 minut a připravený je další slavný Severočech. A Milan Knotek nám dnes představí jméno, které asi nejspíš budete také znát z regálů obchodů.
1: Slavní Severočeši.
2: Za nejslavnějšího českého mlynáře všech dob mnozí považují Františka Serafína od Kolka, který se narodil v roce 1817 v Roudnici nad Labem. Jeho příbuzní zde vlastnili řadu nemovitostí. Podnikali například v mydlářství, řeznictví a realitách. Po ničivé povodni v roce 1845 však z města pod Řípem odešli. František od Kolek se vyučil mlynářem. Po přestěhování do Prahy si se svým bratrem koupil mlýn u Tří kaprů. Peníze z jeho prodeje pak vložil do rekonstrukce dnes již legendárního Sovova mlýna na Kampě, který získal sňatkem s Marií Trédlovou. Tento svazek představoval spojení dvou mlynářských, původně roudnických rodin. V roce 1867 si nechal zaregistrovat rodinnou firmu František od Kolek. Starý vodní mlýn přebudoval na moderní parní provoz. Mlýn a pekárnu na Kampě tehdy tvořil komplex budov, které František a jeho žena získali různými směnami, prodeji a nákupy dalších nemovitostí. Jejich součástí byl také vysoký komín, který vyvolával u některých obyvatel města kontroverzi kvůli zakrytí části pohledu na Pražský hrad a okolí. František od Kolek byl členem Pražské městské rady. Za své úspěchy dostal od císaře Františka Josefa zlatý záslužný kříž s korunou. Zemřel v roce 1876 na takzvanou mlynářskou horečku. Dnes se o něm hovoří jako o jednom z nejúspěšnějších a nejprogresivnějších českých podnikatelů 19. století.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Tak to byla trocha historie skupiny Olympic, Dej mi víc své lásky, jeden z těch prvních velkých hitů této slavné české legendy, která na hudebním nebi u nás funguje už více než 60 let, neuvěřitelné. 14 hodin 51 minut, teď ale pokračujeme s dalšími informacemi od nás ze severu Čech. U nového boru na Českolipsku už řidiče nečeká žádné podstatné zdržení. Most přes železniční trať je po dokončení opravy plně průjezdný v obou pruzích. Ve vysílání teď zdravím redaktora Jiřího Jelínka, který přidá další podrobnosti. Jiří, hezké odpoledne.
1: Dobrý den, je to tak, někdy až 10-minutové zdržení na obchvatu nového boru je minulostí. Ředitelství silnice dálnic, respektive najatá stavební firma, má už hotovo. Práce vyšly na zhruba 18 milionů korun a jak popsala mluvčí ředitelství silnic a dálnic Kamila Zahálková, most se opravoval kvůli jeho stáří a technickému stavu. Most byl prakticky původní z doby výstavby před zhruba 45 lety. Měnily se podélné nosníky, opravovala se i spodní nosná konstrukce a samozřejmě i svršek. No a celé to trvalo od konce loňského léta.
0: Kousek vedle ředitelství silnic a dálnic buduje další most. Můžeš něco říct k této stavbě?
1: Jistě, jde o přestavbu mimoúrovňové křižovatky Okrouhlá mezi stejnojmenou obcí a právě Novým Borem. To je křižovatka, jejíž poslední přestavbu ŘSD provedlo někdy kolem roku 2010, ale zvyšující se intenzita dopravy a hlavně budoucí obchvat České Lípy a Nového Boru podle státního podniku vyžadují tuto další přestavbu. Zatím se jezdí po stávajícím mostě, vedle kterého se připravuje most nový o něco delší. Tady žádná citelná omezení zatím nejsou, hotovo má být příští rok na podzim. On pak se bude čekat na napojení zmiňovaného obchvatu neboli přeložky silnice číslo 9 od České Lípy. To se kvůli odporu ekologických organizací několik let odkládá a aktuálně ŘSD předpokládá zahájení stavby v roce 2030. No a poslední aktuální stavbou v okolí Nového Boru je obchvat Svoru. Tam je teď úplná uzavírka, objíždí se to desítky kilometrů dlouhou náhradní trasou. Zde omezení potrvá do půlky října, no a zprovoznění je naplánované na konec roku.
0: S redaktorem Jiřím Jelínkem jsme probrali skončené aktuální i připravované dopravní stavby v okolí Nového Boru na Českolipsku. Jiří, díky a řidičům přejeme šťastnou cestu.
1: Krásný den.
2: Jsme s vámi i na Českolipsku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Ústecký kraj odmítá výstavbu nové spalovny nebezpečného odpadu u Litvínova. Ústecký festival Útulek Fest letos vynesl 55 tisíc korun. Kvůli úhynu ryb dnes zasahovali hasiči na rybníku v plzeňských Malesicích. Převládá velká oblačnost, místy přehánky a bouřky. Teplotu naměříme nejvýše 25 až 28 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré odpoledne. Ústecký kraj, stejně jako město Litvínov, nesouhlasí s výstavbou nové spalovny nebezpečných odpadů v areálu Célio u Litvínova na Mostecku. Spalovna by podle zveřejněných dokumentů mohla zpracovat až 50 tisíc tun nebezpečných odpadů ročně. Kraj bude v procesu EIA požadovat doplnění dokumentace o podrobnější vyhodnocení dopadů projektu. Podle mluvčího společnosti Zoe Waste Miroslava Beneše firma připomínky vítá.
3: Je důležité upozornit, že zařízení ZOE připravujeme moderní zařízení, které má srovnatelné emise jako jakékoliv jiné zařízení ZEVO na zpracování komunálního odpadu. Naším cílem je bezpečně řešit odpady, které dnes již v Ústeckém kraji jsou, anebo je zde průmysl produkuje.
2: Připomínky můžou úřady i veřejnost podávat na krajský úřad do 8. července. Výtěžek letošního festivalu Útulek Fest v Brně v Ústí nad Labem je 55 tisíc korun. Podle pořadatele Emila Dvořáka skoro polovinu částky tvořila suma získaná v dražbě obrazu Kateřiny Gaji. Peníze poslouží k nákupu krmiva pro psí domov v Řepnici na Litoměřicku, spolek Dogoland z Dobroměřic Uloun, teplické kočky, ústecký spolek Felicicat a taky pro útulek pro zvířata v nouzi v Ústí nad Labem. Kromě psích a kočičích útulků pořadatelé podpoří také stáje Toulavý kůň v Mukařově u Úštěka, kde se starají o týrané a opuštěné koně. Stovky ryb uhynuly kvůli nedostatku kyslíku na rybníku v Malesicích u Plzně. Dnes tam kvůli tomu zasahovali profesionální i dobrovolní hasiči. Na místo vyjeli i pracovníci chemické laboratoře a povodí Vltavy. Podrobnosti popisuje mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.
4: Provedeným měřením bylo zjištěno, že je nízký obsah kyslíku ve vodě, což bylo vyhodnoceno jako příčina úhynu ryb. Hasiči nasadili vodní čerpadla, z jejichž pomocí potom byla čeřena hladina rybníka a tím doplňován kyslík.
5: Taková situace v horkých měsících není ničím výjimečná. V průběhu léta k provzdušňování rybníků a k úhynu ryb z nedostatku kyslíku vyjíždíme poměrně často.
2: Maximální ceny paliv zítra vzrostou. Informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu oproti dnešku zdraží o 9 haléřů na 40 korun a 56 haléřů. Naftu pak řidiči natankují nejvýš za 36 korun a 61 haléřů za litr. To je o 14 haléřů víc než dnes. Vláda regulaci cen prodloužila zatím do 19. července.
1: Počasí.
2: Převládá velká oblačnost, místy s přehánkami a ojediněle bouřkami. Teploty dnes vystoupí nejvýše na 25 až 28 stupňů, na Litoměřicku a Roudnicku až na 29 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Pozor si řidiči dejte na silnici číslo 592 v Nové Vsi na Liberecku. Na vozovce je tam vysypaný náklad a projíždí se tam se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Odpoledne s Českým rozhlasem Sever pokračuje stále příjemné poslední červnové odpoledne. No a my budeme mluvit v této hodině třeba o umělé inteligenci. Xindl X, Aneta Langerová anebo Michal David. Co mají tito autoři společného právě s umělou inteligencí? Používá jejich hudbu? Všem těm autorům to zapomněl někdo říct. Právě toto téma budeme probírat už za pár minut. V seriálu Příběhy severočeských měst a obcí se tentokrát zastavíme po Stoloprtech, kde najdete spousta zajímavostí a pozveme vás na výstavu, která vernisáží startuje v Lounech dnes v 17 hodin. Výstava má název Mušle Středomoří, vyrazí na ní naše severočeská stopařka Veronika Jaklová, která nám řekne víc.
1: Pohodové odpoledne s Milanem Králem.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný, správný směr.

0: Naděja Urbánková, Karel Černoch, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. 3 hodiny odpoledne a 12 minut k tomu. Představte si, že někdo bez vašeho vědomí pozbírá tisíce písní, použije je jako učebnici pro umělou inteligenci a vy se to dozvíte až po letech z veřejně dostupné databáze. Přesně to teď řeší i někteří čeští hudebníci. Ti totiž našli své písničky v databázích, které používali někteří vývojáři bez vědomí autorů k trénování svých programů. A každý zvlášť do kapsy svý. Aneta Langerová, 180 písniček. Michal David, přes 200 písniček. Kapela Framus 5, 9 skladeb. To bývávali na koleji časy. To je jenom drobný výčet hudebníků, kteří se objevili ve 4 databázích zveřejněných americkým magazínem The Atlantic. Autoři článku na základě výzkumných prací získali seznamy zvukových záznamů, které vývojáři mohli využívat k strojovému učení takzvané umělé inteligence. Takzvané datasety obsahují odkazy na hudbu ze streamovacích služeb. Zvuky a informace z nich stahují vývojáři pomocí nástrojů, které můžou porušovat podmínky platform. A stejně tak mohou porušovat smlouvy ochranného svazu autorského, říká předseda představenstva OSA Roman Strejček.
1: Tyto služby, nebojím se říci, ukradly nahrávky a autorskou tvorbu z internetu. Je proto nezbytné přivést provozovatele služeb s generativními modely umělé inteligence k jednacímu stolu, a to i za cenu soudních sporů. Minimálně na jeden takový se společností Suno se v OSA připravujeme. Zdokumentovali jsme totiž, že Suno generuje celé refrény známých skladeb českých autorů, jejichž práva zastupujeme a mezi které mohu například zmínit patří Karel Kryl a jeho píseň Bratříčku zavírej vrátka.
0: Volně přístupný generátor hudby Suno promění jednoduché zadání v hotovou skladbu. V jádru funguje tak, že originální nahrávky rozdělí na malé části. Zapamatuje si kontext a pak z těchto informací generuje další hudbu. Zatím není prokázáno, které konkrétní komerční modely byly na nalezených datasetech trénovány.
2: Že tyhle nástroje trénují na hudbě stažené z internetu, je prakticky jisté. Naznačují to jak jejich vlastní výstupy, tak i důkazy z několika soudních sporů, které proběhly v posledních letech. Co bohužel nevíme, je, která firma použila pro trénování který dataset.
0: Komentuje Josef Holý, odborník na umělou inteligenci a spoluautor podcastu Kanárci v síti. Podle článku webu The Atlantic je teď u soudu celkem 12 žalob od labelů a hudebníků, kteří obvinili softwarové společnosti z nelegálního použití původních nahrávek. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
3: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dívčí skupina, kterou už si bohužel v původní sestavě nikdy neposlechneme, Black Milk a Nechci tě trápit. 15 hodin 22 minut pokračuje úterní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. I dnes vyrazíme do dalšího koutu Ústeckého kraje v seriálu Příběhy severočeských měst a obcí a tentokrát navštívíme město Postoloprty. Více už Alena Škraňková.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Víte, které město na Lounsku má ve znaku kapra? Jsou to Postoloprty. Na velmi povedeném městském znaku z roku 2007 jsou na modrém pozadí hradby, dvě stříbrné hradní věže a mezi nimi červený štít se zlatou rybou. O tom, jak vznikl název města, se jazykovědci dohadují. První teorie Václava Hájka z Lipočan byla už dávno odmítnuta. Ukázalo se, že slavný kronikář měl hodně bujnou fantazii. Až do husitských válek byla vesnice Postoloprty klášterním majetkem. V roce 1420 klášter přepadli a vypálili vojenské oddíly a klášterní majetek byl rozdělen mezi jednotlivá města. Na městských stránkách se uvádí, že král Vladislav Jagellonský povolil v městečku konání trhů, usazování řemeslníků a provozování živností. V roce 1669 koupil postoloprtské panství hrabě Jiří Ludvík Sitzendorf. K zámku tehdy patřil pivovar, sladovna, hospodářský dvůr, dále vinopálna, kovárna, bažantnice a cihelna. Hrabě také nechal opravit místní zámek. Až přijedete do Postoloprt, kromě zámku a barokního kostela na Nebevzetí Panny Marie na náměstí, si všimněte také budovy bývalé radnice z 18. století nebo památkově chráněné fary.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase Sever.

0: Zpěvačka Kim Wilde v dnešním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Sever. Teď už máme 15:30 a vyrážíme, jak jinak, na sever Čech.
1: Regionální stopař.
0: Dnešní vernisáží v 17 hodin začíná v oblastním muzeu v Lounech výstava Mušle Středomoří. Pozvánku na výstavu má pro nás reportérka, regionální stopařka Veronika Jaklová, kterou vítám ve studiu. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Veroniko, čím je výstava Mušle Středomoří zajímavá?
2: Nejde jen o statickou výstavu, kde se lidé procházejí a dívají se na vystavené exponáty, ale o vzdělávací výstavu, na které je vystaveno přes 80 mušlí. Mušle to jsou schránky měkýšů, plžů a mlžů a návštěvníci se rozví o jejich životě i významu v mořských ekosystémech. Děti se naučí, jak vzniká perla, vyzkouší origami ryb a racků, vyplní malovací pracovní listy, ale také mohou z kinetického písku vyhrabávat mušličky a dělat bábovičky. Dospělí zase mohou přinést mušle, které mají doma, a zjistit, kdo byli jejich obyvatelé a jestli patřili k bíložravcům, masožravcům, mrchožroutům anebo filtrátorům. Autoři výstavy jsou otec Dimitrij Jakovidis a dcera Niky Jakovidu. Otec vyrůstal v Česku, ale oba často pobývali v Řecku blízkosti moře, které milují. Dcera dokonce vystudovala v Olomouci biologii na pedagogické fakultě, aby uměla lidem srozumitelným způsobem přiblížit mořský život a ekologické souvislosti. Oba se totiž inspirují heslem "Můžeš chránit jen to, co máš rád." A protože podle nich člověk může mít rád jen to, co zná, snaží se lidem v Česku život v oceánech přiblížit. U každé mušle jsou tak krátké texty, čím je daný měkýš důležitý pro ekosystém. Protože v ekosystému i ten nejmenší a pro člověka zdánlivě bezvýznamný tvor je člen řetězce a když jeden článek zmizí, zhroutí se celý systém.
0: Má výstava třeba i nějaké nej?
2: Nejmenší vystavená schránka je velká maximálně 5 mm. Česky se její obyvatel nazývá smaragd moře, a to proto, že se živí mořskou trávou a jeho schránka je zelená. Největší schránkou na výstavě je mušle Sudánky Syrné, je veliká jako lidská hlava. Zajímavostí je i to, že mimo exponáty ve vitrínách jsou připravené i hmatací prvky. Lidé se jich mohou volně dotýkat a průvodní text k nim je v Brailově písmu. Výstava je tedy vhodná i pro nevidomé.
0: Jakou dobu mají lidé na to, aby výstavu navštívili?
2: Výstava potrvá až do 13. září letošního roku. Kromě pondělí, kdy je muzeum zavřené, je otevírací doba od 9 do 17 hodin a o víkendu až od 10 hodin.
0: Zve do Lounu oblastního muzea naše kolegyně Veronika Jaklová. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: 15 hodin 39 minut, stále příjemné úterní odpoledne s Českým rozhlasem Sever a Šárkám a Vlastimírům také všechno nejlepší k dnešnímu svátku. V našem dopoledním vysílání v pořadu Dáme řeč jste s kolegou Zdeňkem Lukeslem probírali české fotbalisty na letošním mistrovství světa. A do studia se dovolal také posluchač Jirka z Litvínova.
1: Zdravím vás a všechny posluchače Českého rozhlasu Sever. Já jsem bohužel viděl jenom zápas s Jihoafrickou republikou. To právě byl zápas, kde jsme měli získat 3 body a určitě by to byl postup ze skupiny. Ale bohužel jinak po těch 20 letech, co jsme se tam na ten šampionát dostali, se nepředvedli nic, co by nás mohlo jakoby katapultovat. Nevím, no celkově myslím, že naše hra byla zklamání a říkám, jak po 20 letech ten šampionát dostat, tak jsem si myslel, že to nasazení bude jiný a i to srdce, i to prostě všechno pro tu Českou republiku, že to bude trošku. Výkon.
2: Kdo podle vás teda ten šampionát vyhraje?
1: Tak Zdenku, já od malička miluju Argentínu. Jsem nikdy nebyl, ale prostě Argentina to je moje srdcovka. Takže můj jediný typ je Argentina.
2: Vstáváte třeba tak i brzo ráno, když Argentina hraje, abyste se díval na zápas?
1: Ano, v pátek si beru volno, protože Argentina dneska s Kaberdama. Akorát se strašně bojím Zdenku Francie, no. Tu bych potřeboval jako jen tu nepřeju, ale aby tu někdo odstranil z cesty.
2: Tak dobrý, mějte se krásně.
1: Já vám přeju hezký den.
0: Zítra si budeme povídat o lidech, kteří do svojí práce nebo činnosti vkládají celé své srdce. Kdo je dobrou duší, takovým srdcařem vašeho města? Kdo by si ve vašem městě zasloužil ocenění v sociální oblasti, v kultuře, sportu nebo podnikání? Už teď můžete psát na e-mailovou adresu damerec@rozhlas.cz nebo zavolejte zítra po 9. hodině do studia na naší známou linku 475 212 212. Teď už ale pokračuje Olga Lounová k výškám, třeba pro všechny Šárky.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: John Paul Young, Love is in the Air, 15 hodin 49 minut. S vámi Český rozhlas Severa, dnešní odpolední vysílání. Krajská nemocnice v Liberci vylepšila péči o pacienty s nádorovým onemocněním. Za 388 milionů korun pořídila 3 nové lineární urychlovače, které se používají při léčbě onkologických pacientů. Stávající přístroje už byly zastaralé a značně poruchové. Navíc díky dotaci z Národního plánu obnovy mohla nemocnice pořídit 3 přístroje místo dosavadních 2. Pomůže to zkrátit čekací doby i přijmout nové pacienty.
1: Co je tady nové? Tak jsou tady 3 takové snímače.
2: Ukazuje na speciální kamery na stropě primář Igor Richter. Snímače mají zajistit, že ozařování pacienta bude co nejpřesnější.
1: Protože není problém dát dávku maximální v podstatě let kde. Problém ale to, že v podstatě došlo velkému zatížení zdravých orgánů a to je cílem moderních ozařovacích technik, aby jsme vlastně přesněji cílili tu dávku, protože je to spojeno s akutními nežadoucími účinky, které můžou nastávat i léta po ukončení radioterapie.
2: Na bezpečnou aplikaci ozařování dohlíží také Eva Plačková jako radiolog. Fyzik.
3: Než to pustíte do toho pacienta, musíte mít 100% jistotu, že to bude zářit tak, jak chcete. Takže my musíme kontrolovat ten přístroj, protože všechno je to virtuální záření, nesmrdí, není vidět. Proto na to máme speciální měřidla, kterým se říká dozimetrie a jsou schopní měřit tu dávku. To plánování vypadá tak, že my si z CTčka uděláme 3D model toho pacienta, lékař tam zakreslí, co chce ozářit, pak nakreslí nějaké kritické orgány a my víme, kolik to, co obklopuje ten ozařovaný objem, snese, aby pacient neměl ty dlouhodobé následky.
1: Před každým ozářením pacienta musíme zkontrolovat polohu toho nemocného a ty orgánů, které jsou vevnitř.
2: Říká primář Richter.
1: Jestli odpovídá tomu, jak jsme to záření plánovali, protože v průběhu léčby, která může trvat 4 až 6 týdnů, může docházet jistým změnám pohybu orgánů a podobně.
2: Aby se lineární urychlovač správně nastavil, kreslí se na tělo pacienta 3 křížky, popisuje Eva Plačková.
3: Třeba pokud se ozařuje prs, tak se dělají křížky na pevnou část hrudníku a odtamtud každý den odjíždíme k tomu prsu tam, co chceme mít tu rotaci, protože ten přístroj rotuje kolem toho místa, který chceme ozařovat.
2: Nové přístroje budou v provozu každý pracovní den.
1: Když budeme ozařovat na jednom přístroji zhruba těch 60-70 lidí, tak je to od rána, nevím, no do těch 6-7 do večera. 12-13 hodin počítáme.
4: Jezdí k nám i z Mladé Boleslavy pacienti,
2: říká vrchní sestra Ludmila Bobková.
4: Prakticky to celé dopoledne u nás máme vyčleněno jenom pro ty pacienty s sanitní službou. Takže máme z Rumburka, z České Lípy.
2: Díky rozšíření počtu lineárních urychlovačů ze 2 na 3 může teď nemocnice přijmout i další pacienty, kteří doteď museli za vyšetřením do Prahy. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Marta Kubišová, Magdalena, za 5 minut je tady 16. hodina. Blíží se další zprávy, z nich se dozvíte třeba, že Ústecký kraj hledá firmu na rekonstrukci muzea v Krupce u Teplic. Ještě doplním, že v dnešní humoriádě se objeví herec Ondřej Kepka a já se budu těšit po 17. v pořadu Den v kraji. Opět naslyšenou.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Ústecký kraj hledá firmu na rekonstrukci muzea v Krupce u Teplic. Hejnice dál řeší problémy s nedostatkem lékařů. Ordinace praktika bude zatím zavřená bez náhrady. Majetkový úřad povede od července Radek Ležatka. Zítra čekáme většinou zataženo, ráno deštivo, místy s bouřkou a teplotu naměříme nejvýše 21 až 24 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobré odpoledne. Ústecký kraj vypsal výběrové řízení na rekonstrukci muzea v Krupce na Teplicku. Zakázka za několik desítek milionů korun se týká historické budovy, která je pro veřejnost uzavřená od roku 2019. Rekonstrukce by podle krajského radního Jiřího Fedorišky z ANO mohla začít letos na podzim. Práce začaly už v roce 2023, ale bylo nutné předělat projekt, doplnil Fedoriška.
2: V té době vím, že už proběhlo výběrové řízení, dokonce byly zahájeny nějaké práce už na té rekonstrukci, ale zjistilo se, že vlastně ta projektová dokumentace byla tak špatně udělaná, že nedávalo smysl vůbec pokračovat.
1: Podle Fedorišky by se obnovené muzeum následně mělo věnovat historii hornické činnosti v regionu. V Hejnicích ve Frýdlantském Výběžku bude od zítřka o jednoho praktického lékaře méně. V provozu bude už jen jedna ordinace. Jeden z lékařů jde do penze. Ordinace bude prozatím uzavřená bez náhrady. Přestože novým lékařům radnice nabízí milion korun, městský byt a další výhody. Pokračuje starosta Jaroslav Demčák ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Zájem lékařů není o tyto lety části, podpora státu není taky vůbec v rámci tohohle z toho, takže se snažíme nabízet to, co jste říkal, a my to nabízíme v úzovkách třikrát, protože hledáme vlastně dva praktiky, protože ten druhý končí na konci roku a pediatra už hledáme tři roky takhle, tak vlastně reakce není skoro vlastně žádná.
1: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových povede Radek Ležatka. Jmenovala ho ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Do funkce nastoupí zítra. Nahradí tak bývalou generální ředitelku Kateřinu Arajmu, která z osobních důvodů skončila v březnu. Ležatka už předtím působil jako její zástupce. Na majetkovém úřadě pracuje od roku 2015. Během pondělí se v Polsku utopili čtyři lidé. Dnes o tom informovala tamní policie, která vybízí k ostražitosti. Od počátku června už v zemi podle serveru Onet utonulo přes 60 lidí. Podle záchranářů za nejvíc případů může požití alkoholu. Riziko utonutí zvyšují taky současná vedra.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme většinou zataženo, od rána déšť nebo přehánky a místy bouřky, které mohou ojediněle být i silné. Odpoledne budou srážky i oblačnost ubývat. Teploty zítra vystoupí nejvýše na 21 až 24 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: V Duchcově na Teplicku dnes počítejte s omezením v ulici Malá Okružní. Kvůli pracím na inženýrských sítích je tam vozovka zúžená na jeden jízdní pruh. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Prázdninově naladění Patrik Rozehnal a...
6: Ondřej Kepka.
5: Nadechla se. Nebo lžu?
6: Je ne, prázdně... ne, jsem to já. No, ano,
5: a je prázdninově naladěn Ondra?
6: Ano, ano, jen jsem byl zaskočen. Je tak rychle. Se mám tak jako představit.
5: Jo, ano, ano, představme se. Já budu se ptát, co budeš vybírat, ty budeš vybírat a posluchači nám pomůžou.
6: Výborně.
5: Takový princip našeho pořadu. Tak se do toho vrhneme, jo?
6: Jdem na to.
0: Humoriáda.

0: Začíná dnešní Humoriáda, stále ještě červnová, ale už prázdninová, letní, a s Ondřejem Kepkou, a ten si vybírá první ukázku.
1: No tak já sáhnu do bakalářů. Asi kdo poslouchá, ví, o co šlo. Televizní seriál velmi úspěšných povídek a režisér Jan Hřebek natočil s Evou Holubovou a s Mirkem Donutilem a Bobem Kleplem Dobrou zprávu.
0: Dobrou zprávu pro Mirka Donutila, když v televizi vidí zpravodajství, ono je to trochu reminiscence na tu dnešní dobu, ano, že by se mohly vrátit staré časy a jemu se to trochu líbí, tak o spolu takhle diskutují.
2: Žilo se vám dřív špatně, ale upřímně.
3: Upřímně? Vážně to chcete slyšet? Tak nám se žilo hrozně.
2: Tak já ti něco řeknu, holku, jo? Ty jako učitel dějepisu na střední škole, já vím lecos, jo? Tak kolik ty bereš?
3: To s tím nesouvisí. Teď si nepřipadám jako idiot. Víte? Ale já vám položím jednu prostou otázku. Jo, jednu jednoduchou otázku. A zajímá mě váš názor. Co bylo tehdy lepší než dnes?
2: No a co je lepší dnes než tenkrát?
3: Já se ptal první, odpovězte mi.
2: No, jsem ti odpověděl otázku.
3: Neserte mě, člověče, teď se můžu sebrat a jít hranice na hranice, a to je důležitý. A nemusím se s vámi bavit, a nebo se s vámi můžu bavit, a nemusím jít strach, co se se mnou stane. A můžu vám takhle klidně říct, abyste odešel z mého domu, víte? A o to tady jde, a to je důležitý.
2: Je hezky, člověče, tohle vidíš, to se mně líbí. Takhle on do mě a pěkně natvrdo a bez servítku, člověče, to je ono. Pojď sem, napijeme se, přineste skleničky a je to, to je ono. Ale když říkáš ty hranice, víš, zase říkáš ty hranice, uvědom si jednu věc. Na druhé straně, z jiného úhlu pohledu, nebyly ty hranice zase prospěšný, co? Neochraňovali oni nás náhodou? Nevytvářeli nám náš ochranný prostor, naši ekonomickou síť?
3: Taková kravina mě v životě napadla, no? Pane Jeleček. No, ne.
2: No vidíš to, Jardo. A teď Mirku. A teď druhou věc. Učíš pravdu? Ne, počkej, ty na mě díváš takhle. Učíš pravdu? Jsi si jistý, že učíš pravdu? Jsi si jistý, že tu tvoji pravdu, kterou těm dětskám vtloukáš do hlav, někdo zase účelově nebo systémově nepřekrutuje? Jsi si jistý? To bych chtěl tvoji jistotu mít, chlapče.
3: Neříkejte mi, chlapče, vy jste cizí člověk a netykejte mi!
2: Hele, to se rozjel! Vy si panáka, ty vole!
3: Vy se teď zvednete a půjdete z mýho domu, ať nepoužiju fyzické síly, jo, prosím?
2: No tak, prosím, nech to, já ti řeknu ještě jednu věc, Marie. To by si žilo hůř, bylo plocho?
4: Jenom taková maličkost, pane Jeleček. Jestli pak víte, co je tohle?
2: No co já vím, no vata, ne?
4: Je to ženská menstruační vložka. Já jsem si tady schovala na památku. Takový jsme si za vašeho režimu v 87. roce museli šít sami, víte? Protože na krámě prostě nebyli. Mizeli. Dobrý, ne?
2: To mě neskoušej, Maruška. Květa je měla furt. Plnou bednu toho měla. Proč jsi nepřišla?
4: No Květa samozřejmě. Ale dneska je máme všechny a to je ten rozdíl. Tohle to je jenom taková drobnost, ale taky to se vším. Se vším.
2: Já nevím, vy jste divný lidi. S váma člověk těžko najde společnou řeč. Já nevím, kdybyste si sedli s člověkem ke stolu, usmířili se, dohodli se, a to vy ne. Vy furt se nímráte v té minulosti, vám to dělá dobře. Vy prahnete zřejmě po konfliktu. Že jo? Ty vole, viděl jsi to? No tak ne, dobře, no. Jestli ne, tak udělej kafičko. No, já si pustím zprávy.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Milá návštěva. Mirek Donutil, tak takhle.
1: No tak to by se dali vyprávět hodiny a hodiny. Měl jsem tu čest s ním několikrát točit sobě režisér s hercem. A byla to setkání úžasná, velmi energická, velmi osobitá, ale prostě to je člověk, který z každé minimální situace dokáže vytěžit maximum. Já si pamatuju, že jednou měl projít dveřmi jenom, jo, ve scénáři vejde.
0: Ano.
1: Poznámka vejde, celkem neskýtá nic, jako zvlášť. Tak jsem si tak tam hlídal, jakože vejde, jo. No a Mirek vešel, takže z toho byl for, jako. No, tak já vím, že někdo řekne, to je jako jasné, u komiku není. Jako on má pro tohle nesmírný smysl, ale zároveň je to úžasný herec, širokospektrální, protože teďka hraje třeba skvěle smrt obchodního cestujícího, že jednu z nejslavnějších tragédií jako divadelních prostor a tak dále, no prostě. Takže byla to, a on mi je totiž taky velmi autorský a režisérský, že přicházel vždycky na plac s různými nápady. Jo, a jednou třeba přišel a říká, hele, já tam, jak tohle, to bude jako dublovat někdo, jo, to bude dubler. Říkám, Mirku, jak dubler, jako, no ne, tam jak mám, on potřeboval nějak někam odjet, jo, a vymyslel si, že na ten jeden závěr, že přijde jeho náhradník, který ho měl už vymyšlený, ale on to měl vymyšlený, nebyl jako blbost.
0: Jo, on měl konkrétního člověka.
1: Konkrétního člověka a měl to narežírovaný, přesně mi to takhle předložil a problém byl v tom, že ten nápad byl dobrý. To znamená, že těžko se na to reagovalo, ne v žádném případě to, jo, protože jo. To nebyla blbost, on to tak vymyslel, říká, hej, tady to stříhneš, to ty
0: umíš. Takže my jsme někde viděli dublera.
1: No, ale jenom v jednom...
0: No, teď už si nejsme jistí,
1: jestli je to ten pravý.
0: Někdo někdy pozve Mirka Donutila, jestli to není, přijede ten pravý a na jeho dubler.
1: Ale nemluvící, byl nemluvící. Byl nemluvící, takže jako...
0: A ze zadu jenom.
1: No, z boku takhle, a říká, uděláš takový celeček, víš, takový širší záběr jenom, jo, aby to nebylo jako úplně blízko, jo.
0: Takže ti trénoval vyloženě.
1: Bylo to velmi náročné natáčení, ale a tohle by se dalo vyprávět, ale... Byla to krásná zkušenost, musím říct opravdu. A že jsem měl možnost od dětství se potkat s velkými jmény, takže jsem jako si ho zařadil mezi tyto velikány, ale jeho přístup je zcela osobitý.
0: Říká Ondřej Kepka, vybral ukázku bakalářskou z povídek, tedy bakalářských. Můžeme pokračovat, ale zase jinou v režii, tedy nebo podle scénáře Jaroslava Dítla, povídka z cyklu Bakaláři Lalůček, ve kterém se objeví třeba Lenka Kořínková, Zdeněk Řehoř, Dana Medřická, Marie Rosulková. A nebo nabídnu Josefa Skopu a Hurvínka z Pejbla, jak pečou bábovku. Druhá varianta. Vyberte si jednu, dejte hlas, telefonní anebo SMS-kový, hlasujte pro někoho a počet hlasů rozhodne o tom, co půjde do vysílání. Čísla do studia, to telefonní 731 800 900, SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí napsat heslo Humor, mezera A nebo B, tedy do textové zprávy. Je to pořád Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Je to tak, čekají nás i speciály o víkendu s Františkem Kinským, hodinové speciály, které představí různé majitele těch soukromých zámků i z řad bývalé šlechty. Tak začneme samozřejmě u Františka Kinského doma, to tu sobotu v Kostelci nad Orlicí a v neděli se přesuneme do Neustupova na Benešovsku na další zámek. Ale teď k Humoriádě, kde vybíráte, hlasujete, využíváte telefonu 731 800 900. Ondřej Kepka spolu se mnou naslouchá vašim prosbám a hlasům. Buď Bakaláři a nebo Josef Skupa, pro co hlasujete? Dobrý den. Kdo pak tam je? Kdo se ozve? Tedy doufám.
3: Dobrý den. Karel Bojkovic. Zdravím pana Ketku a Patriku vás taky. A já bych si přál pana Skupu.
2: Dobře, píšu mu bod. Tady jdeme na dalšího. Kdo tam je? Kdo se dovolal a je ve vysílání po telefonu?
4: Dobrý den, tady Miloš Lovej Třebovej. A chtěl bych pokračování.
2: Dobrá, bakalářská povídka dostává hlas. Kdo teď?
5: Dámy a pánové, vás zdraví Magdalena a prosila bych moji milovanou, nejmilovanější herečku paní Metřickou.
2: Dobře, tak jo, děkuji za to hlasování. Byl to velmi vyrovnaný souboj, ale nakonec se ještě ocitáme v bakalářské povídce Lalůček podle scénáře, inspirováno teda dopisem tehdy diváků Československé televize. Lalůček, ta situace, kdy mladá dáma chce do tanečních, chce náušnice a tak si proráží hřebíkem ušní Lalůček a rodina to takhle řeší.
6: No dobře, ale teď ty nejsou s klipsama, ty jsou do uší.
7: Si je dám do uší.
6: Jo, ona si je dá do uší. Prosím tě, ty mluvíš, jako kdybys měla ty uši propíchnutý.
7: No, tak si je dám propíchnout, no.
6: Jo, ona si je dá propíchnout, no.

0: myslíš vážně?
1: Čím větší hloupost, tím to myslí vážně.
2: A každá holka má na ušnice, jenom já ne. Proč jsi mi teda potom dostávala?
0: Já přece nevím, jak se to dělá.
2: To nic není. Romaně Kyselkovej to tatínek procviknul kleštičkama.
0: To museli být nějaký zvláštní kleštičky, takový já nemám. Hmm.
2: Tak mi to proraž tou skobičkou.
1: No skobičkou, prosím tě. Majzlík na to vemte.
3: Aby.
0: To musí být nějak dezinfikovaný a tak.
3: Tady máme tu slivovici.
2: Jo, to je nápad. To
1: má,
2: je nápad.
1: Pokrova.
2: Slivovici to zdezinfikujeme, skobičkou to prorazíme a večer do naples s náušnicema. No co? To je místo narkózy. Cvakni si taky.
0: A ty si opravdu myslíš, že já to dokážu?
2: To nic není. Podívej, vemeš, prorazíš, nasadíš na ušnici a tak to uděláš dvakrát.
0: To ti bude bolet.
2: Ale o mě se neboj, já to klidně vydržím.
3: Ona by ty náušnice jinak opravdu vůbec neužila.
2: To či...
0: A kde to budem dělat?
2: Já dám hlavu třeba takhle na stůl. Ukaž. Takhle dám hlavu na stůl.
0: No, to bych chtělo... Co? O trošku vejš.
3: No tak si můžeme dát na stůl stoličku.
0: No,
2: tak dobrý.
0: No, takhle
2: dobrý.
0: By to možná šlo. No,
2: tak dělej, já mám malo času, bude na mě čekat Pepa.
0: Já si vám ještě trochu ty slivovice.
2: Ne, ale... nepij, vždyť se netrefí.
0: Já ne pro sebe, já tím poleju to ucho.
2: To jo.
4: Humoriáda.
5: Byly různé metody, ano, taky jsem zažil u spolužáků, kdy se takhle různě dělali otvory na náušnice ruší, kdy se to v té době nosilo. Tak nějaká vzpomínka třeba na nedomedřitku nebo bakaláře, Ondro?
6: To, já jsem zažil ve svých raných dobách, a myslím, že to tak plus minus je tahle ta ukázka. Shodou nás jsme měli štěstí na pana Řehoře, to byl příběh, jmenoval se Lázně, s Ivou Janžurovou. Já tam nebyl důležitý jako v tom příběhu, ale bylo to krásné natáčení s panem Dudkem a autorem byl pan Dietl. A potom Petr Kostka, Jana Prajzová, Jak jsem tatínka odnaučil kouřit. Obě ty povídky docela opakují, takže si to diváci připomínají. A tam jsem tatínka jako svoje, myslím, vánoční přání přemlouval, aby přestal kouřit. To byla taková ta doba, kdy se začalo proti kouření. Ve mně to zanechalo hluboké vzpomínky na natáčení v Petru Koskovi nikoli, protože se na to vůbec nevzpomněl. Když jsme se po letech viděli, tak říká, když jste mě hrál, tatínka, vážně? Takže vidět, že to nebyla velmi významná v jeho filmografii povídka. No a s paní Medřickou shoda neuvěřitelných náhod, ale tři krásné, velké role, teda musím to říct, já a ona, asi nejhezčí byla Maska, taky dvojice Luděk Munzar a Jana Prajzová zase jako mami, jako rodiče.
5: Ano.
6: A já jsem tam byl zohavený po výbuchu nějaké miny a ona mě přesvědčovala, byla taková moralitka, trošku to je, když se teď po letech na to dívám, ale přesvědčovala, že jako důležité, co je vevnitř a ne jak vypadám a takhle. Ale co bylo krásné, my jsme točili scénu, kdy já jdu, paní Medřická byla pokladní a já jdu jako s nákupem a ona tam markuje na tu starou kasu ještě tehdy analogovou, jo, dneska už asi nespomínají posluchači. No a nějak se natáčení zaseklo a takhle jsme tam stáli a stali jsme tam asi 2 hodiny, teda já stál, ona seděla za tou kasou. A teď jsme si povídali, no mě bylo 12, 13, no tak ona byla tak zlatá, že si se mnou povídala, já jsem poslouchal, že jo, a markovala mě účtenky, nesmyslný sumy, třeba 7 halířů, jo, a teď ono to vyjelo opravdu.
5: Ono neříkej, že jsi z kotouček schoval.
6: Samozřejmě, já mám památník, kde mám všecky vylepený a potom krásnou od ní věnování.
5: Ano.
6: A ona se podepisovala Dana, Medřická samozřejmě to D, a to D takhle krásným takovým uměleckým tahem takhle jako přeškrtla, jo, tím je ten její podpis charakteristický, jinak nijak zvláštní není. A já jsem řekl, no tak, to musím přece taky. A od té doby beru svoje O a takhle ho přeškrtávám vždycky a pak napíšu Ondřej. Takže tohle je Dana Medřická v mé mechanice podpisu. No, já

0: říká se jedna z největších hereček druhé půlky 20. století. Já bych dokonce řekl možná vůbec nejlepší, protože prostě to, co ona dokázala zahrát, ať si posluchači pustí třeba Kočičí hru, sice trošku těžší věc, ale dá se na to podívat i dodnes, fascinující výkon, který nemá obdoby v českém divadle a v českém filmu. Jako to, co ona dovedla, to vám... Ještě teď mám z toho si kůži. Hmm. Teď nemyslím to v té pokladně se mnou. Jo. To byla pro ní banalitka. Ale to a pak jsem jednou porazil hry. Na kole, zase jsem jí jako ve hře. Jo. Chodil jsem jí léčit pro nákup. Já jsem hrál takovýhle morality sami, jako jak se má chovat, když někdo něco udělá, tak jak se má chovat ke starším, jo, a takovýhle. No, taky takové věci se točily.
1: Ondra Kepka, náš dnešní host. Vyčerpali jsme pro dnešek bakalářské povídky, ale samozřejmě budeme pokračovat dál. Já bych možná chtěl v téhle chvíli třeba také připomenout, že Humoriáda jako taková bude součástí Karlovarského filmového festivalu. Mm-hmm. A máme naplánovanou takovou festivalovou Humoriádu s Naďou Konvalinkovou a s Ivou Hitnerovou v muzeu Karlovarském, což je naproti Grand Hotelu Pup. A to ve čtvrtek 9. července od 18 hodin. Pokud byste si chtěli rezervovat místa, vstup je zdarma, tak je možné na stránkách Karlovarského muzea. Místa jsou ještě volná, kdo by nás chtěl vidět, pobavit se, navštívit Karlovy Vary v době festivalové, tak může 9. července od 18 hodin v Karlovarském muzeu. Vstupenky jsou ještě k dispozici, ale je nutné je rezervovat, i když je to zdarma, právě na stránkách Karlovarského muzea. Tak tam klidně zaměřte i během písničky, kterou pouštíme, a zatím budeme s Ondrou Kepkou přemýšlet také o tom, co dalšího vám pustíme, nad čím pak budete přemýšlet v Humoriádě té dnešní.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Patrik Rozena, Ondřej Kepka ve studiu Humory Jády. Ondřej, co vybíráš teď?
2: Sázka na jistotu, Miloslav Šimek a havarijní pojištění, ne, havarijní údržba pražských chodníků, pardon.
1: Ano, takže Krampol a Šimek dohromady.
2: Ano, ano.
3: Vážení přátelé, dnešní pořad Ozvěny týdne bychom chtěli věnovat zamyšlení nad pražskými chodníky. Hned z počátku přečtu podstatnou část jednoho dopisu. Když vystoupíte na Karlově náměstí z metra, žasnete, kde se vzala na chodníku opravdová dlažba. Skutečně celých dlouhých 20 metrů směrem k mostu i na druhou stranu jsou chodníky vydlážděny opravdovým kamenem. Po 20 metrech ovšem kamenná idyla končí a chodník připomíná koryto rokytky po povodni. Uvolněné kostky, sešlapaný jíl a asfaltové ostrůvky se střídají v neuvěřitelně pestré mozaice. Pražští chodci připomínají houbaře. Se sklopenýma očima poskakují, zakopávají, padají a zase se vztyčují, zájemně se přeskakují, spílají si klej a polohlasně nadávají. Někteří sedí na obrubnících, fačují si odřeniny, jeden se drží za ukopnutý palec a úpí, druhý si sundal botu a spravuje drátem žraloka. O Výrony není nouze. Maminka, která vjela na chodník s kočárkem, beznadějně uvízla. Po chvíli marného vyprošťování posiluje dítě sunarem, pak ho vyndavá a oba tlačí. Zřízenec, zvaný Šedý mor, vše sleduje a přemýšlí, komu by udělil pokutu, aby měl na výplaty. Tolik je R z Prahy 1. Doktor P.D. z ortopédie na Bulovce píše: situace pražských chodníků je bezútěšná, lidé padají jak hrušky, tolik zlomenin a výronů nepamatujeme, půjde-li to takhle dál, dojde nám sádra a budeme nuceni dávat lidem nohy do cementu. Z dalších dopisů snad už jen krátké úryvky. DM Praha 6, píši vám z pošty, před kterou ležím. Nebo tady, nazdar ty starej paroháči. Pardon, to je soukromý dopis. To mi píše manželka z Františkových lázní. Vážení přátelé, z dopisu nám jednoznačně vyplývá, že Pražané mají ke stavu chodníků svého města oprávněné výhrady. Pozvali jsme proto dnes do studia vedoucího městského podniku služeb údržba havarijního stavu pražských chodníků, soudruha Josefa Dlažku. Prosím. Dobrý večer.
4: Dobrý večer.
3: Soudru Dlažko, prosím vás, zlepší se v dohledné době stav pražských chodníků?
4: To bych nerad sliboval. Situace není jednoduchá, chodníků je moc a jejich stav se nám neustále zhoršuje a zhoršuje.
3: No tak to víme. Kdybyste nám prosím řekl, proč se zhoršuje.
4: Tak lidé jsou zvyklí moc chodit. To je ještě zřejmě zlozvyk ze starých časů, kdy lidé byli zvyklí zeblovat po bulváře.
3: Já vám nechci nějak oponovat, ale k tomu snad chodníky slouží, aby se po nich chodilo.
4: No tak to jistě máte pravdu, ale lidé by měli jen tak zlehka našlapat. Ne tak dupat. Údržba chodníku je náročná a nejsou lidi. V současné době máme pro celou Prahu jen dva brigádníky. A s těmi jsou ještě problémy.
3: Jaké problémy?
4: Ten jeden se opíjí.
3: A co ten druhý?
4: Ten mu nalévá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Nějaká vzpomínka se spojovacím slovíčkem chodník by byla, že se třeba zametal, uklízel chodník, nebo měl službu v domě třeba na úklid, nebo tak.
2: No, bývalo tak to? Bývalo. Já, ano, my jsme měli službu tedy, že jsme byli rozepsáni a tam bylo nádherné to, jak to bylo rozepsáno dopředu, že jo, bez předpovědi počasí. A já vím, že jeden soused už prostě to nevydržel, jo, protože pravidelně, když dostal teda ten svůj den, tak nasněžilo, že jo, nebo byl nějaký to. A já zase jsem měl to štěstí, že nic, jo, a zase to nějak roztálo a já služba, jak jsem říkal, chodníky čistý, že jo, krásný, a on zase nasněžil. No, tak...
1: Kdo to sestavoval?
2: No, to se jako vygenerovalo někdy v září.
1: To jak se přistěhoval.
2: Někdy v září, jako jo, a udělalo se to tak, aby samozřejmě neměl, já nevím, každý pan Novák, aby neměl pořád neděli, že jo, takže se to různě posouvalo, přeskakovalo, jo, aby jednou člověk měl pátek, ale prostě ono to tak vyšlo.
1: A taky směňovalo.
2: No, potom ano, jednou nabízím si jednu svoji středu, nabízím. Jo, a on si to vyměnil, ale špatně, protože si vzal ten den a zase nasněžilo v ten den, co si vzal jako novej, takže komu je dáno, tomu je dáno.
1: Výborně. Ondro, ať nezůstaneme jenom u sněhu, ale ano, je tu léto.
2: Ano.
1: Co ty ale to, nějaké cestování, máš nějaký tip, kam se podívat?
2: No, tak...
1: Takže ty máš nějakou výstavu?
2: Já, no, děkuji ti, že jsi mě to vlastně připomněl. No, já jsem letos, mám takové fotografické léto, protože jsem byl osloven opravdu, a to mě potěšilo, v zámku Klášterec nad Ohří, jestli bych pro ně nepřipravil výstavu fotografii, jako autor fotografii.
1: A už je?
2: No, ta výstava bude mít 17. července vernisáž a pak celé léto vlastně, takže kdo je z Karlovarského kraje nebo z okolí, nebo i z daleka, když budou mít chuť.
1: Co tam bude za fotky?
2: Bude tam taková přehlídka, ta výstava se jmenuje The Eight, to jako je 8. To možná už jsem tady řešil, moje šťastné číslo, ano, ano, a trošku to s tím souvisí, protože jedna taková série je tam o mých jaksi osmičkách, které mě provázejí celý život. A jsou tam ale také, aby to bylo atraktivní pro návštěvníky, tak je tam jedna místnost věnovaná portrétům, kde třeba bude Miloš Kopecký, pan Václav Havel, bude tam Vlastík Brodský, Luděk Sobota, tady jsme tady měli pana Šimka před chvílí, že jo, Petra Černocká třeba, které jsem měl možnost vyfotit, ale jako většinou jsou to fotky, které jsme neudělali jako náhodou někde tak jako u stolu, ale že jsme opravdu fotili pro nějaký účel, ale třeba i vznikly, třeba ten pan Brodský vznikl na chalu během návštěvy jako taková reportáž. Pak tam bude něco z mé oblíbené krajiny, přírody Vysočina, okolí devíti skal, třeba myslím, že něco i od moře Dolomity, taková jako krajinářská záležitost a trošku i z divadelní fotografie. Mm-hmm. Boris Rezner, Bára Kodetová a Kateřina Lojdová z Pražské Violy třeba tak. Takže takový trošku jako ohlédnutí. No,
1: Klášterec
2: jako,
1: nad Ohří.
2: Klášterec nad Ohří, a pak se přesune to ještě do Prahy, do galerie Koníček, do Lucerny, kde bude taková menší verze této výstavy, a nakonec bych to chtěl finalizovat knížkou. Takže by to mělo být jako kniha.
1: No. Tak o tom si určitě ještě popovídáme. Tak tip na výlet, případně na prázdniny, vernisáž 17. července a pak kdykoliv můžete navštívit. A my teď budeme zase hlasovat. Buď vybíráte Jiřího Krampola s Miloslavem Šimkem, nebo nabízím proti Josefa Větrovce se Slávkou Budínovou ve Scénce. Vyberte si na telefonu 731 800 900 nebo na SMS-kovém čísle 90 011 04. Humor, mezera A nebo B.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte Humoriádu, Ondřej Kepka, Patrik Rozehnal ve studiu a pozor, na výběr jste dostali dvě ukázky. Pokračovat s Jiřím Krampolem a s Miloslavem Šimkem nebo udělat změnu s Josefem Větrovcem a Slávkou Budínovou. Hlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Kdo? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já vás zdravím oba dva ve studiu a přála bych si pokračování.
3: Evo, děkujeme za zavolání, zvednutí telefonu a vyřešení vašeho přání. Jdeme za dalším, kdo tam je?
5: Dobrý, zdravím vás, Standa Zemníků i pana Kepku a pokračujte s panem Krampolem.
3: Dobře, dáváme jim bod. Dobrý den dál po telefonu.
6: Honza, dobrý den. Já vás zdravím také do studia. A musím říct, že jsem se teďka skvěle bavil na dálnici s panem Krampolem a s panem Šimkem, tak jestli můžete pokračovat.
3: Já myslím, že jo, dvě třetiny hlasů byly pro ně. Tak jim dáme zase prostor. Tak šťastnou cestu, mějte se hezky, děkujeme za hlasování všem a pokračujeme s havarijní údržbou pražských chodníků.
7: A učně nemáte?
8: V současné době ne. S posledními dvěmi jsme se rozloučili minulý týden.
7: A můžete nám zase sdělit důvod?
8: Tak ten jeden, ten hezčí menší, se po prohlídce u psychiatra projevil jako sexuální maniak.
7: To je zajímavá zpráva. A jak se to, prosím vás, projevilo v jeho práci s kamenem?
8: Sestavoval nám dlažbu. Kolem ještě dělal blesky.
7: Ale soudružko, proč tedy neuděláte mezi mladými nábor? Když jsou jistě mladí, kteří chtějí pracovat. Já si vzpomínám, jednou jsem dokonce jednoho takového viděl.
8: I to jsme zkoušeli například na diskotéce v Praze 9. Byla uspořádána výstavka kamenných prací. Dokonce na tanečním parketu, ale bohužel...
7: Dopadlo to jak?
8: Katastrofálně.
7: Tak to popište nějak.
8: Mladí výstavku rozebrali a kamennými výtvory nás hnali na útěk.
7: Chcete snad říci, že po vás metali dlažku?
8: Dlažku i kameny.
7: No a to je nebezpečné, to nebyl někdo zraněn.
8: Většina dozad.
7: A vy jste byl zraněn také dozad?
8: Já do hlavy, já jsem vedoucí.
7: Z vaší řeči vyplývá, že zřejmě krásným pražským kamenným mozaikovým chodníkům je definitivně odzvoněno.
8: No konečně hovoříte rozumně. Věřte mi, že kostky na pražských chodnících by dnes nedal dohromady ani maďarský inženýr Rubik se svým kolektivem.
7: A je nějaké řešení?
8: Je. Ohřát asfalt a záplatovat a záplatovat.
7: No ale asfaltové záplaty, to není hezké. Nemohli byste aspoň vyasfaltovat chodníky celé?
8: Myslíte asfaltový koberec, takzvaný Tebich dechťák?
7: Ano, přesně tak.
8: I ten byl v plánu, ale asfalt uvozí jako šafránu, jeho málo a nikdy ho nepřivezou vůbec.
7: A co prosím vás potom v podniku děláte, když nemáte materiál?
8: Potom si neohříváme asfalt, ale vodu a vaříme si kávu a zpíváme si tu naši.
7: Vy si zpíváte kterou?
8: Díra, nedíra, pojď se zalívá.
7: A zpíváte dlouho?
8: Dlouho, často a hlavně rádi. Zpěv utužuje kolektiv, ale promiňte, já musím do podniku.
7: Co se stalo? Přivezli asfalt, budete pracovat?
8: Ne, no ty budeme zpívat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: My si taky budeme zpívat. Ne my dva s Ondrou, to ne, ale můžete si zpívat u další písně a taky během toho hlasovat. A ctíneme i poslední ukázku, tu pátou, tu nám vyberete. Vracím do hry Josefa Skupu, stejně tak Josefa Větrovce a Slávku Budínovou. Ty stavím proti tedy horvínovské tematice a vy si vybíráte humor mezera A či B, psáno v SMS-kách a posíláno číslo 90 01 04 nebo využijte telefonního čísla do studia 731 800 900 a vyberte poslední ukázku.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Rychlé hlasování v Humoriádě. Co vybíráte jako poslední ukázku? Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, Honza Zlkavý, zdravím vás, Patriku i pana Kepku.
3: Díky.
2: A já bych hlasoval pro pana Větrovce s paní Vodinovou. Díky.
1: My taky děkujeme, a těch hlasů bylo opravdu dost pro ně, tak si dáme aspoň kousek té slavné scénky nazvané Emancipace.
4: Půl sedme. Já si musím udělat ještě malou generálku. Slavinko!
5: Ha? No, vlastně.
4: Jak to, že nemám černou kávu? Celé odpoledne pracuji na referátu a nemám tu černou kávu.
5: Já jsem tě žádala ty košele, Pepičku, víš.
4: Prosím tě, nepovídej mě pořád o takových samozřejmostech. Já si je přece při psaní referátu snad žehlit nebudu, ne?
5: No, ne.
4: Ale víš sama dobře, jak se mi je těžko pracuje, když nemám po ruce černou kávu.
5: Jo, tak já ti hned přinesu, Pepičku, jo?
4: Půjdem. Ne, počkej, moment, já už se bez ní obejdu. Skoč mi pro cigarety, ano?
5: Jo.
4: A nezapomeň na večeři, ano?
5: Jo, já určitě, všechno budeš mít včas, Pepičku, klidně.
6: Vážené soudružky, občanky a dívky, vážené shromáždění, dovolte mi, jako představiteli mužského pohlaví, lepší bude pokolení. Mužského pokolení, abych zaprotestoval na adresu těch, kteří stále ještě nechtějí pochopit význam rovnoprávnosti. Je hanbou mužského pohlavení. Totiž pokolení, že existují muži, kteří vzdorují spravedlivým nárokům našich...
5: Tady máš ty cigarety.
6: Jaký cigaret?
5: Jsem chtěl pět.
6: Já jsem chtěl cigarety?
5: Jo.
6: Aha, jo, já jsem chtěl. Tak je, polož na stůl, dobrý, děkuji. Připravili prosím tě lakýrky, ano, tady černé ponožky mám tak lakýrky, ano.
5: Já už
6: jsem to teď. Člověk má nit a potom takhle někdo... Zatracený ženský. Ne, není pohyb. Totiž není pochyb, že mají být správně vyhodnoceny výdobytky žen, je nutno přejít od teorie k praxi. Je třeba odstranit křivdy, kterých se na ženách dopouštíme přímo. Přímo ve svazku rodinem. Slavinko, co je s tím jídlem?
5: Polivku už máš na stole.
6: Tak. Jak to na stole? Co mám na stole, prosím tě? Tak ty si myslíš, že teďka všeho nechám, jo, sednu si ke stolu a budu najednou večeře, nebo co, jo? Víš co, já mám tady hleto za odpovědnost? Slavinko, chce dnes referát, to není jako umí nádobí.
5: Ne.
6: To je strašlivě důležitá agitační práce.
5: Ne.
6: Tu polivku mě dej ohřát, jo?
5: Jo.
6: Tak připrav mě vykartáčový světle žaty.
5: Jo, já vykartáčuji tu polivku.
6: S hrůzou zjišťujeme, že v atomovém věku, prosím, existují manželství, kdy muž si dělá z vlastní ženy přímo služku. A s takovým nestydatým motorkářstvím musíme okamžitě rázně skoncovat.
5: Tak tady máš ty boty, Pepičku.
6: Boty, výborně.
5: Prosím tě.
6: Já se tě postýkám, kolik je hodin, podívej se na to, pojďte hodná. Vyskytují se ženy, které se však bojí svých mužů a otrockým slouží. Už tak hodná, dej pozor, ty mě se na tu nohu vykroutíš, co to děláš, neumíš obout ani boty vlastně. Moment, máš říci, pojďme říci, no. No tak, moment, já tady mám
5: tu druhou,
6: no. Vážení přítomní, je třeba rázně odstranit tyto chyby. A krucina, ty se s tím pár.
0: Humoriáda.
1: Děkujeme za výběr, za pomoc vám, co jste poslouchali, vybírali, volali a psali. Děkuji Ondrovi Kapkovi za návštěvu.
3: Já moc děkuji, že jsem tady tento slavný den 30. června mohl být. Děkuji. Vše dobré.
1: Nezapomeňte na jeho vernisáž 17. července v Kostelci nad Ohří fotografie a nezapomeňte také na to, že už příští týden ve čtvrtek 9. července budeme v rámci festivalového programu ve Varech s festivalovou humoriádou v tamním muzeu na Nové Louce od 18 hodin a lístky na Naďu Konvalinkovou a Ivu Hitnerovou si už teď, třeba v téhle chvíli, můžete rezervovat přes stránky právě Karlovarského muzea. Budeme se na vás moc těšit, je to zdarma, je ale třeba vstupenky rezervovat předem, ať máte místo, ještě jich pár zbývá. No a děkuju a zítra se zase těším naslyšenou.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Končí půlroční zbraňová amnestie, lidé odevzdali kolem 4000 zbraní. Lidé by zítra neměli chodit po nové lávce pro pěší a cyklisty v Těčíně, firma na ní bude upravovat tlumiče. Magistrát města Ústí nad Labem přibere od srpna další úředníky. Zítra čekáme většinou zataženo, ráno deštivo, místy s bouřkou a teplotu naměříme nejvýše 21 až 24 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová, dobré odpoledne. Dneškem v Česku končí půlroční zbraňová amnestie. Lidé tak mají poslední možnost beztrestně odevzdat nelegálně držené zbraně, munici nebo trhavinu. Zajištěné zbraně je možné donést na jakoukoliv policejní služebnu. K nebezpečnému arzenálu je nutné zavolat linku 158. Pokračuje mluvčí policejního prezídia David Šén.
2: Každému doporučuji, pokud nějakou nelegálně drženou komoditu má, aby ji odevzdal v rámci aktuálně končící zbraňové amnestie a vyhnul se tak případnému postihu za trestný čin nedovolené ozbrojování.
1: Horní sazba je podle zákona až 2 roky vězení. Dělníci budou zítra na nové lávce pro pěší a cyklisty v Děčíně upravovat tlumiče. Vyplynulo to z dynamické zátěžové zkoušky. Podle stavby vedoucího Petra Kužela z firmy Štrabak budou rozebírat mostovku. Práce jsou naplánované na celý den. Magistrát vyzval obyvatele, aby na lávku nechodili. Na magistrátu města Ústí nad Labem od srpna vznikne 6 nových pracovních míst. Přibude pracovník na kontrolu dotací v oblasti kultury, sportu a volnočasových aktivit, archivář i 2 referenti stavebního odboru. Důvody přibližuje tajemník magistrátu Miloš Studenovský.
3: Na jedné straně dojde k přidání tabulkových míst tam, kde je personální nouze, ať už je to na registru řidičů nebo na GISu, kde je ta agenda poptná, tak je to spojený s tím, jak na nás padá agenda stavebních úřadů z okolních měst. Naposled to bude Chlumec, který k nám přijde od 1. ledna.
1: Na magistrátu dnes podle Studenovského pracuje zhruba 450 lidí. Novým náčelníkem generálního štábu České armády je ode dneška Miroslav Hlaváč. Na Pražském hradě ho jmenoval prezident Petr Pavel. Hlaváč v čele armády nahradí Karla Řehku, který k dnešku ve funkci končí. Za jednu ze svých priorit ve funkci Hlaváč už dřív označil třeba dokončení výstavby těžké brigády. V armádě slouží od 80. let.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme většinou zataženo, od rána déšť nebo přehánky a místy bouřky, které mohou ojediněle být i silné. Odpoledne budou srážky i oblačnost ubývat. Teploty zítra vystoupí nejvýše na 21 až 24 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na dálnici D8 na 27. kilometru u Vraškova stojí ve směru na Ústí nad Labem porouchané osobní auto. Jeďte tam raději opatrně. Na silnici 1/63 u Malhostic na Teplicku také stojí porouchané vozidlo. I tam projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
4: Pokračuje nám úterý 30. června a to i ve vysílání Českého rozhlasu Sever, kde nás v této hodině čekají informace ze severu Čech, tedy pravidelná hodina s názvem Den v kraji.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Ústeckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Souhrn informací od nás ze severu Čech má pro nás teď v pořadu Den v kraji Petra Firstová.
2: Ústecký kraj ani město Litvínov nesouhlasí s výstavbou nové spalovny nebezpečných odpadů v areálu Célio u Litvínova na Mostecku. Spalovna by podle zveřejněných dokumentů mohla zpracovat až 50 tisíc tun nebezpečných odpadů ročně. Kraj bude v procesu EIA požadovat doplnění dokumentace o podrobnější vyhodnocení dopadů projektu. Podle hejtmana Ústeckého kraje Richarda Brabce z ANO by spalovna zvýšila ekologickou zátěž regionu. Podrobnější informace přidáme v našem vysílání přibližně ve čtvrt na šest. Každé prázdniny se zvýšeným provozem na dálnici D8 stoupá i počet případů překročení povolené rychlosti v tunelech Panenská a Libouchec. Podle údajů ústeckého magistrátu bývá o 2 až 3 tisíce přestupků více. Dodává naše reportérka Gabriela Hauptvoglová.
3: Podle mluvčího magistrátu Marka Lukiniče byla nejvyšší naměřená rychlost loni 160 a letos 177 km za hodinu.
2: V tunelech je přitom maximální možná rychlost 100 km za hodinu. Lidické náměstí v Ústí nad Labem budou zdobit nové a barevnější rostliny. Květiny jsou zatím pouze ve velkých květináčích, což chce město změnit. Nová zeleň bude také odolnější vůči suchu. Návrh připravilo studio Architek. Časem budou muset například pokácet některé stromy, kterým odpadávají větve. Jaké květiny je nahradí, říká krajinářský architekt Radek Prokeš.
4: Například okrasnou vyšeň chloupkatou, například trávník nahradit podrosty nebo okrasnými trvalkovými záhony, tak aby to náměstí mohlo kvést od jara do podzimu.
2: Více informací uslyšíte v 17 hodin a přibližně 40 minut. V Chřibské na Děčínsku zastupitelé schválili zvýšení poplatku za nájem hrobového místa. Dlouhodobě lidé podle nezávislého starosty Jana Machače platili 4 koruny za metr. Poplatek se od července zvýší na 20 korun. Ústecký magistrát přijme 12 až 14 dalších úředníků v souvislosti s nárůstem agendy stavebního odboru a chystaným převodem jezera Milada ze státu na obce. Rozdělí také jeden velký odbor městských organizací strategického rozvoje a investic na dva. Na úřadě teď pracuje na 450 lidí. Rada organizační změny schválila. Po jednání radních to dnes řekl tajemník Miloš Studenovský.
1: Souhrn regionálních informací pro nás měla Petra Firstová.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: skupiny Elán a Lojzo, jejich společný hit s názvem Že mi luto. 17 hodin k tomu 15 minut rozjel se dnešní den v kraji, posloucháte Český rozhlas Sever. Ústecký kraj zásadně nesouhlasí se záměrem společnosti Zoe Waste postavit u litvínovské skládky Celio spalovnu nebezpečného odpadu. Svůj nesouhlas vyjádřil k oznámení záměru ve zjišťovacím řízení EIA. Projekt počítá s výstavbou zařízení, které má ročně zpracovat až 50 000 tun nebezpečných odpadů. Podrobnosti má redaktorka Kateřina Kučerová.
1: Na úvod je důležité říct, že rada kraje zatím o ničem nerozhodla, pouze vyjádřila svůj nesouhlas s výstavbou spalovny. Podle hejtmana kraje Richarda Brabce z ANO je jedním z hlavních argumentů to, že Ústecký kraj už jednu takovou spalovnu má.
2: Podle názoru rady Ústeckého kraje nebyla prokázána potřeba vybudování další spalovny nebezpečných odpadů na území kraje, neboť tuhle potřebu zajišťuje stávající zařízení pro spalování nebezpečných odpadů v Termicích, a které po dokončení probíhající rekonstrukce a ekologizace bude disponovat naprosto dostatečnou kapacitou pro potřeby Ústeckého kraje a přilehlého regionu.
1: Krajští radní zároveň upozorňují, že Ústecký kraj už dlouhodobě nese vysokou koncentraci průmyslu i odpadových zařízení. Další spalovna by podle hejtmana Brabce znamenala ještě větší ekologickou zátěž pro region. Proti se postavili také zastupitelé Litvínova.
0: Kraj požaduje, aby se v další fázi posuzování EIA podrobněji prověřily například dopady na hluk, dopravu nebo rizika havárií. Jak na to reaguje společnost Zoe Waste?
1: Mluvčí firmy Miroslav Beneš říká, že společnost všechny připomínky kraje i obcí vítá a že současné šetření jsou při setkáních připraveni doložit ověřenými daty.
3: Je důležité upozornit, že zařízení Zoe připravujeme jako skutečně moderní zařízení, které má srovnatelné emise jako jakékoliv jiné zařízení ZEVO na zpracování komunálního odpadu. Naším cílem je bezpečně řešit odpady, které dnes již v Ústeckém kraji jsou, anebo je zde průmysl produkuje.
1: Beneš zároveň dodal, že do roku 2030 budou průmyslové firmy potřebovat spalovnu pro odpad, které už nebude možné nadále pouze skladovat. Společnost také tvrdí, že po zprovoznění zařízení dokáže do 5 let odstranit nebezpečné styrény ze skládky Celio. Podle investora to ale bude možné jen při splnění právních, technických a bezpečnostních podmínek. Ještě doplním, že své připomínky k předběžnému průzkumu EIA můžou obce, kraj i veřejnost poslat do 8. července.
0: Říká naše redaktorka Kateřina Kučerová. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Dvojice Vanastové věci, kouzlo 17 hodin 25 minut, pokračuje Den v kraji, posloucháte Český rozhlas Sever.
1: Počasí.
0: Před námi je teď pravidelná předpověď počasí, na telefonní lince už připravená meteoroložka Polina Maťunina. Hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
0: A odpoledne, já myslím, že jsme to počasí asi úplně všichni přivítali, které teď momentálně venku vládne, takže jak to na severu Čech vypadá?
2: A tak v současné chvíli máme většinou oblečnou, místy až skoro zataženou oblohu. A co se týče teplot, tak se většinou pohybujeme někdy mezi 25 až 27 stupni Celsia. Jenom sever Ústeckého kraje je o něco chladnější. Tam v současné chvíli měříme spíš 23 stupňů Celsia. A co se týče srážek, tak vyskytují se nám opravdu jenom výjimečně fleky přeháněk, které jsou hlavně v té severní části Ústeckého kraje.
0: Mm-hmm. Co dál, co noční počasí a ranní teploty?
2: A tak budeme očekávat, že postupně od západu se začne ještě víc zatahovat a přijde zvlněná studená fronta, která s sebou přinese místy přehánky nebo i déšť a kránu, dokonce i bouřky, které můžou být i silné. Co se týče teplot, tak poklesne nám to na 20 až 17 stupňů.
0: No a samozřejmě nás bude zajímat i zítřek, první červencový den.
2: A tak

0: Určitě červencový den začneme zataženou oblohou a navíc i deštěm nebo přeháňkama na celém území. Místy se nám vyskytnou bouřky, které budou silnější, ale v odpoledních hodinách očekáváme, že od západu postupně budou jak ubývat srážky, tak postupně i oblačnost. Zítra bude určitě chladnější, než jsme měli dneska. Očekáváme, že teploty se nám budou pohybovat v intervalu 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Tak konečně si od těch vysokých teplot odpočineme. Já moc děkuji za předpověď a někdy příště naslyšenou.
0: Mějte se hezky.

0: Posloucháte Český rozhlas a Sever, pokračuje dnešní úterní den v kraji. Soukolové v Rodnici nad Labem opraví tamní kino. Ve funkcionalistické budově vznikne nové kulturní a kreativní centrum. Kromě promítání filmů, pořádání přednášek nebo koncertů, bude kino sloužit také jako místo pro veřejné debaty. S redaktorkou Lucí Hejzlovou mluvil ráno náš kolega Petr Beran.
1: Čeho se budou ty opravy týkat, kolik to bude stát?
2: Roudničtí Sokolové na projektu pracují přes rok a půl a na opravy se jim podařilo získat 95 milionů korun z Fondu spravedlivé transformace. Celkem ale potřebují 112 milionů korun. S chybějícími financemi podle předsedy tělocvičné jednoty Sokol v Roudnici nad Labem Jakuba Vysokého pomůže město.
3: Město nám poskytne mimořádnou dotaci až 12 milionů. Zároveň my městu prodáme pozemek jeden, takový významný pro ně, za 5 milionů. A díky tomuhle budeme mít na tu spoluúčast teď.
2: Roudnické kino bylo postaveno v roce 1927, má kapacitu 400 lidí a jde o největší sál na Podřibsku. Je zapotřebí obnovit kinosál, rozvody, topení, vzduchotechniku. Vyměňovat se bude například ale i audiovizuální technika.
1: Co všechno bude součástí nového centra a hlavně, kdyby se mohlo otevřít veřejnosti?
2: Sokolové se nejdřív ptali tamních obyvatel, co jim ve městě z pohledu kultury chybí. Kromě nového kinosálu, tak bude součástí kina například i nová kavárna s terasou, která propojí sousední multifunkční hřiště a podle Jakuba Vysokého vznikne také zázemí pro začínající kapely.
3: Máme v plánu vytvořit sdílenou kancelář, zároveň tam přesuneme 3D dílnu sdílenou, polytechnickou dílničku s 3D tiskárnama a robotikou. Ještě vznikne sdílená zkušebna pro studentské kapely a takový lehký, řekněme, nahrávací studio.
2: Sál budou teď do budoucna Sokolové sdílet s Domem kultury a Jakub Vysoký současně uvedl, že by se nové kulturní a kreativní centrum mohlo dokončit v roce 2027, kdy kino oslaví sté výročí od svého vzniku.
1: Taková hezká kulatá událost, tak budeme přát, aby všechno v Roudnici vyšlo. Lucie Hejzlová, díky za informace, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
4: Den v kraji.
5: Pojďte všichni do ní, pozvěte si, všichni známe.

0: Pojďte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co chcete, tak to máme, co nemáme. Obětáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: Pokračuje Den v kraji, s vámi je stále Český rozhlas Sever, teď už na hodinách 17:39. Místo trávníků ozdobné trávy a trvalky, místo některých stromů kvetoucí ozdobné višně, tak by se měla postupně proměnit zeleň na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem. Město chce reprezentativní prostor před magistrátem udělat barevnější. Rostliny by zároveň neměly být příliš náročné na údržbu a měly by zvládnout městské i horké prostředí.
2: Zatím jsou tam jen keře, trávník a květiny v květináčích. Výhody různorodějšího složení rostlin shrnula dendroložka města Jitka Nováková.
3: Smíšené výsadby poskytnou ten lepší efekt, co se týká té estetiky, a i zlepšují mikroklima, protože ty různé květiny kvetoucí vylučují látky, které nám umožňují lépe dýchat, cítíme se tam lépe, voní a lépe zadržují tu vzdušnou vlhkost.
2: Radek Prokeš ze studia Architekt s kolegyní Barborou Filipovou představili, jak by mohlo být Lidické náměstí krásně barevné.
4: Například trávník nahradit podrosty nebo okrasnými trvalkovými záhony, tak aby to náměstí mohlo kvést od jara do podzimu.
2: Tam jsou i stromořadí. Některé ty stromy jsou příjemné, protože dávají stín v těchto vedrech, ale některé už jsou nemocné, budou muset jít pryč. Co místo nich?
4: Místo těch, které budeme odstraňovat, tak máme v plánu vysazovat okrasnou višeň chloupakatou, která kvete velmi brzy, časně z jara. Někdy, když je hodně teplo, tak to zvládne i na podzim. Cílem je nevykácet vlastně všechny stromy, ale provést tam postupnou obměnu tak, aby ty stromy, které tam zachováme, dávaly pořád ten stín a ty nové stihly dorůst, než bude potřeba nějakým způsobem vyřešit ten zbytek.
2: Jsou tam i takové velké květníky s obrubami, na kterých se dá sedět. Co v nich bude?
5: Ty budou určitě osazené trvalkovými záhony. Jednak jsou jednodušší na údržbu. Finančně to je také příznivější pro to město.
2: A jaké trvalky by tam třeba mohly být?
5: Mohla by to být určitě kombinace i s okrasnými trávami. Mohly by se tam použít hezky kvetoucí, vlastně i vonící, například čalvie.
4: Nebo třeba festuka.
5: Nebo třeba festuky. Ano, to jsou ty okrasné trávy.
4: Případně tam určitě budou nějaké okrasné astry na podzim kvetoucí, nebo pár dalších trvalek, které budou odolné suchu, aby to zvládly v tom květníku.
2: A jak dlouho to vidíte?
3: Za 2, za 3 roky je to podle mě proveditelné.
2: Doplnila dendroložka Jitka Nováková. Architekti také navrhli sjednocení před zahradek u kaváren a restaurací s tím, že by mezi nimi a domy zůstal průchozí chodník. Z Ústí nad Labem Gabriela Hauptfoglová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, Den v kraji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Stále příjemné úterý 30. června a šárkám ještě jednou všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Posloucháte Český rozhlas Sever, pokračuje dnešní Den v kraji.
1: Regionální stopař.
0: Dnešní vernisáží začala v oblastním muzeu v Lounech výstava Mušle Středomoří. Pozvánku na výstavu má pro nás teď regionální stopařka Veronika Jaklová.
2: Nejde jen o statickou výstavu, kde se lidé procházejí a dívají se na vystavené exponáty, ale o vzdělávací výstavu, na které je vystaveno přes 80 mušlí. Mušle to jsou schránky měkýšů, plžů a mlžů a návštěvníci se rozví o jejich životě i významu v mořských ekosystémech. Děti se naučí, jak vzniká perla, vyzkouší origami ryb a racků, vyplní malovací pracovní listy, ale také mohou z kinetického písku vyhrabávat mušličky a dělat bábovičky. Dospělí zase mohou přinést mušle, které mají doma, a zjistit, kdo byli jejich obyvatelé a jestli patřili k bíložravcům, masožravcům, mrchožroutům anebo filtrátorům. Autoři výstavy jsou otec Dimitri Jakovidis a dcera Niki Jakovidu. Otec vyrůstal v Česku, ale oba často pobývali v Řecku v blízkosti moře, které milují. Dcera dokonce vystudovala v Olomouci biologii na pedagogické fakultě, aby uměla lidem srozumitelným způsobem přiblížit mořský život a ekologické souvislosti. Oba se totiž inspirují heslem "Můžeš chránit jen to, co máš rád." A protože podle nich člověk může mít rád jen to, co zná, snaží se lidem v Česku život v oceánech přiblížit. U každé mušle jsou tak krátké texty, čím je daný měkýš důležitý pro ekosystém. Protože v ekosystému i ten nejmenší a pro člověka zdánlivě bezvýznamný tvor je člen řetězce a když jeden článek zmizí, zhroutí se celý systém.
0: Má výstava třeba i nějaké nej?
2: Nejmenší vystavená schránka je velká maximálně 5 mm. Česky se její obyvatel nazývá smaragd moře, a to proto, že se živí mořskou trávou a jeho schránka je zelená. Největší schránkou na výstavě je mušle Sudánky syrné, je veliká jako lidská hlava. Zajímavostí je i to, že mimo exponáty ve vitrínách jsou připravené i hmatací prvky. Lidé se jich mohou volně dotýkat a průvodní text k nim je v Brailově písmu. Výstava je tedy vhodná i pro nevidomé.
0: Jakou dobu mají lidé na to, aby výstavu navštívili?
2: Výstava potrvá až do 13. září letošního roku. Kromě pondělí, kdy je muzeum zavřené, je otevírací doba od 9 do 17 hodin a o víkendu až od 10 hodin.
0: Zve do Lounu oblastního muzea naše kolegyně Veronika Jaklová. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje. S tebou.

0: Petra Janů a Jiří Bareš, nám se blíží 18. hodina, den v kraji s datem 30. června je u konce. Já se loučím, přeji krásný zbytek toho dnešního dne. Zítra odpoledne se opět těším na slyšenou a vy už se určitě těšíte na písničky na přání po 18. hodině a po dalších zprávách s Petrou Firstovou. Dnes do studia dorazí opět kolegyně Eva Bucharová. Užijte si zbytek dnešního dne a zítra na slyšenou.
1: Český rozhlas Sever, den v kraji.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Prezident Pavel jednal o mediální novele s ministrem Klempířem. Soud potvrdil doživotí muži, který na Teplicku zavraždil svého otce a pětiletého syna. Červen byl zatím nejtragičtějším měsícem letošního roku na českých silnicích. Zemřelo 43 lidí. Zítra čekáme většinou zataženo, ráno deštivo, místy s bouřkou a teplotu naměříme nejvýše 21 až 24 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobrý podvečer. Prezident Petr Pavel jednal na Pražském hradě s ministrem kultury Otto Klempířem za motoristy. Hlavním tématem schůzky byly změny ve financování veřejnoprávních médií. Prezident se podle hradní kanceláře zajímal mimo jiné o dopady na rozpočet ministerstva kultury nebo garanci nezávislosti Českého rozhlasu a České televize. Ministra Klempíře zároveň vyzval k odborné debatě před přijetím změn. Pokračuje mluvčí prezidentské kanceláře Vojtěch Šeliga.
2: Prezident republiky Petr Pavel požádal, aby probíhala intenzivní odborná debata, věnující se důvodům změn a jejich efektům, protože výše navržených rozpočtů bude mít přímý vliv na šíři a kvalitu poskytované služby občanům České republiky. Ministr kultury je přesvědčen, že debata začne s prvním čtením novely zákona v Poslanecké sněmovně.
1: Financování Českého rozhlasu a České televize chce vláda od začátku roku převést pod státní rozpočet. Proti změnám jsou obě média, podle kterých by změny mohly ohrozit jejich nezávislost. Zachovat chtějí současný poplatkový systém. Nejvyšší soud v Brně potvrdil doživotní trest muži, který na konci roku 2024 na Teplicku zavraždil svého otce a pětiletého syna a vážně zranil svou matku. Dovolání podle mluvčí Gabriely Tomíčkové soud odmítl bez veřejného jednání. Odsouzený se hájil tím, že byl ve stavu změněného vědomí. Znalci to ale vyloučili.
3: Součástí trestu je také zabezpečovací detence pro případ podmíněného propuštění. Podle znalců u krajského soudu muž netrpí duševní nemocí, ale poruchou osobnosti a nelze u něj vyloučit další recidivu. Po neúspěchu u nejvyššího soudu může muž ještě podat ústavní stížnost. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Národní dům v Ústí nad Labem získá audiovizuální a jevištní techniku za téměř 7 milionů korun. Doposud žádnou neměl a na kulturní akce si ji pronajímal. Město má v plánu také opravu velkého sálu v Domě kultury, kde se konají plesy a další akce. Po dnešním zasedání rady města to řekl náměstek primátora Tomáš Vlach z Hnutí ANO. Při dopravních nehodách v Česku zemřelo v červnu 43 lidí, tedy o 3 méně než loni. I přesto to je dosud nejtragičtější měsíc v letošním roce. Nejvíc obětí si vyžádal minulý pátek, kdy na silnicích poslední den školního roku zahynulo 5 lidí. Od začátku roku eviduje policie 184 obětí, meziročně tedy o jednu víc.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme většinou zataženo, od rána déšť nebo přehánky a místy bouřky, které mohou ojediněle být i silné. Odpoledne budou srážky i oblačnost ubývat. Teploty zítra vystoupí nejvýše na 21 až 24 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Na silnici číslo 30 v Ústí nad Labem v ulici Sociální péče došlo k nehodě, srazila se tam dvě osobní auta a na silnici číslo 248 u Nakléřova očekávejte zdržení. Stojí tam porouchané nákladní auto.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Písničky na přání s Evou Bucharovou.

Na Českém rozhlase Sever posloucháte večerní písničky na přání a já vám připomínám telefonní linku, na kterou můžete volat a vybírat si muziku. Je to číslo 475 212 212 a nebo nám můžete poslat e-mail se svým přáníčkem na naší e-mailovou adresu zahrajte@rozhlas.cz. A první e-mail už dorazil. Dobrý den, prosím o zahrání písničky Víno od skupiny Činasky. Všechno nejlepší ke svátku pro naší úžasnou manželku, dceru, maminku a babičku Šárku z Ústí nad Labem. Děkujeme za všechno, co pro nás děláš. Krásný den, plný pohody, ti přeje manžel Jirka, maminka Maruška, dcera Šárka a všechna vnoučata.

0: A v písničkách na přání Českého rozhlasu Sever už je s námi na telefonu posluchač Jirka. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, tady Jirka z Veltrup, zdravím vás do studia a všechny posluchače.
0: Děkujeme.
1: A písničku posílám s bratrem Pavlem z Trejdovi a teď je do Ovčár. Jestli nejsou doma v Ovčárech, tak jsou na chatě u Milčanského rybníka. Je to mezi Českou Lípou a Litoměřicema. A jinak všem posluchačům, všem, kteří jsou sami, nemá jim dát, kdo dát zahrát, a vám do rádia. Děkuji, naslyšenou.
0: A já děkuji za zavolání. Jirka vybral košiličku bílou. No a vy zase můžete volat, pokud už máte vybráno 475 212 212. To je číslo do písniček na přání Českého rozhlasu Sever.

0: co budeme hrát dál v písničkách na přání Českého rozhlasu Sever, o tom už je rozhodnuto, protože volá Ina a už taky vybrala. Ino, hezký podvečer.
1: Dobrý podvečer, paní Evičko. Já bych prosila pro vás, pro mě a myslím, že ta paní Hanička je z Teplic a pro všechny posluchače, kteří poslouchají od Pavla Nováka Nádherná láska.
0: Ino, písnička je připravená, já vám přeju hezký poslech a těším se příště na slyšenou.
1: Děkuju pěkně, děkuju.
0: Nemáte za co. A ještě se dívám do mailů, že nám přišla taky jedna objednávka hudební. Už je tady zase ten den, kdy svátek Šárky slaví a u nás v pečovatelském domově taky jednu Šárku máme. Jménem manžela, dětí, panem vedoucím Jaroslavem Markem a celého domova jí přejeme hodně štěstí a zdraví a posíláme písničku od Petra Muka Bonsoir Mademoiselle Paris. Přáníčko posílá Míla a celý pečovatelský domov.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: 475 212 212, to je linka do Českého rozhlasu Sever, do písniček na přání v tuhle chvíli. A teď volá Jitka, takže Jitko, já vás tady vítám ve vysílání, přeju vám hezký podvečer.
1: Já vás taky moc zdravím, hezký podvečer.
0: Děkuju.

0: mu zahrajeme?
1: Zahrajeme mýmu manželovi a vám do rádia.
0: Tak hlavně pro manžela. Povídejte ještě, co jste chtěla říct.
1: Všem lidem, kterým se bude tato písnička líbit.
0: Aha, takhle, to je doplněk ještě. Dobře, takže to je písnička, která se jmenuje Pastor z Little Ford, takže všem, kteří ji mají rádi, tak hezký poslech přeju.

0: písničkách na přání Českého rozhlasu Sever je teď na řadě gratulace. A jaká to bude a komu to bude, tak to se všechno dozvíte od našeho dalšího volajícího a tím je pan Honza. Dobrý večer, Honzo.
1: Dobrý večer, takže začnu s tou gratulací rovnou. Je to pro manželku, přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a je to za celou rodinu.
0: Všechno nejlepší, hodně zdraví, paní manželce Lidmile, přeju i já a posílám hudební dárek, který jste vybral a všem přeju hezký poslech, dobrou pohodu a krásné narozeniny. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Pět minut po půl sedmé už volá do písniček na přání Českého rozhlasu Sever Marie. Hezký večer, zdravím vás, Marie.
1: Já vás zdravím, děkuji vám za přání hezkého večera, také nápodobně.
0: Děkuji.
1: A prosila bych pro vás, celé vaše Bezva rádio, a pro všechny, kdo poslouchají, písničku od Aťky Janouškové, Zázračný doktor.
0: Vy jste se teda hezky zasmála na konci, tak já vám přeju, ať hlavně ta písnička se vám dobře poslouchá, podle
1: a
0: toho, jak se smějete.
1: A posluchačům, no.
0: Tak je to asi vaše oblíbená. No dobrá,
1: ano.
0: Tak tady je.
2: Jednou prý v Kentucky pán k doktorovi šel, měl nervy na cucky a vyléčit je chtěl. Doktor ho proklepal

0: Písničky na přání Českého rozhlasu Sever pokračují teď dál, ale úplně nevím s kým, jestli s Ondrou anebo s babičkou, takže koho máme na telefonu?
1: Ondra.
0: Nakonec Ondru, dobře. Tak Ondro, ty nám řekni, komu zahrajeme. Já vím, že to bude víc lidí.
1: No, babičce Milušce, babince Alence a tátovi, který pracuje momentálně na Lesný.
0: Tak všem přeju hezký poslech. Vy jste si celá rodina přáli Terezu Kerndlovou, tak doufám, že se vám bude hezky poslouchat.

0: Ale já nejsem sama v písničkách na přání Českého rozhlasu Sever, je se mnou po telefonu Karel, hezký večer.
1: Dobrý večer, zdravím vás, Evičko.
0: Děkujeme.
1: Vítomné.
0: Ano.
1: A tuhle nádhernou píseň jsem vybral pro Ivanku do Bílého kostela.
0: Ano.
1: Káťu do Nový vsi u Chrastavy.
0: Ano.
1: Potom Andělce taky do... No víte kam, nevíte.
0: Andělce do... Andělce do Hřivic.
1: Do Hřivic.
0: No,
1: my jsme si vzpomněli.
0: Ano, vzpomněli.
1: Tak. Vzpomněli potom Ivetce do České Lípy, Klárce do Litvínova.
0: Ano.
1: No, ještě jo, a ještě Libušce do Děčína.
0: Dobře.
1: To taky slyším málo kdy, no.
0: Když jste sám říkal, že se sem dovolat je lepší na Nový Zéland volat, jste říkal.
1: No, tam se dovolám rychle, to je pravda. No. Takže písnička bude i pro vás, doufám, že se vám bude líbit.
0: Určitě,
1: Evičko.
0: Určitě. Už se těším.
1: ještě nevíte, že?
0: Ale já ji trošku znám, já už se těším na ní. Jo.
1: No, to já taky, jak malý dítě.
0: No, tak to je dobře. Takže krásný poslech vám přeju, děkuji za zavolání. No, naschledanou, mějte se.

0: Chvíli před 19. hodinou se do písniček na přání Českého rozhlasu Sever ještě stihla dovolat Eva z Nového Boru. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak povídejte, co si zahrajeme.
1: No, zahrajeme si od Budvarky Malý hoši z Černovlasí.
0: A pro koho to bude?
1: A bude to pro všechny, kteří mají rádi dechovky.
0: Tak si hlavně písničku užijte, děkuji za zavolání.
1: A pro vás taky.
0: Děkujeme. A mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Vy taky.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Lidé by zítra neměli chodit po nové lávce pro pěší a cyklisty v Děčíně. Firma na ní bude upravovat tlumiče. Ústecký kraj odmítá výstavbu nové spalovny nebezpečného odpadu u Litvínova. V zákupech na Českolipsku je nově spoplatněný vstup do zámeckého parku. Zítra čekáme většinou zataženo s teplotou do 24 stupňů Celsia. U zpráv vás vítá Petra Firstová. Dobrý večer. Dělníci budou zítra na nové lávce pro pěší a cyklisty v Děčíně upravovat tlumiče. Vyplynulo to z dynamické zátěžové zkoušky. Podle stavby vedoucího Petra Kužila z firmy Štrabak budou rozebírat mostovku. Práce jsou naplánované na celý den. Magistrát vyzval obyvatele, aby na lávku nechodili. Ústecký kraj, stejně jako město Litvínov, nesouhlasí s výstavbou nové spalovny nebezpečných odpadů v areálu Celio u Litvínova. Spalovna by podle zveřejněných dokumentů mohla zpracovat až 50 000 tun nebezpečných odpadů ročně. Kraj bude v procesu EIA požadovat doplnění dokumentace o podrobnější vyhodnocení dopadů projektu. Podle mluvčího společnosti Zoe Waste Miroslava Beneše firma připomínky vítá.
2: Je důležité upozornit, že zařízení ZOE připravujeme moderní zařízení, které má srovnatelné emise jako jakékoliv jiné zařízení ZEVO na zpracování komunálního odpadu. Naším cílem je bezpečně řešit odpady, které dnes již v Ústeckém kraji jsou, anebo je zde průmysl produkuje.
0: Připomínky můžou úřady i veřejnost podávat na krajský úřad do 8. července. Park u zámku v zákupech na Českolipsku je ode dneška přístupný jen se vstupenkou. Je součástí nového prohlídkového okruhu bez průvodce. Kromě parku a barokní zahrady na něm návštěvníci uvidí i loni opravené barokní konírny. Kontrola vstupu do parku by mohla zamezit jeho poškozování některými návštěvníky, říká kastelán Vladimír Tregl.
3: Já si sám pamatuju, když jsem kolem kruhové kašny vysázel nové kvetoucí keříčky a nevydrželi tam v podstatě ani 14 dní. Kolem té kašny jsou prostě zvyklé děti honit se kolem dokola a dospělí jim prostě neřekli, dejte pozor, vyhněte se těm keříčkům, takže byli prostě zašlapány brzy zase do země.
0: Novým předsedou dozorčí rady skupiny ČES se stal místopředseda hnutí SPD Radim Fiala. Informovala o tom energetická společnost. Do rady ho na začátku června jmenovala valná hromada podniku. Teď ho ostatní členové rady zvolili do svého čela. Fiala nahradil Radima Jirouta, kterého akcionáři odvolali.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme většinou zataženo, od rána déšť nebo přehánky a místy bouřky, které mohou ojediněle být i silné. Odpoledne budou srážky i oblačnost ubývat. Teploty zítra vystoupí nejvýše na 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici číslo 223 u obce Kovářská na Chomutovsku havarovalo nákladní auto. Projedete tam se zvýšenou opatrností. A na silnici číslo 30 v Ústí nad Labem v ulici Sociální péče došlo k nehodě. Srazila se tam dvě osobní auta.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: česky, česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Paní magistro, další dotaz přišel do naší jazykové rubriky Hezky česky. Takže lidé jsou často bezradní, co se českého jazyka týče, a hledají ve vás doslova spásu.
2: No, takhle bych to neviděla a rozhodně nechci být kazatelem.
1: No ale ptají se hodně seniori, starší posluchači, jak to je možné, že tak mají k tomu jazyku takový úzkostlivější vztah, jenom aby náhodou se to neříkalo špatně?
2: Já bych to viděla trošku jinak, nejde o úzkostlivost, ale snad o odpovědnější vztah k tomu jazyku. Mm-hmm. Myslím, že mladší generace to prostě nebere jako něco závažného, jaké zvolí slovo, jestli to dává smysl a podobně.
1: A bylo to tak vždycky, že mladí se k tomu stavili takhle volnomyšlenkářsky?
2: To bychom se museli zeptat nějakých psychologů a sociologů. Mm-hmm. Asi.
1: Jestli se neuvolňují mravy prostě, aby čeština nepáděla za nějakých 50 let daleko rychleji ve svém vývoji.
2: Jazyk se vyvíjí a pohled starší generace bude vždycky kritický k tomu, jak se vyvíjí. Lidově řečeno, každá změna je k horšímu.
1: No a nepádí stále rychleji ten jazyk? O to jde?
2: Všechno se zrychluje. Styl života, technologie nám zrychlují život, takže samozřejmě je to mnohem výrazněji vidět dneska ty změny.
1: No ale abych se dostal k dotazu posluchačky. Ona nám napsala, k čemu je vlastně slovo vlastně. No, jde o to, že někdy si s tím slovíčkem pomáháme. Mm-hmm. Abychom si něco utřídili v hlavě, tak řekneme to vlastně. A je fakt, že někdo to používá hodně frekventovaně v té mluvě. Je to plevelné slovo nebo není?
2: Je to jedno z takzvaných plevelných slov, nebo se jim taky říká výplňová slova, prázdná slova, parazitní slova, nebo řečové berličky a tak dál. A tam není to vlastně osamocené, tam jsou další výrazy, kterými si pomáháme, aby nevznikaly z našeho pohledu mluvčích nežádoucí pauzy projevu. A patří tam třeba tak, že teda, tedy, jako, prostě, čili, že ano, prosím, vlastně a tak dál. A jinak samozřejmě ten výraz vlastně má význam a dokonce ve slovníku se uvádí poměrně dlouhá řada synonym k vysvětlení toho významu. A sice formálně je to příslovce nebo částice a ve významu ve skutečnosti, doopravdy, opravdu, skutečně, fakticky. Abychom to řekli na nějakém příkladu, slovník cituje Karla Jaromíra Erbena, živá voda znamená vlastně vodu pramenitou. Tady doslova tedy ve významu v pravém slova smyslu.
1: Tak, tak, tak.
2: Já jsem k tomu chtěla jenom dodat ještě takovou věc, že samozřejmě působí to rušivě, ta plevelná slova.
1: Když jsou ve velké frekvenci, vysoké frekvenci nasazení.
2: Ale na druhou stranu je to v popisech považováno za přirozenou součást mluveného projevu.
1: Ale asi by tak neměl mluvit profesionální mluvčí, že se to bude jen hemžit plevelnými slovy.
2: No neměl. Kdo se živí tím, že mluví, tak by tak mluvit neměl, ale jinak bych za to opravdu nestřílela.
1: Já znám jedno je takové plevelné slovo, které vlastně není slovem, ale když stříháme rozhovory, tak na té modulační křivce je snadno rozlišitelné, říkáme mu buřt. A zdá se mi, že to je horší než plevelné slovo jako takové. A to je... takže raději říci to vlastně, než stále dělat Má to nějaké označení, to
2: Patří to do stejné kategorie těch výplní, protože tam mohou patřit i neplnovýznamová slova nebo zvuky a tak dál. Všechno, čím ty pauzy vyplňujeme.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: matce, kde jsou nízké teploty vody, což zpomaluje metabolismus a tedy i vývoj mláděte. Na souši jsou nejvytrvalejší slonice, které svá mláďata nosí obvykle 22 měsíců. Naproti tomu přeborníky v rychlosti plození mláďat jsou vačnatci. Třeba příslušník této třídy, nazývaný oposum, je březí jen 12 až 13 dnů. A pravděpodobně nejrychleji přivádí svá mláďata na svět vakomyš písčitá, které k tomu stačí jen 11 dnů. Ustálený příměr množí se jak králíci bychom tedy mohli nahradit větou množí se jak vačice.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchinou.

0: hledáme signál.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Dobrý večer. V dnešních 15 minutách si představíme Centrum historie a kultury Romů v polské Osvětimi. A dozvíte se také, že na Praze 14 začnou působit asistenti prevence kriminality. Manga Vlačera, Tešu Karšuněben.

0: poslech o Romava, které nám zpříjemnili Igor Kmeťo a Dara Rollins. Na Prahu 14 se po několikaleté pauze vracejí asistenti prevence kriminality. V minulosti zde úspěšně působili a nyní se díky grantu ministerstva vnitra znovu vrátí do ulic, kde budou pomáhat předcházet konfliktům a přispívat k většímu pocitu bezpečí obyvatel. Více už Dušanu Vagajovi řekla místostarostka Prahy 14 pro oblast bezpečnosti Soňa Tománková z hnutí Naše 14.
1: Městská část Praha 14, kam patří katastry Černý most, Hloubětín, Kyje a Hostavice, je velmi různorodá. Máme některá specifika, jako je například konečná a výstupní stanice metra Černý most, což v Praze samo o sobě je vždy problém. Navíc toto místo je ještě spojeno s autobusovým terminálem, který spojuje nejen pražské trasy autobusů, ale také trasy do Středočeského kraje, kamkoliv dál do České republiky. To znamená, jde o místo, kde se koncentruje velká část přestupujících osob. Dalšími z těch specifik, jak jsem o nich hovořila, je například i to, že na městské části Praha 14, a to konkrétně zejména na sídlišti Černý most, má magistrát hlavního města Prahy vlastně svůj největší podíl svého bytového fondu, což znamená, že samozřejmě na tom sídlišti máme velké množství národnostních menšin, cizinců, sociálně slabých nebo například handicapovaných občanů.
2: Jakou konkrétní roli budou asistenti prevence kriminality v ulicích Prahy 14 plnit?
1: Asistenti prevence kriminality představují v českém prostředí ověřený nástroj, který pomáhá zvyšovat pocit bezpečí, jak jsem o něm hovořila, a to přímo v našich ulicích. Nejde tedy o represivní složku, ale o viditelnou každodenní přítomnost lidí, kteří dobře znají lokalitu, dobře znají tak obyvatele, pohybují se v těch rizikových místech, komunikují s veřejností a pomáhají předcházet konfliktům v případě potřeby. Spolupracují s městskou částí, policií České republiky, která vlastně garantuje celý tento projekt, a v případě potřeby také s městskou policií. To znamená, tvoří jakýsi most mezi samosprávou, občany a policií České republiky.
2: Ve kterých lokalitách by měli asistenti působit nejčastěji a proč právě tam?
1: Tím, že asistenti prevence kriminality jsou, dá se říci, pod samosprávou, tedy pod radnicí městské části, tak to bude právě městská část, která je bude posílat na místa, která uzná za vhodné. My samozřejmě moc dobře víme, kde máme ty největší problémy, což je zejména tedy sídliště Černý most, jak jsem o něm hovořila, tak další takovou lokalitou je náměstí v Hloubětíně, což je taktéž okolí stanice metra. A dále potom v sídlišti Černý most jako takovém, nejen tedy u toho terminálu a v jeho okolí, ale také ve vnitroblocích. Velmi známé jsou u nás vnitrobloky Mansfeldova, Kučerova, Bobkova.
2: Jak budou spolupracovat s městskou policií a policií České republiky?
1: Mentoring, školení a záštitu asistentů prevence kriminality bude zajišťovat policie České republiky. Prakticky budou fungovat jako jejich prodloužená ruka, protože zatímco policisté skutečně nemohou být non-stop přítomní v těch našich vlastně rizikových oblastech, tak toto budou zajišťovat právě ti asistenti. A v případě přestupkového chování či jednání, tak budou vlastně komunikovat právě s tou policií, která se jim bude snažit maximálně vycházet vstříc a vlastně dojíždět na jimi požadovaná místa, pokud možno bez prodlení.
2: Mohou asistenti pomoci i při řešení sousedských sporů a konfliktů mezi obyvateli?
1: Ve své podstatě je to jedna z takových těch hlavních náplní, kterou od těch asistentů očekáváme. Asistenti nejsou represivní složkou, ale měli by vlastně předcházet krizovým situacím. A ty krizové situace samozřejmě můžou mít různý charakter, například i v podobě sousedských sporů. Měl by to být prakticky takový antikonfliktní tým na místě.
2: Budou se zaměřovat také na práci s dětmi a mladými lidmi v rizikových lokalitách?
1: Tak samozřejmě děti a mládež patří ke skupinám, kde je potřeba velmi důsledně dbát na prevenci. Ať už u škol a školských zařízení v naší lokalitě, tak ale i v tom veřejném prostoru vlastně v době, kdy mají děti volno. Není nic špatného na tom, že se nám děti či mládež shromažďuje ve veřejném prostoru, ale je právě potřeba dohlížet na to, aby nedocházelo k tomu závadnému nebo nedej bože přestupkovému chování. Takže určitě ano, noví asistenti prevence kriminality se budou mít možnost dostatečně věnovat i komunikaci s mládeží.
0: Vysvětluje místostarostka Prahy 14 pro oblast bezpečnosti Soňa Tománková z hnutí Naše 14. Návrat asistentů prevence kriminality je jedním z prvních kroků, které vycházejí z nové koncepce prevence kriminality a bezpečnosti Prahy 14 pro období roku 2026 až 2031.

0: polské Oswiecimi bylo v roce 2024 otevřeno Centrum historie a kultury Romů. Zaměřuje se především na historii, vzdělávání a uchovávání romského kulturního dědictví. Iveta Durdoňová oslovila ředitele muzea Vladislava Kwiatkowského.
1: Centrum historie a kultury Romů v Oświęcimiu posiada v svojím...
2: Centrum vlastně historie a kultury Romů má vlastně svoji výstavu, která vlastně ukazuje ten osud Romů od doby vlastně, kdy vyšli z Indie až do dnešní doby. Cílem muzea je vlastně, aby přiblížilo historii a kulturu Romů širší společnosti. Proto vlastně ta výstava je jako rozdělená na několik částí. Ta první část mluví o tom, jak odešli z Indie a jak cestovali vlastně do Evropy. Ten šestý sál vlastně poslední je vlastně o současnosti Romů, jaký mají úspěchy, co dělají vlastně současnost. Další místnost vlastně se týká snahy vlastně Romů o to, aby byl uznán vlastně ten romský holokaust, aby se všechny tyto věci vlastně připomínaly stejně jako židovský holokaustu.
1: Vělu nakladů v práci oraz zaangažování vělu vybitných postačí romských.
3: Máte spolupráce s Romským muzeem v Brně nebo s jinými romskými muzeji, kde vyhledáváte informace a fotografie nebo exponáty?
1: My jesteśmy młodą instytucją, bo powstaliśmy w 2024 roku i jedną z niewielu.
2: Z Brněnským muzeem ještě nespolupracují, ale chtěliby a spolupracují s dokumentačním centrem v Heidelbergu a o tu výstavu se vlastně starají hlavně kurátoři, kteří hledají ty další věci. Není to etnografický muzeum, ale vlastně je to jako o té historii a kultuře.
1: Historii kultury Romů, který je dostępny na našich social mediach.
3: Pořádáte tady edukační programy, chodí sem školy, je zájem z řad Romů o muzeum?
1: Máme programy edukacyjne, przede wszystkim odwiedzają nas bardzo dużo grup międzynarodowych.
2: Ano, jezdí sem vlastně různé školy, jezdí sem vlastně jako mezinárodní skupiny, mimo jiné třeba ze Slovenska, z Maďarska a tak dále. Takže vlastně je zájem i tady z téhle strany jako různých mezinárodních skupin.
1: Programy edukacyjne dla škol, předškolí, po prostu lokálních i rovněž odvědzají nás mládež.
3: Paní Červeňáková, jsme v Oswiecimi v Romském muzeu.
4: Celá ta koncepce expozice mě zaujala, ale asi největší radost mi udělalo, že jsou tady i prostory, v kterých se mluví o věcech veselých, že přestože jsme v Oswiecimi, tak ředitel místního muzea klade důraz na to, že je důležité jít dál a ukazuje, jak se Romům žije v Oswiecimi teď a že se jim tady žije dobře.
3: Jste poprvé v Romském muzeu?
4: Jsem poprvé v Romském muzeu v Polsku, jinak samozřejmě u nás v Brně jsem byla mnohokrát.
3: Paní Nepalová, když jste sem přišla, co vás tady nejvíce zaujalo?
5: Na mě absolutně jako největší dojem udělala jako stěna portrétu, jako fotografií, tváří jako ze současnosti, a která jako působí, že je plná jako naděje, ale zároveň je v ní nějaká jako paměť bolesti, ale taky radosti a hlavně té naděje. A pak se mi jako líbilo, jak odpověděl pan ředitel na mou otázku, jako jak tady můžou žít, zvlášť jako po té, co on sám ztratil v Oswiecimi těmi svoje příbuzný, tak říkal, že právě tohle místo, že tady žijí a mají to muzeum, jim dává jako obrovskou jako sílu pokračovat dál a vzdělávat tak, aby se tyhle věci neopakovaly.
0: Děkuji, že jste dnes byli s námi. Manka v Tumenge Budbacht, Zorte Sastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Novým náčelníkem generálního štábu je ode dneška Miroslav Hlaváč. Meteorologové v Česku vyhlásili smogovou situaci pro část Moravskoslezského kraje. A počasí v Česku zítra od západu velká oblačnost, místy přehánky i bouřky mohou být silné, maxima kolem 22, na východě kolem 29 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Českou armádu ode dneška vede Miroslav Hlaváč. Prezident republiky Petr Pavel ho v Praze na Hradě jmenoval novým náčelníkem generálního štábu. Doteď Hlaváč působil jako zástupce končícího šéfa armády Karla Řehky. Podle prezidenta čekají Hlaváče nelehké časy. Petr Pavel ale věří, že nový náčelník bude spoléhat na odborné rady.
2: Čeká vás období, kdy budeme muset implementovat některé změny v souvislosti s vývojem konfliktů nejenom na Ukrajině, ale i třeba na Blízkém východě. Budeme se muset přizpůsobit nové realitě v alianci s částečným ústupem nejenom americké armády z Evropy. To všechno na pozadí poměrně limitovaného finančního rámce.
0: V části Moravskoslezského kraje platí smogová situace, vyhlásil ji Český hydrometeorologický ústav, a to kvůli vysokým koncentracím ozonu. Lidé by venku měli omezit fyzickou zátěž, zejména seniori, dále chronicky nemocní a také malé děti. Při vyšších koncentracích ozonu v ovzduší mohou lidé pociťovat pálení očí a nosu, dále také nucení ke kašli, bolest hlavy nebo tlak na hrudi. Výstraha pro Ostravsko, Karvinsko a Frýdecko-Místecko platí od večera do odvolání. Karlovarská nemocnice otevřela nové dětské oddělení, je vyzdobené filmovou tématikou. Stěny zdobí příběhy z pohádek, každý pokoj odkazuje na nějakou filmovou profesi a nechybí ani plakáty z filmového festivalu. Na úpravě oddělení nemocnice spolupracovala s nadací Archa Chantal, která na projekt přispěla částkou téměř 900 tisíc korun. Dalších více než 120 tisíc zaplatila samotná nemocnice, upřesní její generální ředitel Jiří Štefan.
3: Jsme moc rádi, že jsme navázali kontakt s nadací Archa. Je to znovu jakoby propojení s Karlovarským filmovým festivalem. Udělalo se tady prostředí, aby ty děti se tady cítili líp z hlediska psychického, ale i z hlediska edukativního, aby ten čas strávený na tom oddělení rychle utek a mělo to nějaký vliv i na celkovou léčbu. Sport.
0: Do druhého kola slavného tenisového Wimbledonu postoupil český tenista Jakub Menšík, který porazil Brita Samuela po velkém boji v pěti setech. Další kolo si zahraje také Karolína Plíšková, která vyhrála v českém derby nad Krajankou Terezou Valentovou 2-0 na sety. Postupuje také Marie Bousková po výhře 2-1 na sety nad Gibsonovou z Austrálie.
1: Počasí.
0: Večera v noci čekáme oblačno, místy přehánky nebo bouřky i silné. Na východě republiky bude přechodně i skoro jasno a velmi silné bouřky jsou teď v oblasti Moravského krasu na Blanensku. Nejnižší teploty v noci ještě vysoké mezi 21 a 17 stupni. Zítra přes den oblačno až zataženo, na východě republiky zpočátku ještě polojasno. Zpočátku v Čechách místy déšť nebo přehánky, místy také bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer čekáme od západu ubývání srážek i oblačnosti. Nejvyšší teploty v Čechách zítra mezi 20 a 25 stupni. Na východě republiky mezi 25 a 30 a na jihovýchodě až 32.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D48 Nový Jičín Český Těšín opatrně za sjezdem na Frýdek-Místek na kilometru 49 havarovalo nákladní vozidlo, může být omezený průjezd. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Teď už je tu repríza pořadu Alex a host, příjemný poslech.
1: Alex a host.
4: Svůj profesní i soukromý život zasvětil cestování, objevování a fotografování. Procestoval všech 6 kontinentů a dohromady zatím 145 zemí světa. Své zážitky sdílí prostřednictvím knih, výstav i přednášek. Jiří Kolbaba je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
5: Dobrý den.
1: Alex a host.

0: Brněnský rodák a cestovatel Jiří Kolbaba je s námi ve vysílání. Budu vás oslovovat, pane Jiří, protože jste mi to dovolil. Říkal jste, oslovujte mě civilněji.
1: Požádal jsem o to.
0: Tak, ano, já vám ráda výjdu vstříc. Pane Jiří, co bylo dřív? Láska k cestování nebo k fotografování?
1: To je definitivně jasné, protože já jsem zaprvé na 9 letech třeba ještě jsem neuměl říct, že bych chtěl být cestovatel nebo fotograf, to jsem chtěl být egyptolog nebo archeolog. A protože jsem to cestování asi měl od rodičů, my jsme cestovali velmi, velmi nuzně, tehdy jen tak k Balatonu nebo do východního Německa, kde nás nikdy nepustili komunisté, tak jsem měl nějakou touhu cestovat a poznávat a vidět. A já jsem kvůli tomu sportoval. Docela určitě jsem 20 let výkonnostně a vrcholově sportoval, abych se dostal ven, což bylo super. Člověk se nemusel namočit s režimem a mohl se podívat třeba i na ten toužený západ. Tak to se mnohokrát povedlo a to bylo definitivní. A potom jsem jezdil a fotil jsem si takové dost špatné fotky, takové šedé, rozmazané, bylo to hrozné. A jednou jsem navštívil jednu prodejnu fototechniky a říkám, hele, já si chci taky vozit ty hezké fotky, co si vozí ostatní. A ten borec, co stál za tím pultem, říká, já vám prodám tu techniku, ale to, co máte v hlavě, v srdci a v oku, to vám neprodám. To tam buď to objevíte, nebo to tam nenajdete. No a já jsem objevil fantastického koníčka, který se mi posléze stal zaměstnáním. Dnes je to pro mě úplně spalující činnost. Já vidím svět v kompozicích. Všechno, na co koukám, vidím v kompozicích a miluju fotografování a pak ta reakce na ty fotky, to mě nesmírně baví.
0: Tak a to intenzivní cestování vám přináší více možností, myslím tím rozmanitost toho, co můžete fotografovat.
1: No definitivně je to tak, to je, ten svět je tak barevný, tak uchvatný, tak ještě stále neskažený přes to všechno, jak mnoho lidí vidí svět třeba negativně, já ho vidím velmi pozitivně. Já cestuji 33 let a za tu dobu jsem měl šanci vidět tolik fantastických scenérií přírodních, potkat tolik úžasných, skvostných lidí, vidět exotická zvířata, to, co bych přál každému, kdo má tyto touhy a sny. A já si to tak nějak plním, vůbec nechápu, jak se to mohlo takhle rozvinout, že dokážu trávit tolik měsíců v roce, už 33 let, takhle na cestách, na všech kontinentech planety. Je to jedno velké požehnání. Já jsem za to osudu nesmírně vděčný. A to má úžasnou symbiózu. Cestování a focení, to jde dohromady. Já si nedovedu skoro představit lepší zaměstnání, lepší činnost, lepší poslání, než jsou tady tyto dvě zvláštní aktivity.
0: Jak vlastně vypadalo vaše léto? To je takové období cestování, ale u vás samozřejmě je to asi po celý rok, bez ohledu na roční období, ale jaké bylo? Byl jste to vůbec v České republice?
1: Já jsem málo v České republice a dokonce dostávám otázky, kde jsi byl na dovolené naposledy. Tak vzpomínám si, že s jednou přítelkyní jsem jí slíbil, že pojedeme na dovolenou a já nebudu pracovat a vydržel jsem to 3 dny ležet někde na pláži ve Středozemním moři a za chvilku jsem měl půjčené auto a byl jsem v horách. Já to neumím, ale jezdím za těmi poznávacími zájezdy a výlety. Zájezdy je zvláštní slovo, jezdím možná i expedice často. A někdy jezdím, představte si, mě oslovilo mnoho cestovních kanceláří a jezdím s jejich klienty. Ten neuvěřitelně funguje už asi 17-18 let. Já poznávám Čechy, kteří mají podobné cestovatelské srdce a touhy jako já. Jsou to většinou, představte si, starší dámy ve věku 50 až 70 let. To je dneska typický vzorek poznávacího zájezdu, že jede dáma sama nebo s kamarádkou a někdy jede s partnerem, o to ještě si cením také, ale často ti chlapi zůstávají doma a ty ženy cestují. No a mě to takhle nesmírně baví, takže jsem to zařadil do svého života. Léto pro mě znamená hodně cestovat, protože zima je dělám přednášky, jezdím po celé zemi a přednáším. A potom tedy toto léto bylo zase velmi dynamické, takže jsem byl, když to vezmu jenom Evropa, Norsko, Island, Azory, Fajery, ale pochopitelně letos jsem byl 2x více jak měsíc v Africe, byl jsem také v Grónsku, za pár dní odletám do Iráku, pak do Japonska, no jsem stále v jednom kole. Já jsem minimálně 6-7 měsíců v roce on the road, ale bylo i 9.
0: Tak to máme velké štěstí, že jsme vás chytili zrovna teď tady v České republice a že můžete být hostem Alex a host.
1: Je to pro mě velká čest, děkuji.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s cestovatelem Jiřím Kolbabou. Vy jste minulém vstupu, nebo v tom prvním vstupu vzpomínal na to, jak jste se k cestování dostal a že vám k tomu vlastně dopomohl sport a atletika. Byla to atletika, že jo? To byl královna sportu, to byl váš sport.
1: Já jsem běhal střední dlouhé trati, zejména trojku překážek a vydržel jsem to 20 závodních sezon. A byly to šťastné roky, kdy jsem potkal fantastické lidi a myslím, že to člověka i trošku formuje, že potom člověk umí prohrávat, uvědomí si, že všechno je za něco, že se musí máknout, kdo nemákne, tak nevyhrává. A dalo mi to úžasně do života. Já teď dneska běhám taky, ale málo, to už tolik nevydržím, ale hodně chodím treky. A myslím, že ta svalová paměť tam je, že ty treky, to je něco pro mě, to já mám nesmírně rád, dělám to v celém světě.
0: Tak a určitě potom, když jdete nějakou delší túru, tak se vám to asi i hodí. Musíte nějakým způsobem se na nějakou delší cestu připravovat, myslím tím i po té fyzické stránce.
1: Tak tím, že si chodím zaběhat a zaposilovat a nějak cvičím jenom tak doma, třeba ráno na posteli a pak na koberci, to já takhle dělám. Proč ne? Já nemusím chodit do bodybuilding studia, abych něco málo udělal pro své zdraví, tak se to potom pochopitelně vyplácí. A já chodím treky ve vysokém Himálaji, v Tibetu, v Nepálu, v Butánu, zlatokopecký trek Kanada, Aljaška, islandské treky, norské treky, české treky, proč ne? A před pár dny jsem byl na Kilimandžáru, takže ačkoliv se táhne na 70, tak jsem na těch 6 kilometrů jako vylezl a relativně v pohodě. Měl jsem krizi někde uprostřed, po třetím dnu a nahoře jsem byl úplně v pohodě. Vůbec nechápu, jak to takhle dobře klaplo. Baví mě ty treky, protože člověk kouká do přírody, já ještě táhnu tu kameru sebou, tu mám zavěšenou na tom krku a hodně fotím. A ten motiv je vidět něco. Já mám pocit vždycky, že ta kamera mě dovede ještě kousek dál. Já myslím, kdo fotí, tak vejde do domu, domorodce, do nějaké chýše domorodce. Kdo fotí, vyjde na kopec, aby se podíval, co je za tím kopcem. Kdo fotí, dostane se dál do hloubí něčeho, protože pak jako hledá ty. Já mám tu touhu vyfotit něco zvláštního, exotického, co mě uspokojí, co se lidem bude líbit a hlavně, co je bude inspirovat. Mojí ambicí je přijímat inspirace. A to dělám celý život od mnoha špičkových lidí a běžných lidí. A také potom ty inspirace předávat. To je to požehnání mého života, že toto můžu. To je něco fantastického dělat. Koníčka a zaměstnání, které inspiruje ještě další lidi, což je něco fantastického. A Češi jsou v tomto ohledu skvělí a patří jim velký dík a poklona, protože chodí na přednášky na naše cestovatelské. A dneska je tady skupina českých cestovatelů, kteří mají ambici dávat ty inspirace a ti lidé chodí v neuvěřitelné množství. My plníme sály, tak jak třeba zpěvák nebo herec, to by mě nikdy před lety nenapadlo. To ukázal Leo Šimánek, slavný český cestovatel nedávné minulosti, který to prezentoval. A teď nás inspiroval a tu další, v té další generaci je tady Láďa Zibura, že a takových mnoho klasiků, kteří mají co říct a já vždycky říkám, že cestování učí tolerantnosti. Masaryk to říkal Disraeli. Masaryk zase říkal, že když budeme cestovat, tak to nestačí. Je potřeba ještě v sobě zpracovat, co nám to cestování dává. A když to dáte dohromady a nabídnete to lidem jako inspiraci, pro jejich vlastní cestování, což je moje ambice, tak oni to asi vycítí a chodí za námi a já jsem jim za to vděčný, protože mě to naplňuje a teď to tak klidně řeknu na mikrofon, mě to také živí a živí to tím lidi kolem mě, protože to cestování v těch mých potom už dimenzích také něco stojí, to je jasná věc.
0: Děkuji za upřímnost. Jiří Kolbaba je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Dobrý.

0: Ve studiu je s námi stále cestovatel Jiří Kolbaba. Prozraďte, Jiří, jak probíhá plánování vašich cest. Vy jste říkal, teď mě čeká Irák, pak Japonsko. Tak podle čeho se rozhodujete, kam zamíříte?
1: To je různé. Někdy plánuju něco velmi dlouho dopředu. Dneska jsem svému sekretáři. Představte si, já mám přes 30 let sekretáře. Radek Šnirch je můj kamarád a kolega ve firmě a pracuje pro mě přes 30 let. Dneska jsem ho požádal, aby mě vyrobil plachtu na rok 7, protože už chystám některé cesty v roce 7. Třeba bych chtěl autem dojet do Ománu. Teď jsem byl nedávno autem v Dakaru. Jel jsem z Brna do Dakaru, do Senegalu a zpátky.
0: Jak dlouho jste to jel?
1: Byl jsem tam přes měsíc, jsem si tak jako projel v klidu Maroko a Španěl. A Mauritánii a západní Saharu a úplně v klidu, nikam jsem nespěchal. Dokonce si představte, já už jsem byl ve Španělsku, v polovině Španělska, směrem ke střední Evropě. Dozvěděl jsem se, že na jihu Španělska 500 kilometrů zpátky je nějaká slavnost, nějaká fiesta, tak jsem se 500 kilometrů vrátil zpátky, 1000 kiláků jsem si přidal, proto abych si pořídil zajímavé fotky. Toto je pro mě ten motiv.
0: Hledat a stálo to za to, no, potom ty fotky.
1: Jasně, Španělky v kroji tancovali, to bylo něco úžasného. Takže jsem to takhle chytil. Já ty cesty plánuji někdy dlouho dopředu a jindy je to ad hoc, protože spolupracuji s těmi cestovkami, s různými institucemi, úřady, už jsem fotil i pro krále třeba. Já dostanu zakázku a pak na ní jedu, když mám čas. A nebo se něco dozvím jako inspiraci, tak odletím na Havaj fotit výbuch sopky nebo nějakou fiestu kdekoliv na světě nebo něco cokoliv, co se kde stane, vybuchne sopka na Islandu, okamžitě pokud mám čas, skáču do letadla a jedu to vyfotit.
0: Je to opravdu dobrodruh.
1: Něco je plánované a něco není. Podle toho je taky zařízený celý můj život, soukromý a profesní, že? Tak na to se mě lidé často ptají, já vám to klidně tady na mikrofon řeknu. Jak vypadá domácnost cestovatele? Já říkám, tak nesmíš tam mít žádnou živou bytost, žádné živé zvíře a žádnou živou rostlinu. A pak můžeš odjet kdykoliv. A oni se ptají dále, já říkám, no tak otevřu ledničku, ta je většinou prázdná. Buď to ji naplním, anebo využiju, že je prázdná a odjíždím, odlétám. Ne, já to mám tak nastaveno, že zdraví slouží brilantně. Jo. Já to tady klidně řeknu, já tím chci inspirovat naše posluchače. Já jsem od revoluce nebyl ani jeden den nemocný.
0: Oh.
1: Ani tu koronu jsem neměl, jo, takže, nebo co to bylo. Takže super, ale třeba je proto něco dělat. Já se snažím to zdraví trošku si ho hlídat a udržovat. Já to tady zase propálím úplně na mikrofon, to jsem nikdy takhle otevřený nebyl. Pro mě je velkou inspirací Miroslav Zikmund. Já se chci taky dožít 100 let. Já chci taky svým pravnukům povídat ty příběhy ze světa, které teďka nasávám, protože si myslím, že to stojí za to. A ten Miroslav uměl žít zdravě. A hlavně je to v hlavě. Všechno, nebo většina je v hlavě. Můj životní krédo je to, co řekl Abraham Lincoln. Většina lidí je tak šťastná, jak šťastná se rozhodla být. Já v to velmi věřím. Že když budu pozitivně myslet a nehledat ty negativní konsekvence a černé scénáře, tak to má velký vliv na duševní a fyzické zdraví. Definitivně to tak je. Teď jsem měl jednoho lékaře u sebe, říkám, chodím na všechny prevence, ale nemám ani žádného domácího, nebo jak se to jmenuje, osobního, nebo jak se to jmenuje, ty lékaři, tak já nevím, jak se to jmenuje. Já vůbec nevím, jak je strukturováno.
0: Praktický lékař.
1: Já vůbec nevím, jak je strukturováno české zdravotnictví. Já platím do systému, ale vlastně to nevyužívám. Ale to je dobře. Tak.
0: To je dobře, tak ať vám to takto dlouho vydrží. Ale jedna věc je zdraví, ale druhá věc je potom, co se vám může stát nebo potkat vás na těch cestách. Byl jste někdy v nebezpečí?
1: Ne. Pokud nejedu po D1 nebo po českých silnicích, tak se necítím ohrožen. Na českých silnicích je to katastrofa. Vůbec v celé východní Evropě. Já jsem nikdy... Vy jste tady řekla, že jsem byl ve 145 zemích světa. Cestuji 33 let a každý rok jsem půl až 3/4 roku venku. A teď to řeknu zase vašim posluchačům.

0: Nikdy mě nikdo neuhodil, nikdy mě nikdo neokradl a nikdy se na mě snad nikdo ani křivě nepodíval. Třikrát se mě pokusili okrást, ať jsem úplně objektivní. Jednou to bylo dramatičtější na Papui Nové Guineji v Port Moresby, to je hlavní město Papui, jednou to bylo v Nikaragui a jednou to bylo na Jávě. Ale pro mě to dobře dopadlo, včas jsem zareagoval, nebo se to vyřešilo následně. Takže takhle. To je, já nevidím svět tak, jak ho vidí některý populistický politik a straší tím lidi. Naopak vidím svět velmi pozitivně. Nejsem jediný. Já potkávám na cestách tisíce lidí z celého světa a máme podobný náhled na mnoho fenoménů, které jsou kolem nás.
1: Říká Jiří Kolbaba, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijal cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba. Ono to může se zdát, že jezdíte na ta odlehlá místa, ale vy máte procestovanou i Českou republiku, Evropu, prostě všude, kde je krásně. Kam se rád vracíte? Kde to máte rád? Kromě Brna, což je vaše
1: rodiště. Jasně, že doma v Brně a v Brně Slatině. Já bydlím v Brně Slatině v takové úžasné čtvrti. Včera jsem zase na Facebooku složil poklonu, protože mě to baví, jak to tam vede. Ta radnice je taková mladá a vede to skvěle. Tak to mě baví. A to Brno máme směrně rád. Já jsem žil v Praze. Já si dovedu představit život kdekoliv na světě. Od Rakouska kdekoliv. Mě se na to kde kdo ptá, kdyby jsi emigroval, kde bys chtěl žít. Rakousko, Německo a dále. Prostě kdekoliv. Mám pocit, že se dá žít a skvěle a plnohodnotně. No a mám to rád úplně všude, no ale mám svoje favorizovaná místa na světě, definitivně, kromě mé vlastní země. Jedničkou je a vždycky bude Antarktida. Já teď už v lednu startuji po čtvrté do Antarktidy, na jachtě zase, na malé polské jachtě. Je to dobrodružství číslo jedna, hned po té jedničce je to největší dobrodružství a drama mého života. Jedu s několika zajímavými kamarády. Beru sebou Jirku Procházku, klidně vám to řeknu, MMA bojovníka, který je úžasný člověk, filozofie jeho mě baví. My máme rádi tu filozofii Bushido, těch bojovníků japonských a podobně, to nás tak hodně taky spojuje. Jsme kamarádi a tak, když Jirka říkal, hele, ve mně někam do světa, chci něco prožít dramatického, tak jsem řekl, nabízel jsem mu Afriku, on nemohl, protože teď končil studia na vysoké škole, tak Antarktidu vzal, tak budeme v Antarktidě, to je pro mě jednička. Fotogeničnost jednoznačná je Island. Jo, z hlediska fotogeničnosti je to Island. Já jsem byl 35krát na Islandu a budu, doufám, ještě 50krát v životě na Islandu a dovedu si představit, že tam budu žít půl roku a fotit a psát knížky třeba nebo vysílat do médií. To je tak ideální místo na focení, ovlivněné geotermální, termální, vulkanickou, seismickou energií. Jedno z pro mě jednička světová, definitivně. A pak bych mohl jmenovat 100 dalších zemí nebo oblastí nebo biotopů na světě. Mám rád pouště, proto mám rád Omán třeba. Ale stejně tak Austrálii, Nový Zéland, Havaj, na cokoliv. Baví mě to, když je příroda silná a baví mě také, když jsou tam zajímaví a příjemní lidé, zajímavá etnika, jezdím fotit i různá etnika, kultury do Afriky zejména, do Etiopie, do Keni, do Tanzánie a podobně. Teď jsem se vrátil z Tanzánie a z Keni, je to pár dní, jsem tady v Česku, tam mě to také baví, tam jezdím hlavně za etniky a tak těmi zvířaty. Ten svět je velmi inspirativní, ale nezapomínám na Česko. Kdysi jsem jako sportovec hodně běhal závody mimo dráhu, jezdil jsem se sportem po Česku a teď jezdím na přednášky. Kde by mě napadlo, že si mě pozve vesnice ve Šluknovském výběžku a druhý den jsem někde v jižních Čechách a třetí den jsem na Ostravsku a čtvrtý den jsem v Olomouci. A to je neuvěřitelné. To je, cestuji po Česku velmi rád.
0: Já se jenom vrátím, jste říkal, rád jezdím za etniky. Jak vás přijímají ta etnika, jak na vás reagují, nebo jak se k ním vy dostanete, přiblížíte?
1: Žádnou vědu v tom nehledám. Platí jedno velké, úžasné moudro cestovatelské od Davida Livingstona a pokračuje doteď. Co vyzařuješ, to se ti vrátí zpátky. Jestliže jsem pozitivně naladěný sám k sobě, jestliže si vážím sebe, tak si vážím ostatních lidí a nemůžu být xenofobní nebo nenávistný. Musím hodnotit jednotlivce a nemůžu paušalizovat a odsuzovat celé národy, etnika, kultury. To je naprosto špatně, to je cesta do pekel. A my, co cestujeme, tak na svět pohlížíme jinak. Myslím si, to je výrazně zdravěji. A to je o tom, že hodnotíme jednotlivce podle jeho chování. A takže když se na ty lidi usmívám, vážím si jich, oni to vycítí. To jsou přírodní národy, to jsou kolektivistické kultury, oni to mají nastaveno úplně jinak. Teď se podívejte, jak se tady málo zdravíme v obchodě, v supermarketu, v nemocnici, v lékárně, ve službách, na úřadech. To je málo, to je špatně. Tato země byla kdysi více exponovaná, co se týče pozdravu, úsměvu, očního kontaktu, verbálního, nonverbálního kontaktu. Nám se to vytrácí, je to problém, je to velký, já to cítím jako problém. Nemusím být sociolog, odborník na nějakékoliv disciplíny. Stačí mě jenom, když vejdu do restaurace nebo někam do služeb, nebo nebudu na vesnici, nebo teď jsem se připravoval s mým synem a s mým vnukem, jsme se připravovali na Kilimandžáro, tak jsme chodili treky, no, kdysi v té přírodě se zdravili lidi všichni, nebo skoro všichni. Dneska, když vás někdo pozdraví, tak úplně zajásáte a poděkujete mu, protože ty pozdravy se jako vytrácí a hlavně, a co je smutné, to je můj postřeh, prosím pěkně, a to nikdo nebere osobně, ale je to objektivizovaný postřeh, mnohonásobně potvrzený. děti přestali zdravit. A já přednáším i školákům. A to je naprosto smutné, když nepozdraví. Já jsem na Karlově univerzitě na přírodovědecké fakultě a oni nepozdraví svého 75-letého profesora na chodbě. A nebo základní škola, nebo učňovské nějaké zařízení. Toto se hodně ztrácí a mě to trápí, protože já tvrdím, že u pozdravu, u úsměvu, u učního kontaktu začíná slušné chování a jednání. A to umí ty kolektivistické kultury, kam já jezdím a tam mě to baví. A já mám svoji zemi nesmírně rád a snažím se to tady měnit, to klima, aspoň ve svém okolí, ale budu upřímný, mě to trápí. Tam je základ slušného ohleduplného chování mezi námi a měli bychom se na to zase zaměřit. A rodiče vůči dětem, pedagog moc nemůže to, když to nemá rodina, tak to pedagog nedožene, že? Ale i ti pedagogové mnozí se snaží, tak to, na tom pracujme. Já za to poděkuji,
0: jsem
1: když
0: pro,
1: to někdo
0: mám
1: umí.
0: Mám dvě děti, pracuji na tom. Jiří Kolbaba je naším hostem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je cestovatel Jiří Kolbaba, který kromě jiných, tedy zemí, jste navštívil a vlastně i navštívíte znovu, také Japonsko. Pak chystáte přednášky po svém návratu a u té přednášky je uvedeno mystické Japonsko. Proč je Japonsko mystické?
1: Tak to slovo mystické můžeme nakonec přiřadit úplně ke všemu, to proč ne, ale já si myslím, já to tak vnímám, já to Japonsko vnímám jako mystické. Už z hlediska historie, co tam všechno proběhlo, i z hlediska toho, jak se ke mně to Japonsko chová, ti lidé, které tam navštěvují, já tam navštěvuji památky, ty zenové zahrady a podobně. Já si myslím, že tu mysticitu, takovou jakousi kvázi mysticitu, já nejsem zase na toto nějak odborník, já ji vnímám. A nebo ji tak, nebo tak popisuju jakési zvláštní klima, atmosféru, možná spíš pohodu ve vztahu k nějakým hodnotám mravním. To Japonsko je pro mě místo, které je těmi lidmi, to tak vnímám, jakkoliv to v historickém. Klidně, každý ten jednotlivec, kterého tam potkám, mě ta zdvořilost, pokora, sklidnění nesmírně konvenuje. Mně to chybí v té naší uspěchané Evropě, tom euroamerickém prostředí, ve kterém se tady pohybujeme, jak se honíme za těmi penězi a za těmi kariérami a podobně. Oni jsou takový sklidní, taky se honí všichni. Všichni víme, jak vypadá pracovní nasazení, jak vypadají psychické problémy s tím spojené a zvláštní životní styl. Ale když já jako turista navštívím Japonsko, teď tam budu měsíc, tak na mě působí mysticky, sklidním se tam a vrátím se jiný, takový lépe naladěný pro interpersonální třeba komunikaci.
0: Ještě to jde, abyste vy byl lépe naladěný?
1: No a tak jasně, stále jsou rezervy, já se stále učím. Já jsem ve všech těch disciplínách a jakémsi možná životním stylu, já jsem tam jeden velký jako žák stále. Já jsem samouk v těch disciplínách, já jsem nikdy neprošel nějakým kurzem retoriky nebo focení nebo psaní a všechny tyto disciplíny, vyjmenoval jsem tři, víc toho nepostihnu, asi bych chtěl dokonale umět, takže já mám sen, jak se zúčastním kurzu, jak budu chodit do školy a dovzdělám se, protože nejsem příliš vzdělaný, nemám vysokou školu, tak to všechno mě tak jako trápí a chybí ještě a stále se učím, za pochodu se učím, jak lépe fotit, jak lépe psát, jak lépe retoricky se vyjadřovat a podobně.
0: Jak to vypadá, když se učíte?
1: Já si vzpomínám, když můj syn pracoval v médiích, on pracoval v televizi, tak on měl mediální trénink. A já jsem nikdy žádný mediální trénink neměl. A já na jednom rádiu vysílám už 22 let a chodím často do médií, jak audio, tak také video. A tam hovořím. A můj syn mě sledoval a pak mě zatelefonoval a říkal, tati, udělej si pozor, dávej si pozor na toto, jo? Používáš tuto větu opakovaně nebo toto slovo. A já zase jsem ho sledoval, když on byl na televizní obrazovce a tak jsem mu zavolal, říkám, Tome, pozor, všiml jsem si tady tohoto. Tak jsme se vzájemně trénovali a vzájemně jsme se učili, jak vystupujeme na veřejnosti. A já mám tu šanci, že si můžu poslechnout svůj pořad někdy zpětně, anebo že občas mě někdo nahraje, když jsem na přednáškách jevištních a pak to slyším a říkám, ježiš, to jsem opravdu řekl, to není možné. A někdy se sám přichytím při chybě, nesmírně rád poslouchám slovesné útvary různé, mám mnoho desítek knih namluvených českými klasiky a podobně. Poslouchám všechny zprávy a mnoho pořadů v rádiích. Váš pořad jsem, Alex, slyšel mnohonáctkrát. Všechna talk show poslouchám a když jsem v zahraničí, tak já mám data v každé zemi, kde jsem, já si kupuji data. Teď jedu do Iráku, tak jsem si koupil 10 giga zrovna dneska ráno a budu zase poslouchat podcasty. Poslouchám podcasty české klasické podcasty, zejména politické, já hodně sleduju českou politiku. Já si večer pracuji na fotkách nebo na textech a k tomu si pustím parlament nebo senát a nebo nějaké rozhovory a podcasty, mě to hrozně baví, abych věděl, co se ve světě děje, abych si utvořil obrázek podle toho, co prožívám a co se mohu dozvědět. Pak si můžu udělat nějaký plastičtější obraz o mé zemi a o situaci v mé zemi a o světě třeba.
0: Říká Jiří Kolbaba, který je naším dnešním hostem.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Cestovatel, fotograf Jiří Kolbaba je stále naším hostem. Teď mi prozradil, že, snad nevadí, že to řeknu ven, ale že cítíte každodenní štěstí.
1: No, je to zvláštní, že?
0: Tak a ty si představte, že byste byl celý rok doma. Cítil byste ho také?
1: Nevím, já mám ten svůj byt hrozně rád. Já vím, že bych tam koukal na nějaký pořad v televizi, zajímavý, vzdělávací, nebo bych si četl, nebo bych sám zpracovával nějaké texty nebo fotografie, ale že bych musel být doma sám. No já bych si potřeboval totiž uklidit a utřídit fotky a diáky. Jo? Já jsem nedávno zjistil s mým kolegou, že jsem nafotil víc jak milion záběrů ze světa. Já nemám vlastně většinu ještě vůbec zpracováno. Já vím, že člověk se nemá takhle vůbec, já nevím, jak se používá jaké slovo, ale já jsem jednou řekl, já bych se potřeboval zlomit nohu, abych byl půl roku doma a zpracoval jsem všechny ty diáky a ty fotky, které jsem nespracoval.
0: Nerouhejte
1: se. Přišla korona, já jsem byl víc doma, já jsem cestoval v koroně, že značně tedy kontrolovaný, ale cestoval jsem, ale výrazně méně a taky jsem to neudělal, tak já nevím vůbec, kdy se k tomu dostanu. Tak já si myslím, že bych nebyl tak šťastný, protože já se vidím venku. Ale řeknu vám upřímně, Alex, já když jsem doma, tak se těším ven a vidím se na Novém Zélandu, nebo v Patagonii, nebo na Havaji, nebo na Fidži, nebo kdekoliv v království Tonga. A když jsem v království Tonga, tak se vidím někde na Šumavě, nebo v Krušných horách, nebo někde na Vysočině. Já to tak mám, já se těším domů a já se těším ven. A nevadí mě nikdy, ty přelety mě nevadí, zdravotně jsem na tom brilantně, nemám nikdy žádné problémy zdravotní na cestách, tak všechno je to takové hladké, takové pohodové a přál bych to každému. Přál bych to každému, kdo nás dneska slyší, kdo má tu ambici nejenom cestovat, ale jakkoliv, v jakémkoliv oboru vyniknout, nebo si jenom splnit sen, nebo se věnovat koníčku. A takové lidi já potkávám. Já mám tu moji bublinu takhle nastavenou, zajímavě to, ti lidé se zájemně doplňují a navazují na sebe a inspirují se. Já mám kolem sebe lidi optimisticky naladěné, je mi mezi nimi dobře a jestli já občas přispívám k tomu, k té pohodě nás všech a přidám nějakou inspiraci z mého ranku, tak mě to činí nesmírně šťastným a kež by to ještě desítky let vydrželo. Na to se mě lidé ptají, protože přece jenom už mám svůj věk a lidi se ptají, jak dlouho ještě chceš cestovat. Já říkám, tak já se vidím 10, 12, 15 let na cestách. Proč ne? Já potkávám čilé osmdesátníky. Je to o hlavě a je to o tom zdraví. A to se může změnit, jasně, já to v plném respektu to tak mám. Ten osud neovlivíme některý. Takže pokud nepřijdou zdravotní limity, tak se vidím na cestách a doufám, že to nastavení mentální, to, že prožívám denně to bytostné štěstí, mě také zůstane a mě to činí šťastným a mě to činí zdravým a myslím si, že to je to, co bychom měli ve svých životech hledat a najít to v sobě. Všichni to v sobě máme. Všichni v sobě to máme, jenom je potřeba si to trošku jako si tam zahrabat a vyhledat si to. A pak budeme šťastní.
0: A pokud má v sobě někdo právě toho cestovatelského ducha a chtěl by začít cestovat tak jako vy, třeba s jeho vzorem, tak kde by měl začít vlastně?
1: Já obdivuji rodiče, kteří vyjedou už s malými dětmi, ale někdy ti děti ještě z toho rozum nemají, ale pak posléze budou mít, takže já to nedokážu vůbec říct, kdyby měl začít. Ale každopádně měl by začít, jo, to je důležité. Za mnou chodí lidé a říkají, no ty to máš rozjetý a ty fotíš a děláš knihy a kalendáře a přednášky a tebe to živí. Já říkám, hele, já jsem začal na zelené louce. Ty máš jedinečnou šanci a vy mladí jste vzdělanější, než byla ta moje generace. My jsme začali s němčinou a ruštinou a vy už dneska se učíte světové jazyky a můžete s nimi vyrazit do světa. Máte k tomu, když budete chtít, blíž. A dá se cestovat ještě velmi levně. Jako backpacker jsem procestoval většinu zemí světa. A pravdou je, že tenkrát ty ceny byly nižší. Před těmi 30 lety. Dneska jsou ty ceny trošku vyšroubované výš. Ale mnoho mladých lidí umí fantasticky, skvěle, inspirativně cestovat za málo peněz. O penězích to tolik není. Je to o srdci a o tahu na branku. To budu vždycky tvrdit a zatím si budu stát.
0: Já moc děkuju, že jste přišel. Užijte si Irák, Japonsko, to jsou země, které vás teď čekají a hlavně se ze svých cest v pořádku vraťte domů. Jiří Kolbaba byl naším hostem.
1: Já děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas, zprávy.
1: Praktičtí lékaři v České republice budou moci předepisovat o 1200 léků více než teď. Čtvrtý blok jaderné elektrárny Dukovany je po plánované odstávce opět na plném výkonu. A počasí zítra od západu velká oblačnost, k tomu místy přehánky i bouřky mohou být silné. Maxima kolem 22 stupňů, na východě až 30. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Praktičtí lékaři v celé České republice už od zítřka budou moci nově předepisovat přibližně o 1200 léků více než teď a pacienti tak už pro některé recepty nebudou muset chodit ke svým specialistům. Oznámil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle ministra se to nejvíce bude týkat pacientů s kardiovaskulárními nemocemi.
2: Stále kardiovaskulární onemocnění jsou v České republice číslo jedna, takže to byl, řekněme, jeden z těch hlavních podnětů, ale těch diagnóz, jak říkám, je celá řada i v oblasti diabetu, třeba nefrologie a podobně.
1: Čtvrtý blok jaderné elektrárny Dukovany je po plánované odstávce opět na plném výkonu. Od poloviny dubna procházel pravidelnou údržbou. Elektřinu do sítě začal dodávat minulý pátek. Plného výkonu ale dosáhl až teď.
3: Energetici museli v posledních dnech počítat také s vysokými letními teplotami. Ty sice nijak neovlivňují bezpečnost provozu, mohou ale nepatrně snížit výrobu elektřiny. Teplejší chladící voda totiž hůře ochlazuje páru za turbínou. Magdalena Machová, Český rozhlas.
1: V Hejnicích ve Frýdlantském Výběžku bude od zítřka o jednoho praktického lékaře méně. V provozu bude už jen jedna ordinace. Jeden z lékařů jde totiž do penze. Ordinace bude prozatím uzavřená bez náhrady. Přestože novým lékařům radnice nabízí 1 milion korun městský byt a také další výhody, říká starosta Jaroslav Demčák ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Zájem lékařů není o tyto ty části. Podpora státu není taky vůbec v rámci tohohle z toho, takže se snažíme nabízet to, co jste říkal, a my to nabízíme v fúzovkách třikrát, protože hledáme vlastně dva praktiky, protože ten druhý končí na konci roku a pediatra už hledáme 3 roky takhle, tak vlastně reakce není skoro vlastně žádná. Sport.
1: Fotbalisté Norska před malou chvíli postoupili do osmifinále mistrovství světa. Na úvod play-off totiž porazili Pobřeží Slonoviny 2-1. Dnes jsou na programu šampionátu ještě dva vyřazovací zápasy. Ve 23 hodin začne souboj Francie se Švédskem a ve 3 hodiny ráno duel Mexiko-Ekvádor. Počasí. V noci čekáme převážně oblačno, místy přehánky nebo bouřky i silné. Na východě republiky bude přechodně skoro jasno a velmi silné bouřky jsou teď v pásu mezi Třeboní, Moravskými Budějovicemi a Blanskem. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 21 a 17 stupni. Zítra oblačno až zataženo, na východě ještě polojasno. Zpočátku v Čechách místy déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne budou další i velmi silné bouřky vytvářet se na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou srážky od západu ubývat. Na západě čekáme také ubývání oblačnosti. Maxima v Čechách většinou mezi 20 a 25 stupni, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na jihovýchodě Moravy až kolem 32.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D5 pozor na překážku u Berouna ve směru do Prahy. Na kilometru 17 stojí kamion, z odstavného pruhu zasahuje mírně do pravého a vozidla v místě vybočují. Zpomalte tam. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Teď už je tu pro vás pořad Zlatá láska. Přejeme příjemný poslech.
0: Zlatá láska.
5: U poslechu nejromantičtějšího pořadu naší stanice vás vítá zlatý manželský pár Petr Kostka
6: a Carmen Majerová. Poslali jste nám stovky krásných manželských příběhů. Vybrat si nejzajímavější bylo moc těžké.
5: Dnes jsme se rozhodli vám představit pár, který se na sebe i na svět usmívá každý den. Jí je 85, on oslavil 89. narozeniny. Humor podle nich patří k lásce, stejně jako věrnost a píle.
7: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Příběh zlaté lásky dnes bude patřit Marii a Karlu Jiruškovým z Vrbice ve východních Čechách.
1: Manželský slib si dali před 64 lety. Od té doby si doslova užívají radosti každého dne. Na svět se dívají s úsměvem a humor pokládají za důležitý, prospokojený život ve dvou.
0: Jsou šťastní a proto jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Pojďte dál, jsme na vás tak jako připraveni trochu, takže budeme vidět, co na nás budete chtít.
4: Vyprávět tklivý příběh váš životní.
3: To už jsem vám celý napsala.
4: Celý ne.
3: Skoro celý úplně. Pojďte dál.
4: A dobrý den, tady je manžel. Vítá.
5: Ano.
4: Takže vás mám oba pohromadě. Marii a Karla.
5: Tak přesně.
4: Marušce dáme kytičku.
3: Vy jste hodný, to jsem ani nečekala, že vy takhle krásně. Takovou krásnou květinu.
4: A společně s manželem máte něco na mlsání, jestli můžete.
5: To jo, to já jsem na mls.
4: Usedneme ke stolu, který jste připravili, na něm něco i je uprostřed, něco to zdobí, to bude asi dílo paní Marušky, je to tak?
3: Pekla jsem, ale jestli vám budou chutnat, nevím, to víte včera, dneska jsem bych to nesvládla.
4: Jsou krásné koláčky, s tvarohem, smákem?
3: Tvarohem ne, bohužel smákem nemám.
4: Povidla?
3: Ne, povidla. Povidla, tvaroh. Uvaříme kávu a můžeme se do toho pustit.
1: Marie a Karel Juruškovi se znají už od mala. Bydlí totiž od narození v jedné vesnici. To, že se mezi nimi rodí silný vztah, poznali, když se Karel vyučil strojním zámečníkem a Maruška začala studovat ekonomickou školu v Chocni.
0: Tehdy se psal rok 1953 a čekalo je první rande.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: Bylo to v květnu určitě. V tu dobu byli vedle tady v kostele májovi pobožnosti takový. No a tam děvčata, asi pět vás bylo, chodili zpívat. Nás asi pět kluků taky jsme je šli poslechnout. No skončilo to, oni šli trénovat další písničku a my jsme šli do hospody. Bylo pěkně květen. A tam jsme se někde na návsi potkali. Tak říkají, tak co, něco si zahrajem, tak prý na třetího. No a tak takhle jsme se hodili a najednou přede mne skočila holčina hezká, tak jsem ji tak jak sobě přitáhl a možná, že se mi dal nějakou pusu, to je zauchovat. Nic, no a tak se mě zalíbila, že jsem si ji pak víc hleděl. No.
3: A on si mě pak už hlídal. Tak jsme se bavili, ale je pravda, že pak, jak jsme chodili na ty taneční zábavy, takže ty první tanečky vždycky patřily Karlovi, takže tím jsme se tak jako seznámili a no, já jsem vyštudovala ekonomickou školu, manžel zatím odsloužil vojenskou službu, no a pak, když po maturitě, tak jsme teprve opravdu jako začali chodit, pak mě požádal o ruku asi za rok.
4: A když jste se seznámili, ten okamžik, kdy jste hráli na toho třetího, vy jste chodila zpívat do kostela, kolik vám bylo?
3: No mě bylo 15, 16, no, takže od něho 4 roky starší, takže on už byl protřelej chasník.
4: Karle, a Maruška byla vaše první nebo ne?
5: První a jediná.
4: A Maruška se směje.
3: Nebudu to vyvracet asi, jo.
4: Že by byla Maruška protřelejší?
3: Asi ne. V té době my jsme byli ještě hloupí. Co pak myslíte, v dnešní době ty děvčata už jsou daleko flákanější. Co pak, ale no, tenkrát opravdu člověk si myslel a šel na rande a říkal si, první políbení je lásky slíbení, no tak jsem tomu věřila, no, tak uvidíme.
5: Myslím, že to bylo zrovna tam, tady u ty kapličky.
4: Připomeňme, jaký to byl rok, jenom pro naše posluchače, když jste spolu začali chodit?
3: 53, když jsem vyšla ze školy, to začalo jako, ale chodit opravdu, to jsme už začali až po té vojně, tak v tom 56. 57. roce se maturovala, takže pak to asi nabralo ten správný směr.
1: A tehdy se zrodila láska, která vydržela do dnešních dnů. Bylo třeba jí stvrdit také před oltářem, slíbit si věrnost a oddanost.
0: Oba začali uvažovat o svatbě. Na Karlovi bylo, aby požádal rodiče budoucí nevěsty o ruku.
5: Kdy to bylo, no?
3: 25. března, já mám svátek, tak ty jsi přišel se zásnubním prstýnkem k našim a tam opravdu jako požádal o ruku a tím už pak to šlo už samo.
5: No tak já jsem se tam jako vyjádřil, no. Její tatínek, on byl jako rozumný člověk, tak povídal, no, když se máte rádi, tak co se dá dělat? Tak si dejte první pusu, tam byla oficiálně před tím vás, si dali první pusu.
3: Zásnubní, zásnubní pusu, jo.
4: Jaké to bylo před rodiči dát pusu Karlovi?
3: No tak to víte, že člověk se tak ošíval všelijak, že bylo lepší, když jsme byli jako sami dva, tak to bylo asi rozhodně takový upřímnější, než když před rodičema jsme se měli projevit nebo zkrátka se ukázat.
5: Její rodiče dali takové menší hospodářství, pak začalo JZD, no a její tatínek byl moc šikovný člověk, tak ho zvolili jako předsedu. No a pak, když jsme se rozhodli, že se vemem, tak to bylo jako když největší sedlák si bere jedinou dceru. Takže jsme měli jako svatbu pořádnou, 60 lidů. Na to, že to bylo doba, měli s tím kupu práce, že jo, tu největší místnost vyklídili, museli si vypůjčovat stoly a židle, 60 lidů to něco zabere. No a muselo se to říct půl roku dopředu, aby měli čuníka, zadali, že jo, husy a tak dále. To byla velká svatba tenkrát.
3: Pak ty lidi všechny usadit na 60 hostů. Jsme měli asi 5 kuchařek a to bylo asi 14 aut.
4: A svatební obřad byl kde? A jak probíhal?
3: Svatební obřad probíhal dole ve Chlenech, tam je farní kostel, jenže my jsme museli mít nejdřív na obecním úřadě nebo na místním národním výboru a to bylo taky úsměvný. My jsme přijeli o nějakou chvilku dřív a pan tajemník s obrazem pana prezidenta pod paží a utíkal do odrasy síně, kopnul do koberce. A my jsme čekali, až to tam všechno upraví a pak teprve byly oddavky. No, to, na to vzpomínáme doteď.
5: Tenkrát na vesnici, že ho žádný velký ze starého krámu udělali oddací síň. Stůl přes to ubrus a pak přišel pan předseda národního výboru, přečet ty, jako, ty formulky, vyměnili jsme z prstiny. No a když nás tam oddali, tak jsme zase dali prstínky a když jsme vyšli ven, tak už tam byla řada svatebčanů, že jo. A to je kostel hnedka vedle. Tak jsme šli, já s mojí maminkou vepředu, zarábí teda to, a ona naposledy s tatíkem. No a přišli jsme ke kostelu, varhaník na toho šláp, no a to bylo něco, kostel osvětlený, vyparáděný, ta vůně, ty kadidla a to byla nádhera. No tak mě ta babinka přivedla před oltář, no ty se rozestoupili a teď šla nevěsta. Měla závoj, přišel teda tatínek s ní a předal jej tam a začal obrat, no. Kostelník přines prstínky na takovým stříbrným podnose, to byl dal. No a pan farář, podejte si ruce, tak jsme si podali ruce a no, on latinský nějaký i Domine Pater a tak dále. No a udělal takový kříž a říkal, co Bůh spojil, to člověk nerozlučuj. Tak jsme se nerozloučili. No. Měli jsme to vlastně dvakrát to potvrzeli na národní výboru a ještě v kostele.
3: Od té doby životem proplouváme už 64 let skoro. A musel nastat nějaký kompromisy, jsem tam nějaký nedorozumění, taky se stane, ale že jsme tak jako naladěni na jednu notu a rádi jsme veselí, takže jako všecko zhravě zvládáme a tím životem proplouváme až doteď.
6: Když

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
1: Zlatou lásku si užívají Karel a Marie Juruškovi z Vrbice ve východních Čechách. Vzali se 14. listopadu 1959.
2: Jejich svatba byla velká a jako u každé je na co vzpomínat.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Jestli se to tam bude hodit, když, tak my jsme pak na večír, že jo, přišlo asi 6 muzikantů a hráli nám jako na zpívání a tak jsme se bavili a pak byla jako večeře, tak muzikanti neměli co dělat, tak otevřeli dveře do chlíva, hráli kravkám, seděli tam na stolice a vyhrávali tam, no mi se říká, to snad není pravda, proč jsem zrovna.
4: No a ještě tohle, bratr její pracoval v Praze u toho výzkumného ústavu nějakého a tam začal magnetofon, že jo, tak ho si vypůjčil a takže tam chodil potom a nahrával různý ty písničky a tak.
3: Ty magnetofonové pásky máme doteďka na tom Sonet Duo jako nahraný, ale bohužel je to nějaký porouchaný, nechce se to přetáčet, takže leda se jaký takový průpovídky jako z ty oslavy svadební tam jsou nahraný, ale nedá se to použít.
5: To znamená, že vy máte nahrávku, ne, že to jsou písničky, ale obcházel i to, co vy jste tam povídali, to tam někdy na té pásce je schováno.
3: No, právě, že jo, že jak chodil ten dotyčnej kolem hostu, tak každý mu dal k puse mikrofon a tak, takový jako postřehy na tom jsou nahrány a i jako, že může zaspívat.
2: Nám se podařilo unikátní záznam starý 64 let zrestaurovat. A tak si teď můžeme pustit kousek té svatební oslavy, konané v polovině minulého století. Novomanželům zaspívali hosté i tuhle písničku.
6: Následuje vrbické trio.

0: než mu jeho žežulička, než mu jeho žežulička po výplatě zakuká.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
2: Marie a Karel Juruškovi žijí od narození na stejném místě. Maruška se narodila na Klínkách v osadě přidružené k Vrbici ve východních Čechách, odkud pochází i Karel.
3: A na tomto místě žijí spokojeně od svatby až do dnes.
4: My jsme chtěli auto si koupit, jo. No ale šetřili jsme a pak přišlo na to, že museli ty žadatelé vinkulovat 20 tisíc, aby se lidi různě hlásili a ono se čekalo na auto třeba 5 roků, jo, tenkrát. No a já jsem pracoval v podniku, to byl vojenský podnik, tak jsme měli nějaké takové přednosti, takže jsem to dostal brzo poměr. No tak tenkrát chtěli jsme Škodovku, no a přišel nám poukaz na Warburga. No to už jsme nečekali, stál 26 tisíc tenkrát. Těch 20 jsme tam měli vinkulovaných, no a těch 6 už jsme si potom došetřili.
5: Manžel přivez auto, kam vás poprvé vyvez, Maruško?
6: Asi na Klínkách k domu, ukázat to našim mým rodičům asi, tak proto jsme asi jeli nejdřív na Klínka se pochlubit, jaký máme auto a jináč jsme pak, já ani nevím, kam jsme poprvé jeli.
4: Udělali takový okruh, že jo, na Svědici a na Chledy a to bylo první, no a jináž pak jsme trávili různé dovolení, že jo, koupili jsme si stan, vařič a tak a jezdili jsme takhle.
5: Vy jste kempovali teda?
4: Kempovali, jo.
5: Kde nejdál?
6: Kde, no byli jsme nejdál, se dalo do Jugoslávie a po druhý jsme tam letěli, měli letadlo a to bylo taky, jsme si sehnali dináry nějaký, aby jsme se teda tam trochu poměli, no samozřejmě jeli jsme vlakem do Prahy, v Týništi, já říkám, máš ty dináry, co jsme si jako přišetřili, aby jsme se trochu rosto, já jsem je nechal doma. Takže veškerý dináry, nebo ne, na veškerý, ale takový, který jsme měli navíc, tak ostali doma, takže...
5: Vy se dnes smějete, ale nevynadala jste mu tehdy?
6: To by mě nebylo nic platný už, jsme seděli ve vlaku, tak to už se s tím nedalo nic dělat, no. Tak zkrátka muselo nám stačit to, co jsme měli legálně. A...
5: Řekněte mi, jaké to bylo pro holku a kluka tady spod Orličí, možná od Rybníka na návsi, přijet poprvé k moři?
6: Já jsem byla uvidění, protože jsem si to vůbec neuměla představit a teď, když nevidíte konec úplně, no takže člověk na to kouká jak zjevení úplně, to jsem opravdu byla z toho překvapená a hrozně se mě to líbilo.
4: Byl to takový velký rybník.
6: No to je pořádně velký rybník, takové jsme si teda neuměli nikdy představit. Nekonečný.
5: Když jsme u toho, a vy jste se vlastně seznámili i díky tomu, že Maruška zpívala, kluci pobíhali po vesnici, zpíváte si ráda dodnes?
6: Zpívám, ráda si zaspívám, jak je možnost a nějaká sešlost, nebo tak to rádi posedíme, zaspíváme všelijaké ty písničky, i ty trampsky, nebo tak to jako jo, manžel taky rád zpívá.
4: No zpívám, taky jsme si to tak jako přivlastnili. Na Vrbici, na malém kopečku stojí pěkné stromořadí. Měl jsem holku nabluvenou, ale jiné dne za ní chodí. Vy mládeci, kteří jste jako já, nemilujte to opravdy. Pomilujte, pošpásujte, ale lásku jim neslibujte.
5: A máte nějakou oblíbenou, kterou si třeba necháte zahrát, když je taneční zábava nebo tak?
4: U naší kapličky.
6: U naší kapličky, ale málo kdo ji zná, takže ono právě to je vždycky problém, aby našli noty nebo vůbec, aby ji znali.

0: cukru. To by musel člověk naladit pořádně.
1: Ale vás to úplně dojalo.
2: Já jsem takový to dost.
0: Na měko.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
1: Marie a Karel Juruškovi nás zaujali už v zaslané přihlášce svým postojem k životu. Tím, jak jsou jeden druhému oddaní, umí sobě naslouchat, být vděční a život berou z vesela.
2: Proto jsme se rozhodli je potěšit a poslat jim dárek. Velký domácí kávovar a digitální radio. O ničem neví. A Patrik jim tajně všechno nachystal u nich v kuchyni.
3: No vy mě úplně...
4: Pojďte.
3: Já se nemůžu hnout z místa, protože vy teda napínáte, že to...
4: Tak běž ty, ať...
3: Já to ne, snad, prosím tě, Ježkovi oči. No to snad ne, tohle není možný, prosím vás. Tohle nemůžeme chtět, tepa.
5: To pomůže Karlovi, to je kávovár velký.
4: To vím, no. Pane, jo.
3: Jste strašně milý, ale my s tím nebudeme umět ani narábat.
5: Vy vstanete, bude hotovo.
3: Jo, no tak, takže to vlastně ulehčíte manželovi práci.
5: Já myslím, že to bude opačně, že manželovi dáme digitální rádio, které je tady ještě, tak to bude pro vás.
3: No tak to bude, no to ono bude spíš obráceně, protože manžel o něm snil už strašně dávno o digitálním rádiu pořád, že si ho koupí a pan nic ti v tom nebrání, tak si ho mohl, no on...
4: Jen ho naladit.
3: To je úžasný, teda, no čím jsme si to zasloužili, to není možný.
5: Tím, že jste prožili těch 64 let spolu v tak dobré náladě.
3: Prosím vás, no tohle je teda překvapení. No já z toho jsem úplně roztřesená.
5: Maruško, posaďte se a uděláme si první kafe, co říkáte?
3: Uděláme.
4: Tak jo.
3: První káva, no ale úžasný, koukejte, jaký pěný. No to je krásný.
5: To je malý.
3: To ne. Si děláte legraci.
5: To je malý, nedali jsme velký.
4: To je jako, na ukázku to stačí.
5: Tak jak se vám to líbí, Karle?
4: No, úžasně. Já jsem z toho unešen.
3: Když mít ulehčenou práci, to bude moc konvici dát stranou. Však už máme hrozný chleb. To jsou vymoženosti teďka.
0: Zlatá láska.
1: Posloucháte další romantický, dojemný a optimistický příběh zlaté lásky. Vypráví ho manželé Jiruškovi.
2: Říká se, dítě je láska, která se stala viditelnou. Takovou lásku si dopřáli a v životě i užili Marie a Karel. Na svět přivedli hned dvě milující a milované ratolesti.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Bylo to plánované, bylo to, jak jsme se vzali, tak jsme počítali s tím, že budou děti brzo. Nakonec teda byli až za 3 roky, takže to zas tak rychle nešlo. A pak po 3 letech byl druhý syn a tím to skončilo. A už pak jako nebyl zájem.
5: Teda Maruška to vzala hodně rychle, Karle, co? Kdy se synové narodili, jak se jmenují?
4: Ten starší je Miloš, Miloslav, a ten mladší je po mně, Karel.
5: Když jste se dozvěděl otcem, jak vám to Maruška řekla?
4: Normálně.
5: U večeře jednoho dne?
4: Tak jo.
3: Asi jo, budu to chvíli trvá, než se to ověří vždycky, aby to bylo 100%, ale jo, asi to víte, že jsme byli šťastní, že jako budeme mít malý dítko, když já jsem jako myslela, že to bude holčička a zatím to byl kluk.
4: A od začátku jsem říkal, to bude kluk. No a tady bylo, čekají to druhý, tak každý říká, to bude holčička, jo. Takový ty ženský. No, říká, vidíte, tak jsme se všechny spletli. A byl kluk druhý.
5: Přišel stav rodičovství, jak vám to změnilo váš život nebo dosavadní vztah, jak děti najednou vpluli do toho života, co to znamenalo, byly nějaké změny, bylo to náročnější v té době, jaké?
3: No tak určitě to bylo náročnější na čas, že člověk už nestaral se jen o sebe, už měl přeci jenom rodinu a už to, jak co se týkalo vaření, šacení, že jo, praní a takový, takže ty práce vlastně přibylo. Takže už člověk musel ten čas si plánovat tak, aby všechno stihnul do práce. Poměrně já jsem šla dost brzo, že ty děti byly malé ještě, ale říkám, že díky tady babičce, že se mě o to starala, takže se to dalo všechno stihnout. No a ještě jsme měli to hospodářství, takže jsme ještě sušili seno, takže já z práce pomalu měla jsem toho mopeda malýho, tak jsem honem z práce na mopedu, na louku, zase ještě nahrabovat. No bylo to na zbláznění někdy, když se mračilo. No a tady jsme ještě pěstovali buliky na prodej, takže ráno, než jsme šli do práce, ještě jsme museli nakrmit, umejt se, že jo, pořádně. Takže ono to bylo dost náročné a ty děti k tomu, tak už ta zábava, která byla předtím taková, ten bezstarostný život, už musel stranou. Musel přeci jen si to podřídit rodině.
5: Trošku osobní věc, mě zajímá, jak to funguje. I po těch letech, kdy jste spolu, ta láska, ten vztah, spíte pořád spolu v jedné místnosti, v jedné posteli?
3: Ano, v jedné posteli, v jedné místnosti, pořád vedle sebe.
5: A jdete si ulehnout společně, dáváte si dobrou noc, nebo jak to funguje?
4: No, tak nějak.
3: Většinou jo, vždycky tak kolem té 10, půl jedenáctý, ale málo kdy jdem, že by šel jeden sám. Většinou jdem spolu, zároveň ráno stáváme jináč, to jo, ale večer jdem zároveň.
5: Kdo stává dřív?
3: Manžel stává ráno v 6 hodin, jak hodinky, já stávám v 7. A to už mám připravenou snídaní, všecko na stole připravené, jen vstanu a sednu k snídaní, takže takhle mě náš dědeček hejčka.
4: No já je fakt, že připravuju snídaní, no. Jdu pro pečivo, to máme tady kousek, připravím kafe, chleba, bazáry nějaký.
5: A pak čekáte, až Maruška vstane, nebo jdete vzbudit?
4: No někdy jdu vzbudit.
3: Když nestává dlouho, tak jde vzbudit, jináž stávám sama, ale když už je 7:30, tak už se nedá nic dělat.
4: I budím pusinkou.
5: Tak to má být, ne?
4: No, zrovna tak, když jdem spát, tak si dáme pusinku a ulehneme.
5: Pak, když ta snídaně je, nebo takhle usednete u toho stolu, jako my dnes tady u vás, máte čas i na to, že si povídáte, vyprávíte. A to mě zajímá, držíte se třeba i za ruce, jdete někam společně a funguje to takhle i po těch letech pořád, jako když jste začínali na té návštěvě toho kostela?
4: No, většinou chodíme spolu všude.
3: To určitě.
5: Byl i v té době a musel být v každé rodině, je to tak, nějaký ten mráček, že přišla nějaká krize nebo bylo nějaké těžší období pro vás v tom vztahu, kdy jste museli řešit nějaký problém, těžší chvíle, ať už u vás ve vztahu jako takovém, nebo to na vás dolehlo skrz nějak rodinu, bylo něco takového?
3: Tak to nevím.
4: Když bylo něco takového, nějaký chmury, jak to tenkrát, tak teďka už to vůbec ne. Že jsme třeba spolu nemluvili asi den nebo dva. A tak jsme přišli na to, že se vlastně okrádá, jo, o ten život. Jo. Tak když něco takového teďka, tak hned to koukáme smazata, aby jsme si užívali ten svět tady.
5: Máte nebo měli jste v životě nějakého koníčka?
4: Pěstuju včely, to je můj koníček. No a jsem u dobrovolných hasičů. Už má několik vyznamenání.
3: Nejvyšší vyznamenání zasloužili hasič.
5: Maruško, co vy? Koníčky.
3: Koníčky, no já dokud jsem byla mladá, tak jsem chodila do Sokola, tady ve Chlenech byl Sokol a ještě jsem byla v důchodu, takže jsem jezdila na kole, anebo tam ještě právě z Chlinek tam jedna chodila, no nebo ráda plavu, to máme taky jako ráda, že právě když jsme jezdili k tomu moři nebo na ty rekreace všelijaky, tak to jsem měla ráda si zaplavat a nebo nějakou zahrát si kuželky, nebo bowling jsme taky zkoušeli a tak různě, no.
5: To mi řekněte, to přece na tom bowlingu ty koule jsou tak těžký strašně.
3: No, tak oni jsou lehčí a těžší. Já si vždycky vyberu takový ty lehčí a docela mě to někdy jde.
5: Vy působíte tak úžasně čile, duševně úplně svěží. Kde tu energii v tomhle svém věku a po tolika letech společného soužití vzájemně berete?
3: Jen to nezakřikněte, abyste vypadáme svěže, ale ono to tak asi úplně není, že bychom byli tak jako svěží, ale snažíme se vše dělat proto. Chodili jsme na vycházky, tamhle máme kousek kilometr studánku v lese, tak jsme si tam šli vždycky posedět.
5: Karle, čím to, že vám to takhle sluší a držíte se pořád, máte tu sílu, a do každého dne jdete s takovým optimismem. Kde to berete? Dejte návod ostatním.
4: Prostě se máme rádi od začátku.
3: Bereme to všechno jako, ne ze srandy, ale z legrace, ale jako, no, tak jako lehce a neděláme z toho vědu a vždycky říkáme, někdo je na tom hůř a taky žije, takže ono bréčet a sedět, tak to nemá cenu. Ono musíte nějako trochu cvičit nebo něco se zabývat něčím nebo na nějakou vycházku, abyste ten život tak jako neprošvih, nebo já nevím.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
6: Já vím, jak láska svádí,

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ve zlaté lásce, která nám přináší zamilované příběhy, nyní vyspovídáme Marii a Karla Jiruškovi. Chceme zjistit, jak dobře znají jeden druhého.
2: Každému z nich Patrik Rozehnal položil stejné otázky, ale každému zvlášť, aby se neslyšeli. A my jsme teď jejich odpovědi dali dohromady. Poslouchejte.
3: Jasné a pravdivé odpovědi, Maruško.
4: Budu se snažit, nebudu si vymýšlet.
3: Kdy jste se poprvé políbili?
4: Nikdy, no tak asi nešel na vojnu. To už jsme se tak jako potkávali, tak nevím, to mě bylo tak těch 16 asi.
3: Karel Jiruška, na to se budeme ptát.
5: No tak jí bylo asi 14 a mě asi 17.
3: Jaké je Karlovo oblíbené jídlo?
4: Karlo oblíbené jídlo, no většinou svíčková, anebo taky knedlové přezélo. On sice sní všecko, co mu uvařím, ale tohle bych řekla, že má asi nejradši.
5: Nudle s mákem.
3: Co ho nejvíc rozčiluje?
4: No, rozčiluje, když ví, že někdo nemluví pravdu. A nebo politika ho rozčiluje.
5: Já bych řekl, že ne.
3: Žárlila jste někdy?
4: A žárlila jsem, když, já nevím, děti byly malí, že jo, a manžel chodil do Chlen, to je za vesnice ještě dál, hrát divadlo. To víte, a s mladejma děvčatama tam pane laškoval, tak moc se mě to nelíbilo, no ale trpěla jsem to. Až tak mě to nevadilo, ale tak jako žárla. Malinko, jo?
5: Kdo nežárlí, ten nemiluje. My jsme totiž hráli divadlo tady dřív a jednou se přiznala k tomu, že trošku žárlila, no.
3: Měla důvod?
5: Neměla, určitě ne, určitě.
3: Kdo měl větší přednost, vy nebo auto?
4: To si jo, snad. Auto snad to není to nejdůležitější, bych řekla.
3: Co pro vás je víc, auto nebo Maruška?
5: No Maruška, rozhodně.
3: Musela jste si někdy pro něj do hospody?
4: To by bylo, myslím, pod mou důstojnost. Asi to já bych nešla.
5: To lidi, ty by něco potřebovala, ho nemohli jinak, ne.
3: Je to pro vás takový ten anděl na zemi?
5: Je, asi jo. Řekl bych, že jo.
4: Tak já moc těch sprostých slov nepoužívám, není to v mým jako rejstříku, abych použila, ale když už mě něco tak, nebo se mě nedaří, nebo tak říkám, no prr, to jo, asi já to tak, ne, ale jiný ne.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Jak často si v tomhle věku lidé dokáží říct ještě mám tě rád, pohladí toho druhého, nebo mu řeknou miluju tě?
5: To řeknu každou chvíli.
4: To je fakt, že mě teď každou chvíli. Já tě mám tak rád, ale já taky jeho. Já to jen neříkám nahlas, ale manžel ten to říká nahlas.
3: Tak vy možná jenom po něm hodíte takové to láskyplné oko, ne?
4: Možná asi. Teď vlastně se máme jen my dva rádi, takže ono nemůžete na jinýho spolehat, hlavně dokud jsme dva. Horší, kdyby jeden odešel, tak to by byla bída. Nejlepší by bylo, kdyby jsme šli oba zároveň. Ale ten život je naplněnější, jako když jsme dva. Tak to každý říká, buď ráda, dokud jste dva, buď ráda, no ale to já jsem.
3: Tak jaký byl ten život s Maruškou, za co jí poděkovat? Nějaká jedna větička, dvě?
5: No za všechno, co pro mě udělala. Takže mě byla věrná, snad.
3: Co byste mu třeba chtěla říct po těch letech něco pěkného, nějakou hezkou větu? Čím byste ho ocenila, nějakou větu, vzkaz takový pro něj?
4: Že ho mám stále ráda, že vždycky stojí při mně, ať to je v jakýchkoliv momentech a že za ten život, že jsme, nebo ten celý život, že jsme si pěkně užili a že vlastně jsme byli šťastní.

0: Maruška i Karel Jiruškovi jsou příkladem toho, že ani po 64 letech láska neslábne. Nevyprchá jako bublinky ze sektu a nezmizí jako pára nad hrncem.
1: Dokázali nám, že láska je s námi stále. Když o ní pečujeme, hýčkáme si ji a skromně ji přijímáme a bohatě dáváme.
0: Láska je nevyčerpatelná energie, díky které žijeme a pro kterou stojí za to žít.
1: V lásku věří a na příště se těší Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, zprávy.
2: Prezident republiky dnes jednal s ministrem kultury o nové mediální novele. Vrchní soud v Praze poslal bývalé členky kutnohorské sekty na 9 a 12 let do vězení. Do druhého kola slavného Wimbledonu dnes postoupily tři české tenistky, Plíšková, Bousková a Nosková. A počasí zítra od západu velká oblačnost, opět místy přehánky i bouřky a mohou být silné. Maxima kolem 22, na východě republiky až 29. Zprávy a o Tane Hasil, pěkný večer. Prezident republiky Petr Pavel dnes odpoledne jednal v Praze na Hradě s ministrem kultury Otou Klempířem za motoristy. Hlavním tématem byly změny ve financování veřejnoprávních médií. Prezident se zajímal mimo jiné o dopady na rozpočet ministerstva kultury nebo také o garanci nezávislosti Českého rozhlasu a České televize. Ministra Klempíře také vyzval k odborné debatě před přijetím změn. Upřesní mluvčí prezidentské kanceláře Vojtěch Šeliga.
3: Prezident republiky Petr Pavel požádal, aby probíhala intenzivní odborná debata věnující se důvodům změn a jejich efektům, protože výše navržených rozpočtů bude mít přímý vliv na šíři a kvalitu poskytované služby občanům České republiky. Ministr kultury je přesvědčen, že debata začne s prvním čtením novely zákona v Poslanecké sněmovně.
2: 9 a 12 let mají strávit ve vězení zubařka Magdalena a učitelka v penzi Irena z kutnohorské sekty. Za vraždu léčitele Richarda Šifra jim tam dnes poslal vrchní soud v Praze. Ženy se hájily tím, že jednali právě na jeho příkaz a uvěřili mu, že jeho tělo přejde do jiné dimenze. Advokát jedné z obžalovaných David Ulhýř řekl, že soud špatně rozlišil mezi náboženstvím a sektou.
4: V celém tom příběhu dochází k zaměňování náboženské víry a psychiatrického bludu. Náboženská víra je to, pokud věříte, že Ježíš Kristus byl před 2000 lety ukřižován a stal z mrtvých. Psychiatrický blud je to, když věříte, že člověk, který sedí vedle vás po smrti, postane z mrtvých a zmizí.
2: Obě ženy se proti rozhodnutí soudu odvolají k nejvyššímu soudu. Stejný postup zvažuje také státní zástupce. V Bukovině na Blanensku nově platí omezení odběru vody z tamního obecního vodovodu. Kvůli suchu a vysokým teplotám hrozí vyčerpání zásob. Lidé teď mohou vodu používat pro běžnou spotřebu, jako je pití a vaření. Naopak by měli omezit zalévání zahrad nebo napouštění bazénů. Podle nezávislého starosty Luboše Jandy potrvá toto omezení do 5. července.
5: Co jsou ty poslední dny, tak se velkým způsobem zvýšil odběr vodojemu a tím pádem prostě ten vodojem nestačí natíkat. To je mimořádná situace. Celém tomu opravdu teďka k těm parním dnům. Sport.
2: Linda Nosková, Marie Bousková a Karolína Plíšková si zahrají ve druhém kole tenisového Wimbledonu. Postoupili také Jakub Menšík a Jiří Lehečka. Sára Bejlek a Vít Kopřiva v prvním kole naopak vypadli.
0: Počasí.
2: V noci čekáme v České republice převážně oblačno, místy přehánky nebo bouřky mohou být také silné, zejména na pomezí Čech a Moravy. Na východě republiky bude přechodně ještě skoro jasno. Nejnižší teploty mezi 21 a 17 stupni. Zítra bude oblačno až zataženo, na východě zpočátku ještě polojasno, zpočátku v Čechách místy déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne budou další i velmi silné bouřky se vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou srážky od západu ubývat, na západě čeká máme také výraznější ubývání oblačnosti. A maxima v Čechách zítra mezi 20 a 25 stupni, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30 a na jihovýchodě republiky až kolem 32.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Hlavní tah číslo 13 z Chomutova je před mostem uzavřený. Mezi Jirkovem a Komořany zasahují záchranáři u vážné nehody. Objíždět se to dá například přes Otvice a Havraně. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Z Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Promiňte, můžu vás pozvat na malý výlet? Ne, nebojte se. Zůstanete doma, toulat se budeme jen a pouze literární historií. To zní docela vážně, vidíte. Ale jak už dobře víte, nudit se rozhodně nebudete. Naopak, hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Naši dnešní procházku rozhlasovým archivem a řekněme lehčím žánrem začneme až v renesanci, a to přímo v doprovodu autora povídkového Dekameronu pana Giovanniho Boccaccia. Stovka příběhů vyprávěných na útěku z morem sužované Florencie dává velkou naději a je tu velká pravděpodobnost, že se k Dekameronu ještě určitě někdy vrátíme.
2: Je na vás, abyste vyprávěla další příběh Dekameronu.
3: A co těch zbývajících 98 příběhů?
2: Všechny jsou zapsány. Trvají ve slovech už celých 6 století.
3: Jste hrdý? Nazývají vás přeci velikým otcem moderní literatury.
2: Hrdý? Spíše unavený. Tolik životů jsem žil, tolika ústy hovořil, za tolik srdcí cítil.
3: Proto jste nesmrtelný.
2: I vy jste nesmrtelná, Filoméno.
3: To, že jste mi dal jméno a že jste mi vložil do úst i tento příběh. V Pistoji žil jeden rytíř jménem Francesco z rodu Vergilesiů. Muž bohatý a chytrý, ale nesmírně lakomý. Maje odejít do Milána, opatřil všechny potřebné věci na cestu, jen vhodný kůň mu stále chyběl. V té době žil v Pistoji také mladík Ricardo, který už dlouhý čas miloval a dvořil se paní Messera Francesca, jež byla překrásná a počestná, ale neměl v tom žádné štěstí. Někdo řekl Messeru Francescovi, že Ricardo má právě takového koně, jakého hledá. Francesco si dal Ricarda zavolat.
2: Slyšel jsem, že máš jednoho z nejkrásnějších koní v celém Toskánsku. Prodej mi ho.
4: Messere, mého koně byste nedostal, i kdybyste mi dal všechno, co máte. Mohl byste jej však dostat darem. Ovšem pod jednou podmínkou.
2: Jaká je to podmínka?
4: Dovolte mi promluvit s vaší paní. Tak, aby mě neslyšel nikdo jiný než ona.
3: Rytíř sveden lakotou odešel do komnaty k paní a pověděl jí, jak lehce může nabít koně. Přikázal jí, aby šla vyslechnout mladíka, ale na nic mu ani slůvkem neodpovídala. Ricardo usedl k paní na jedné straně síně, daleko od ostatních, a řekl.
4: Ctná paní, jsem si jist, že jste moudrá a že dobře víte, jakou lásku ve mně vzbudila vaše krása. Má láska k vám je stále větší a větší a je horoucnější nad všechny lásky kteréhokoliv muže ke kterékoliv paní. A není pochyb, že vás budu milovat, pokud můj ubohý život bude vládnout těmito údy. Můžete si být jista, že nemáte nic, ať už je to cenné či laciné, co by vám patřilo tolik, jako vám patřím já. Proto vás prosím, vy má nejdražší a jediná naděje mé duše, jež hoří v milostném ohni a zachraňuje se jen doufáním ve vás, projevte ke mně takovou dobrotivost a do té míry zmírněte tvrdost, abych mohl říci, že se mi od vás a od vaší krásy dostalo života. Neboť nevyslyší-li vaše hrdá mysl mé prosby, můj život pozbude ceny.
3: Poté zmlkal, přehluboce zavzdychal a z očí se mu vydralo několik slz. Čekal, co urozená paní odpoví. Ta však podle manželova příkazu mlčela.
4: Jen na vás má nejdražší záleží, učiníte-li mne šťastným nebo nejzoufalejším člověkem na světě. Doufám, že vaše laskavost je taková, že nestrpíte, abych byl za tak velkou lásku odměněn smrtí. A že radostnou a přívětivou odpovědí uklidníte mého ducha, jenž se celý chvěje před vaším pohledem.
3: Paní byla dojata vroucími slovy, jež pronesl přehoroucí milenec, a začala pocitovat to, co nikdy předtím necítila. Totiž, co je láska. Ricardo se podivil, že nedostává žádnou odpověď. Viděl však několik záblesků v jejich očích, jež hleděli na něho, a krom toho zaslechl několik vzdechů, jež se jí vydrali z hrudi. Posílen nadějí, začal sám sobě takto odpovídat místo paní, jež všechno slyšela.
4: Milý Richardo, ovšemže pozoruji, že tvá láska ke mně je nesmírně veliká a pravá. Třeba, že se ti zdá, že jsem tvrdá a krutá. Nechci, aby si smyslil, že jsem v duši byla vůči tobě taková, jakou jsem ti ukazovala tvář. Vždycky jsem tě milovala a miluji. Ale musela jsem takto jednat, abych neskazila pověst své počestnosti. Nyní však přichází doba, kdy tě budu moci odměnit za lásku, kterou ke mně chováš. Francesco, můj manžel, se za několik dní chystá do Milána na koni, kterého si mu z lásky ke mně daroval. Až odejde, uvidíš dva šátky rozestřené v okně mé komnaty. Snaž se přijít po setmění, ale tak, aby tě nikdo nespatřil. Celou noc pak spolu budeme mít radost a potěšení jeden z druhého, jak potom oba silně toužíme.
3: Když Richardo takto promluvil za paní, odpověděl za sebe.
4: Nejdražší paní, zcela určitě vykonám, co jste mi přikázala. A potom, až budu jist darem, který mi svěříte, vynaložím všechny své síly k tak velikému díku vzdání, jakého budu schopen.
3: Potom Richardo povstal a šel k rytíři, který stál na druhém konci síně a neslyšel ani slovo.
2: No tak, dodržel jsem svůj slib?
4: Nikoli, messere. Slíbil jste mi, že mě necháte promluvit s vaší paní a zatím jste mě nechal hovořit s mramorovou sochou.
2: Tvůj kůň však patří mně.
4: Ano, messere. Kdyby mě však bylo napadlo, že z milosti, které se mi od vás dostalo, vytěžím tolik, kolik jsem vytěžil, byl bych vám koně daroval rovnou. Koupil jste koně, kterého jsem já neprodal.
3: Rytíř se tomu smál. Měl o své paní dobré mínění, ale nyní měl ještě lepší. Za několik dnů se vydal na cestu do Milána, kde měl zůstat delší čas, aby vyřídil své obchodní záležitosti. Paní zůstala volná doma a často přemýšlela o slovech zamilovaného mladíka, o lásce, kterou k ní chová, i o koni darovaném z lásky k ní. Když ho často vídala chodit kolem domu a hledět do oken její komnaty, říkala si sama pro sebe, na co čekám.
4: Na co čekáte? Proč se připravujete o své mládí? Tam ten odjel do Milána a vrátí se až za 6 měsíců. Až si budu jíst darem, který mi svěříte, vynaložím všechny své síly k tak velikému díku vzdání, jakého jen budu schopen.
3: Jsem tu sama.
4: Jste tam sama a mohla byste být v mé náruči.
3: Nemusím se nikoho bát.
4: Nemáte nic, co by vám patřilo tolik, jako vám patřím já.
3: Nebudu mít přece nikdy tolik volného času, jako mám teď.
4: Už nikdy nebudete mít ve svých rukách tak horoucí srdce.
3: Proč bych nemohla mít mladého, krásného milence, když mám tak starého a ošklivého muže?
4: Nejdražší paní, stačí pověsit do okna 2 šátky.
3: Takto hovořila celé dlouhé dny sama se sebou a v duchu s Richardem, který se jí zdál stále krásnější a žádoucnější, až pak netoužila po ničem jiném, než stát se Richardovou milenkou. I pověsila jednoho dne 2 šátky do okna své komnaty. Richardo je spatřil a byl přešťasten. Sotva, že pak nadešla noc, vydal se potají a sám do zahrady ke vchodu, který našel otevřený. Šel k dalšímu vchodu, vedoucímu do domu, a zde se setkal s paní.
2: Už na něho čekala a když uzřela přicházejícího Richarda, šla mu vstříc a přijala ho s převelikou radostí.
3: On ji pak 100 000krát objal a políbil a šel za ní vzhůru po schodišti. Bez okolků posléze ulehli a konečně poznali nejvyšší vrcholky lásky. A ačkoliv to bylo tentokrát poprvé, nebylo to naposledy. Neboť nejenom dokud byl rytíř v Miláně, ale i když se vrátil, přišel tam Richardo ještě mnohokrát k převelikému potěšení svému i paní.
2: Filomeno.
3: Voláte mě, pane Bokačo?
5: Ty odcházíš?
3: Musím domů. Čekají mě. A krom toho se nejmenuji Filomena.
5: A jak se jmenuješ?
3: Co na tom záleží? Jsem jedna z těch, pro které jste vyprávěl svých 100 povídek. Či pohádek. Či historek.
2: Paní. Velepůvabné paní. Jste bojácné a stydlivé. Tajíte své milostné plameny. Leč city skryté mají větší sílu než city zjevné. Krom toho se musíte řídit přáními, libůstkami a rozkazy otců, matek, bratří a manželů. Většinu času trávíte zavřené do čtyř stěn svých světnic. Zde pak se dáváte nečinně a ať chcete nebo nechcete, převalují se vám v hlavách myšlenky, jež nemohou být vždy veselé. Pro vás, mé paní, pro vaši zábavu a rozptýlení, jsem napsal svůj Dekameron.
6: Ale dnešní ženy jsou jiné.
2: Ženy jsou stále stejné.
6: A váš Dekameron čtou i muži.
2: Tím lépe.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Nestárnoucí smích, tak se jmenoval v 60. letech rozhlasový seriál, vlastně výběr ze slavných literárních a dramatických textů. Co díl, to jedno historické období. Průvodcem byl tehdy pan Otakar Brousek a jeho kolegové herci kolem něj měli vždycky co hrát a číst a taky se dobře bavili. Ostatně je to na těch pořadech znát i po letech. Pojďme si teď připomenout třeba takový francouzský vaudeville, zábavný divadelní program se zpěvy a tanci, vlastně předchůdce operety, varieté a muzikálu.
2: Králem těchto komedií byl Eugène Scribe. Jeho dokonalejším pokračovatelem Eugène Labiche. Nejznámější Labicheova komedie Nevděk světem vládne anebo Cesta pana Perišona nám představuje mladou dvojici počestných šosáků. Oba zápolí o lásku dcerušky bohatého kočárníka Perišona. Než přijde konečné rozhodnutí, vede poctivější Armand s mazanějším Danielem tento dialog.
3: Pan Perišon rozjímá, pan Perišon se soustředuje. Za 10 minut budeme znát jeho odpověď, komu dá slečnu Marcelu. Ale řeknu vám, Armande, že při válečné kampani, kterou jsme proti sobě vedli, hromadil jste chybu na chybu.
4: Já
3: mám vás rád a chci vám dát radu. Snad vám prospěje jindy. Spáchal jste smrtelnou chybu, Armande.
4: Jakou?
3: Prokazujete lidem rád dobrodiní. A to je nešťastná vášeň.
4: Ale
3: než si zavážete nějakého člověka vděčností, zjistěte si předem, není-li toho.

0: souboji, který by se nebyl stejně konal.
1: Jak to?
0: Učinil jsem také svá opatření. Prokazuji někdy dobré služby svým bližním.
1: No tak vidíte.
0: Ale já je skrývám, Armande, já je zatajuji. Když vniknu do nicotnosti takových perišonů, vniknu tam v pantoflích a bez světla jako do prachárny, z čehož uzavírám.
1: Že si člověk nemá nikoho zavazovat vděčností?
0: O ne. Ale je třeba dělat to nenápadně a vybrat si vhodně svou oběť. Vás, řečený pan Perichon, nenávidí. Vaše přítomnost ho uráží. Je vám zavázán, ponižujete toho člověka svou přítomností.
1: Ne. Ale je to nevděk, Daniel.
0: Nevděk je druh píchy. Je to nezávislost srdce, jak řekl jeden laskavý filozof. Pan Perichon je nejnezávislejší kočárník ze všech kočárníků celé Francie. Proto já jsem si namířil docela opačný směr než vy.
1: Který?
0: Sklouzl jsem tenkrát v Alpách schválně do maličké dírky v ledovci.
1: Schválně?
0: Schválně, schválně. Do takové dírčičky, že jsem se musel skrčit, abych se tam vešel. Rozumíte?
1: Ne.
0: Představte si. Dát tlustému kočárníkovi příležitost zachránit svého bližního bez vlastního nebezpečí. No to je mistrovský tah. A od té doby jsem jeho největší radost a triumf. Jeho mazlíček, jeho hrdinný čin. Jakmile se objevím, jeho obličej se rozáří, jeho břicho nafoukne a pod tím jeho fráčkem mu narůstá paví peří píchy. Držím pevně pana Perichona. Jako ješitnost drží pevně člověka. Povzbudím ho? Když splaskne, nafouknu ho, tisknu o něm články v novinách, 3 franky za řádku, i to se vyplácí, milý Armande.
1: Vyplácí?
0: Jistě, jistě. A zítra ho dám vymalovat olejem. Tváří v tvář Mont Blancu. Mont Blanc bude docela maličký a pan Perichon náramně veliký, jak se sluší na mého ochránce a pevně věřím, mého budoucího bohatého tchána. Tak je to, příteli. A pamatujte si, lidé jako Perichon k nám přilnou ne v tom poměru, jaké služby jim prokazujeme, ale v tom poměru, jaké služby prokazují oni nám.
2: Autor tohoto dialogu, Evžen Labiš, sám původem měšťák, pouze opatrně zaznamenává charakteristické rysy francouzských šosáků, aby si nepohněval rozmazlené obecenstvo Paříže. To jeho mladší literární současník Alphonse Daudet přesněji popsal malost měšťáků v časech druhého císařství v éře hospodářského rozkvětu buržoázie. Daudetův chvástavý hrdina z románové trilogie Tartaren z Tarasconu, z poloviny dobrodružný Don Quixote a přece jen pohodlný Sancho Panza, má směšnou představu o hrdinských činech. Nežli se vydá na lov lvů do Alžírska nebo namáhavě slézá alpské skály, už je zazobaný Tartaren proslulým králem v jihofrancouzském městečku Tarasconu.
3: Musíte především vědět, že tam na jihu je každý lovcem. Lov je vášní všech Tarasconianů. Na neštěstí však tu není žádná, naprosto žádná zvěř. Nuže, řeknete mi, co pak tedy dělají taraskonští lovci každou neděli? Co dělají, božíčku? Jdou do širých polí na 2 nebo 3 míle od města, vytvoří skupiny po 5 nebo po 6, natáhnou se klidně ve stínu některé studny, staré zdi, olivového stromu, vytáhnou z torby hodný kus dušeného hovězího vrsolu, syrovou cibuli, provencálský salám, několik ančovíček a pustí se do nekonečného oběda. Jídlo zavlažují pěkným druhem vína od řeky Rónu, po kterém se tak pěkně smějí a zpívají. Když jsou zatíženi jako dobře naložená loď, vstanou, zapískají na psy, nabíjí pušky a začnou lovit. Každý z těchto pánů vezme svou čepici, vymrští ji vši silou do vzduchu a střílí po ní z broky číslo 5, 6 nebo 2 podle úmluvy. Ten, kdo nejčastěji trefí svou čepici, je prohlášen králem honu. Večer se vrací do Tarasconu jako triumfátor s prostřílenou čepicí na hlavní své

0: ručnice za štěkotu psů a troubení fanfár na lesní rohy. Nemusím vám říkat, že ve městě kvete obchod s loveckými čepicemi a jsou dokonce obchodníci, kteří prodávají čepice předem prostřílené a roztrhané pro nešikovné střelce. Ale je známo, že jen lékárník Bezíke kupuje takové čepice. Je to nečestné. Jakožto lovec čepic Tartaren neměl sobě rovna. Každou neděli ráno odcházel s novou čepicí, každou neděli večer se vracel s cárem. V jeho domku na půdě bylo plno těchto slavných trofejí a všichni Taraskoňané ho proto uznávali za svého mistra, poněvadž Tartaren znal dokonale lovecký zákoník. Přečetl všechna pojednání o lovu, všechny příručky o všech možných lovech, od lovu na čepice až po lov na barmského tygra. Proto ho udělali Taraskoňané svým velkým loveckým rozhodčím a brali ho na potaz ve všech svých rokováních. U zbrojíře Kostekalda bylo možno vidět denně od 3 do 4 vážného, silného muže s dýmkou v ústech, jak sedí v zeleném koženém křesle uprostřed krámu plného lovců čepic. Stáli kolem toho chlapíka a přeli se. A to byl on. Tartaren z Taraskónu, soudce, Nimrod a Šalamoun v jedné osobě.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Taková je tedy sladká Francie, ale co by to bylo za literárně historický výlet, kdybychom v Evropě vynechali Anglii? Přidám tedy ještě jeden kousek z rozhlasového nestárnoucího smíchu a taky pohled za kanál na britské ostrovy a jméno pro anglickou konverzační komedii tak typické – Oscar Wilde.
3: Rozklad blahobytné viktoriánské Anglie a její společnosti dráždil satirou plnou nečekaných point, slovních hříček i paradoxů. Wildův ohňostroj vtipu a ironie nás oslňuje i v dialogu z komedie, jak je důležité míti Filipa.
4: Považuji za svou povinnost vám říci, pane Worthingu, že nejste zapsán v seznamu mladíků na ženění, ačkoliv mám stejný seznam jako drahá vévodkyně z Boltonu. My dvě totiž pracujeme spolu. Nicméně jsem ochotna připsat si vaše jméno k nápadníkům mé dcery, když vaše odpovědi budou takové, jaké požaduje skutečně milující matka. No, notýsek mám, tušku taky, můžeme začít. Kouříte?
5: No, ano. Musím přiznat, že kouřím. Lady Bracknellová.
4: To slyším ráda. Muž má mít stále nějaké zaměstnání. Bez tak je v Londýně příliš mnoho zahalečů. Kolik je vám let?
5: 29.
4: O, velmi vhodný věk na ženění. 29 let, píši si. Zastávám od jakživa názor, že muž, který si přeje se oženit, má buď vědět všechno, nebo nic. Co víte vy?
5: Nevím nic, Lady Bracknellová. Oh,
4: to mě těší. Neschvaluji nic, co ruší urozenou nevědomost. Nevědomost je jako jemné exotické ovoce. Stačí dotyk a pel je pryč. Celá teorie moderní výchovy je od základů nezdravá. Naštěstí aspoň v Anglii nemá výchova pražádné výsledky. Totiž kdyby je měla, znamenalo by to nebezpečí pro vyšší vrstvy a vedlo by to asi k násilnostem v bohatých čtvrtích. Jaký máte příjem?
5: 7 až 8 000 ročně.
4: Z pozemků nebo z cenných papírů?
5: Hlavně z cenných papírů, lady.
4: O, to je uspokojivé. Dík daním, které člověk platí zaživa a daním, které na něm vymáhají, když umře, přestali pozemky přinášet užitek i potěšení. No, to je vše, co se dá o pozemcích říci.
5: Mám také dům na venkově a u toho ovšem nějaké pozemky.
4: No, dům na venkově. Ale ve městě máte, doufám, taky dům.
5: Ano, Patří mi jeden dům na Belgrave Square, milá lady.
4: Které číslo, pane Walsingu?
5: 149.
4: A nemoderní strana. Tušila jsem, že v tom bude nějaký háček. No, ale to se dá snadno změnit.
5: No, ta móda nebo to místo?
4: Obojí, bude-li třeba. Jaké je vaše politické smýšlení?
5: Vlastně žádné nemám. Jsem liberální unionista.
4: O, ty počítáme k Tórium a zveme je na večeři nebo aspoň na návštěvu. A teď k podružnějším věcem. Vaši rodiče dosud žijí?
5: Ztratil jsem oba rodiče.
4: Ztrátu jednoho rodiče lze považovat za nehodu, pane Worthingu. Ale ztrátu obou, to už vypadá jako nedbalost. Kdo byl váš otec? Narodil se, jak by napsali radikální noviny, v purpuru obchodnickém? Nebo pocházel z kruhů aristokratických?
5: To bohužel nevím, protože přesněji řečeno, moji rodiče ztratili mne. Nevím tedy, jakého jsem původu. Byl jsem totiž, byl jsem nalezen jako malé děcko.
4: Nalezen?
5: Ano, nalezl mě dnes už zesnulý pan Tomáš Kerdů.
4: A kde?
5: V příruční brašně, prosím. Ano, ano, lady Bracknellová, byl jsem v příruční brašně. V dosti velké příruční brašně, tedy z černé kůže a zdržadly.
4: Ale...
5: Zdržadly, zkrátka... V obyčejné příruční brašně, prosím.
4: V obyčejné příruční brašně? Cože? To není možné, pane.
5: Ano, nalezen v úschovně zavazadel na nádraží Victoria. A panu Gerdovi vydali tu příruční brašnu se mnou, tedy s dětskem. Odevzdali mu ji omylem místo jeho vlastní brašny a...
4: Pane, přiznám se, pane Worthingu, že mě vaše sdělení poněkud zarazilo. Narodit se, či být vypěstován z příruční brašny, ať už má nebo nemá držadla, to mi připadá jako okázalé pohrdání slušnými zásadami rodinného života a připomíná to nejhorší výstřelky francouzské revoluce. A kam toto neblahé hnutí vedlo, to doufám, víte.
5: Smím se vás zeptat, lady Bracknellová, co mi radíte podniknout?
4: Co nejdříve si opatříte nějaké příbuzné, pane. Vynaložte všemožné úsilí, abyste se mohl vykázat alespoň jedním rodičem, kteréhokoliv pohlaví, než bude docela po sezóně. Dobrý den, pane. Worthingu.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Na závěr dnešního divadla nemůžu nechat stranou ani kolébku humoristické povídky, takzvaně Za velkou louží. Opakovaně jste mě ostatně cvaky cvak prosili, abych po dlouhé době zase zařadil kleštičkami cvaky cvak. Tuhle povídku, jejímž autorem je slavný Mark Twain. V rozhlase ji četl v dávných dobách Miroslav Horníček a od té doby cvaky cvak jsem ji neslyšel, ale víte co, já se teď rozloučím a za 5 centů cvaky cvak. To jenom, abyste pak neříkali cvaky cvak, že jsem vás nevaroval.
2: Směl bych vás o něco poprosit. Buďte tak laskavi, poslechněte si několik veršů a řekněte mi, jestli v nich je něco nebezpečného. Kleštičkami cvaky cvak štípá lístky tramvaják. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak, nejinak a právě tak štípá lístky tramvaják. Zbor průvodčích právě tak štípá tramvaják. Nedávno jsem docela náhodou přišel v jedněch novinách na tohle rýmování a párkrát jsem si je přečetl. Okamžitě jsem tím byl jako posedlý. Při snídani mi to kroužilo hlavou sem a tam. A když jsem odložil ubrousek, nebyl bych mohl říci, zda jsem něco jedl nebo ne. Sedl jsem k psacímu stolu, abych pokračoval tam, kde jsem včera večer skončil. V románu, který jsem právě psal, jsem se dostal k otřásající tragédii. Sáhl jsem po peru, abych vylíčil krvavou scénu, avšak v mysli se mi objevilo kleštičkami cvaky cvak štípá lístky tramvaják. Celou hodinu jsem proti tomu bojoval ze všech sil, ale nadarmo. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak a tak dále, bzučelo mi hlavou znova a znova. O práci nemohlo být ani řeči, to bylo jasné. Nechal jsem toho a šel se courat městem, ale brzy jsem zjistil, že jdu v rytmu té rýmovačky. Dlouho jsem to nesnesl, změnil jsem krok. Ale bylo to málo platné. Verše se ihned přizpůsobily chůzi a pronásledovali mě jako předtím. Vrátil jsem se a protrpěl jsem doma zbytek dopoledne. Trápilo mě to u oběda, který jsem snědl mechanicky a bez chuti, a celý večer mi to cvakalo v uších. Zničen jsem si šel lehnout. A jak jsem se neklidně převaloval z boku na bok, převalovaly se mi v hlavě ty verše. Kolem půlnoci jsem vyskočil jako šílený a chtěl jsem se zachránit četbou. Ale písmenka se mi roztančila před očima a viděl jsem jen kleštičkami cvaky cvak štípá lístky. Kránu jsem ztratil vědomí a rodina naslouchala zděšeně mému blábolení. Právě tak štípá tramvaják. O 2 dny později v neděli ráno, když už ze mě byla politování hodná ruina, jsem se vypotácel z domu. Měl jsem smluvenu se svým vzácným přítelem, farářem X, 10mílovou procházku k Talkotské věži. Když jsme se setkali, podíval se farář na mě překvapeně, ale neřekl ani slovo. Vydali jsme se na cestu. Farář mluvil, jak to měl ve zvyku. Neodpovídal jsem, neposlouchal jsem. Marku, je ti něco? Zeptal se mě konečně přítel, když už jsme ušli asi míli. Jsi hrozně přepadlý. Buď tak hodný a řekni aspoň slovo. Apaticky jsem zašeptal. Kleštičkami cvaky cvak štípá lístky tramvaják. Farář se zarazil a povídá: Nevím, čím to je, Marku. Myslím, že to, co říkáš, není ani zvláštní, ani zrovna smutný, a přesto, možná, že to bylo v tónu tvého hlasu, si to říkal tak tragicky, jak jsem tě ještě nikdy neslyšel mluvit. Co je ti vlastně? Ale já jsem ho neposlouchal. Byl jsem daleko, daleko Rusko mezi tím neustálým a vytrvalým za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak, nejinak a právě tak štípá lístky tramvaják. Co se stalo během těch zbývajících 9 mil, nevím. Náhle mě farář uchopil za rameno a křičel: Probuď se, pro boha! Vždyť spíš s otevřenýma očima, už jsme u věže. Umluvil jsem se skoro k smrti a ty neodpovídáš. Rozhlédni se přece po té nádherné podzimní krajině. Cestoval jsi hodně a viděl jsi nejcennější klenoty přírody na vlastní oči. Řekni, jak se ti líbí tento pohled? Vzdechl jsem zhluboka a zamumlal. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak, za 3 centy bílý cvak, právě tak a právě tak štípá tramvaják. Farář se zastavil a dlouho se na mě díval, vážně a s velkou účastí. Marku, řekl konečně, já se v tom nevyznám. Nejsou to stejná slova jako předtím? Zní to docela nevinně a přece mi to skoro může zlomit srdce, když tě tak slyším mluvit. Právě tak štípá tramvaják? Bylo to tak? Spustil jsem od začátku a odříkával slovo za slovem. Můj přítel naslouchal s rostoucím zájmem. Ale to je hezké rýmování, zvolal spokojeně. Člověku to zní v uších jako hudba. Všechno to tak pěkně klape. Myslím, že se to dá lehko zapamatovat. Prosím tě, řekni to ještě jednou. Určitě to už budu znát nazpaměť. Opakoval jsem verše a farář říkal po mně. Poprvé udělal ještě sem tam chybičku, kterou jsem opravil, ale po druhé a po třetí už to bylo bezvadné. Najednou mi bylo, jako by mi kámen se srdce spadl. Prokleté cvakání mě přestalo trápit. Můj trýzněný mozek došel konečně pokoje a v prsou se mi usídlil mír a klid. Bylo mi jako do zpěvu. A skutečně jsem zpíval, celou půl hodinu jsem zpíval jednu písničku za druhou, když jsme šli domů. Můj jazyk, který byl předtím jako ochrnut, znovu ožil. A to, co se ve mně tak dlouho hromadilo, proudilo bez přestávky z mých úst. Při loučení jsem svému příteli potřásl vřele rukou. To byla ale krásná procházka, zvolal jsem. A jak nádherně jsme si popovídali. Ale teď mi napadá, ty už si 2 hodiny neřekl ani slovíčko, tak promluv přece. Farář se na mě podíval pohaslýma očima a zamumlal jednotvárně a jak se mi zdálo, zcela nepřítomně. Právě tak štípá tramvaják. Polilo mě horko. Ubožák, pomyslel jsem, už je v tom. Několik dní jsem svého přítele neviděl, avšak jednoho večera se vplížil do mého pokoje a klesl zničeně na židli. Obličej měl bledý, strhaný. Sotva jsem ho poznal. Marku, řekl a zvedl ke mně své unavené oči. Nešťastná hodina, kdy jsem se naučil ty prokleté rýmy. Od té doby mě pronásledují ve dne v noci jak zlí duchové. Celé peklo jsem prodělal. V sobotu mě telegrafovali z Bostonu. Jeden můj starý přítel zemřel a já jsem měl mluvit na jeho pohřbu. Jel jsem nočním rychlíkem. Myslel jsem, že si po cestě trochu srovnám v hlavě tu řeč, ale dostal jsem se jen k úvodním slovům. Vlak se rozjel, kola začala rachotit, kláp, kláp, kláp, kláp, kláp, kláp a hned se k tomu přidali ty odporné rýmy. Dobře hodinu jsem seděl a odříkával jsem slabiku za slabikou k tomu klepání, až jsem byl tak unaven, jako bych byl celý den štípal pařezy. Hlava mi třeštěla k prasknutí, myslel jsem, že zešílím. Utíkal jsem do spacího vozu, odstrojil jsem se. Ale sotva jsem ulehl. Začalo to znova. klap, klap, klap, klap, za 6 centů, klap, klap, klap, modrý cvak, klap, klap, klap, za 5 centů, klap, klap, klap, žlutý cvak, a tak dál, právě tak štípá tramvaják. Spánek? Ach, řeknu ti, když zastavil rychlík v Bostonu, byl jsem zralý problázinec. Neptej se mě na ten pohřeb. Vyvíjel jsem nadlidské úsilí, ale každá věta byla prošpikována, propletena tím nejinak a právě tak štípá lístky tramvaják. A nejstrašnější bylo, že celá má řeč dostala rytmus těch hrozných veršů. Dokonce jsem za chvíli spozoroval, že mnozí posluchači pokyvují jako bezducha v taktu hlavami. Věř mi to, Marku, nebo ne? Ještě než jsem skončil, kývali všichni, včetně hrobaře. Sotva jsem vyřkl poslední slovo, utekl jsem jak šílený do zákristie. Tam jsem však na neštěstí padl na jednu starou tetu zemřelého, která přijela pozdě a nemohla se už zúčastnit smutečných obřadů. Ach, už je v pánu, už je v pánu, vzlikala smutně. A já jsem se s ním ani nerozloučila. Ano, řekl jsem. Mrtev, mrtev, mrtev je. Ach, co pak tahle trýzeň neustane? Vy jste ho tedy měl taky tak rád, jako já? Rád? Koho? No, neboštíka Jiřího, mého drahého synovce. Ach, toho, ano, ano, taky tak, cvaky cvak, ach, bože, ještě jsem zármutkem celý pryč. Díky důstojnosti, tisícere díky za slova útěchy. I mě ta ztráta tak bolí. Byl jste do poslední chvíle u něho? Do poslední chvíle u koho? No přece u drahého zemřelého. Ach tak, právě tak, ne jinak, ani nevím, ale ano, byl jsem tam, byl jsem tam, bez. Jak vám závidím to štěstí. Co říkal? Ach, povězte mi o jeho posledních slovech. No, řekl jen, ach, má hlava. Řekl jen, cvaky cvak právě tak. Mějte soucit, vážená paní, zapřísahám vás, nevyptávejte se mě, nechte mě mé trýzni, mému zoufalství za 6 centů, modrý cvak za 5 centů, žlutý cvak, já to nesnesu. Právě tak štípá tramvaják. Můj přítel se zcela vyčerpán odmlčel a asi minutu se na mě tupě díval. Marku, vypravil ze sebe konečně známahou. Jsem úplně ztracen. Neodpovídáš? Nedáváš mi žádnou naději? Ach, já vím, mě nemůže nikdo pomoci. Slova mi nedávají žádnou útěchu, můj konec je neodvratný. Jakýsi vnitřní hlas mi říká, že můj jazyk je proklet, aby se věčně hýbal podle té nesmyslné rýmovačky. Už je to tady zas. Za 6 centů modrý cvak, za 5 centů žlutý cvak. Jeho hlas slábnul a slábnul, až ho milosrdná mdloba vysvobodila alespoň na chvíli z jeho trýzně. Ptáte se, jak jsem ho nakonec zachránil před blázincem? Jel jsem s ním na nejbližší univerzitu a tam svalil své břímě na ubohé, nic netušící studenty, kteří těm rýmům dychtivě naslouchali. Nechtějte vědět, co s nimi teď je. Následky jsou příliš hrozné, než abych je tady mohl vylíčit.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Milí přátelé, bylo 23 hodin, začíná noční linka Českého rozhlasu a z brněnského rozhlasového studia vás zdraví Borek Kapitančik. Jako vždy to je jedno téma, které by mělo spojovat vaše příběhy, ty, které napíšete na rozhlas.cz/linka, tedy na tuhle webovou stránku, anebo zavoláte na telefon 731 800 900. Kvůli komu jste se změnili? Inspiroval vás někdo natolik, abyste se v něčem chtěli změnit? Byl to někdo, kdo byl pro vás a stále je životním majákem? Změnili jste své návyky, svůj způsob uvažování, svoji životosprávu, životní preference či hmotnost jen a jen vlastním rozhodnutím? A nebo to byl takzvaně nůž na krk od někoho, o jehož přízeň jste nechtěli přijít? Ke zprostředkování vašich příběhů o tom, jak a kvůli komu jste se změnili, i dnes poslouží telefon či webová stránka. Budu čekat až do zítřejší jedné hodiny. Tyhle dvě hodiny našeho povídání na určité téma právě začínají a já vám přeju krásný večer, doufám, že ne natolik horký, jako třeba ten včerejší.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A jako vždy si v ní povídáme na určité téma, tedy čekám vaše příběhy na telefonu i na webu. Číslo je 731 800 900 a web má adresu rozhlas.cz/linka. A vaše vzkazy, které už dorazily na zmíněnou webovou stránku, tak těmi bych rád začal. Napsala Jana Zírková. Mým životem prošli lidé, kteří po mně chtěli, abych se změnila k jejich obrazu. Ovšem problém byl v tom, že by to pro mě byly změny, které by mi nebyly příjemné, protože takřka ve všech případech souvisely s mým vzhledem a s mou povahou, ale nepodařilo se jim to. No a v roce 2022 do mého života zasáhl pořad Noční linka a ten do mého života vnesl spoustu změn v podobě přátel z Moravy, kteří si získali mé sympatie, a taky jednoho kamaráda. Nebýt jeho, tak bych se asi neodvážila telefonicky vystupovat v Noční lince, protože mě hodně rozmluvil a dodal mi sebevědomí a naučil mě taky pracovat s dotykovým telefonem, což by mi předtím připadalo nemožné. Naučil mě taky aspoň trochu tančit a splnil mi můj sen mít na sobě kroj. Myslím, že i já jsem ho v určitých věcech změnila. Ale co se mi vůbec nedaří, tak je to, aby přestal kouřit a zhodil nějaké to kilo a žil trochu zdravěji. No. Jinak já se snažím přijímat jak pozitivní, tak negativní změny v mém životě, i když mnohdy je to složité. Skončila takto svůj vzkaz Jana Zírková. Na telefonu jehož číslo za chvíli uslyšíte, můžete být dalšími, kteří řeknou, kvůli komu jste se změnili. Jestli to byly, jak už jsem říkal, třeba životní preference. Jestli to byly, dejme tomu, ta kila navíc, jako bychom navazovali na předchozí brněnskou noční linku. Jestli to byl způsob uvažování a jestli to bylo celé dobrovolné. No, konec konců, proč to neskusit už teď? Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček, Noční linka.
1: Dobrý večer, Borku, tady Jarda.
0: Jardo, zdravím.
1: Tak jak se máš pořád?
0: Já se mám pořád krásně, čím dál tím líp.
1: Tak to máme stejný.
0: Výborně, ať je nás víc, nebudem se bát vlka nic. Jardo, kvůli komu se změnil?
1: No, já právě chci říct, že jako není asi osoba, která by mě změnila, nebo změnil jsem něco tedy, samozřejmě. Ovšem spíš postoj takovým těm obecným věcem, ale že bych jako změnil svoji povahu, no, za co bych potom stál, nebo za co by musela stát ta povaha předtím, to prostě nejde. A jestli někdo se nechá někým tak zotročit, že se změní celý, tak třeba časem zjistí, že to byl omyl, no a teď je tady katastrofa, že jo? Protože to už jsem několik takových případů viděl. No a je fakt, že mě třeba vadilo u mě, já jsem měl zko 4 kilo, to mě vadilo, ale jako myslím si, že tím, že jsem zhubnul, to bylo moje rozhodnutí, zhubnul jsem na 93, a jsem ho nemocněl s kafilokokem a pobyt v nemocnici mě dostal 84 kilo, protože já nesnáším ty nemocniční blafy. Ale to už jsem zase bylo moc. Tak teď jsem si dal předsevzetí, že musím dosáhnout aspoň těch 90 kil, jo. No tak při 182 je to... To nějaká nutriční terapeutka v té nemocnici mi říkala, když měříte 180 centiáků, tak byste měl vážit aspoň metrák 5, metrák 10. Tak jsem říkal, no to jsem právě vážil. A bolili mě kolena, ale jsem do schodu, jak, jo. No, takže takhle, no. Ale že bych změnit povahu člověka, no to snad, to jestli si někdo myslí, tak je to blázen. To jsou takový idealisti, kteří si, oni si se berou, ona si ho vezme, já vím, že on je to ochlasta a děvka, ale on se u mě změní. Nic se nezmění. Každý je takový dál. Může to maximálně na chvilku potlačit, ale ta povaha, to se prostě změnit nedá.
0: Řekl jsi to vlastně za mě, já totiž znám pár takových případů, kdy se někteří domnívali, ale možná některé domnívali, že dotyčného nebo dotyčnou, já to nebudu konkretizovat, změní svoji přítomností.
1: Ano.
0: Ale mnohdy to dopadne přesně tak, jak říkal jsi. No tak ty jsi silná osobnost a to, co říkal jsi, bylo známkou silné osobnosti. Když už něco chci změnit, tak tomu musím dospět hlavně já. Jenomže ti, kteří nemají tak silnou povahu, jsou třeba i závislí na tom druhém, tak se mnohdy vzdají třeba i přátel. I to jsem už několikrát zaregistroval.
1: Tak je to jako s každou jinou závislostí. Prostě závislosti jsou na škodu a jestliže je někdo závislý na nějaký osobě,
0: Dobře, ale Jardo, to je láska, to je mocná čarodějka, to není žádný cancor.
1: No, láska musí přijít. Láska je něco jiného než zamilovanost, jo, oni si to vidí proto. Protože zamilovanost je těžká chřipka, jo. To by se mělo léčit, jeho zamilovanost. Láska to už je něco jiného, láska to je trvalý cit. Ten trvá léta a ten může být k čemukoliv, může být k určitý, já nevím, části města, k určitý osobě, to už je jedno prostě, ale je to otázka dlouhodobá, zatímco zamilovanost je, jak říkám, to je stav okamžitý a je to chřipka zkrátka, to se musí léčit.
0: No, ty máš jasno, Jardo, dokonce i v Amorově terminologii. Děkuji za tvůj telefonát. Měj se hezky.
1: V 78 letech už musí mít člověk trošku jasno. To se nedá nic dělat.
0: A já jsem rád, že jsi to potvrdil v Noční lince. Měj se hezky. A ať máš hodně ryt.
1: Děkuju a ještě bych chtěl pozdravit všechny, ty jsi mě přepal takovým fofrem, že jsem ani nepozdravil všechny posluchače, kteří jsou napřímo a kterých si velmi vážím, protože to je vidět, že mají určitou taky závislost. Já jsem taky závislý na Noční lince, jo. Já ji rád poslouchám, rád ji ladím a poslouchám názory všech lidí. A samozřejmě si z toho beru to svoje, ale nikdy mě to nezmění moji povahu. Mějte se všichni krásně, ahoj Borku.
0: Dobrou noc, Jardo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nádherná písnička Jiřího Korna v noční lince Českého rozhlasu na téma Kvůli komu jsem se změnil nebo změnila. Pravda, Jarda, který už před malou chvilkou položil svůj telefon, zvolil tu nejtěžší možnou ráži, tedy ten největší možný kalibr. Rovnou mluvil o případné změně povahy a řekl, že, nebo naznačil, že je tak silná osobnost, že to prostě nejde změnit povahu. Ale právě proto jsem nabízel vícero variant toho, co můžeme inspirování někým, anebo třeba i donucení někým změnit. Ať už se jedná, když jsme tak u Jiřího Korna, o účesy, anebo třeba hmotnost, životní návyky a podobně. O tom, co a kvůli komu změnila, nám teď chce říct paní Eva. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já zdravím také všechny posluchače a přeju jim hezký večer. A k těm změnám, no já jsem se po svatbě chtěla změnit trochu, jako že budu vstávat, tak jsem jako vstávala, manželovi jsem vařila snídaně, dětem a to se opravdu změnit dá. Ale povaha jako taková, já si myslím, že se změnit nedá, jo. A návyky trošku se přizpůsobit taky dají, ale ne taky úplně. To máte jako půl roku, třeba to ten manžel vydrží, ta manželka taky. Ale stejně to jádro se projeví. Jo, jak ten člověk je vychovený, jak je zvyklý žít. A teď jde o to, aby ty dva udělali takovou jako dohodu, co jsou schopni tolerovat a co nejsou. Jo.
0: Podobně jako v politice je to vlastně kompromis.
1: Ano, přesně tak. Mně ten můj kompromis moc nevyšel, ale děti jsem vychovala, jsou hodní, vystudovaní a pracujou a už jsou dospělí.
0: Využiju toho, co jste říkala, paní Evo, a zeptám se, kompromis vám nevyšel. To znamená, že vy jste se snažila dělat změny, zatímco váš protějšek tak úplně ne?
1: Ale jo, ze začátku jsme se snažili oba, to já bych mu hrozně křivdila, ale prostě se to nedalo, no, nesetkalo se to. Jo, proto říkám, že všechno se změnit nedá, že ten základ si každej nese. Jo.
0: S tím souhlasím.
1: A buď to spolu vydržej a opravdu jim to klapne, a nebo to nevydržej a neklapne, no. To se stává, no. Ale jako taková, jako povaha úplně se změnit asi nedá. Já taky v to nevěřím, že by se to dalo. Nedá. Ten základ, co si nesete z rodiny, ten se změnit nedá. To každý to utváří inteligenci, chování a způsob jedení, způsob chování a to je všechno takový, jo, to všechno se změnit nedá. Dá se to jako přizpůsobit, obrousit, ale úplně, že byste někoho změnil, ne.
0: No, proto jsem zvolil těch několikero segmentů, které jsem nabídnul, co by možnost změny. Ale už jsem zažil i to, že se z člověka původně hodně, jak to říct, no ani ne extrovertního, to byl skoro nervák, stal naprostý kliďas. Působením, kladným z mého pohledu, působením svého protějšku. No, jak říkám, něco se změnit dá, něco, jak říkáte vy, se prostě nezmění.
1: No, přesně tak.
0: Děkuji vám za váš telefon.
1: No a i tak vám přeju příjemný večer a děkuji, že jste to zvedl. Jsem se konečně po půl roce dovolala. Přeju hezký večer.
0: I vám to krásný a klidný večer. Naslyšenou. A teď web rozhlas.cz/linka. Už se tam shromažďují vaše příspěvky. Třeba ten Danin. Nevím, zda by mě někdo tak inspiroval, abych se kvůli němu měnila. Myslím, že už vzhledem k mému věku zůstanu stejná. A komu se to nelíbí, bohužel má smůlu. Možná někomu nebudu stát za to se mnou bavit. Jediné, co vím, jistě, tak se s nikým už nechci ve svém věku pohádat. Protože by se to pak možná už nepodařilo vzít zpátky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdo by řekl povrchnosti. Od účesu přes hmotnost a dejme tomu i k jistým životním návykům by se dalo možná něco na tohle téma říct, tak ty možná změnit jdou. Co nám poví paní Božena? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás zdravím a chtěla bych říct jen to, že já jsem tu svoji povahu jako změnila.
0: Opravdu.
1: Až v manželství, protože já jsem byla taková urážlivá a když jsem měla prostě něco, tak jsem přestala mluvit. A manžel to nesnášel, asi po třech takových těch mi říká, hele, tohle mi nedělej. Prostě řekni, co se ti nelíbí, nebo tak nějak, ale nepřestávej se mnou mluvit. Tak já jsem si to tak nějak jako uvědomila, že to nemůžu dělat. Ale jinak jsem byla, měla takovou výbušnou povahu a mě naučil, abych prostě si to rozmyslela, co chci říct, jak chci vybouchnout a pak jsme si o tom povídali a já jsem za den, dva zjistila, že prostě to byla že to byla věc, kterou jsem jako mohla vyřešit úplně v klidu. No a udělali jsme si takovou dohodu mezi sebou, že si řekneme, co se nám líbí a co se nám nelíbí a že nebudeme prosazovat prostě svý věci nebo to, co bych já chtěla, anebo co řekl manžel. Tak jsme to jako prodiskutovali vždycky. No a když jsme uznali, že můj nápad byl lepší, tak jsme jeli podle toho a jinak teda podle mýho muže. A takže to bylo takhle. No, a
0: to, co říkáte, je jako z příručky správného manželství. Takže teď samozřejmě nic ve zlém. Manžel si vás prostě kvalitně vychoval.
1: No, víte co, pane Borku, já jsem s ním jezdila jako závozník nákladňáku. A když se mně něco nelíbilo, tak jsem si sedla na motor a začala jsem si prostě výst svoji. A manžel nic řídil a já si říkám, ježiš, on mě vůbec nevnímá. A on na to ucho prostě ke mně neslyšel. Tak pak se otočil a říká, ty jsi něco říkala, no mě už to přešlo, co jsem mu chtěla říct a on neměl rád rýži. Tak když jsme přijeli domů, tak já jsem mu uvařila rýži a když mě hodně naštval, tak se mi udělala na sladko, co on vůbec nesnášel a mě říkal, co jsem udělal, když jsem mu to říkala, že to už mě ale ten vztek nebo prostě tak nějak přešlo, takže takhle, ale změnila jsem se dost, prostě jsem nebyla tak výbušná, jako já jsem to musela ze sebe hned jako dostat. A pak mě to třeba i mrzelo, že jsem nebyla vticha, nebo že jsem nemusela tak všechno říct.
0: Ale to je nádherná signalizace, ta rýže. Mimochodem tou sladkou rýží byste mě taky otrávila. Tak ta rýže jako signalizace toho, že něco není v pořádku, to si budu muset, já už si to píšu, zapamatovat. Píšu si to.
1: No, i pak i děti si zvykli a manžel mě rád ty sportovní přenosy a děti mě vždycky říkali, mamko, u vás rýží je hokej, táta stejně neví, co jí. Takže jsme to měli takhle, no, ale byla jsem ráda, že jsme si dokázali jako prostě to vysvětlit. Manžel byl ze Slovenska a říkají Slováci, že jsou výbušní a u nás to bylo obráceně.
0: Tak to, co se říká o Slovácích, já můžu potvrdit. Jsem ze čtvrtiny Slovák. Paní Boženo, a jestli pak jste v něčem změnila manžela vy, můžete to posoudit?
1: Já nevím. My jsme měli vždycky takovou dohodu, jsme se dohodli a změnila tím,

0: že jsem mu neříkala, musíš mě tohle udělat nebo tohle. Já jsem vždycky říkala, mohl bys tohle udělat nebo tamhle to, a on na to přistoupil, ale jakmile jsem řekla musíš, tak to bylo špatně.
1: Chápu, to no. Muži nemáme rádi. Paní Boženo, no. Děkuji vám za váš telefonát. Krom toho, že jste mě pobavila, jste znovu nastínila ten další možný pohled na možné změny, když jsme někým inspirováni. A já vám přeju krásný večer.
0: Já vám taky a zdravím všechny posluchače a dobrou noc.
1: Dobrou noc a naslyšenou. Teď jsem si vlastně uvědomil, máme 23 hodin a 31 minut, že dnešním konkurentem pro noční linku je přímý přenos jednoho ze zápasů fotbalového mistrovství světa. A říkám si, jestli právě kvůli tomu bude dnes volat převážně ženská část publika. No, tak abyste věděli, zatím Francie-Švédsko v 29. minutě 0-0.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Co se má stát, to se stane. Takže fatalista Dalibor Janda. Tady je Borek Kapitánček, noční linka Českého rozhlasu. A vítám další posluchačku, to je paní Anička ze Sološnice, ze Slovenska. Dobrý večer.
1: Dlho jsme nerozprávali. Viete čo, ja vám prajem krásny večer aj všetkým. Horúci je.
0: No je, ale aby byl trošku chladnější, o, když jsme u těch přání. Souhlasíte?
1: Áno, viete čo, keď má byť taká búrka, jak teraz niekde na Slovensku, som to nestihla. Strechy potrhalo, no bojím sa, lebo ja som poistku vypovedala, že strašne to stále zvyšujú. Hovorím, nebudem platiť, to sa nedá. No a teraz, radšej nech tá búrka nepríde.
0: Tak, áno. Přání, ať nepřijde bouřka a ať se aspoň trošku ochladí. S tím souhlasím. A teď, Aničko, řekněte všem, kteří poslouchají, jestli a kvůli komu jste se změnila?
1: Kvůli mojemu manželovi. Mm-hmm. Velmi, lebo já jsem byla, víte, čo taká, že kde ma posadili, tam jsem byla. Nic jsem si nevěděla sama vybavit, jsem se hambila všade chodit. A manžel mi hovorí, to, děvča moje zlaté, nemůžeš takto robiť. Tak postupně jsem se fakt zmenila a keď zomrel, vám povím, já jsem se tak strašně zmenila, že já se nepoznávám vůbec, že já jsem si vedela vybavit, no všetko. Čo se týká pohrebu, to urobil syn, ale čo se týká elektriku prevysať, plyn a tak ďalej, všetko jsem si sama vybavila. Takže ja som sa veľmi zmenila skutočne a nedám si ani, viete, keď niekto na mňa niečo naučí, tak ja si nedám. Nedám si, lebo fakt, keď je to pravda, že by mi mali prečo niečo povedať, ale ja skutočne mám rada tak z očí v oči všetko.
0: Dokážete si stáť za svým?
1: Áno. Ja, viete čo, ja som toľkokrát dostala toľko kopancov za to, že som bola taká, že som proste sa nevedela obraniť. Ale toto ma tak zmenilo. A dneska stál asi Archaniel Gabriel, manžel nám. Ja som spadla do šachty na vodu, čo mám.
0: Jejde.
1: A som sa tak poudierala, ešte som mala šťastie, že nič som si nezlomila.
0: No. Klepu to na dřevo, Aničko. A řekněte mi, jestli to byla dlouhá cesta k téhle změně. Jestli to manželovi, ta vaše v uvozovkách převýchova trvala dlouho.
1: Nebyla to tak dlouhá cesta, ale já jsem vždycky, teda my jsme si věděli, jako rozuměli jsme si fantasticky dobře. A on byl taký mekší, ale toto má přesvědčil, že v dnešním životě človek musí byť trošku aj taký ráznejší, nie taký, že si nevie vybaviť nič a tak ďalej. No, takže je to tak a zvlášť, keď tak človek ostane sám, tak vtedy si uvedomí, že treba byť aj s inou povahou.
0: No tak nejaký šťoura by mohol namítnout, že pak už proste není zbytí, že proste sa človek musí zmeniť, když zústane sám, ale vy ste k tomu dospela ešte za manželova života. Jak dlho ste spolu byli, prosím?
1: Koľko sme boli? 55 rokov.
0: Tak miel na to hodne času, na túhle práci.
1: To mi znie z začiatku, však ja vám poviem, že to sa vlastne... My sme si veľmi dobre rozumeli, ale čo sa týka tohoto, tak ma fakt zmenil. Hodne ma zmenil.
0: Pani Aničko, moc krát vám děkuji. Je to další pohled na téma, kvôli komu jsem se změnila, což je téma dnešní noční linky. A jsem vám vděčný. Mějte se hezky. Dobrou noc.
1: Aj vy sa majte krásne. Prežijte tu horúčavu tak, ako my všetkým. A toho Jardu pozdravujem tiež, som ho dlho nepočula.
0: On měl dlouho zdravotní problémy, už to tady zaznělo, ale protože patří k těm, řekněme, stálým posluchačům, kteří jsou i slyšet v noční lince, tak považuji za nutné to znovu říct. No tak on říkal, že mu ještě není 80, takže možná to do té 80 plánuje, no.
1: No, tak děkujem pěkně. Dobře, tak všetkých pozdravujem a hlavně hodně zdravia a aby jsme tě teploty trošku tak kludnějšie prežili. Majte sa pekne, dobrú noc.
0: Dobrou noc a hezké sny. Z webu rozhlas.cz/linka, kde po jedné hodině zítřejšího, tedy 1. červencového dne, také všechny vaše vzkazy týkající se tématu uvidíte. Teď cituju to, co prostě nemůže chybět v žádné noční lince. František má vždycky co říct. Samozřejmě byly osoby, které byly pro mě vzorem. Já pocházím z malé obce Kupšice. Tam za mého mládí se některé záležitosti řešily v hospodě. Nakonec se to řešilo tak, že si kamarádi dali pár facek a problém byl vyřešený. Když jsem se ale přestěhoval do Židlochovic, tak jsem se musel přeorientovat a přizpůsobit život našemu městu. Nikdy jsem v Židlochovicích neměl s nikým nějaký konflikt. V naší partii, kde jsem v JZD začal pracovat, byli starší pracovníci z Holasic, kteří byli slušní a vzorem pro nás mladší zaměstnance. Dodneska na ně vzpomínám s úctou. Františku, děkuju, i když to moc o změně nebylo, i když jedna tam přece jenom byla zmíněna. To o tom přeorientování z původního nastavení, pár facek a problém vyřešený, k tomu diplomatickému zřejmě spíše řešení v Židlochovicích. Ale i tak mockrát děkuju. Kvůli komu? Nebo čemu? A v čem jste se změnili? Téma pro další telefonát po písničce, která je před námi.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Uchodem vchod k dalšímu telefonátu. Tedy tímhle směrem se vydáváme v noční lince, ve které si dnes povídáme o tom, kvůli komu a v čem jste se změnili. Na telefonu čeká Zdeněk. Dobrý večer, Zdeňku.
1: Dobrý večer. Zdeněk u telefonu. No, chtěl bych říct, v 25 mě zemřela matka, která spáchala sebevraždu, no ale to je úplně něco jiného. Prostě žil jsem potom jenom s babičkou, teda její matkou, s babičkou, no ale nějak jsme se moc neschodli, no tak jsme vyměnili jeden byt za dva. No, do té doby vlastně jsem měl, dá se říct, než teda ta matka spáchala to sebevraždu, že jo, tak jsem měl vlastně všechno, dá se říct, prostě jídlo, všechno, bydlení a tak dále, zajištěný. No, potom, co jsme teda vyměnili ten jeden byt a tady dva, no, tak vlastně nastala úplně jiná situace. Musel jsem si zajistit prostě nějaký dávky, zpočátku nějaký dávky na bydlení, nebo prostě tak jídlo, a tak dále, nějaký prostě vůbec životní potřeby prostě jsem si musel zajistit sám. Úplně prostě mě to změnilo život, takže prostě jako, já nevím, jak bych to řekl, jsem musel začít prostě od ničeho. No.
0: Byl jste smutnými okolnostmi donucen k tomu, abyste zásadně přehodnotil svoje životní návyky, postupy a že jste se vlastně osamostatnil, když to řeknu takhle. Doufám, že vás to neuráží tedy, já nechci takhle, nikoho urazit, ale...
1: Ne, že jsem se osamostatnil, prostě jsem musel se osamostatnit. Prostě ano. Jsem byl donucený k tomu vlastně ve své podstatě. Protože kdybych se neosamostatnil, tak vlastně bych skončil někde na ulici nebo prostě někde, já vím, v nějaký ubytovně, což jsem nechtěl. No a takže jako prostě, jak říkám, ty okolnosti bohužel mě donutily.
0: Já ale Zdeňku, no. Teď prosím... Berte to jenom tak, že mě inspirujete svým projevem. Já si v žádném případě nedělám z nikoho legraci a nechci se ani do nikoho strefovat. Ale teď mě tak napadla ještě další možnost. Já už jsem uvedl několik segmentů, v čem se člověk může změnit. Od účesu přes hmotnost a podobně. Já jsem vlastně díky okolnostem a díky jednomu svému vzoru zpomalil svůj projev. Vy jste hodně překotný, jak vás tak poslouchám, ale to samozřejmě není žádné hodnocení, jenom prostě si říkám, jestli vlastně tohle není třeba další možnost, o které se někdo další zmíní, že v něčem třeba změnili svůj projev kvůli někomu. Takže Zdeňku, vy jste inspirátorem i pro mě. Díky a mějte se hezky.
1: Mějte se fajn, naschledanou, děkuju.
0: Kvůli komu a nebo kvůli čemu jste se změnili? A jestli to byla taky práce? A samozřejmě znovu zopakuju, že to nemusí být vždy jen povaha. Já automaticky nepředpokládám, že člověk může změnit svoji povahu, i když i to už tady bylo naznačeno. Ale v něčem nás možná naši vzorové, ať už jsou to muži či ženy, možná přimějí k tomu, abychom se změnili. Jak říkal Jarda, jen vlastním rozhodnutím se chci měnit. No ale i k tomu vede cesta inspirace, řekl bych já. Za malou chvilku bude půlnoc a pro ty z vás, kteří už slyšeli moji zmínku o tom, že pro dnešní noční linku je konkurentem utkání na mistrovství světa ve fotbale, tak pro ty z vás přidávám aktuální stav utkání Francie-Švédsko. Kylian Mbappé totiž vstřelil gol, takže 1-0.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ať už posloucháte Noční linku kdekoliv, třeba i ve starém křesle, přeju vám nerušený poslech a doufám, že příběhy na téma kvůli komu jsem se změnil, kvůli komu jsem se změnila a v čem vás baví. A doufám, že ten další vás bude bavit taky. Je to příběh paní Michaely, ale je trošku jiný. Michaelo, zdravím do Brna.
1: Dobrý večer. Je to totiž v obráceném gardu, protože já jsem se domnívala, že když mě někdo velmi miluje, tak prostě se změní kvůli mně. A bohužel tedy jsem se hluboce mýlila. Problém spočíval v tom, že já tehdy jako vysokoškolačka jsem chodila s hochem, který měl nižší vzdělání než já, a já jsem se prostě domnívala, že i jemu to udělá dobře, když on tedy bude studovat tu vysokou školu. Stále jsem mu to zdůrazňovala, že prostě budu hrozně ráda, protože jsem věděla, že on mě velmi miluje. Já jsem ho milovala taky, tak jsem si říkala, že to pro něho nebude vůbec žádný problém. No a pak došlo k jakémusi krachu, kdy tedy on přišel a řekl, já už toho mám plné zuby, a když jsem se optala, co se stalo, tak mě na to odpověděl, ty to moc dobře víš. A zajímavé je, že my jsme spolu opravdu, jako jsme o sobě věděli, ale spolu jsme nekomunikovali, až tedy jsme se sešli před 10 lety. A já tedy jsem se, mě to pořád vrtalo hlavou, ale já jsem se ho netroufla zeptat. A pak zase jsme se, minulý týden jsme se sešli opětně po 10 letech, a to už jsem tedy získala odvahu a zeptala jsem se ho, co vlastně vedlo ke krachu našeho vztahu. A on mě právě sdělil, tak já si to přesně pamatuju, my jsme spolu seděli na Špilberku na lavičce a ty jsi mě říkala, no já předpokládám, že ty budeš studovat tu vysokou školu a tobě to nebude dělat žádný problém. Ale já prostě, to byl začátek konce našeho vztahu, protože já jsem nebyl schopen překročit svůj stín. Já prostě jsem byl středoškolák, mě to stačilo, já jsem prostě tu vysokou školu studovat nechtěl. A ještě mě tedy zdůraznil, že říkal, víš, nebylo to úplně jednoduché se od tebe odstřihnout, ale mně bylo jasné, že já bych ten tvůj požadavek nebyl schopen splnit a ten náš vztah by dopadl velmi špatně. Mm-hmm.
0: Takže on vás, tak, možná to přeženu, ale on vás možná vnímal jako, řekněme, elitářku?
1: No, možná to tak bylo. A já jsem si to, já když jsem pak o tom přemýšlela, mě to docela vyrazilo dech. Já jsem pak z toho našeho setkání přijela domů, samozřejmě manžel o tom věděl, takže jsem mu jako říkala, na co se zeptám, tak manžel byl velice tedy zvědavý. No tak asi já jsem si to, tehdy mě bylo 22 let, já jsem si to vůbec neuvědomovala, že to pro něho může být i takový problém, aby prostě kvůli mně tu vysokou školu studoval. Možná jsem byla tak hloupá, že ono to vůbec jako prostě to studium ve vysoké škole nebylo tak pro ten náš vztah důležitý, ale on to prostě pochopil nějak jinak, no a vedlo to prostě ke konci.
0: Tady se vlastně ukazuje, jak důležitá je komunikace. Komunikace, ano, ovšem, ano. Co by mohlo být problémem. No, vlastně úplně ovšem. Ale...
1: Ano, a to máte pravdu. To jsme se shodli, že to byla i otázka nekomunikace. My jsme spolu tedy bydleli, on bydlel 150 kilometrů ode mě, takže jsme si stále psali dopisy, psali jsme si o kdejaké pitomosti, ale ta komunikace jaksi v těch dopisech asi pravděpodobně chyběla. No.
0: Komunikace je velmi důležitá ve vztazích, to můžu potvrdit. Ano. Paní Michaelo, já moc krát děkuju za důvěru, se kterou jste nám sdělila svůj příběh. A přece jenom se zeptám, vy sama jste se kvůli manželovi nebo kvůli partnerovi, o kterém jste mluvila, v něčem změnila? Když vy jste, nechci říct, tlačila na jeho vysokou školu, ale přece jenom jste naznačila jistě, že by jistým způsobem, že by to pro něj nebyl problém. Jestli pak on v něčem inspiroval vás ke změně?
1: No, tak u mého manžela tam je problém, že my jsme byli spolužáci z vysoké školy, takže tam jsem ho nemusela nutit, aby něco studoval, ale když tak nad tím přemýšlím, tak my jsme se spíš tak vzájemně jeden druhému přizpůsobovali. Ani manžel nikdy po mně nechtěl, abych prostě třeba dělala věci, které mě nebavily, protože manžel byl velký sportovec, strašně rád hrál golf, teď už bohužel teda je nemocný, nemůže. A říkal, je to škoda, že tě ten golf nebaví, ale to se prostě nedá nic dělat. Nebaví tě to, já zase ráda pracuji na zahradě, manžela to nikdy nebavilo, takže jsem ho k tomu nikdy prostě, jsem to respektovala, že on má jiné zájmy a nějak mě to nevadilo.
0: Michaelo, mockrát vám děkuju za váš telefonát a přeju vám krásný nový den. Začíná za necelé 4 minuty, tak ať je celý ano, červenec hezký. Naslyšeno.
1: Já děkuju, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: hlavě. Noční linka.
1: Dámy a pánové, přeju vám krásnou noc. A vlastně už bych klidně mohl říct i krásný nový den, i když 5 vteřin ještě do půlnoci zbývá. Ale než dokončím větu a než vám ještě jednou řeknu, jakéže je téma noční linky, už tu bude. Už tu je. Je 1. července 2026. A já si dovolím pogratulovat všem nositelkám jména Jaroslava. Mají svátek. Bývaly doby, kdy právě 1. červencem začínaly prázdniny. No, letos to vyšlo trošičku jinak. Vaše děti už možná jsou na táborech, neříkám, že pionýrských, ale na táborech, nebo už možná balíte na dovolenou od minulého pátku. Ale ať tak nebo tak, přeji vám krásné léto. Nádherný červenec. Právě začal. A právě začíná 2. hodina noční linky Českého rozhlasu dnes na téma Kvůli komu jsem se změnil, nebo změnila a v čem? Jistě asi nepůjde změnit něco tak zásadního, jako je založení člověka, jeho povaha. Ale možná i v tomhle ohledu někteří z vás přiloží polínko do ohýnku. Tak jsem zvědavý na vaše telefonáty na 731 800 900 a na to, co napíšete na rozhlas.cz/linka. U mikrofonu je v brněnském studiu Českého rozhlasu Borek Kapitánček. A dovolím si začít jedním vzkazem, který napsala paní Helena. Řekl bych, že každé slovo je v něm důležité. Mluví totiž o tom, jestli se změnila. A kvůli komu, respektive čemu. Cituju. Když mi život naservíroval hodně kyselé citrony za dobrotu na žebrotu, místo toho, abych z nich udělala limonádu, takzvaně, jsem si řekla, holka, musíš se změnit. Takže jsem pomalu a jistě začala mít samu sebe jako prioritu. Byla jsem naučená v první řadě myslet na jiné, na jejich dobro, víc než sama na sebe. Tahle změna úplně lehká není, protože někdy se cítím jako sobec. Nejsem zvyklá myslet v první řadě na sebe. Jsem ale moc ráda, že jsem se do téhle změny dala. Pozdě, ale přece. Řeknu vám, je to paráda, když si člověk uvědomí, že si zaslouží být na prvním místě. Potud Helena. Děkuju a vy, kteří byste také rádi se svým příběhem vstoupili do noční linky, vězte, že k tomu slouží jednak už zmíněný web rozhlas.cz/linka a pro vaše telefonáty potom číslo 731 800 900.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, dobrou noc, anebo příjemné ráno, i když k tomu ještě pár hodin zbývá, myslím tím k úsvitu. Máme 5:30 po půlnoci a posloucháte noční linku Českého rozhlasu. A já věřím, že k těm 6 příběhům vysloveným našimi posluchači a posluchačkami v té první části noční linky přidáme už za chvíli další. Zatím vidím, že vyzváníte, ale když dovolíte, tak já si ještě zkusím přečíst jeden vzkaz našeho posluchače Pavla na téma Kvůli komu jsem se změnil a v čem. Cituju. Tak hodně velkou a zásadní změnu ve svém životě jsem podstoupil díky kamarádce z noční linky. Kamarádce ze severních Čech. Byla doba, kdy jsem kvůli ní přestal kouřit, utrácet za loterii, a to konkrétně za losy. Později pak jsem přestal pít alkoholické nápoje, hlavně pivo, a tak jsem šel celkově do sebe, že mi to stálo za to, abych byl pro tuto kamarádku taky něčím atraktivním. Tak to byly hodně velké změny v mém životě. A i když některé věci jsou zpátky, jako například kouření, tak stejně to stálo za to a stále to ještě probíhá, že člověk musí některé věci ve svém životě měnit. Tak přeji všem dobrou noc a ať už zaprší. Pavle, v tom s vámi souhlasím. A teď na čísle 731 800 900, aspoň doufám, máš příběh na téma, kvůli komu jsem se změnil, v tomto případě změnila. Jarča už jede, takže Jarčo, dobrý večer, povídejte.
1: Dobrý večer. A víte, Borku, tato téma je pěkný. Mně se líbí, to víte, jako některý lidi se nezmění v tom.
0: No dobře, jo? Ale zkuste to vzít neobecně, ale konkrétně sama u sebe. Vy sama jste se v něčem kvůli někomu změnila?
1: No, tak já jsem se změnila vlastně za celou rodinu, protože oni mají školy, že jo, jako vysoký a tak. No a já jsem se změnila tím, že jsem se prostě dopracovala tak, že jsem byla v televizi a v rozhlase a prostě mluvím takhle s lidmi z rozhlasu, jako s vámi teď, Borku.
0: Takže jo, no takhle, vy jste se jim chtěla v tomto ohledu, řekněme, vyrovnat něčím, jo?
1: Ano, ano, ano. A oni mi řekli, že jsem dobrá v tom, že prostě nezačnu koktat a nic a tak dále, jo? Jako, že jsem prostě dobrá. Mm-hmm. Že se jim to strašně líbí a fanděj mi. Takže jsem takhle, jako prostě jsou na mě pyšní takhle. Pyšní.
0: Výborně.
1: Kamarádi i rodina.
0: No ale když bych tedy trval stoprocentně na dodržení, já na tom netrvám, na dodržení tématu, no tak předtím jste tedy byla taková, řekněme, že jste se bála zavolat do rozhlasu, že jste se bála vystoupit někde veřejně?
1: Ne,
0: aby tam byla ta změna, jo? Tam o to, tam
1: jo, takhle. Hm? No, tak víte co, Borku, já než jsem začala, chodila jsem do školy, že jo? Tak pak jsme měli ty přijímačky, tak jsem měla takovou menší trému na těch přijímačkách. Mm. A já jsem tam dostala za příklady násobilku z hlavy a já jsem ji vypočítala. A všechny ty učitele, co tam byly, tak jsem si myslela, měla jsem z nich trému, ale dobře to dopadlo s tou násobilkou. Mm. Prostě se mě překvapila. Dali mi příklad z hlavy, jsem to vypočítala.
0: No a to byl začátek té vaší změny.
1: Ano, to byl začátek, ano, ano. A pak jsem se už teda nebála jako ničeho. Prostě jsem chodila na recitační kroužek, tak jsem prostě jsme měli básničky, tak jsme, jak byly nějaký třeba jakoby Velikonoce, nebo Vánoční besídka, nebo Velikonoční, nebo byly ty Mezinárodní den žen, že jo, 8. března, tak jsme taky tak povídali básničky, jsme vyprávěli a tak. Mm-hmm. Prostě jsme chodili a jako byli jsme a říkali jsme to rodičům a tak i ve školce jsme byli a říkali.
0: Dobře. Já vám nechávám volný prostor, abych neskákal příliš do řeči. Víc než je zdrávo.
1: Tak, víte co, Borku, ono to nevadí, když skočíte do řeči, protože člověk musí vědět, kdy má skončit, aby mohla přijít další rada na další lidi.
0: Já vám rozumím a víte, Vlastně popisujete ano. mě, ano, já jsem se taky musel změnit v tom, že nevím, kdy skončit. Od té doby, co se dívám na časomíru každého našeho telefonického vstupu, už vím, kdy mám končit. Takže děkuji moc krát, Jarčo, a přeju vám všechno nejlepší k svátku.
1: Děkuju.
0: Mějte
1: se hezky. A všem
0: dobrou
1: taky.
0: Noc.
1: Děkuju, naslyšenou, Borku.
0: Kvůli komu, nebo kvůli čemu jste se změnili a v čem? To je kardinální otázka ještě pro dalších necelých 50 minut noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte. Volejte, číslo uslyšíte za chvíli, a nebo pište, podobně jako Pavel, před malou chvilkou tady byl jeho příběh, řekněme. Ovšem napsal taky Michal, cituju. Abych nebyl v budoucnosti nešťastný, musel jsem se v životě v některých směrech hodně změnit. Člověk, který mi přiložil onen pomyslný nůž na krk, jsem byl já sám. Ty změny se týkají hlavně financí a přístupu k lidem. Poněvadž mám svobodné povolání a neplatím si důchodové pojištění, jednou nebudu mít nárok na starobní důchod. Budu tedy finančně zodpovědný jen sám za sebe. Už před mnoha lety jsem se tedy přestal zbytečně bát akciového trhu, začal poslouchat rady uznávaných lidí v oboru a řídit se jimi. A už nyní se přesvědčuji o tom, že jsem udělal dobře. Rovněž jsem si musel začít hlídat to, koho si v životě takzvaně připustím k tělu. S lidmi, před nimiž mě varuje moje vlastní intuice, bych se už nezaplétal tolik jako dřív. Tací vám pak mohou obrátit život na ruby. Nebo vám ho přinejmenším notně znepříjemnit. Změny, které uděláme hlavně kvůli sobě, stojí za to.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zdá se, že máme dalšího posluchače s příběhem na téma kvůli komu a v čem jsem se změnil. Zdeňku, přeju vám do Mladé Boleslavy pěknou noc. Tak Zdeněk nevydržel a přitom jsem ho tak hezky uvedl. No, máte znovu šanci volat na 731 800 900, což je kontakt se studiem Noční linky. Platí i pro tu dnešní, kterou pro vás vysíláme z brněnského rozhlasového studia. Další možnost, jak vaše příběhy mohou odeznít, je napsat na web rozhlas.cz/linka. No a přesně takhle, tedy telefonátem v tomto případě, se teď můžu přivítat s dalším posluchačem nebo posluchačkou. S posluchačkou, která má puštěné rádio a volá do rádia, což je zásadní chyba. Dobrý večer.
1: Já jsem se musela kašlout.
0: Tak podle hlasu poznávám Libuši. Dobrý večer, paní Libuše.
1: Tak vám zdravím. Jsem horko.
0: No jo. Kvůli komu a v čem jste se změnila?
1: No, já jsem se nezměnila, já jsem stejná a nikomu neoblížu, nebo nikomu bych neoblížila, ale moje kolegyně, která ta se jako změnila vůči mě, já nic nedělala, řekla, že jsem něco řekla a já o tom nevím co. Já pan tak to řekně, ona ne, já to vím, neřeknu, neřekla
0: to. To je spíš dávná křivda, než změna v něčem kvůli někomu. Ale i tak vám děkuju, paní Libuše, že aspoň telefonátem vyjadřujete to, že posloucháte pravidelně Noční linku.
1: Mě to mrzí, no, protože jsme se znali kolik let a jí sestru, teda se voláme všechno a ona je taková tvrdohlavec. No.
0: Tak možná dělat. Znovu platí to, co jsem už říkal při rozhovoru s předchozím posluchačem, respektive posluchačkou, že je důležitá komunikace. Komunikovat.
1: Ano, to ona nechce.
0: Ne. Tak řekněte, když nebudeš komunikovat, tak nevím, proč jsi na mě taková.
1: No.
0: Ale já nejsem ten, kdo by vám měl radit. Děkuju moc krát, paní Libuše, že voláte a mějte se hezky.
1: Mějte se hezky a hezky ještě léto.
0: Díky. No ještě. Máme teprve 1. července. Nezapichujte to ještě.
1: Já to nezapichuju. Tak se opatrujte, Borečko, hodně zdraví vám přeju. Jo?
0: Děkuju a naslyšenou. No dobře, ale aby tedy zaznělo něco na téma, tak zkusím další konec telefonní linky 731 800 900. Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček.
2: Tady je posluchačka Jarmila. Prosím vás, slyšíte mě?
0: Já vás slyším výborně, paní Jarmilo, jsme ve vysílání a já se vás ptám, jestli jste se kvůli někomu v něčem změnila?
2: Já se strašně omlouvám, já mám něco s telefonem, zrovna teď se mě to stalo, takže jsem vám dobře nerozuměla.
0: Ptám se vás, jsme totiž ve vysílání, jestli jste se kvůli někomu v něčem změnila?
2: Ano, několikrát.
0: Tak zkuste říct, v čem.
2: Takže Milena v Olomouce.
0: Máte prostor, můžete říct, v čem a kvůli komu jste se změnila?
2: Mohu mluvit?
0: Ano.
2: Dobrý večer nebo dobrou noc všem posluchačům a vám také, pane moderátore. Já jsem se změnila snad 3x za život, ale to bychom tady byli dlouho, tak řeknu tu poslední změnu. Tak byla jsem po mateřské dána na nukleární medicínu. Já jsem povolání sociolog a nemohla jsem dojíždět, tak jenom na úvod toto. Takže jsem byla dána jako asistentka panu profesorovi. No a samozřejmě k tomu jsem neměla potřebnou kvalifikaci, dělala jsem úplně něco jiného. A tak jsem byla taková, nebyla jsem sebejistá, ustrašená a pan profesor vzbuzoval svým zněvem takový respekt, že jsem měla strašnou prostě obavu, jak prostě budu tam fungovat. No ale dopadlo to docela dobře, žila jsem se s ním, po nějaké době jsme si prostě rozuměli a tak bylo všechno v pořádku, ale stalo se to, že pan profesor hodně kouřil, to chci říct kvůli změně. A já jsem měla propojenou pracovnu s ním a mě ten kouř prostě, já jsem ho cítila, já jsem to nesnášela. a jednou on byl za mnou mi něco říkat a říkal, víš, jaká si zasmušila, zamračená. Já říkám, pane profesore, mohu vám něco říct, já se tady tím duším, já to nenávidím. A on říkal, no já, že bych se kvůli vám prostě změnil a nekouřil. No a tak asi druhý den on mi někdy posílal pro cigarety a já jsem mu, jo, a vlastně druhý den mě poslal pro kuře, protože neměl oběd. A já jsem místo kuřete v té naší kantině koupila cigarety. Tak jsme se tomu zasmáli a pak jsme povykládali a tak jsme se nějak zžili, že jsem prostě už byla sebejistá a prostě krásně se mě tam líbilo, zůstala jsem tam 20 let, měla jsem tam kamaráda, velkého doktora, byl to můj nejlepší kamarád, pak odešel na post ředitele fakultní nemocnice, já byla z toho zoufala, zase změna pro mě strašná, úplně úžasná, já jsem si nedala představit bez něho, že byly, byly jak siamská dvojčata, prostě přátelé ve všem, tam byl velmi dobrý kolektiv, bylo to přístrojové, prostě ta nemocnice byla přístrojová, tam byly řada farmaceutů a fyziků, nukleárních elektroniků a já nic toho všeho, no prostě bylo to úplně odlišná práce, než jsem dělala, ale zvykla jsem, dokonce jsem za pana profesora ráno chodila přednášet medikům, samozřejmě mě to připravil on, protože neměl ráno tolik času a tam ti medici chodili místo třeba 50, přišlo 5-6, já zase jsem se klepala hrůzou, zase jsem byla nejistá, měla jsem strašnou obavu, že se mi některý na něco zeptá a samozřejmě bych asi adekvátně neodpověděla. Tak to bych jenom chtěla tak trošku říct. Měla jsem těch změn několik, ale je to limitovaný ten rozhovor u vás a tak to zkrátím.
0: Paní Jarmilo, já vám děkuju za tenhle vhled do vašeho života a přece jenom se na chviličku vrátím k panu profesorovi. Přestal kouřit nebo ne?
2: Já jsem vám teď špatně rozuměla.
0: Chci se zeptat, zkusím to ještě pomaleji, jestli pan profesor přestal kouřit.
2: Jo, to jsem zapomněla možná zdůraznit, že samozřejmě přestal kouřit. Všichni mě prostě říkali, jak se strašně změnil, ale on byl v podstatě stejný. Ale prostě už byl takovej i těm druhým, trochu takovej komunikativní, prostě byl úplně jiný. A prostě už ani nekouřil ani nic, ale já jsem se s ním velice zpřátelila, nedovedla jsem si představit, když pak odešel, tak ten můj kamarád, ten doktor, přešel na jeho post a to jsme byli ještě větší a když odešel, tak pak já jsem za nějakou dobu taky odešla za našima do Německa, já jsem to prostě neunesla nějak prostě a
0: vy už jste mě utekla do Německa. Já jsem jenom chtěl vědět, jestli pan profesor přestal kouřit, takže vlastně vy jste byla inspirátor, respektive tím prostředníkem k tomu, aby on se změnil. A já vám tím pádem ano, děkuju. Ano, přesně ano, jste trefila tak, dnešní téma.
2: Ano, asi tak bych to také řekla.
0: Děkuju a přeju vám dobrou noc.
2: Také přeju a všem posluchačům.
0: Naslyšenou. Změnili jste se někdy kvůli někomu nebo kvůli něčemu? Ale spíš kvůli někomu, ono je to o něco lepší. V čem to bylo? Byla to, dejme tomu, nějaká drobnost? Povaha, už jsem říkal, že je hodně silný kalibr, ale i takové případy se můžou stát. A byla to změna, řekněme, dobrovolná, ke které jste dospěli po zralé úvaze a inspiraci? A nebo to byl ten už několikrát zmíněný nůž na krk?
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, dobrou noc a nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu. Do konce Noční linky zbývá už jen 30 minut. To je přesně doba, kterou máte na to, abyste zavolali na číslo 731 800 900, pokud jste ve svém životě něco změnili kvůli někomu, inspirování někým. A nemusí to být ty nejzásadnější věci, jak už tady bylo mnohokrát řečeno, povaha se těžko mění, ale mohlo to být jiné životní nastavení, možná inspirování někým nebo něčím se pánové, a teď doufám, že se nikoho nedotknu, jste se začali více zajímat o brunety na místo blondýnek. Možná jste shodili pár kilogramů, možná, že jste přestali s kouřením, možná, že jste přestali se sázkami. I takové případy mám ve svém okolí. I když, no, on znovu začal, a tak to nechme být. Změnili jste se kvůli někomu a v čem? Telefonujte na číslo 731 800 900 nebo pište. Bohuslava už napsala. Byla jsem donucena okolnostmi změnit svou povahu. Jsem totiž po operaci krvácení do mozku. Stal se tedy ze mne takový, v uvozovkách, malý sobeček. Takže jsem si změnila povahu svou povahu hlavně kvůli sobě. 731 800 900. A na telefonu vítám... Tak bohužel, to je druhý případ, kdy se po Zdeňkovi z Mladé Boleslavy znovu ztratil telefonát. Asi s tím budu muset něco dělat. Kde mám šroubovák? Tady je Borek. Máme tady naštěstí několik konců telefonní linky. Dobrý večer. Kdo je, prosím, u telefonu?
1: Tady Hinek. Ahoj.
0: Aha, Hinku, zdravím tě na Vysočinu. V čem ses zdravím a kvůli tě, komu změnil?
1: No, já jsem se změnil zásadně. Já si ještě vypnu telefon.
0: No, telefon raději ne, rozhlasový přijímač, ten se vypíná, voláme-li do rádia.
1: Tak, teď už můžu.
0: Ano.
1: Takže jsem se změnil zásadně a sice přestal jsem kouřit ze dne na den.
0: Kvůli komu nebo kvůli čemu?
1: Víš, kvůli čemu? Kvůli infarktu.
0: No, to já se možná směju, ale to nemyslím jako, že se vysmívám, to ne.
1: Takže já to byla nutnost. Ne, to byla nutnost a jako opravdu můžu říct, že do dneška poslední cigarety leží ještě na okně u koupelny. Takže jako je to pravda, ale tam to byla spíš nutnost, než to, že bych něco chtěl. Snažil jsem se o to několikrát, když to zjistí, tam to je pěkně rozpašelo. Takže tohle to byl můj případ. Říkám, když řekl, kvůli čemu, tak jako říkám, to ještě zavolám, to zkusím. A vyšlo to.
0: No a Hinku, obráceně, byl jsi ty pro někoho inspirátorem natolik, aby se kvůli tobě změnil v něčem?

0: No, že bych byl inspirátorem, asi ne. Spíš možná, že jsem inspiroval, no, to asi tady nebudu rozebírat, to bych zapomnul.
1: No tak o sexuálních praktikách si samozřejmě taky můžeme povídat, ale to asi nebude ono, že jo?
0: Ne, to není ono, to není ono. To bylo spíš jenom tak z rodinného ranku.
1: Tak to jsem se hodně netrefil.
0: To zveřejňovat opravdu nebudu. Jako to. To. Prostě nebylo to správný, co bych chtěl říct, na co jsem si vzpomněl.
1: No, Hinku, já ti v tom tvém nekouření, teď se vracím k tomu, v čem ses zásadně změnil, držím pěsti, protože v tomhle zdravotním stavu je to opravdu velice, velice nebezpečné. Takže...
0: No, je pravdou, že už je to 12 let, takže...
1: A to mě zajímá...
0: Už k tomu vlastně nebudu.
1: Ono se to nejenom říká, ono je to vlastně i vyzkoušené, že člověk, který přestane kouřit, skoro okamžitě přibere. Stalo se ti to taky?
0: Ne. Já jsem současně s tím aj tak nějak tak trošku popravil ten svůj režim, takže spíš teďkom jsem něco málo zhodil, ale to něco málo, říkám opravdu upřímně, to bylo jenom něco málo. Takže pořád je to to nadčent. Takže to.
1: Ale neboj, všechno se může změnit. To já už jsem docent. I když, no. Ano, je-li tématem, kvůli komu jsem se změnil, neříkám, že to bylo kvůli ní, ale tak trošku mě svého času inspirovala jedna moje profesní spolupracovnice, tedy respektive dáma, která vlastnila agenturu, pro kterou jsem taky pracoval, když mi jednou řekla, ty ses ale pěkně spravil. To jsem ještě měl 116 kilogramů. No.
0: Když tě inspiroval tady v tom, tak udělá dobře.
1: Já si jaký myslím. Jinku, děkuju a přeju dobrou noc a krásný červenec. Dneškem začíná.
0: Děkuju dobrou noc a po dlouhé době pěknou noční linku přeje Hinek.
1: Díky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, ve které si dnes povídáme o tom, jestli jste se někdy kvůli někomu, možná že i kvůli něčemu, změnili a v čem. A přestože tohle všechno stále platí, tak chci začít pro ty další minuty jednou sportovní zprávou. V utkání na mistrovství světa, v utkání mezi Francií a Švédskem, má Kylian Mbappé našlápnuto k hetriku, protože ve 74. minutě vstřelil už vlastně třetí francouzský gól, takže stav je 3-0, vede Francii na Švédskem. Mbappé vstřelil jak ten první, tak ten třetí gól, ten druhý ve 53. minutě Barcola. No a teď už konec sportu a zpět k tématu. To je důležité. Kvůli čemu nebo kvůli komu jste se změnila, Aničko? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Anna z Miroslavy a přemýšlela jsem. Manžel mi říká teda často, že jsem se změnila.
0: No prosím, ale já si myslím, tak z toho můžeme vyjít.
1: Já si myslím, že ne. Ale určitě jsem se změnila tím, jak jsem ztratila zrak. Tak jsem se změnila ze řidiče na chodiče.
0: Z řidiče na spolujezdce?
1: No, na spolujezdce, ano, to jsem odkázaná na spolujezdce. Ze švadlenky, která si ledas to ušila, tak jsem se musela obrátit na nějakou kamarádku, na nějakou známou. A musela jsem být tolerantní, musela jsem zahodit tu svou žárlivost, no a musela jsem se přizpůsobit té tmě, která mě bude obklopovat až do smrti. No, k tomu jsem se musela přijít to, ale...
0: Oni jsou to vlastně neveselé věci, promiňte, že vás přerušuju.
1: No, jsou to neveselé, ale k životu velice potřebné, protože zrak má 80% pro člověka cenu, no ale můj muž mi říká, že mi pomůže, ale on mi pomáhá, víte, vždycky tam, kde nemusí, co si já udělám sama. Jo, on ví neukrojit chleba do kraječem, ale to si já dokáží uříznout sama ten chleba. No, ale prostě zahrádku musel převzít on, takže tím se musel taky on trochu přeučit. A to. No a taky jsme se zpomalili oba, že to už není tak rychle a je to hotovo. Honem a je to hotovo. To trvá nějaký ten den navíc. No a tím se spolu to stáří, tak člověka nějak, i to stáří, tak člověka nějak usadí a...
0: Ohne trošku.
1: Ten hřbet se ohne a už tolik neunese, no, co nosil dřív. Takže tím se člověk změní a je takový...
0: Teď mě napadl
1: přejícný lidem, víc přejícný lidem a k sobě takový víc bych řekla, že je takový a když já to nemusím mít a k čemu bych to měl mít a tohle to a tamto a stejně nikam nepůjdu, takže to. A pak až je na lámaní chleba, tak zase lituje. Proč to nemám? Proč já se dívám na ty nazvy? A oni to mají a já ne. No, tak. Takže je to takový dvojsečný, ale změny určitý jsou. Změny jsou.
0: Tím, že voláte, Aničko, a tím, že jste z Miroslavy, tak jste mě vlastně inspirovala k dalšímu střípku, k další možnosti, v čem se změnit. Možná, že se ozve někdo z Vinařského kraje, který řekne, nebo která řekne, no, já jsem se změnila v tom, že mi už přestalo chutnat bílé a piju třeba červené, nebo obráceně.
1: Aha, no, to by taky bylo. Mohlo by to být.
0: To se vám náhodou nestalo, že jo?
1: No, ale tady pálí ten penicilín moravský, takže no. I na to by mohli taky přeskočit nebo přejít. Takže,
0: to je pravda, nebo, no. Já budu mít letos švestek, no. Pokud teda nepropadnou všechny plůtky, to vám řeknu, ta švestka už 20 roků umírá a nakonec to vypadá, že z toho budu mít hned dva sudy. No,
1: vidíte.
0: To jsem odbočil teda trošku já.
1: Štěstí vám přeje.
0: No,
1: viděla vás, ten strom vás viděl smutnýho a to tak říkám, musím.
0: Ne, to je jinak. Já jsem hned vedle té švestky na protest proti tomu, že už nám opravdu odchází, zasadil ořech. A on krásně se ujal a ona si toho všimla a řekla si, tak to ne, ještě to nevzdám. Ale to už jsme hodně mimo téma. Aničko, já vám děkuji za váš telefonát, byť, jak říkám, to jsou neveselé věci, kterým jste dospěla. Ale přeji vám hezké léto.
1: Zdravím a ať se mají dobře, ať můžou dělat to, co chtějí. A nejenom to, co můžou. To, co chtějí.
0: Jenom. Já si myslím, že to bylo dosti důležité říct. Děkuji.
1: Mějte se. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Před necelými 50 minutami začal červenec. Teď už máme 3 minuty po 3/4 na 1, ale pořád je tu noční linka. A já jsem vlastně ten červenec a letní prázdniny jako takové zmínil i kvůli tomu, že teď se to v našem vysílání, ve vysílání noční linky bude přímo hemžit všemi možnými odkazy na prázdniny. No tak třeba už za 22 hodin a 10 minut zasedne k mixážnímu pultu Jitka Lukešová a tématem její noční linky budou prázdniny, na které nikdy nezapomenu. Něco podobného pro vás chystám zase já v pátek, ale to už jsme příliš dopředu. Vraťme se k tématu. Kvůli komu jste se změnila, paní Marie? A v čem?
1: Dobrý večer všem. Už je to delší dobu. Mně se stalo několikrát, že jsem potřebovala na záchod a nebylo kam se odběhnout. A stalo se mi v Berouně. Tam to šlo buď do parku, ale to byl bývalý hřbitov s kostelem, takže jsem si to nedovolila. Ale vedle byla továrna, bývalá Tyba, tak jsem jako tam šla, poprosila jsem paní vrátnou, udávala jsem mi 100 korunu, aby mě pustila. A ona se na mě tak pohrdavě jako koukla, paní, my tady nejsme žádný veřejný záchody. Já prostě mě nepustila, dopadlo to tak, že jsem si navalila plný punčocháče a měla jsem teda dlouhou maxi sukni džinovou, takže jako to bylo dost skrytý, ale co teď? Tak jsem tam běhla do jednoho baráku a opravdu úplně až nahoře tak byla prádelna a šel za mnou nějaký pán a já jsem musela stoupat, já jsem v tom baráku nikdy nebyla. No ale nakonec on teda zahučel do bytu a já teda do té prádelny. Tam jsem se umyla, dala jsem to všechno do pořádku a vrátila jsem se teda na tu vrátnici, připlížila jsem se a pověsila jsem to moje veledílo i paní vrátně na kliku a utekla se. No, takže nemám takovýhle věci ve zvyku, jo, ale opravdu bylo to nelidský vodní. Bylo to, nemáte kam jít. Stalo se mi to teda víckrát a třeba mě pustili i domů. Jo, to bylo třeba červený koberec k záchodu, tam to bylo jako na trůnu. Prostě je to všechno v lidech.
0: Paní Marie, víte,
1: někdo
0: o čem přemýšlím?
1: Někdo vás pustí do bytu a někdo vás nepustí a mě prostě v továrně na WC. Ani za stovku.
0: Víte, o čem teď přemýšlím? Jak tenhle váš příběh napasovat na téma, kvůli komu jsem se změnila a v čem?
1: No tak takhle to bylo jako u mě, na tohle jsem si vzpomněla. Prostě nejsem tak zlá, opravdu ne, ale změnila jsem se v besty.
0: Aha.
1: Dovedu pomoct, ale dovedu i ublížit potom, když...
0: Jo, takže si říkáte, když vy k my, tak my k vy, jo?
1: Zub za zub, oko za oko.
0: Starozákonně. Tak paní Marie, tak děkuju já. A přeju vám dobrou noc.
1: Já vám taky naslyšenou.
0: Protože se blíží závěr noční linky, tak si dovolím ještě další telefonát, který nám možná také sdělí, kvůli komu se dotyčný či dotyčná a v čem změnil nebo změnila. Dobrý večer, kdo je prosím u telefonu?
2: Dobrý večer, Milda. Už se vám volal několikrát, a teď se mě to povedlo. Změním se kvůli tomu, když poslouchám vás a paní z Miroslavy, tam mění můj pohled na svět. Mění můj pohled na svět i Franta Židovpovic, který vymyslel vodováhu a polovnicu. Já bych byl rád, kdybych se s tou paní z Miroslavy mohl nějak kontaktovat. Moje číslo je 736. No.
0: Promiňte, takhle, vy říkáte, že už po několikáté voláte, ale řekl vám už někdy někdo, ať už já nebo mý kolegové, že je dobré vždycky vypnout rádio?
2: To vím.
0: Tak, protože na začátku našeho hovoru bylo pouštěné, teď už to vypadá trošku příznivý, ale třeba i ta ozvěna a to, jak jste se snažil rychle říct to číslo, má za následek, že nebylo rozumět tomu číslu. Je to ovšem, musím vás upozornit jenom na vás, nese to sebou riziko, že když zveřejníte svůj telefon, tak se můžete dočkat třeba i telefonátu, o které nestojíte. Je to na vás?
2: Je to na mě, ale mě fascinuje paní z Miroslavy. Mhm. a mám stejné problémy, jak ona, neumím se s tím vyrovnat a ona mě vždycky pomůže, jak je odvážná. Uh-huh. A pomalinku se měním. Poslouchávám denně, uh-huh, a když slyším Františka, který vymyslel vodováhu a vymyslel ohovnici, uh-huh, je mě zlé, ale tady tahle paní mě nalývá život do krev. Já dožil, jo. Uh-huh. Já slovám stejně jako ona, neumím se s tím vyrovnat. A jenom díky tomu, že ona se dovolá a něco povídá, tak se zkrátka snažím změnit, být pokorný, být poslušný a smířit se s tím, že takže to je takové moje přání, kdybych na tu paní dostal telefon, bych ji poděkoval za to, co pro mě dělá.
0: Tedy vás asi zklamu, já nemůžu vzhledem k zásadám GDPR a taky k kodexu Českého rozhlasu rozdávat telefonní čísla našich posluchačů bez jejich svolení, to už vůbec ne. Ale jak říkám, je to na vás, můžete zveřejnit ten telefon. Rizika znáte. Možná vám paní Anička zavolá sama.
2: 603-238-776.
0: Děkuju a věřím, že paní Anička ten telefon slyšela.
2: Děkuji vám moc krát.
0: Rádi se
2: stala.
0: Mějte se hezky a nashledanou. Děkuju za všechny vaše telefonáty a omlouvám se těm, na které se v dnešní noční lince nedostalo. Snad se někdy vrátíme i k tomuhle tématu. Tématu kvůli komu a v čem jsem se změnil, v čem se změnila. Já tu další noční linku, tedy tu, kterou pro vás bude vysílat Jitka Lukešová, jak už jsem říkal, sice asi nebudu slyšet celou, ale aspoň začátek té dvouhodinovky na téma prázdniny, na které nikdy nezapomenu, si určitě poslechnu. Vám doporučuju totéž setrvat u telefonu, máte-li svůj příběh o prázdninách, na které nikdy nezapomenete, a zavolat, anebo napsat na web noční linky Českého rozhlasu. Adresa webu je rozhlas.cz/linka. To asi víte. No a já se za vámi vrátím v pátek 3. v 11 večer, tedy ve 23 hodin. A když už jsem říkal, že prázdnin teď bude v éteru v noční lince plno, tak to taky hned potvrdím. Protože tématem té příští takzvaně brněnské noční linky budou chutě a vůně prázdnin. Myslím si, že s letními prázdninovými zážitky, které máme dodnes uloženy v paměti, totiž bývají mnohdy spojeny právě i chutě a vůně. A možná z toho paměťového šuplíčku nějakou tu voňavou či chuťavou vzpomínku prázdninovou vylovíte. Budu se těšit. U mikrofonu byl Borek Kapitančik. Přeji vám dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Divadlo pro vaše uši jako každý večer touhle dobou otvírá rozhlasový a nejen rozhlasový archiv mluveného slova. Dnešní následující hodinka bude mít především rukopis humoristy, novináře a spisovatele Vladimíra Škutiny.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Massachusetts Václava Neckáře patřilo neodmyslitelně k tomu nadějeplnému jaru roku 1968. Stejně jako třeba televizní publicistický seriál Co tomu říkáte, pane Verichu? Novinář Vladimír Škutina se v něm přesně takhle, co tomu říkáte, ptával Jana Vericha na nejrůznější aktuální témata. Někdy stačila pro následující zajímavé a spontánní Verichovy úvahy jenom jedna na úvod dobře nahozená otázka, taková udička. Zrovna jako by Jan Verich stál na Slovensku na Oravě a čekal na Hlavatky.
2: Co jste tomu říkal, pane Verichu? Tak nám zrušili cenzuru.
3: No vidíte, tak nám zabili Ferdinanda. A zrušili a zabili cenzuru. Ale trvalo to. Já jsem se hned, jak si nad tím zamyslel a informoval tady v knihách, víte, že cenzura zastala 443 před Kristem. To byly nějaký dva cenzorové, kteří vlastně odhadovali daně a způsobené škody. No a pak se to vyvinulo v takový dohled, jak se kdo má chovat. No a během těch staletí se to přejímalo v různých formách. To jste si všimli, že v dějinách se vyskytují vlády, které odstraňují vlády, nasazují na ně patřičné, tedy psí hlavy, a jsou vždycky lepší než tamty, ale to špatné, jaksi to, co pomáhá k vládnutí, i když to vymyslela ta špatná vláda, to si ta dobrá vláda nechá. To jsou obyčejně daně a cenzura. A to se nám stalo taky přeci. Naše za první republiky byla cenzura vlastně rakouská, kterou Bach nějak udělal proti nám. Já se pamatuju, za první světové války to byly noviny cenzurované, vybílené, to se nesmělo tisknout, to bylo bílé místo. A v Jibernské ulici byl takový kluk, který prodával noviny a křičel, co je bílý, to je pravda, a co je černý, to je lež. A zavřeli ho, no. Ale prohrali válku stejně. No a potom Němci to zlepšili, že jaksi nebylo vidět, že to bylo cenzurováno. Takže my jsme četli noviny a nevěděli jsme, že tam není to, co tam není.
4: To zůstalo.
3: No to zůstalo do nedávna a to je pryč. A vlastně my máme co oslavovat, protože v našem národě a v tom ve střední Evropě, tam, co my bydlíme, no to bylo hodně set let, co byla cenzura. Já jsem s ním měl sám zkušenosti dost. Za první republiky, za druhé republiky a teďka od 48. až do toho nedávna. No my jsme to dělávali s Voskovcem tak, že my jsme pro cenzura, my jsme si napsali hru, no tu jsme si napsali, jak jsme chtěli, a potom, když to bylo hotové, tak jsme tam pro toho cenzura dali takové špeky, takové návnady, takové věci, které byly velice protivládní, velice proti agrárníkům a proti koalici a tak. A
4: protistátní.
3: A to ne, tak protistátní, to jsme jako tak hluboce nešli, až to taky nebyla. Ale bym ho, on na to vlít, protože každý cenzor, cenzorův sen je, když může vyškrtat jednu modrou tušku úplně. A na ty naši hře on vyškrtal dvě. On byl šťastný. On myslel, že je člověk. On ztratil všechny mindráky. A teď to všechno sepsal, co se tam nesmí říkat. My to stejně nechtěli říkat, to bylo pro něj. Dozadu dal tam razítko. No teď jsme to dostali v tom skriptu. A zákon byl takový, že policejní inspektor, který přišel do divadla, byl to obyčejně právník, doktor, se svojí paní, on byl v uniformě, ona byla v civilu, tedy to byla tajná policistka, vlastně tajná paníčka. A ten tam měl sedět a sledovat tedy na divadle, co se děje, poslouchat a současně to dívat, jestli to tam je, jak to má být. No tak to oni nedělali, oni to tak nebrali. Oni se dělili tyhle hoši na tři skupiny. Jedna, já bych řekl čtyři, jedni to byli pokrokoví lidi, ty šli s náma. To byla taková poměrně, taková ne veliká, ne malá. Pak taková skupina, kterým na tom nezáleželo moc, který si to tam odseděli. No, a těch dohromady byla většina. A potom z ty menšiny byla jedna část, byli takový, kteří byli komisní, kteří to chtěli mít, že ano, a kteří to sledovali, anebo vyhrožovali, tvářili se, že to budou sledovat. No ale ty měli achilový paty, jeden rád víno, jiný si rád zase povídal někde v kanceláři s herečkou, no a jiný zase vzal 50 korun. No a my jsme mezi tím na jevišti si říkali, co jsme chtěli. Ovšem byli tam potom takový, opravdu těch byla hrstka.
2: Jedinci.
3: To byli takový ty, co říkali, no pasarán. Četli a sledovali. Na ty byly takový metody třeba, že on tam seděl a sledoval a třeba někdo z kanceláře nebo moje paní přišla k ním a řekla, pane doktore, telefon máte v kanceláři, volá vás policejní ředitelství. No tak on tam běžel, tam leželo sluchátko na stole, on vzal sluchátko, nic, tak vytáčel číslo, taky nic. No tak se vrátil, říkal, to je nějaké nedorozumění a mezi tím jsme řekli, co jsme chtěli. Ovšem byl tam jeden takový, ten na to neletěl, ten tam poslal manželku svoji tedy, tak jdi tam, no, vezmi telefon a řekni, že mám práci. A seděl a sledoval. No tak přišlo nebezpečné místo a my jsme to řekli. No a byl výbuch. Občestávce, on přiletěl k nám do šatny, Vostkobec byl koncesionář. A teďka zodpovědnost měl čepici na hlavě a říkám, sundejte tu čepici, jsou tady dámy, co si to služba, já jsem ve službě, co vás služba, neslužba, musíte se chovat, no urazil jsem úřední osobu. Ha. No a dali 500 korun pokuta, že jsme to říkali. Tak prosím, račte si do kanceláře, dostanete 500 korun a potvrdíte je. No tak jsme zaplatili pokutu. Druhý den jsme to říkali zas. Jenže on tam byl zas. On si tam přišel zase a zase běžel do kanceláře, kde za náma do šatny, zase výbuch, čepici už neměl na hlavě, 1000 korun pokuta. No a nás popadlo takový to furianství, to jihočeský, a tak tož teda, pane doktor, my si to 5000 necháme stát, až to bude 5000, tak nám řekněte. A mu pane, poprvé je to 500, po druhý 1000 a po třetí vám vememe koncesi. No tak jsme to po třetí neříkali, protože on tam někde byl zašitej, číhal mezi publikem. A to byl jeden z 1000 případů. A to byla vlastně taková ta cenzura, kterou vlastně na nás ušilo Rakousko a my jsme si ji ponechali, agrárníci hlavně. No to vlastně, to se neví kdo my. A také podle této cenzury a podle tohoto zákona nám zavřeli osvobozený divadlo potom za druhé republiky, že ano. Ale zajímavá věc je, že ten nejpřísnější potom, když já jsem se chystal vyklidit pole a dostat se ven do bezpečí, tak mě chtěli odvolat cestovní pas policejní ředitelství, vzít mě, abych nemohl odjet. A zvonil telefon a ten nejzlejší, ten s tou čepicí na hlavě, mě volá a říká, pane Verich, mám tady příkaz vám odebrat cestovní pas. Já ten příkaz budu mít šuplíku do 9. ledna, díl ho tam nebudu moc držet, šťastnou cestu. A pověsil to. Takže vidět, že každý jsme nějaký a přitom každý jiný. Ovšem tak proto, že jsme se z tohohle zbavili, toho ponižujícího, tak máme co oslavovat. A vedle toho ještě myslím jednu věc. My jsme takový svědci různých dějinných takových událostí historických, i když nevypadají na první pohled. Já myslím, že to je poprvé v historii moderních států od založení ministerstev vniter, kdy ministr vnitra žádá pomocí masového sdělovacího prostředku, v našem případě televize, aby lidi nepsali a neposílali anonymní udavačský dopisy jeden na druhého, že můžou způsobit tragédii takový dopisy, když se dostanou do nepovolaných a zlých rukou. No víte, toto z úst ministra vnitra, to je opravdu snad poprvé v dějinách. A já myslím, že na to můžeme být nafrněni, že se to stalo u nás, protože zatím ve všech zemích bez výjimky ministři vnitra tyhle dopisy schánějí a skovávají a chtějí použít. Tak vlastně máme co oslavovat. Chcete se napít?
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Pan Škutine, tedy s vápnem. Co nám nesete, pane Škutine?
2: Co tomu říkáte, pane Verichu?
3: Ojaj. No, to je... To je bumerang. Originál. Z muzea nějakýho, 25 900...
2: Z Náprstkova.
3: Z Náprstkova, z Fingerhutova. To je pěkná věc, to je zbraň australská. Tohle jsem jednou četl, že tohle nějaká 24. Tohodle plus tenhle úhel 12. se rovná téhle tloušťce a proto to tak lítá. To se takhle hodí a ono to letí a pak se tam uhodí to cíl, když to umíte. A pak se vám to vrátí. Vznese se to kruhem a ten, co to hodil, tomu se to vrátí, ale je to dost nebezpečný, protože někdy je to nebezpečný tomu, co to hází, stejně jako ten, tomu cíli, na který míří. Musí se dávat pozor, aby se to nevrátilo na šišku. A to mi zrovna něco připomíná. Ty australský. Mě teď pořád něco připomíná něco, vám ne? To je taková doba. To mě připomíná, jak jsem před lety, 10 let, nebo tak nějak, mluvil s jedním takovým vysokým kulturním činitelem té doby, tedy kultury tehdejší doby, činovníkem. A já ho znal ještě, než byl činovník. No a tak jsme nějak diskutovali a on mi něco vytýkal, už přesně nevím co. Oni mě to vytýkali dost, takže já si to tak ani nepamatuju přesně co. A možná, že taky nevytýkal, možná, že nám hovořila, mluvil, protože jestli jsi si všimnul, tak ne všichni, ale většina činovníků rádi hovoří, aby se přesvědčili, že činí, že jsou činovníci a poslouchají svůj hlas. Tedy Karel Poláček by řekl, že šťavnaj. Ten vymyslel to slovo nádherný, šťavnat. To je takový, že to je takový národně socialistický šťavnat. A spíš by se hodilo, co říká Trnkarát, žvandat, to je pěkný slovo, žvandat. Můj tatínek by řekl camrat, to rád říkal. A moje maminka, člověk, to byla dáma ze vznešené společnosti a zakladatelka Malostranského Sokola, ta by řekla kecat. Ale já to slovo kecat nerad používám, ono mě připomíná zvuk kecat, jak bych to řekl, zvuk dopadu, dobytčího odpadu, jestli víte, co mám na mysli. Ale konec konců, jakožto tedy tercium comparationis, to není tak špatný. No tak tedy on žvandal a já jsem tak nějak na mě, já jsem pohledal, ono je to těžko s tebou diskutovat, když vy nemáte k nám, myslel jsem umělcu, k nám důvěru, jak si k umělcu. A on se na mě přísně podíval a povídal, no ne, vy musíte mít bezmeznou důvěru k nám. A pak my vám můžeme věřit. No tak jsem potom já už toho nechal, protože to nemělo smysl. A to jsou byly ty doby, kdy právě bylo hodně zaklinacích formulí. A jedna z těch zaklinacích formulí, jestli víte, byla ztráta důvěry. No tak to byl třeba někde nějaký soudruh, který všecko dobře dělal, uměl, chodil včas do práce, píchal hodiny, platil příspěvky na schůzích, byl aktivní, na brigády. Nebylo nic proti němu, ale někdo chtěl na jeho místo. No tak co s ním? Teďka nic se nenašlo. No tak to se potom zavolal na pomoc, to se jaksi odvolal na chvíli socialistický realismus a zavolal se na pomoc socialistický mysticismus. A byla taková schůze, tam takový rudý stůl, nad tím visely takové různé vzorky plnovousu a tam seděli ti zasvěcení. A ten, který měl ty zájmy na tom, aby tam přišel někdo jiný, říkal, ano, je to člověk. No prostě nedá se nic namítat. Umí, chodí do práce, platí, teď. No, to je právě podezřelý, že není námitek. Víte, sourozé, já bych vám to řekl takhle, já mu nějak nevěřím. Aha, dělost a ostražitost, další tedy, zaklinací formule, no a... No tak se zvedly ruce, a vyslovila se ta formule mystická, ztráta důvěry. Bumerang se vyhodil na ten cíl. No a těhle bumerangu, no co vám mám povídat, jestli nás někdo poslouchá, tak jich je tam plno těch, co ztratili tu důvěru. Mně se to nikdy nestalo, protože já jsem nikdy tu důvěru neměl, tak jsem ji nemohl ztratit, co ty lidi nemývají důvěru. No a teď se stala jedna taková věc. Těhle bumerangů se vyhodilo děsně moc, oni se začali vracet a vrátili se a teďka jsme v takové situaci, že strana nemá důvěru. Ona tu důvěru ztratila. Oni ty lidi, ty bumeranky se vrátili. A teďka je taková zajímavá věc, že největší úkol těch poctivých lidí ve vládě dnešní a ve vedení strany, ten největší úkol je nastolit tu důvěru zpátky, získat tu důvěru zpátky. No a to je právě, to jsou ty bumeranky. Aby se nám nevrátili, ale já bych si teďka měl někam couvnout, aby se mi tenhle bumerang... Dejte to radši, prosím vás, do muzea, k náprstku, jo?
4: Tak vám děkuju.
3: Jo, to je tam u náprstku, pan Fingerhut, co vymyslel. Víte, co řek? Co srdce pojí, moře nerozdvojí. A to ještě nevěděl, že tam na druhé straně je Voskovec.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
1: Svět jako skleněná duhová kulička. To je krásně poetická knížka vzpomínek na Prahu, jaký Vladimír Škutina poznal jako dítě v dětství. A Jaroslav Seifert, když si Škutinovo vyprávění přečetl, tak o něm napsal: našel jsem v něm autora, samozřejmě jako humoristu, i šprýmaře, ale taky filozofa. A objevil jsem v něm i básníka. No a v podobném duchu ze Škutinových pražských pamětí četl i Tomáš Töpffer.
2: Začnu tím, jak jsem se brzyčko ráno probouzel, v neděli až loupežnicky brzy, jak tvrdívali moji rodičové, a rád jsem chodil pro noviny na Václavské náměstí. Miloval jsem nedělní rána v Praze. Rád jsem s cvrlikajícími vrabci vítával probouzející se den. Pražská nedělní rána a tichá sváteční dopoledne. Praha mého dětství, Praha 30. let, to byla krása. I v neděli jsem rád brzo vstával pro noviny, jen abych už mohl být v ulicích, kde všude bylo velebné ticho. Jen zbožní Pražané chodili na ranní mši. Bydlívali jsme pár kroků od Václavského náměstí a já schválně běhával pro noviny až na Václavák. Připadalo mi, že celá Legerova a Sokolská ulice patří mně. A protože můj tatínek byl zaměstnancem Prahy a já velice záhy vídal pana primátora se zlatým řetězem na krku, jak před staroměstskou radnicí vítá cizí hosty, myslíval jsem si v těch časných ránech, že celá ulice a celé město patří mně. Počítal jsem stažené rolety v oknech a když některá roleta vyletěla s charakteristickým klapnutím vzhůru a okno se otevřelo, měl jsem zlost, že už nejsem sám. Hned po snídani jsme s tatínkem vyráželi do ulic. Chodil se mnou městem, které básník Jaroslav Seifert později nazval pro nás nejkrásnějším na světě. Můj tatínek byl Pražák snad od dob Libušiných, jak říkával, a znal své město jako málo kdo. Byl členem spolku bibliofilů a všechny peníze vydával za knížky. Měl velikou knihovnu Pragenzí a když pršelo, četli jsme si v nich. Vodíval mě pražskými uličkami a náměstími, průchody a pasážemi, nábřežími a parky a snad o každém domě znal podivuhodné historky, které mým dětským uším zněly baladičtěji než pohádka o Perníkové chaloupce. Věděl jsem, že na rohu Karlovy ulice Turek vařil první kávu a na zderaze byla branka, kterou poprvé český král Jan Lucemburský vnikl do Prahy, a do paměti se mi vyrlo třeba vyprávění o tom, jak v kostele na Karlově spadlo lešení, ale kupole s proslulou odvážnou hvězdicovitou klenbou vydržela. Lidé v pyžamech natřepávali v otevřených oknech polštáře a peřiny, ale my s tatínkem štrádovali ulicemi a já jako správné zvídavé dítě se donekonečna ptal, proč na domě, kde bydlíval Jan Neruda, ten pán, co napsal o Petrovi, který usne, sotva lehne, sotva usne, sen se zvedne, jsou dvě slunce. Bývával jsem v tom domě častým hostem, protože tam bydleli moji strejdové, tatínkovi kolegové, strejda Kovařík a strejda Sládeček. A tak dřív než pohádku o 12 měsíčcích jsem znal pana Bavora a pana Ryšánka z Nerudových malostranských povídek. Na Malou Stranu a na Hradčany jsem chodíval nejraději. Tatínek slavnostně říkával hrad českých králů a prezidentů. Chodili jsme nahoru buď Nerudovkou, někdy tramvají na Pohořelec, starými zámeckými schody, anebo, to já nejraději, novými zámeckými schody. Ty jsem vždycky vyběhl tryskem až k místu, odkud byl pro mne tak známý pohled na Prahu, protože nad tatínkovým psacím stolem visel velký Šetelíkův obraz Prahy, malovaný právě z oněch míst. Když jsme vyšli na Hradčanské náměstí, nešlo mi do hlavy, jak se dělala z grafita na Schwarzenberském paláci, a pak už jsme Matyášovou branou vstupovali na nádvoří hradu. Vždycky mě fascinovali vojáci a legionáři v historických uniformách, stojící čestnou stráž. A jako věčně čůrající klouček jsem si trápil hlavu problémem, jak to asi dělají, když musí 2 hodiny bez pohnutí stát v pozoru a doráží na ně vosa, nebo se jim chce na záchod. Zeptal jsem se na tento problém jednoho legionáře v italské čepici s brkem a tatínek ze studu utekl až na další nádvoří, ponechav mě mým urologickým starostem. Díval jsem se s neobyčejnou úctou do oken hradu, kde bydlel prezident Masaryk, a království za koně jsem chtěl tehdy dát za svolení vystoupit po tom nádherném schodišti s červenými koberci mezi prvním a druhým nádvořím, vedoucím do Plečnikovy síně a do prostor Pražského hradu. Když se mi to pak splnilo, dal bych království i koně, abych tam za těchto okolností stoupat nemusel. Bylo to 14. září 1937 a tatínek mě vzal sebou, když jako zaměstnanec pohřebního ústavu

pražské mosty. Jestli pak víš, že Praha má 247 mostů? Já to taky nevěděl a ani jsem se je nepokoušel spočítat a vyjmenovat. Někde jsem to četl. Ale ty přes Vltavu znám všechny. Od takzvaného mostu Inteligence nahoře mezi Bráníkem a Malou Chuchlí, který v 50. letech postavili sami doktoři, advokáti, profesoři, filozofové a kněží, až po Trojský most, čili most barikádníku. Teď vlastně mezi pražské mosty patří i most Zbraslavský, když Zbraslav připojili ku Praze. Přes Zbraslavský most kluci běhávali po zábradlí. To býval ještě starý most s železným obloukem, jako je ten v Davli, anebo železniční. Jenže ten je ze tří oblouků. Já po zábradlí a po obloucích nelezl. Ne, že bych byl tak disciplinovaný, ale já měl závrať. Odjakživa. A od toho velikánského pádu na hlavu v roce 1952, kdy jsem měl otřes mozku s osmidenním bezvědomím, od toho osudného pádu mám závratě tak úděsné, že se mi zamotá hlava jen když vidím někoho, jak se dívá z okna. Ale i přes tenhle panický strach z výšky jsem se nesmírně rád procházel po mostech přes řeku. Spíš šoural a bloumal a díval se na plynoucí vodu. To jsem, nikdo neví, jak je to možné, závrat nepociťoval. Třeba jen jízda autem na vozovce mostu přes Nuselské údolí mi roztočí hlavu jako na řetízkovém kolotoči. Ale pohled z Karlova mostu na tekoucí Vltavu ponechává mou stabilitu bez vychylovacích následků. Možná, že to dělá ta voda dole. Možná, že je to všechno jen sugestce. Je to až pohansky vzrušující dívat se na plynoucí řeku. Po chvilce mívám pocit, jako bych plul já sám a voda nehybně stála. Karlův most, čili jak říkával pan Werich, kamenný most a dost, jsem měl ze všech pražských mostů nejraději. Samozřejmě, že je to přenádherný most a že své v oné fixaci krásy vykonávají i sochy, o nich znám spoustu historek a pověstí a taky drbů. Ale hodně v citovém vztahu ke Karlovu mostu dělá můj pražácký lokál patriotismus, protože málo platné. Co bych to byl za Pražáka, kdybych nebyl, jak se patří, nafoukaný na náš kamenný most? A dost. Jsou ovšem i jiné mosty, z nichž je hezčí vyhlídka. Rád se dívám z Jiráskova mostu a z mostu Legií, to je ten od Národního divadla přes Střelecký ostrov na Újezd, a taky z Mánesova a Čechova mostu. Čechův most mám vůbec rád, zvlášť když už pohled na něj nehyzdí ten šílený monument na Letenské pláni. Jiráskův most jako most není nic moc. Kromě toho se pořád třese jako sulc, což není nic příjemného, ale vyhlídka je tam krásná. Rád se dívám i dolů na jez, zvlášť když je velká voda. Jez, ale i Šlajsna je náramná podívaná a taky zdymadlo. Odjakživa se mi líbilo dělat něco s tekoucí vodou, jako povolání. Nejvíc být jezným. To slovo asi ve slovníku nenajdeš, tedy chlapíkem, který se stará o jezy, vypouští je a zatarasuje. Chtěl jsem být jezným buď pod Jiráskovým mostem, anebo na Staroměstském jezu mezi Střeleckým ostrovem a Karlovým mostem, ale bral bych i Štvanický jez. Škoda, že už nejsou na Palackého mostě ta Myslbekova sousoší. Na obou koncích Palackého mostu bývaly domečky, kde se vybíralo mýtné neboli mostné. A na těchto čtyřech domečcích byla sousoší Přemysl a Libuše, Ctirad a Šárka, Záboj a Slavoj, a teď honem nevím, jaké bylo to čtvrté. Za náletu 14. února 45 byl Palackého most zasažen a ta sousoší přestěhovali na Vyšehrad. Pak se most rozšířil a už na něm nejsou takové ty balkonky nad jednotlivými pilíři, na nich jsem velice rád stával a nepřekážel provozu. Možná, že to vypadá, jako by řecký filozof Herakleitos byl filozofem přes řeky. Ale není. Já totiž někde slyšel, že dvakrát nevstoupíš do téže řeky. To řekl Herakleitos. Jenže já to slyšel jako kluk a o Herakleitovi jsem neměl.

neměl ani tušení. Jen jsem to někde zaslechl. No a na Palackého most jsem chodil spekulovat, jak je to s tím druhým vstupováním do téže řeky. Kluci skákali z regulace do vody. Seskočili, vylezli ven a zas skočili. Nejen dvakrát, ale i třikrát, desetkrát. Trvalo mi moc let, než jsem pochopil, že když podruhé skočili do vltavských vln, že už to nebyly ty též vlny, do nichž skočili poprvé. Voda mezitím odplynula za oblouk Palackého mostu. A když z téhož místa skákali třeba za týden, byla ta první voda už možná až v Hamburku a mísila se se slanou mořskou vodou. Pokud neuvízla v některém slepém rameni, anebo pokud právě tuhle vodu nevypily kachny. Stejně je škoda, že se tekoucí voda nedá kroužkovat. Vyšlo by najevo, že třeba zrovinka těch pár kapek, které jsem sledoval dopadat na hladinu Vltavy, už jednou tím místem proteklo před nějakým časem. Doplavali k moři, vypařili se, seskupili v mrak a mrak zanesl vítr nad Prahu, kde v podobě dešťových kapek naplnili věčný koloběh života. Nejistá existence je plynoucí řeka. Oč lepší je být mostem? Takový most má své místo jisté.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou Vladimír Škutina v dnešním Divadle pro vaše uši. Tentokrát jako spoluautor knižního životopisu Františka Schwarzenberga, strýce nedávno zesnulého bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga. Humor a nadhled, ale i věcný pohled na historii slavného šlechtického rodu provází tuhle Škutinovu knížku. Ostatně posuďte sami. V rozhlase z ní četl René Přibyl. A já už jen dodávám, jako pokaždé, zůstávejte ve zdraví a brzy naslyšenou.

Život na Orlíku. Třeba že tatínka Karla V. ze Schwarzenbergu poznal už vlastně jen v rodinné orlické hrobce, zemřel hned na počátku světové války v září 1914 za válečného tažení ve věku 28 let, tedy když bylo malému Františkovi 1,5 roku. Své nejšťastnější dětské dny prožíval na Orlíku. Společně s bratrem Karlem, starším o necelé 2 roky. Praděd Karel III. Schwarzenberg dal z terasy postavit schůdky, aby děti nemuseli kolem pruských stráží u hlavní brány v roce 1866. Probíhačka po terase byla nejmilejší zábavou obou bratří. Na terase stála děla, která tam přitáhl maršál z ruského tažení při napoleonských válkách. A tak po dělech lezli, vozili se po nich a měli celou obrovskou terasu jen a jen pro sebe. Samozřejmě, že měli guvernantky. Ta prvá, ještě za války, byla osoba radostná. A tak i jejich dětský pokoj byl radostný. Na počátku byla ještě zdravotní sestra. František se dobře pamatuje jen na její abnormální tloušťku. Zásuvky zavírala mohutným pohybem břicha. Další guvernantka byla sice hodná, ale nebylo s ní legrace ani zamák. Nebyla to totiž guvernantka k dětem v pravém slova smyslu. Měla to být společnice matky, protože se podle tehdejších představ nehodilo, aby vdova byla sama bez společnice. Tahle guvernantka měla Karla a Františka učit anglicky, francouzsky a klavír. Přijela právě na 28. října 1918. Byla z Rakouska, odchovaná v klášteře Jeptiškami. Po ní pak přišli různí domácí učitelé, z nichž páter Suda, vychovatel, zasluhuje samostatnou kapitolu. Kapitolu o ryzím češství. Život na zámku byl mnohem prostší, než se to v legendách o životě na zámcích traduje. Stávalo se v 7 hodin, v 7:30 byla snídaně a od 8 hodin začalo učení. Bratři až do maturity na akademickém gymnáziu školu nenavštěvovali. Měli domácí učitele a do školy jezdili jen skládat zkoušky. Tahle praxe pak zvlášť Františkovi na právech velice pomohla k úspěšnému studiu, protože nebyl zvyklý biflovat se látku z hodiny na hodinu, ale musel být připraven na celý semestr. Leč zpět k dětským létům na Orlíku. Co snídali mladí princové? K snídani mívali mléko nebo kakao a chleba s máslem. Vánočka byla jen v neděli. Na Orlíku byl báječný kuchař, jmenoval se Müller. Toho si přivezl na zámek ještě Františkův dědeček Karel IV. Ze Schwarzenberga, vyhlášený labužník a gurmet. Na rozdíl od jiných rodin nebyl na Orlíku nikdy žádný pravidelný jídelníček. Jen v pátek byly vždycky ryby, a to obyčejně kapři. František se jich jako kluk přejedl a proto, když nemusí, kapra nejí. Ani na Vánoce. To byl totiž velký hospodářský úspěch Schwarzenbergů, že přesvědčili každého Čecha, že na štědrý večer musí být kapr. Ale i jindy, v pátek, že je třeba jíst kapra jako typickou českou rybu. Schwarzenbergům patřily skoro všechny rožmberské rybníky, které stavěl legendární Jakub Krčín z Jelčan. Když byli bratři Schwarzenbergové na vojně, Karel i František, tak se našel jako všude nějaký trouba, který kvůli každé pitomosti psal poslancům. A taky u posádky, kde sloužili oba Schwarzenbergové a s nimi ještě Jan Thurn Taxis a Jan Dobrženský, notorický stěžovatel napsal svému poslanci, že dostávají hrozné žrádlo, že se to nedá jíst. Když přijel generál Podhajský na inspekci, zavolal si výše jmenované 4 šlechtické synky a ptal se jich, jaké je jídlo. A tehdy František, byť nejmladší z těch 4, jako jejich mluvčí, odpověděl, že to sice není jako u Liprta, ale že si nemají nač stěžovat. I to je kus legendy, že na zámcích se jí jen vybrané lahůdky.
Onen stěžovatel byl synáček z typicky zbohatlické rodiny. A tam se jedli skutečně jen vybrané lahůdky i k snídani. Nejen, že si zbohatlíci stále na něco chtěli hrát, ale taky hrála roli stará rodičovská a dost česká vlastnost, že když oni se v mládí měli špatně, ať se aspoň děti mají líp. Ti čtyři předvolaní šlechtičtí synkové měli pak ještě další společný osud. Tři z nich si vzali sestry Lobkovicovi. Jan Thurn, Taxis, Zloučné a Nymburka si vzal starší sestru. František Schwarzenberg Amálii Lobkovicovou a mladší sestra Leopoldinka si vzala Jana Dobrženského z Chotěboře a dosud žijí v Kanadě. Lidé si vůbec lecos myslí o způsobu života a výchově mladých princů. Na Orlíku platila zásada. Mladí kluci se musí naučit poslouchat, aby mohli potom poroučet. Žádné rozmazlování, žádné ústupky a žádné extra buřty. Platila zásada zachování času a přesnosti. Večer ve 8:45 vytáhl vychovatel zlaté hodinky, podíval se na ně a řekl hora legalis a šlo se bez odmluvy spát. Zatímco v měšťanských rodinách si otcové přáli, aby se děti měly líp, než jsme se měli za mladami, u šlechty nic takového neplatilo. Naopak, tvrdá řehole od mlada, protože to patřilo k tradici. A až neuvěřitelná prostota, místo šlehačkového dortu kus chleba, místo kaviáru domácí sýr. Narodili se sice se zděděnými výhodami, ale na rozdíl od měšťanských synků byli důsledně vychováváni k zásadě, že si všechno musí zasloužit a vysloužit. Všechno, co je jinak, je ze špatných šestákových románků. Matinka. Ve třech případech se tvář Františka Schwarzenberga promění v tvář chlapeckou, rozpustila laskavou a až dětsky něžnou. Vypadá jako chlapec, kdykoliv vypráví o Orlíku. Jako rozpustilý, ale přitom nesmírně laskavý a galantní je, když mluví o své ženě Amálii. Vždycky, a to jakoby šlehl kouzelným proutkem, se promění v něžné dítě, dítě, které je vděčné za úsměv, pohlazení, za dobré slovo. To tehdy, když si vzpomene na svou matku, kněžnu Schwarzenbergovou, rozenou Klam Galasovou a v roce 1921 znovu provdanou Kinskou. Nazývá ji Matinka, zatímco matka ženy Amálky byla Maminka. Kněžna Eleonora neměla život právě lehký. 5. února 1910 se provdala za Karla V., prince pozdějšího knížete ze Schwarzenbergu. Když bylo synovi Karlovi 3 roky a mladšímu Františkovi teprve rok, Karel Schwarzenberg zahynul. Byla válka a kněžna Eleonora zůstala s malými princi sama. Skoro nikdo jí v té době nepomáhal. Byla trochu bezradná, ale víc než bezradná to byla její povaha. Nikdy nedokázala myslet na sebe. Myslela jen a jen na ty druhé. Charakteristické pro tento vzácný rys její povahy je její výrok poté, co schořel zámek Karlova koruna roku 1943. Kněžna Eleonora se provdala roku 1921 za Zdenko Radslava, hraběte Kinského, který byl mladší než ona. A tehdy, v roce 1943, si povolala syny a děti z druhého manželství, syny Norberta Radslava a dceru Genildu, a řekla jim, teď musíme být

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fredky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.